0: svazku ministerstva vnitra jako extremistickou organizaci a potom BIS může napsat takový posudek stejný jako na moji manželku, že to je bezpečnostní ohrožení pro náš stát, tak jak to dobře připomněl tady kolega předseda Národní demokracie Sedláček. Proč by nemohla být organizace, která tady mluví o prolamování Benešových dekretů nebo rušení Benešových dekretů a která ve svojí zřizovací listině má uvedeno, že Českou republiku vnímá jako svoji domovinu. Proč by neměly být posouzení jako extremistická organizace? A ještě tady pan poslanec Novák mluví o tom, že to je soukromá akce, že nemůžeme zacházet do soukromých akcí a že to je občanská iniciativa. Nevím, pane poslanče, jak to myslíte, že to je občanská iniciativa, když tam bude kancléř bavorský, pokud vím, a ministr zahraničních věcí německý, jako o čem se tady bavíte, jako o nějaký občanský aktivitě. To je přece absolutně politická akce, je to absolutně politická záležitost, která má absolutně za cíl prolomit politická rozhodnutí poválečná. Takže to je politická záležitost a musí to řešit parlament a ne se tady vymlouvat na to, že je vás jenom SPD 15 ve vládě a že ANO k tomu nemá stanovisko a vláda k tomu nemá stanovisko. Jestli jste ve vládě, jestli jste v parlamentu a hlásili jste se ve volbách jako vlastenecké strany, váš předseda si maloval českou vlajku na tváře, na obě dvě, tak něco dělejte s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem a jak už jsem vám řekl, první krok je prohlásit ho za extremistickou organizaci.
1: Já teda bych možná dala, děkuji, já bych dala prostor panům poslancům, aby se vyjádřili a já se chci zeptat, jestliže teda zítra bude přijato to stanovisko, které se předpokládá, že asi přijmete vy jako poslanci vládních stran, když ta opozice odejde, tak myslíte, že by to mohl být nějaký podklad pro nějaké radikálnější jednání vlády, že na základě toho usnesení parlamentu by ta vláda k tomu mohla zaujmout nějaké stanovisko? Já bych poprosila pana poslance Nerušila, ten mlčel dlouho, a pak vás, pane poslanče Nováku.
2: Jo, děkuji. Tak samozřejmě jako parlament je legislativní těleso, exekutivní těleso je vláda a Mič bude potom na vládě. Samozřejmě, jak říká Láďa Vrábel, použít prostě krajních prostředků k tomu, aby to bylo zakázáno nebo prostě znemožněno to použití. Ale přiznám se, že nejsem natolik jakoby zběhlej, abych si uměl představit, jaký by to měl důsledek. Jo. Samozřejmě byl by to nejlepší výsledek, když by se nám to podařilo na úrovni vlády zakázat třeba formou toho, že prohlásíme Landsmannschaft za extremistickou organizaci. Bylo by také hezké, kdyby s námi spolupracovala Bezpečnostní informační služba, ale víme, že Bezpečnostní informační službě prostě doteď velí generál Koudelka, který je agentem lecjaké možnosti, ale lecjaké velmoci, ale ne agentem naším. Jo. Takže je určitě možný i použít prostě paragraf o propagaci nacismu, ale to jsou věci, my si musíme uvědomit, že vláda Andreje Babiše se ujala vládnutí v lednu. Jo? A tohle je pozůstatek, který tu několik let, bych klidně řekl celé 4 roky potichu a potajmu připravovala vláda Petra Fialy. A já jsem přesvědčený, že kdyby vláda Petra Fialy pokračovala i v druhém volebním období, tak by se premiér oficiálně účastnil sjezdu. Já jsem přesvědčen, že v takovém případě by byl Bernd Posselt oficiálně přijat v českém parlamentu a tak dále a tak dále. Takže ona jako samozřejmě, ta politika je o umění možného. My jako můžeme dosáhnout nějakého kompromisu, ale jako samozřejmě nemůžeme předpokládat, že se nám podaří prostě vyhrát na 100%.
1: A poprosila bych teď pana poslance Nováka, co myslíte v ANO, že když by tedy, jenom zopakuji dotaz, že když by se přijalo v parlamentu to stanovisko proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, respektive bývalých československých Němců, jestli by to byl nějaký podklad pro vládu, aby mohla zaujmout proti něm radikální

0: vnější stanovisko, třeba pan ministr vnitra.
1: Tak já s těma vyjádřeníma pana ministra vnitra nesouhlasím a on je někdy má, když to řeknu hodně zaobaleně, někdy má zajímavé prohlášení, to asi je celé. Já teď spíš na pana Vrábela. Víte, ono je jedna věc, je občanská iniciativa, občanská akce a druhá věc je zneužití. A to, že na tu akci přijedou politici, oni tam nepřijedou jako ministři, oni tam nepřijedou jako vrcholní politici Německa, oni tam bohužel přijedou jako členové nebo podporovatelé a podobně. To je ten problém, že oni to takhle obešli. Já vím, že vám se to zdá velmi jednoduché, že vy byste nejradši přišel, všechny je setřel, nejradši zavřel hranice, chápu to, rozumím vám, já bych to nejradši udělal taky, kdyby to šlo. Ale tohle zneužití v první řadě musíte prokázat a následně můžete zasáhnout. Co se týká zařazení strany vlastně do těch takzvaně extremistických, což si bohužel užila i SPD, a jsem rozhodně proti, protože tento institut se vlastně zneužil proti SPD v té době, tak samozřejmě můžeme ho využít, můžeme zadat ministerstvu vnitra, respektive ministerstvo pověřit, aby zahájilo řízení a přezkum a zařazení tady toho do extremistických stran. Ale zase víte, že je to proces, že to nemůžeme udělat jedním šmahem, že o tom nerozhodne prostě sněmovna. Já si myslím, že vy ty procesy znáte a víte, že to není měsíc, dva, že to prostě trvá. Takže chápu, že se vám to jednoduše říká, že se vám jednoduše zaútočí, že v parlamentu se vymlouváme. Ne, my se nevymlouváme. Bohužel, ta naše demokracie má nějaké daně, ty daně se vybírají. Vedle toho bychom měli navrhnout vlastně jako extremistickou stranu i maďarskou TISu, protože ta chce vlastně v rámci Slovenska prolomit Benešovy dekrety. Takže uvidíme a to si myslím, že byste vlastně taky souhlasil a mohli bychom se o tom bavit, ale fakt jako nehledejme tady nějaké jednoduché řešení, že máchneme mačetou a je po problému. Není, upřímně vám to říkám, nestydím se za to, že ty procesy někdy bohužel dlouho trvají a nestydím se ani za to, že se do těch procesů aktivně zapojuju, tak jako to dělám třeba teď. A není to výmluva, rozhodně ne. A teď asi poprosím znovu o tu otázku.
0: Jestli si myslíte, že když se na něčem ta sněmovna usnese zítra, že je nežádoucí, aby tady byl ten sjezd, jestli to bude podklad pro vládu, aby zaujala nějaké radikálnější stanovisko, anebo to vláda vezme na vědomí a řekne OK, a to bude všechno.
1: Nebudu předjímat a já jsem ani nekomunikoval směrem k vládě, zdá po tom, co uděláme to prohlášení, protože to prohlášení neobsahuje nějakou výzvu vládě ani žádost, aby vláda více nebo spíš nějak extrémněji vystupovala proti tomuto sjezdu. Každopádně nevím, jak v klubu motoristů nebo klubu SPD, ale u nás v klubu ANO o tom intenzivně o tom jednáme i s premiérem a chceme po něm, aby byl tvrdší. Nicméně jediné, co může přitvrdit teď aktuálně, tak je rétorika.
0: Děkuji. Já jsem chtěla říct, dívám se tady průběžně na diskuzi, že většinou určitě tady asi nebudou voliči, což mě mrzí, ANO, nebo voliči jiných stran, že jsou to naši příznivci. A bohužel, i když tady jsou výhrady třeba k prezidentovi Petru Pavlovi, tak si musíme uvědomit, že ty voliči jsou tak zmasírovaní těmi médii, že on mluví, on za ně, on prezentuje jejich názory. A prostě poslanci, lidé si zvolili stranu ANO i stranu SPD a ti mají trochu jiné názory, než třeba máme my. A já jsem ale fakt ráda, že páni poslanci přišli a jsou s náma tady v té diskuzní místnosti. Než dám slovo panu Miroslavu Suchopárovi, potom bych poprosila pana předsedu Sedláčka, tak jsem chtěla ještě navázat na pana Ladislava Vrábela. když jste hovořil o tom, že náš ministr zahraničí byl v Německu 8. května, tak já jsem slyšela vyjádření Štefana Harabína, který říká, tak za A, abychom si uvědomili, v Německu to není žádný svátek, tam se neslaví vůbec osvobození. A on, Štefan Harabín, říkal, že na západě je 8. květen, což je u nás jakoby státní svátek teď, mimochodem zavedl ho Miloš Zeman, byl na to hrdý, když si v poslanecké sněmovně, když změnil ten datum. Takže pro ně je 8. květen dnem prohry. Tak proč by ho slavili? A pro nás by opravdu měl být ten 9. květen možná, když teď máte většinu ve sněmovně, tak byste mohli opět vrátit do 9. květen. To je inspirace pro příští rok.
2: A potom... mohl bych to jenom doplnit, omlouvám se, nechci vám skákat do řeči, ale můžu to jenom doplnit.
0: A, no, ale možná doplníte ještě tohle, co chci říct, to bude jen jedna věta, že mě naprosto šokovalo, že náš prezident přijme tedy bavorského premiéra, jestli se tváříme, že jsme suverénní země, tak by teda měl přijmout asi Merce nebo německého prezidenta, to je jeho parketa. Ale takhle to je, jako kdyby přijal nějakého německého hejtmana. To je v podstatě ta role. Prosím.
2: Jenom jsem chtěl ještě doplnit k datům toho 8. a 9. května. 9. května, když celý svět slavil konec druhé světové války, což už není jenom datum, které prostě je nějaké bezvýznamné. 9. května prostě probíhala v Moskvě velká oslava, tak náš ministr zahraničních věcí si dal na svůj facebookový profil právě video z jeho návštěvy v Německu, oslavné, s německou písní Du hast mich od Rammstein a s dlouhým proslovem, jak skvělý máme vztahy s Německem. Tak jenom na doplnění, že nešlo jenom o 8. května, ale i o 8. května, i o 9. května. A k tomu, že bude prezident přijímat bavorského kancléře, bavorského předsedu spolkového, no to snad ani nemá cenu komentovat, to jste řekla naprosto správně.
0: Děkuji, takže teď bych poprosila pana kolegu Suchopára, můžete reagovat na vše.
3: Těch témat jsme tady otevřeli skutečně mnoho a já se začnu teda tím koncem, jestliže teda prezident přijme Marka Sedra jako premiéra bavorské vlády, a pak už to není soukromá návštěva, ale pak je to teda přijmutí politika. A já se ptám, jak se na to dívá naše ústava, když se nám na cizím území nebo na našem území budou producírovat cizí politici nebo politici jiné země. Jestli ta ústava na to pamatuje trošku. Jo? Takže to je taková jedna otázka k zamyšlení. My jsme s panem Robinem Čumpelíkem 29. dubna odnesli do parlamentu a do senátu celkem 281 novin, to jsme vytiskli speciál, Inovace republiky, tyto noviny byly čistě na téma sudetští Němci, kde teda byly poskládány fakta. Pak jsme teda byli s panem Čumpelíkem na ministerstvu zahraničí, kde jsme teda předali pracovníkovi kanceláře ministra zahraničí protestní dopis a žádali jsme o přijetí. Toto jsme udělali na ministerstvu vnitra, kde teda jsme i požadovali, aby ministerstvo vnitra zakročilo proti srazu sudetských Němců. Jo, tak opět jsme žádali o přijetí předsedou parlamentu, žádali jsme o přijetí předsedou senátu. Do dnešního dne teda jediná odpověď nebo jediná zmínka o tom, že by nás přijmuli. Já si myslím, že u nás asi přijmou, ale až po srazu. Protože nejsou tak odvážní nebo nejsou tak silní politici, nejsou to tak silní politici, aby nás teda přijali před srazem. Takže já si myslím, že jestli teda vůbec, tak po srazu, když osobně si myslím, že nás vůbec nepřijmou, protože mám někdy pocit, že po těch všech dopisech, který jsem třeba jenom já osobně odeslal, bývalýmu premiérovi, současnému premiérovi, bývalýmu premiérovi zahraničních věcí, jo, a na ambasády a primátorce města Brna, tak já z toho mám pocit, že my občané jsme pro tu vládu jakoby obtížní hmyz nebo pro ty oslovené, protože s náma se komunikovat nebude. Ale když se vrátím k tomu srazu, to je podle mě podstatná věc. Oni hovoří o smíření. A já jsem, jak tak studuju ty dějiny, tak dochází k jedné věci, že jestli teda oni mluví o smíření, tak jsou to jediní oni, kdo se nesmířil. Jsou to oni, kdo se nesmířil s výsledky konce druhé světové války. Tam to prostě je. A když se podíváme do těch dokumentů z roku 49, 40-50, to jsou ty základní dokumenty z toho německého Landsmannschaftu, a řekněme i do roku 14, 2014, nebo do toho, co píše Ben Posse ve své knize z roku 20, tak skutečně oni se nesmířili. Tam nejde o to, že my se máme smířit, my se nemáme s čím směřovat. To je jedna věc. A jestliže oni nepochopili, a byl jsem v Německu opravdu řadu let pracovně, celkem 14 let, tak oni skutečně nepochopili do dneška, že prohráli válku a proč ji prohráli. Oni tam pořád si jedou tu svoji retoriku, že to bylo nespravedlivý a že za to může výmarské dohody atd. Já to nebudu tady rozpitvávat. A že by zase rádi hráli první housle nejenom v Evropě. To je retorika současného Německa. A já komunikuju s kamarádama nebo s přátelama z Německa a sami Němci říkají, že kancléř Merz je momentálně druhý nejhorší kancléř po Hitlerovi. Že je velice nebezpečný pro Německo.
0: Můžu, no? Teď jsem četla, věří mu jenom 16% obyvatel. To je možná úplně stejně, jako věřili Petru Fialovi, ale tam už nevím, jaký bylo.
3: Ale ty sudetňáci, takhle já bych třeba i posledově možná věřil, že mu jde o usmíření. Byť říkám, jediný, kdo to nepochopil, jsou oni. Oni se neusmířili. Ale dobře, řekněme, já bych možná věřil jeho slovu v tu chvíli, kdyby on se Södrem a s Dobrintem, s ministrem vnitra, jeli k Merzovi a začali tam požadovat vyplácení válečné reparace pro Československou republiku tehdy. Pak bych tomu možná věřil. Pak bych možná věřil tomu, kdyby současně s těma reparacima po kancléři Merzovi požadovali, aby nám Německo vrátilo 24,2 tuny zlata, který jim za války poskytlo z našeho zlatého pokladu, to byla Anglie a konkrétně teda banka Bank of England. A zatím jsem takovouhle činnost ze strany Posselta nezaznamenal. Co jsem tak zaznamenal, při loňském sjezdu nebo srazu v Regensburgu, ta v kuloárech mělo zaznít, byla tam skupinka českých lidí, která mluvila s Posseltem. Bohužel se mi to nepodařilo prokázat, ale podle toho, co píšou dokumenty, tak na tom asi něco bude. Tak oni by požadovali po České republice 530 miliard eur za způsobené škody na jejich majetku při odsunu. Pro boha, co to je za nehorázný požadavek? A znovu, a zase říkám, oni to nepochopili, oni nepochopili, proč byli odsunutí. Nepochopili to dneška. Oni tu špínu nebo vinu házejí na Beneše, ale neuvědomují si, že to byli oni, kdo pomohli významně Hitlerovi v roce 1938-1939 rozpoutat druhou světovou válku. Takže za to, že byli odsunutí, když na tom trvali vítězní mocnosti, konkrétně teda Spojené státy, ty tlačili na to v 45. roce, aby Němci byli odsunutí z Polska, aby byli odsunutí od nás, z Maďarska, z Francie a z Holandska. To nešlo, tady se netýká jenom, že to je otázka Československa tehdejšího. A Spojené státy podle toho, jak jsem četl jejich dokumente, na tom skutečně trvali, protože se báli, že po skončení války by mohlo dojít k dalšímu krveprolití, protože ta nenávist vůči Němcům tehdy byla. To není jinak. Takže takhle asi. Zatím všechno. Děkuju.
0: Já než dám slovo panu předsedu Sedláčkovi a potom vás, Marku, vy jste tady žádal o slovo, tak já chci říci, že o tom odsunu na závěr si pustíme, jsou to 3 minuty, co řekl prezident Edvard Beneš na margo těch sudetských Němců, ale tam jde o to, o tom rozhodly mocnosti, ty velmoci vítězné, a ta idea byla britská. Když se začtete do těch historických dokumentů, tak vlastně Edvarda Beneše to ani nenapadlo. Takže to bylo rozhodnutí těch velmocí. A protože tady vidí tu slabou politickou vůli té naší polistopadové vlády, ať byla jakákoliv, tak se ty Němci snaží prorazit u nás. A kdyby ty dekrety byly zrušeny, tak my se najednou dostaneme vlastně do toho, že my jsme s tím Německem tu válku prohráli. My bychom ještě pak mohli platit reparace Polsku, Řecku, ty si o to zažádali. Takže tady se jedná o absolutní zničení naší země. A ať teda fakt nikdo nevykládá, že to ti sudečtí, ty původní českoslovenští Němci, kteří se nyní říkají sudečtí Němci, že to neví. Oni moc dobře ví, o co všechno jde. A vlastně to břemeno chtějí přenést na nás. Takže teď bych poprosila pana předsedu Sedláčka.
4: Já bych na úvod řekl, mnozí už to asi víte, ale před několika dny jsem byl v České televizi, skutečně peklo zamrzlo a pozvali mě do politického spektra. A ono je to taky tím, že České televizi tekše dobu, tak se snaží, aby aspoň vypadali, jako že jsou vyvážení, že jsem tam někoho takhle pozvou i z té alternativy. Každopádně jsem tam právě mluvil o tomto tématu a co je důležité a co jsem tam zmínil, je to, že Sudeťáci, ti sudeští Němci nebyli obětí, ale byli jedni z viníků všech těch zvěrstev, které Němci prováděli na našem území, jelikož právě to, že v tom českém pohraničí nebo československém tam významně uspěla ta sudetoněmecká strana Konráda Henleina, tam asi 90% Němců v tom území volilo tuto stranu. A právě to byl jeden z těch kroků, které vlastně umetly cestu Hitlerovi k těm, vlastně k obsazení Československa a k těm všem nacistickým zvěrstvům. Ať už je to vypálení Lidic, ať už je to vypálení Ležáků, ať už je to zavraždění českých studentů vlastně v listopadu 39. Ono je dost možné, že nebýt toho, že Sudeťáci vlastně volili tu sudetoněmeckou stranu a ta potom podporovala Hitlera v jeho konání, tak nebýt toho, možná, že by se podařilo Hitlera zastavit a tahle zvěrstva by se nikdy nestala a to je důležité si uvědomit a právě Posselt a jemu podobní přímo ideově navazují právě na ty vlastně viníky všeho toho tehdejšího marazmu, takže to nejsou žádné oběti, to jsou viníci. A myslím si, že ten poválečný odsun byl ještě velice, velice mírnou odpovědí na ta zvěrstva, na nich se oni takhle vlastně podíleli. A řekl bych tomu krátce ještě jednu věc, tomu, co bylo zmíněno, že vlastně Petr Pavel se setká s kancléřem jedné té spolkové země. No tak ono je to cílené vlastně podsouvání toho, že Česká republika už nemá být státem, ale že má být de facto na úrovni jenom té spolkové země. Ono právě Němci si hodně libují v té symbolice. Vzpomeňte si 15. března 39, kdy Emil Hácha jel z Německa, cíleně ho zdrželi, aby Hitler dorazil dřív na ten Pražský hrad a když tam Hácha dorazil, tak už Hitler vycházel z Pražského hradu a vítal ho tam v podstatě jako návštěvu, takže to je stejná symbolika, jako když 15. března loni nebo předloni byl vlastně vyvezen ten korunovační kříž a tohle je přesně stejná symbolika, kdy se prezident České republiky setkává s kancelářem spolkové země a vlastně tímhle způsobem je nám podsouváno, že máme být jenom spolkovým státem. A vlastně ještě jedna věc, poslední mě teďka napadla, co jsem chtěl říct. My tady máme ten zákon po minulé vládě, tu takzvanou neoprávněnou činnost pro cizí moc. Já jsem tady pro zrušení tohoto zákona, jelikož je to totalitní paskvil, ale když už ten nástroj máme, tak co to využít vůči té neziskovce Meeting Brno a vůči celému vlastně tomuhle jejich tažení, tomuhle jejich paktování se sudeťáky, využít vůči protivníkovi jeho vlastní zbraň, jelikož to, co tady říkali oba dva páni poslanci, mně pořád přijde, já vím, že to je těžké, že to je běh na dlouhou trať, ale opravdu si myslím, že nemá cenu zahazovat flintu do žita a skutečně si myslím, že bychom měli napnout všechny síly, úplně najít všechny možné páky k tomu, jak ten sudeťácký sjezd zastavit a opravdu mi nepřijde, že by vláda všechny tyto páky využívala. Tak tolik v krátkosti za mě a za národní demokracii.
0: Děkuji, takže teď poprosím pana kolegu Marka Adama.
5: Tak protože se moudře praví, že historia magistra vitae, tak já bych tady připomněl historičku paní Evu Hánovou, která vlastně ve své studii řekla zcela jasně, že sudetoněmecký landsmannschaft se nikdy zcela nedistancoval od takzvaných Henleinovců. Takže tam pořád ta kontinuita s tou sudetoněmeckou stranou, s těmi Henleinovci, pořád přetrvává. A protože my jsme označováni českými mainstreamovými médii a různými foltýny a podobně, jakože my jsme ti fašisté, my jsme ti nacisté, my jsme ti rasisté a podobně, tak já bych chtěl na to konto říci, že ten sraz sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně je vlastně plivnutím do tváře nejenom českým obětem, ale vlastně i těm německým antifašistům, kteří byli pronásledováni tím režimem v Německu po roce 1933. Vzpomeňme třeba na spisovatele, jako byl Erich Maria Remarque a další němečtí antifašisté. Takže vlastně je to plivnutí do tváře nejenom Čechům, ale i těm německým antifašistům. A dokonce k nám pronikla informace, že se do toho Brna chystá i Antifa, ale nechystá se tam proti těm potomkům Henleinovců, ale chystá se tam proti nám, proti takzvaným v uvozovkách českým fašistům, českým nacistům. Jo? Takže takhle oni to interpretují, úplně to převracejí, ty dějiny jsou nejen přepisovány, ale jsou úplně převráceny. A já se obávám i toho, bohužel, že i část české veřejnosti a bohužel i část české kulturní veřejnosti se také nesmířila s těmi výsledky druhé světové války a proto dneska vlastně kolaboruje s tou protistranou. A ještě mi dovolte připomenout v 90. letech česko-německou deklaraci, kdy na tiskové konferenci, kde byl tehdejší premiér Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl, zazněla taková lehce provokativní otázka od jednoho žurnalisty, jak to bude řešeno s německými majetkovými požadavky. A Helmut Kohl tam tehdy zcela upřímně a zcela otevřeně a jasně řekl, že majetkové požadavky Němců zůstávají stále a trvale otevřenou otázkou. Takže oni se nikdy těch nároků, nebo nároků, to je špatné slovo, oni se nikdy těch požadavků na ty majetky nevzdali, nikdy se jich nezřekli a budou na nich trvat a budou je prosazovat. Čili ty majetkové požadavky Němců na ty majetky tady u nás jsou pořád trvalé.
0: Děkuji. No to právě je, že tam se vůbec nehovoří o tom, že ti Němci, ty českoslovenští Němci, se nejen přihlásili k tomu říšskému občanství, ale vyhnali Čechy. Vyhnali je a zmocnili se jejich majetku. A vůbec se tváří, jako kdyby jim něco vzali ti naši obyvatelé, takže to je opravdu neuvěřitelné. A já bych v této souvislosti ráda zmínila, navazuju na vás, Marku, právě stanovisko Československého mírového fóra. Hlavním autorem je náš pan kolega místopředseda Petr Šnůr, který taky žije trvale v Německu. A on to nazval, to naše stanovisko, že je věnováno památce občanů Československé republiky německé národnosti, kteří bojovali proti Hitlerovu nacismu v řadách zahraniční československé armády, jakož i antifašistickým obětem české i německé národnosti. A protože to je historik, tak on tady zmiňuje právě, a to bych vám ráda řekla, a i pro posluchače, aby si uvědomili, v čem je zásadně ten problém, to nepochopení, že na to vůbec to, co chtějí, nemají ty českoslovenští Němci, nyní sudeťáci, právo. Oni právě, nebo my v tom stanovisku říkáme, že německý nacistický režim a ta jeho rasová teorie a následné války, které rozpoutal na východě i u nás a na východní Evropě, tak měly vyhlazovací charakter. Oni nás chtěli vyhladit. O tom se nehovoří ani v televizi, ani ve školách, takže lidé to neví. A že tento, že vlastně to byla ta nejvyšší míra barbarství. A nedá se to vůbec srovnat s tím, co se stalo na tom západě, protože ve Španělsku, ve Francii a v ostatních západoevropských zemích tam nechtěli ty obyvatele vyhladit. Oni chtěli vyhladit obyvatele naší země, obyvatele všech slovanských zemí. Takže tohle to je zásadní rozdíl, který vůbec jakoby není zmiňován. A pokud nám tedy zbyde čas, tak bych tady ještě pak zacitovala třeba z projevu toho Adolfa Hitlera. Vždyť paní poslankyně Válková je pořád předsedkyní toho mandátního výboru a petičního. Tak ta kdysi řekla ještě v tom předcházejícím volebním období, že vlastně nám tady bylo za toho protektorátu hej, že se nám nic nedělo. Takže to vůbec není pravda, protože tady šlo o vyhlazení těch našich obyvatel. A když se ještě hovoří o tom, ale to možná pomalu spějeme tedy k závěru, protože pan kolega Suchopar nás bude muset opustit a my pak také skončíme. Takže když se hovoří o tom, zdali kam budeme patřit, jestli, protože je teď nové dělení světa na základě těch geopolitických procesů, tak jsou tady varianty. Jestli tedy budeme patřit pod tu západní Evropu, jestli budeme nějakým euroregionem nebo jako na tajňačku budeme tou další spolkovou republikou Německa, anebo je tady ještě jedna varianta. Jestli se staneme součástí toho Trojmoří. A teď to jsou dva koncepty a vlastně tam vždycky vládne v každém tom konceptu jiný klan, já tomu říkám z legrace jiný gang. Pokud bychom patřili nebo byli součást, třeba by rozdělili, byla by ta linie, že Česká republika by patřila na západ a Slovensko možná na východ. Teď asi se vedou ty mocenské boje, tak pokud bychom patřili na ten západ, tak to by tedy byl problém, to by uspěli sudečtí Němci, to bychom se stali další spolkovou zemí Německa, jak to ostatně kdysi chtěl bývalý premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla, ten se tím ani netajil. A nebo je tady ta druhá varianta, že tedy budeme součást toho mezimoří, kde má hrát hlavní prim Maďarsko. I když tam to, co teď se děje v Maďarsku a že ten Petr Maďar také otevírá tu otázku dekretu, tak ale to už by bylo jiné než u nás, protože to Maďarsko má být hlavním lídrem toho Rakouska-Uherska 2.0 nebo toho Trojmoří, takže jako by to bylo v té jedné části. U nás ne. U nás by to bylo, že my bychom byli částí toho Německa. Ale pokud by se teda zrealizoval ten koncept toho Trojmoří, tak to by si tady sudečtí Němci opravdu tu svoji polivčičku neohřáli. Ale zase problém je, a my to vnímáme jako jednu kauzu, ale není to jedna kauza, že tady by hrozily ty restituce, které jsou de facto teda německé, ale týkají se těch aristokratických rodů. Takže pro nás by to bylo zbláta do louže. My tady opravdu tak bruslíme na ostří nože. Takže navrhla jsem tedy trošku ještě rozšířenější téma. Poprosila bych pana kolegu Vrábela, jestli se k tomu chce vyjádřit, pak pány poslanci a pak budeme pokračovat dál. Prosím, pane předsedo.
2: Děkuji za slovo. Vy jste teď řekla hodně věcí. V první řadě jste mi připomněla, že pan poslanec Novák mluvil o tom, že by taky sem mohl chtít, aby byla zakázaná maďarská politická strana TISA. Tak to bych jenom, pane poslanče, chtěl podotknout, že samozřejmě to ne. Studoval jsem diplomacii a zahraniční vztahy a chápu, jaký je rozdíl mezi politickou stranou, která vládne Maďarsku, a co je diplomacie mezi naším státem a Maďarskou. A taky, že jo, Petr Maďar je teď premiérem Maďarska, takže nemůžeme označovat jeho politickou stranu za extremistickou organizaci, ale u toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu to udělat můžeme. Jo, to jenom jsem chtěl upřesnit, že to bylo takový trošičku jakoby nefér podsunutí nějakého takového politického nesmyslu. Ale co se týče toho, co bych chtěl říct, tak bych chtěl říct, že si vážím toho, pane poslanče Nováku, že vy se věnujete té problematice, někde jste říkal dokonce soukromně, v tom prolamování Benešových dekretů. Takže toho si vážím, jsem rád za to, že to děláte a jsem rád i za to, co ty, Josefe, jakým způsobem představuješ tu záležitost, co se týče parlamentu. Takže rozhodně to není tak, že by ta kritika byla nějak vůči vám dvěma osobně, to určitě ne. Moje kritika je vůči samozřejmě ministru zahraničních věcí, protože ten předvedl hrozné věci, a vůči vládě jako takové, především vůči Andreji Babišovi, který je prostě absolutní pokrytec, co se týče suverenity, suverenismu a nebo nějakého vlastenectví. Ale když už tady máme dva poslance, tak bych se vás chtěl zeptat, co si vy myslíte o tom, že bychom, protože my to chceme navrhnout poslanecké sněmovny, máme petici, pod kterou sbíráme podpisy. Co si o tom myslíte, o té věci, že bychom sudetoněmecký Landsmannschaft prohlásili za extremistickou organizaci? Mohli byste třeba vy iniciovat v rámci té diskuze v parlamentu, která tam teď probíhá, tadyhle tu myšlenku? Líbí se vám ta myšlenka? Souhlasíte s ní? Jste ochotní tuhle tu myšlenku zmínit nebo navrhnout v poslanecké sněmovně?
0: Takže vezmeme to podle abecedy. Prosím, pana poslance Nerušila.
6: Jo. Jako to tak nás tak v pleziru. Já samozřejmě, nebo každý poslanec samozřejmě může navrhovat, co chce ve sněmovně, protože ten mandát vlastně jakoby náleží jemu. Druhá věc je, ale jakým způsobem člověk chce fungovat v rámci nějakého většího kolektivu. Já bych to spíše asi vzal jako nějaký námět na úvahu a k další debatě na našem klubu SPD, kde se potom o tom můžeme pobavit, že jo, protože samozřejmě sudetoněmecký Landsmannschaft ve chvíli, kdy se jim podaří realizovat setkání v Brně, tak se příští rok bude chtít sejít v Liberci a do 5 let podle mě se budou chtít sejít i v Praze. Takže určitě to je jakoby námět k debatě, ale místo přístežné slovo teď po mně nechtějte.
0: Děkuji, poprosím pana poslance Nováka.
1: No za mě určitě extremistická organizace ano. A teď jako já sám teď vlastně nevím, jak na to, za kým jít. Napadá mě ministr vnitra, se kterým se můžu poradit, a nějakým způsobem najít vlastně ty procesní kroky, jak to zrealizovat. A to můžu slíbit, to není problém, ale nemůžu slíbit zítra za měsíc, to bude, jo, to fakt ne.
0: Dobře, tak děkuji za to.
2: Pane poslanče, jenom jestli můžu, děkuji vám za to, doufám, že to zmíníte i na té diskuzi ohledně sudetoněmeckého Landsmannschaftu v poslanecké sněmovně, protože to sleduje taky ten, koho to zajímá v rámci přenosu z poslanecké sněmovny, takže děkuji za to, že jste slíbil tuhle věc a vážím si toho.
0: Děkuji. Ano, Miroslave, prosím.
3: Já bych jenom trochu reagoval na slova pana Vrábila. Já jsem znám tím, že jsem taky kritikem současného premiéra, proto jsem na začátku uvedl, že v roce 1938 prezident Beneš reagoval státnicky. Byl statečný. A tady se skutečně, přátelé, jedná o víc než o nějaký sjezd v Sudeťáku. Ten sjezd to je jenom zástěrka něčeho, co my ani snad ani neumíme dohlédnout, protože my nevíme, co se v tom Brně bude všechno dohadovat. Jo? A proto si myslím, že současný premiér a celá vláda nehájí zájmy občanů České republiky, protože kdyby hájila zájmy občanů České republiky, tak já si myslím, že by se nebála razantně vystoupit proti právě tomu chystanému srazu a že by zakročili. Páky na to jsou, ne že nejsou. Ale já mám pocit, že tady si každý z těch ministrů i premiér hlídá svoji političku nebo ohřívá, aby nepřišel ovliv tu v Německu, tu, aby nepřišel okšev tam. No tak ono to nějak dopadne, on ten sraz nějak dopadne. Nedopadne. Dopadne to tak a já z toho mám obrovskou obavu, že skutečně bychom o tu naši republiku mohli přijít, přátelé. To není jinak. Nevěřte tomu, co říká posledná sekund, co my se ozýváme. On nás nazývá, že jsme pokrytci. Přitom největší pokrytec je on. Protože jinak mluví a něco jiného dělá. Takže prostě já se s tím nemůžu smířit. A i takhle, páni poslanci, jestli máte možnost tlačit na premiéra, tlačte na něj, aby už se konečně razantně vyjádřil. Opravdu. Dokud je čas. Dobře, vy jste to řekla sama paní Vítová. Příští rok to má být v Liberci. Letos tam poslala bavorská vláda oficiálně 850 tisíc eur na tento sraz. Kolik pošle další rokem peněz na sraz v Liberci? Jako je to skutečně velice nebezpečná věc. Tady se prostě děje něco, co se mi nelíbí. Co se sem má cizí vláda k nám montovat? Já vím, že to teďkom přeženu, ale mně to přijde jako vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Jo, proto jsem se tam prvé už odkazoval na tu ústavu. Jak se na to vlastně vůbec dívá ústava? Jestli to není porušení ústavy. Nejsem znalec ústavy, nevím, to by asi byla otázka na ústavní právníky. Ale to ticho okolo, to nebeteční ticho z radu, ze senátu, z vlády, mě to děsí. Děsí mě to moc. A já se s váma za chvilku, přátelé, rozloučím. Děkuji vám, paní Vítová, že jste mohl být přítomen této diskuzi. A za sebe můžu říct jenom jediný srazem, kde skončí sraz. Zase je tam taková perlička. Ty jsme teda si připomínali konec války, za pár dní teda bude sraz svěťáků. Skončí sraz, 27.5.42 byl spáchaný atentát na Heydricha. Jsou to všechno náhody, nebo to je nějaká souvislost? Ptám se, jenom se ptám. Podle mě to náhoda teda není, ale dobře budíš. Já vám všem děkuju, nebo děkuju vám, paní Vítová, že jste mě pozval do této panelové diskuze. A samozřejmě tím srazem moje práce nekončí. Já skončí sraz, ale moje práce nekončí. Máme s panem Čumpelíkem připravenou řadu, opravdu vysloveně velkou řadu dalších aktivit. Budeme pokračovat, protože nelze mlčet. Nejde to. Děkuju vám, přeju vám příjemnou dobrou noc, nebo hezký večer, takhle. Dějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou, taky díky za přítomnost. My se už stejně chýlíme ke konci. Já bych ještě tady, ještě ale úplně ne, já bych ještě na závěr dala slovo panu Janu Sedláčkovi, Markovi Adamovi a kdokoliv ještě, pokud jste nepovažovali to svoje vyjádření za poslední, tak se prosím přihlašte, že byste chtěli něco říci. A pak, až skončíme, tak bych poprosila, zda by byl puštěn ten, ne rozhovor, ale ten proslov Edvarda Beneše a tím bychom dnešní besedu uzavřeli. Takže Honzo, prosím.
4: Video s panem Benešem je připravené, takže stačí potom říci. A co já bych tady dodal velice důležitého, co zatím zaznělo jen tak mezi řádky, proč tady ti sudeťáci, ti poseltovci uspořádávají svůj sněm. Odpověď je úplně stejná jako otázka, jako na otázku, proč Lichtenštejnové se snaží teďka vystrkovat drápky a požadovat od nás nějaké majetky. Protože můžou, protože vědí, že jsme oslabení, že jako národ si všechno necháme líbit a že jsme velice, řekl bych to až trochu sebekriticky, neschopní hájit naše národní zájmy, bojovat za naše národní zájmy a proto, že vidí, že jsme oslabení, tak právě proto oni takto vystrkují drápky. A o to důležitější je pro nás teď úkol ukázat jim, že se mýlí, že to tak není, že dokážeme ještě bojovat za naše národní zájmy, že dokážeme se tady bránit vůči všem takovým útokům. A skutečně ono to není jenom o tom, o té politice, byť je pravda, že je potřeba změnit i tu naši politickou scénu, jelikož i tu současnou vládu považuji spíše za menší zlo, než za nějakou alternativu. Byť tam jsou jednotlivci a věřím, že i dva páni poslanci, kteří tady s námi dnes diskutují, že patří mezi ně, kteří to myslí vážně, ale skutečně vedení těchto stran, ANO, SPD i motoristů, nepovažují za nějakou vlasteneckou alternativu. Nicméně, když už v té politice to je, tak to nastavené jsou zvolené tyto strany, o to více musíme tlačit my ze spoda. Teď v první řadě šířit informace. Spousta lidí sleduje ČT, jsou ukolébáni a oni se ty Němci chtějí smířit a takovéhle věci, co tam slyší. Musíme šířit informace, posílat to přes internet, natáčet videa, psát články a i v osobním kontaktu vysvětlovat lidem, že to není nějaké gesto smíření, ale že je to naopak provokace, která má takovéto politické cíle. A musíme skutečně co nejtvrději ukázat těm Němcům, pokud tedy ten sjezd se uskuteční, jakože bohužel asi jo, ukázat jim, že tady nejsou vítáni, znechutit jim celou tu akci, skutečně masově se proti tomu vzbouřit, aby viděli, že se spletli, že my ještě nejsme tak slabí, jak si oni myslí a že si nenecháme od nich takovéto provokace líbit.
0: Děkuji. Považuji to i za vaše závěrečné slovo, chápu to správně. Marku, prosím vy.
5: Tak já bych chtěl ještě říct na závěr, že všechno to vlastně vychází z té reinterpretace druhé světové války, která má kořeny v Evropském parlamentu a že dokud budeme členy EU a NATO, tak samozřejmě proti těmhletěm provokacím budeme muset neustále se bránit a samozřejmě ten květen, to není náhoda, politika je o symbolech, takže to, že dneska třeba v městě Písku nemůže být vyvěšena na 9. či 8. května sovětská vlajka, že tam řeší to policie a tak dále, to samozřejmě není náhoda a všechno to má kořeny v tom Bruselu. Já bych chtěl říct si, že tahle ta sudetoněmecká provokace, že to je takový testr našeho národa, co si necháme líbit a do jaké míry už je vlastně to historické vědomí Čechů změněno těmi 35 lety posledního vývoje. A je to jako v té pohádce vlastně o Smolíčkovi a Jezinkách, jen dva prstíčky strčíme, hned zase půjdeme a je to otevírání Pandořiny skříňky. A já bych chtěl úplně na samý závěr vám poděkovat za pozornost a chtěl bych vás pozvat tuto sobotu do Plzně na náměstí Míru v Plzni v 15 hodin na další protisudeťáckou demonstraci, tentokrát v Západočeském kraji. Děkuju.
0: Děkuji. Pan předseda Vrábel, chcete něco, prosím, doplnit na závěr?
2: Ta, mikrofon. A myslel jsem, že mě necháte nakonec, protože jsem na konci abecedně, tak se omlouvám za ten mikrofon.
0: Chcete být jako poslední?
2: Jo, určitě. Podívejte, první, co je potřeba si uvědomit, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft řídí Ben Posselt. Jo? A on nejenom, že se stylizuje politicky někam směrem k Adolfu Hitlerovi, ale podívejte se, není jak vypadá. Jo, teď to není normální. Tadyhle prostě vlasy načesaný na Hitlera, knírek na Hitlera. Ono to není vidět, protože má o 85 kilo víc než Hitler, ale jinak prostě on se do toho stylizuje. On se snaží i tak vypadat. Takže to je potřeba si uvědomit, tohleto. A to není legrace. To je důležitá věc, jo? To, abyste si nemysleli, že Vrábel zase dělá nějakou legraci nebo Vrábel si myslí. To je důležitá věc, on se tak snaží i vypadat. Takže určitě bych to nebral, ne samozřejmě dělám si legraci, nebral bych to na lehkou váhu, ten sudetoněmecký Landsmannschaft, protože viděli jsme to v Jugoslávii, viděli jsme to v Sýrii, viděli jsme to konec konců i v těch Sudetech. Jak to vypadá, když se ta nenávist nějakým způsobem rozšíří a ta politická vůle, jako to byli třeba Henleinovci, začnou nějakým svým způsobem tady štvát proti někomu někde něco a tak dál. Vidíme to konec konců teďko na Ukrajině, na Donbasu. Začalo se štvát proti Rusům, vznikla z toho občanská válka, dneska je z toho mela, kde stojí na to proti Rusku a pravděpodobně se to bude rozehrávat ještě dál. Takže ono to začíná takhle, ale to, kam to pokračuje, může být nebezpečné. No, není jenom o penězích. A tady bych chtěl říct to, co jsem řekl už jednou ve svém vysílání. Když někdo mluví o tom, jo, protože tady někdo mluvil o AFD a tak dál, my jsme taky na demonstraci zvali politiky z AFD, politici samozřejmě můžou přijet na nějakou demonstraci do cizí země, ale že poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, tak jsem říkal, pokud poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, a nevím, mám tam dost kamarádů mezi poslanci a europoslanci, tak bych jim vzkázal, ať si prostě ty sudetoněmecký Landsmannschaftáky, ať si nechají doma. Jo, protože tady se pořád, my se tady bavíme o tom, že tady je nějaký problém a že ten problém je nějaký naše smíření. Ale ten problém není žádný naše smíření. Ten problém není v tom, jestli my tady chceme nějaký sudetoněmecký Landsmannschaft nebo ne. Ten problém je v tom, a mezi Čechy a Němci by přece byl klid, kdyby prostě ty náckové německý zůstaly v Německu. A ten problém je v tom, že se nám sem cpou ty německý náckové. A takhle je to prostě potřeba jednoduše se na to dívat. Protože ten sudetoněmecký Landsmannschaft, když jsme to tady řekli, jsou to nástupci Henleinovců, je tam pořád nějaká niť, konec konců pořád tam mají ten Wikibund, že jo, pořád mluví o Heimatu jako o domovině, pořád mluví o prolamování a rušení Benešových dekretů, takže když se člověk na to podívá jednoduše, tak prostě je to nebezpečná organizace, která když bude působit na území Německa, tak my můžeme diplomatickou cestou požadovat po Německu, aby si to tam řešili, aby si to tam klidnili. Ale prostě jakým způsobem je možný, že nám Němci importují tadyhle tu organizaci extremistickou k nám na naše území. A ještě jedou politici z Německa, jedou ještě posilnit a podpořit. A to významní politici. A ještě náš prezident tyhle politiky bere potom na Pražský hrad. Takže to je velmi zásadní věc tohleto a je to jednoznačně věc politická. A jednoznačně samozřejmě občanská aktivita, jak říkal tady pan poslanec Novák, občan i poslanec Nerušil, samozřejmě je řada na občanech, na občanské aktivitě. Budou demonstrace, my tam taky máme petiční stánky, děláme taky petici a tak dále. Samozřejmě, že je řada na občanech, ale ten, kdo to musí dotáhnout, ten, kdo musí akceptovat to, že občani se bouří, že občani s tím nesouhlasí, jsou politici. protože ve finále je to politická záležitost. To musíte, pánové, udělat vy v poslanecké sněmovně. Takže děkuju paní doktorko Vítová za pozvání tady do té diskuze. Za mě to je všecko. Děkuju všem sledujícím a přeju nám všem. Taky děkuju Honzovi Sedláčkovi z Národní demokracie, Markovi Adamovi a i ostatním, kteří se tady účastnili, že se umíme zjednotit v této věci. A tak jako prostě jsme se vždycky potkávali na různých akcích, že se můžeme potkat i tady a bojovat prostě za český národ dohromady a společně, protože tohle se týká nás všech. Takže děkuju moc i vám, paní doktorko Vítová, samozřejmě za organizaci tady toho videa a loučím se se všemi diváky.
0: Já taky děkuji a já jsem záměrně chtěla teda nechat na závěr pane poslance, protože upřímně řečeno, já jsem měla obavy, že se nezúčastníte té diskuze, protože vždycky jako ježiši bude tam národní demokracie, ježiši bude tam ČR jedna, ježiši budou tam komunisti. Takže já to fakt oceňuji. Děkuji panu poslanci Nerušilovi i panu poslanci Novákovi a chcete prosím mít také nějaké závěrečné slovo, nějakou message pro nás lid, který je mimo parlament. Josef Nerušil?
7: Ne, tak já děkuji za pozvání. Já, kdo mě zná, tak ví, že prostě se neuzavírám do nějaké bubliny, spíše se snažím komunikovat i se stranami, které třeba neměly tolik štěstí jako my, aby překročili tu potřebnou laťku pro vstup do poslanecké sněmovny. A ono nakonec i ten koncept, že my můžeme udělat alespoň to málo, co se dá udělat v parlamentu. Nakonec, když se můžeme opřít o lidovou aktivitu, o občanskou společnost na ulicích, tak ono pak samozřejmě se to dělá daleko jednodušejší. Já samozřejmě vím, že, nebo je mi to jasný, že na té ulici se všechno jeví jednodušejší, že člověk by volil radikálnější řešení, ale ono bohužel společnost je taková, jaká je, v určitým ohledu je v nějakém spánku a no, bohužel, když my se sejdeme a na všem se zhodneme, ono je potřeba si to i ve většinové společnosti prosadit a to rozhodně jednoduchý není. A jak vidíme i ohledně toho sjezdu toho německého Landsmannschaftu v Brně, ta společnost prostě strašně dlouho spala a mám pocit, že velká část společnosti doteď spí a že jim to vlastně naprosto jedno, že se tady něco, bych řekl, takto zhůvěřilého odehrává, že se tu odehrává takováto provokace. Děkuji.
0: Já také děkuji a pan poslanec Novák, prosím.
1: Já mám napsaných několik slov a ty první dvě mi teda sebral pan Marek Adam, teda, protože naprosto podepisu, je to test, zkouší a budou pokračovat a budou nás testovat dál. Pak mám napsané slovo provokace. Jo, protože oni skutečně přijeli provokovat. Nám tady bylo tvrzené, oni nemají vůbec na programu, že budou řešit Benešovy dekrety a tak dál, ale každý, kdo z nás dělá nějaký sněm, sjezd, cokoliv, tak v programu na konci má napsané různé, že? A tam se hlásí ti ostatní a my fakt vůbec si nedokážeme představit, co oni tady otevřou a co tady budou řešit. Ne, nemají tady co dělat. Ale inspirací jste mi byli vy vlastně mý spoluřečníci, místy oponenty, což je dobře, protože mě by rozhodně nenapadlo řešit, jestli tenhle spolek zařadit mezi extremistické organizace a tak dál. Takže já jsem na druhou stranu rád, protože vy jste mě i obohatili a nějakým způsobem jste mě nasměrovali, že by vlastně se mi mohlo povést i víc, než jsem chtěl. Takže za to děkuju i vám a samozřejmě zdravím vaše diváky na sítích.
0: Já tady děkuji za účast. Jestli mohu ještě teď říci, můžeme se třeba sejít za měsíc nebo za dva při nějaké příležitosti opět v tomto složení. Nebylo by vám to proti mysli? Tak může, diváci se můžou těšit na další díl. A děkuji za pozornost a teď bych prosila tedy vás, Honzo, kdybyste byl tak laskav a pustil tam Edvarda Beneše.
8: Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen. a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život, byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, protože jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.

0: produktu.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Mám 100% vyděláno. A to může být otázka půl roku. To může být otázka 3/4 roku. Toho zlata vystoupím a mám znásobený kapitál. Koupím stříbro, které vždycky jde nějaký čas po tom zlatě. To znamená, že stříbro je extrémně podhodnocené, zatím ještě ani nedorovnalo zlato v tom standardním odskoku, který vždycky má cenově. To znamená, že třeba když zlato stojí 100, tak stříbro stojí 10. Dneska je to spíš to, že zlato stojí 100 a stříbro stojí 3. Takže o tomhle to mluvím. Takže je potřeba to dát do toho stříbra, protože byť tam je 21% DPH, tak je to pořád ale dobrý, protože když se bavíme o násobcích, tak mě 21% DPH nemůže trápit. Počkám si, vyvezu ten kapitál, zdvojnásobím ho v tom stříbře, nebo ho strojnásobím, když to dobře půjde a dobře to trefím. A potom za to koupím kámen. Proč? Protože v tu dobu ještě nebudou připravené jiné kupní možnosti. A nebo už budou, a tak to rozdělím, koupím kámen, třeba tanzanit, kde na mě bude čekat z 10 až 40 znásobení toho, co jsem do toho vložil, ve velmi krátké době, cirka 5 let, možná i kratší. A pokud už budou nemovitosti padlý na 10 cen, tak už budu kupovat i nemovitosti. Proč? No protože budou nad dně ty nemovitosti. Nebo si koupím nějakou firmu, která má zavřeno, protože to, co vyrábí, je sice dobré, ale v době krize to lidé nekupují. Nebo si koupím nějakou vodní elektrárnu v dobrém stavu, kterou ale nikdo nestihl zaplatit a propadla bance a banka to prodává prostě za 10. Budu kupovat takovéto věci, rozumíte? Jo, nebo si koupím farmu, abych tam mohl pěstovat dobytek, protože farmář si nakoupil spoustu věcí na úvěr a banka mu to zrekvírovala. Tak já si to koupím. Farmář mi tam bude dál, tak teďko hospodařil. Měla to banka, on tam dál hospodaří, ale zisky jdou bance, protože splácí. Tak já to koupím, vykoupím to od té banky, ty zisky půjdou mně a ještě přidám tomu hospodáři a bude mi tam fungovat. Budu majitel té farmy, hospodáři udělám dobrý život, udělám z toho perfektní farmu, všichni budou spokojení a mě potečou z toho stále peníze. Čili je potřeba takhle uvažovat. Je potřeba ve správný čas dělat správné věci. Kdo nevěří tomu, že se tady budou prodávat byty a nemovitosti za 10, tak to nedělejte. Buďte těmi, kteří prostě jedou v nějakém zastaralém modelu, na který jsou zvyklí. Já jsem vám schválně pustil to video proto, abyste si naslechli prostě i jiné názory od jiných lidí. Je to tam krásně popsané, co dělají ty velcí kluci, protože když to dělají velcí kluci, je to dobré pro ně, proč by to nebylo dobré pro nás. Ale je to jednoduché prostě. Teď je potřeba prodat rizikové investice. To jsou různé typy fondů, které stojí na bankovních derivátech. To jsou různé akciové trhy, to jsou různé akcie Apple, různé akcie Microsoftu, různé akcie Bůh ví čeho. To se zhroutí. Pokud nejste přímými akcionáři těchto firm, a teď ještě potřeba si říct, které firmy to jsou, jestli ty firmy jsou schopné přežít v období, kdy lidé budou tak mít na to, co je pro ně nezbytné. To znamená, pokud ta firma dneska vyrábí něco, co je zbytné, třeba to je firma na mobilní telefony, tak z toho bych rychle utíkal. Protože toto lidi klidně oželej. Budou řešit, za co budou jíst, za co budou bydlet. A jestli mají nebo nemají starý mobil, jim bude úplně putna. Možná ani nebudou potřebovat, aby ten mobil fungoval, protože nebudou mít na poplatky. Já potřeba takhle vybírat jako kdyby ty správné firmy, které kde bych, dejme to, pokud bych měl přímý majetkový podíl, buď ve formě akcí na držitele, nebo majetkového podílu v té firmě, jiné vlastnictví neuznávám, protože jiné vlastnictví je o krachu a o tom, že vám zbydou oči pro pláč. Pokud máte akcie na akciovém trhu, nebo jste tedy v trhu s cennými papíry, to je nejrizikovější oblast. Já neříkám, že to nevydělává dneska. Já říkám, že to je nejrizikovější oblast. Proč? No, protože na to riziko uzavírají pojistky. Velcí hráči uzavírají pojistky na to, že to krachne. Tak oni asi vědí, že to krachne. Jinak by ty pojistky, které jsou neskutečně drahé, tak by neuzavírali. Ale protože oni mají velké objemy těch, pro ně to je spekulativní, pochopitelně, investice. Oni velmi draho pojistí ty svoje indexy, protože vědí, že jim to vydělá ty peníze. Protože to riziko tam je tak velké, že se to prostě stane. Ne, jestli se to stane. Jenom otázka, kdy se to stane. A stane se to v příštích půl roce až třech letech. Jak to tam zaznělo. Ale to nějaký měsíc už. Takže předpoklad, kdy se zhroutí nemovitostní trh, je konec roku 2025 a první polovina roku 2026. Pak to může být plus minus něco, ale jsme velice tomu blízko. Velice tomu blízko. Tak nedělejme, že to není. Čili konzervativní cesta dneska je to prodat nemovitost, koupit kámen. Pokud se tomu hodláte věnovat, já vám s tím rád pomůžu. Prodejte nemovitost, kupte zlato, pokud to bude rychlé, potom kupte stříbro a potom, až to budete mít strojnásobené nebo 16násobené, tak můžete si koupit několik velice drahých kamenů. Fór je totiž v tom, že ty kameny nebudou zdražovat takovým tempem, jak budou padat ceny těchto všech věcí. Zlato ano, zlato velmi brutálně zdražuje, s ohledem na to, v jakém úpadku jsou trhy s nemovitostmi a v jakém úpadku jsou všechny trhy s derivátama bankovníma. Proto zlato zdražuje. Ale a taky v důsledku zdražuje hlavně proto, že díky těmto věcem je o to zlato enormní zájem a velké korporáty nakupují. Proto to zlato zdražuje. Čili to, přes co se to děje, je ten trh s tím kovem, ale proč je ten velký zájem? Protože papír a nemovitosti dneska jsou v přehrátém stavu a brzy přijde krach. Proto všichni utíkají přes peníze, za které kupují to zlato. Jakmile jednou máte zlato, tak máte jednu výhodu. Vy to zlato, aspoň tak, jak my to umíme, vy to zlato přímo směníte, tak, jak jste směnili finanční prostředky, směníte do kovu, do zlata, tak zlato směníte přímo za stříbro a stříbro přímo směníte do kamene. Vůbec u toho nebudete držet jedinou korunu, to znamená, nebudete vyvádět zlato do měny, z měny do stříbra, ze stříbra do měny a z měny do kamene. To vám dává jednu jistotu. To vám dává jistotu, že nabídete ten neevidovaný, neregistrovaný majetek, nabídete bez té stopy. První stopa vede k tomu zlatu, ale protože vy zlato můžete neregistrovaně prodat, tak tím se tam zavřou ty dveře, už do toho dál nikdo nevidí. Čili když už to potom nevalíte nikam do peněz, tak nepracujete s penězma, jak říká zákon, které musíte evidovat, za co jste je utratili v tom větším množství. Když půjdete a prodáte zlato a vezmete si za to peníze a půjdete koupit stříbro, tak děláte transakci s hotovostí a na to se vztahuje zákon, který říká, kolik můžete volně a kolik nesmíte už udělat. Už existuje od roku 2026 budou existovat pochopitelně další zpřísnění v tom zákoně. A vy, když budete nakládat se svojí hotovostí, už musíte nakládat dle zákona a už nemůžete s ní volně nakládat. Už jste limitovaný určitýma částkama a když je překročíte, tak jste mimo zákon a nebo musíte registrovat všechno to, co za to budete nakupovat. Takže měli byste registrované stříbro v podstatě. Jo? Takže vy, když kov změní

vypisovat a registrovat převody té hotovosti. Tam to, o to tady jde. Čili když to uděláte přes banku, tak je to registrované automaticky. Když to uděláte v hotovosti, tak jste mimo zákon, pokud se nepřiznáte. To je to důležité. Jak mít neregistrovaný majetek? Když máte neregistrovaný majetek, tak ho nemáte registrovaný ani v této zemi, ani v jiné zemi. Kameny jsou neregistrovaným majetkem. Můžete je volně převážet bez toho, že byste porušovali zákon. Protože některé země mají pochopitelně, třeba když pojedete do Ruské federace a budete mít nadlimitní množství eur nebo dolarů, no tak vám to zabaví, protože tam asi chcete něco organizovat, třeba. Takže vy nemůžete jen tak volně převážet peníze v hotovosti. Můžete si je převést v rámci bankovních převodů, no ale to jsme zase v tom registrovaném pásmu, že? Zatímco kámen převezete a kámen zlikvidníte za jiné majetky a neporušujete vůbec nic. Protože kameny mají tu specifiku, takže nám dávají tu největší míru svobody. Největší míru svobody. V Německu připravují, a víme, že z Německa vždycky chodí spousta věcí potom do zbytku Evropy, v Německu připravují zákony na to, aby bylo limitované množství držení zlata, to znamená držení zlata nad určený limit je trestná činnost, stejně jako pohyb hotovosti nad určitý limit je trestná činnost. To znamená, všechno toto už se začínají utahovat šrouby a do konce roku platí to, jak to máme teď, a do konce roku nejsou ještě přeceňované kameny. To znamená, že je spousta kamenů, které byly naceněny začátkem roku tohoto, ještě se neprodaly, takže jsou za původní cenu. Všechny kameny, které přichází, tak už jsou za aktuální ceny. Za aktuální ceny, tak jak byly nakupovány dráž, tak zase dráž se prodávají. A po novém roce se bude přeceňovat všechno, co je ve skladu. To znamená, všechny kameny, které zatím čekají na svého majitele, tak se zdraží. Proto je docela dobré reagovat co nejrychleji a tu směnu provádět v nějakým rozumným čase. Líbí se mi, že chodí spousta lidí, posluchačů, kteří máte nakoupené kovy třeba z roku 2012-10, nakoupili jste velmi dobře, i když v tu dobu to vypadalo, že to je docela hodně drahé, nakoupili jste velmi dobře, dneska za to zlato kupujete kameny. Platíte tím zlatem ty kameny. To je naprosto úžasná věc. Aniž byste se dotkli měny jako takové. Tyhle ty transakce pochopitelně umíme a rádi je děláme, protože to je právě to chytré pracování s těmi investicemi. Teď je doba, na které chytří vydělají a pasivní nebo nevědomí to zaplatí. Teď prostě je ten vrchol ekonomického, hospodářského a monetárního cyklu. Zbíhají se nám všechny tři. Je evidentní, že to bude velký průšvih. Tady v tom videu bylo jednoznačně řečeno, dokonce i to okno bylo ohraničeno časově. My jsme už dneska v tom okně. Jsme už dneska v tom okně. Co to znamená? Že v pondělí už může být všechno úplně jinak. Každý den se může stát, že to bude všechno úplně na ruby. Takže není, pokud jako to hodláte řešit, tak to řešte, protože čekat na to, až zlato spadne dolů, nebo to nesmysl. Prostě až zlato spadne dolů, tak už nebude zajímavé ho koupit. To půjde jenom nahoru. A ta dynamika růstu, ta zrychluje. Dynamika rizika mimo zlato a stříbro

kterým způsobem zrychluje. Pokud máte naspořené peníze někde jinde, bude to problém. Teď chci říct jednu důležitou věc. Ty kameny nebo cokoliv můžete potom proměňovat za něco, co vám bude vydělávat peníze furt. Protože někdo řekne, hele, já tam ty peníze sice dneska mám pasivní, ale já bych sem chtěl, aby mi ta investice průběžně vydělávala. Když to dám do toho kamene, tak sice by kámen poroste, ale já si na ten zisk nesáhnu. No to je pravda. Takže musíme se pak rozhodnout a říct si, chci ten kámen uchovat pro příští generace, to znamená, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Máte peníze na účtu, na tom účtu ty peníze budou, vy je nespotřebujete, oni vám tam zůstanou, takže jednou to po vás někdo zdědí. Co se stane, když za ty peníze koupíte ten kámen a něco se stane? No tak jste ochránili, to, co jste našporovali, tak jste ochránili v tom kameni, a bude na vás nebo na vašich dědicích, jestli to necháte ležet, jako byste to nechali ležet na tom účtu, jestli to necháte ležet v tom kameni, a nebo jestli to proměníte, změníte za něco, co vám bude pravidelně dělat nějaké příjmy, nějaké peníze. Vy ten kámen potom můžete použít k tomu, že koupíte nemovitosti, které budete pronajímat. Ten model koupím nemovitost a pronajímám, ten je dobrý, ale vy budete nakupovat ty nemovitosti až v době, kdy budou za desetinu ceny. Pokud tam budou daňové zátěže, tak budou 10x menší. No a protože to bude přiměřeno procentuálně k těm cenám, a nebo budou tak vysoké, že by ty nemovitosti nikdo nekoupil, nikdo by je nechtěl si pronajímat, takže se budou muset některé zákony odbourat. To tak vždycky bylo. Zákony se upravovaly tak, jak to chtěli ti, kteří vládli majetkem. Vždycky to tak bylo, kromě socíku. Čili počkáte si, až se to odbrzdí a pak to nakoupíte. No, nebo koupíte nějaký výrobní závod. Koupíte nějakou rodinnou firmu. Koupíte nějaký, vyvinete, nebo takhle respektive, koupíte něco vyvinutého, teď nemyslím žádnou paní, ale něco vyvinutého, co je potřeba uvést na trh, budete si s tím moc hrát. Budete mít prostě na to prostředky. A nebo se jenom budete chtít přesídlit do nějaké části světa, kde nebude vládnout NVO. Třeba. Vy k tomu máte veškeré vybavení, protože jste si převezli majetek, kam jste potřebovali. Jak si převezete nemovitosti, které, se kterými nemůžete ani nakládat, protože neodpovídají, nesplňují dané písmenko na té stupnici těch energetických štítků. Nemůžete to prodat, nemůžete to pronajmout a nesmíte to ani obývat, jo? Tak je to váš majetek, nebo to není váš majetek? A nakonec ještě budete muset zaplatit velké peníze za likvidaci takového objektu. Tam totiž to celé směřuje. A nebo to od vás potom někdo koupí za tu desetinu, za pár frců to zateplí, anebo to ani nebude zateplovat, protože se změní zákonodárství a najednou on to bude moct pronajímat, ale vy jste z toho byli zoufalí. To jsou reálné věci v praxi, to takhle funguje. Ty investorské požitky pochopitelně jsou přímo úměrné práci, kterou tomu věnujete. Ten, kdo jednou něco koupil a očekává, že ho to po celý život bude naplňovat nějakým ziskem, můžete na to zapomenout. To jenom je buď delší nebo kratší doba, po kterou to funguje, záleží v jaké části toho cyklu jste to nakoupil, jestli na začátku, nebo ke konci, nebo někde uprostřed. Ale včera jsem tady s Jiřím četl ten článek o tom zateplování a o tom, jak se tady budou ty nemovitosti krást zabít. Oni už se vlastně kradou tím, co se přijalo, tak tím se kradou. Uvidíme, co s tím udělá ještě nová vláda. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se rozpadne celá ta evropská šaškaráda.
Může to být velmi rychlý proces, no a pak pochopitelně půjde do kytéky celý Green Deal a všechny tyhle nesmysly. Jenomže je potřeba se na to zaměřit, ale to nebude mít, i když se tohleto stane, tak to nebude mít vliv na to, že se zhroutí trh s nemovitostmi. Ten se zhroutí úplně z jiných důvodů. Ten se zhroutí proto, že se zhroutí trhy s cennými papíry, zhroutí se trh s hypotékama, hypotéky budou zesplatňovaný, to znamená, že lidé budou muset ty nemovitosti rychle začít prodávat, bude přetlak nabídky na trhu, buď zabavených, anebo před zabavením prodávaných nemovitostí a cena nebude možná ani desetina, ale klidně to bude jenom pětina. Pardon, obráce. Bude to třeba ne 10x, ale 20x dole. Tak, abych to řekl. Před 20 je víc než desetina, že jo? Není? Není, říkám to dobře. 20 je 5% a desetina je 10%. Vidíte, člověk se namotá, ani nemrkne. Tak, to je jedno velké téma, které jsem potřeboval probrat, protože řada z vás mi psala. A to, že já jsem říkal, pořiďte si kámen, nechtěl jsem vás přehlcovat. Chtěl jsem jenom, aby, když se do toho dáte, tak aby jsme se potom mohli bavit dál. Co dál? Chcete si kámen nechat jako rodinný poklad, protože ho nepotřebujete likvidnit a budete čekat na ten svůj 10-40 násobek? Bude to pojistka pro vaši rodinu, že takový poklad v rodině existuje a když by rodině bylo nejhůř, tak má co likvidnit a má z čeho ten problém narovnat? A nebo to bude jenom přenoska na kapitál nebo na nějaké, řeknu, majetky, které máte, přenoska do nové doby nebo do BRICSu. Jo? To tak prostě je. Tenhle ten přístup vám vlastně zabezpečí to, že vás nevoškubou. Svět se rozdělí na jenom dva typy lidí. Ať už něco máte nebo nemáte, tak to zaplatíte, pokud neuděláte nějaké kroky. Většina lidí bude těmi platiči, menšina lidí bude těmi, kteří se zachovají chytře a zachovají si to, co dejme tomu na středu. Je jedno, jestli máte 10 tisíc nebo máte 10 milionů, je to úplně jedno. Pro každého je to nějaká pojistka, nějaká záruka do budoucnosti. Je nesmysl prostě nechat si to jenom tak prostě ulítnout. Jo? Takže přátelé, pomalučku se naplňuje čas k tomu, abychom se rozloučili. Já udělám jednu věc, já vám to video dám kdyžkať ještě pod pořad. Můžete si ho pustit i z obrázky. To je jedna věc, kterou udělám. A druhá věc, že můžete mi psát, pochopitelně svoje dotazy k této problematice. Nebo si můžete kliknout na www.tanzanit.info. Tam klikněte, máte tam formulář, díky kterému si můžete objednat moje služby. To znamená, můžete si objednat buď konzultaci nebo asistovaný nákup. Jo, můžete získat v podstatě takový erudovaného průvodce tou problematikou a učinit věci správným způsobem. A hlavně nakoupit takové, když to řeknu, směnit do takových kovů a takových kamenů, které opravdu jsou tím, za co jsou vydávány. Protože je tady obrovské množství podvodných produktů, které se tváří, ale jako investiční kameny. A nejsou to investiční kameny. A protože to neznáme, tu problematiku, tak by leckdo mohl velmi snadno si naběhnout. Hlavně to poznáte podle extrémně nízkých cen za jeden karát. Tak. To jsem chtěl, jinak když si kliknete pochopitelně na Midgard, na studio.midgard.cz, ten formulář tam je taky, je to ochrana před krizí, takže můžete to použít.
No to je asi všechno, já si myslím. Víc toho dneska nevymyslíme, já tady najdu jednu písničku, kterou vám chci pustit. Asi veselou nějakou, ne? Na závěr si dáme. Protože kdo by chtěl mít smutek, když se věci vyvíjí tak hezky, ne? To by byla škoda. Tak já se kouknu, kde to mám. Nechci dát Alexandrovce, chci dát Michala Davida. Protože si myslím, že to je taková ta vhodná písnička na to rozproudění teďko tady. Jenomže já to nemůžu najít. To tak bývá. Jackson, to ne. Už to mám. Takže přátelé, to je všechno. Po mně nevím, kdo nastupuje, takže zatím se nikdo nehlásí. Je to jasné. Uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu se loučí pro teď, jak jinak, než Petr Václav.

0: co přijde digitální generace, když přestane používat psací písmo? Velké téma o míru na Ukrajině. Jak terapeutická kultura proniká do filmu? To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 49, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes je s námi poprvé Ondřej Leinert, který k nám přišel z Hospodářských novin, aby posílil naše analytické a zpravodajské politické oddělení.
2: Krásný den, pánové a dámy, kteří to poslouchají.
1: Tak my ti přejeme, aby se ti nás dařilo.
2: Děkuji.
1: Dále sedí Adam Růžička a...
3: Dobrý den.
1: A tady známý Daniel Kajta. Tak začneme aktuální politickou situaci, kde teda probíhá jí audience nominantů na ministry. Je to taková, jako kdyby poklidná doba, poklidných pár dní, jako kdyby něco mělo přijít. No ale zarezonoval oznámení Martina Kuby, slavný hejtman z Jihočeského kraje, který oznámil vznik nového hnutí. On neřekl, jak se bude jmenovat.
2: To řekne příští měsíc, může se to jmenovat Super Česko, ale myslím si, že bude asi nějaký jiný název. Příští měsíc k tomu chce jako víc...
4: Může se to jmenovat Milujte Jižní Čechy.
2: No, to je možné.
4: Písnička Milana Knížáka v 60. letech.
1: A jak to bylo dál, ne?
4: Kolíbku pravé krásy, pozor, odlítáme, zapněte za ochranný pásy.
1: Výborně, Daniel. Fakt, jako to by já nikdy nedala. No a tak podíváme se hlavně na chat control, na to je specialista Adam, který dlouhodobě bojuje za občanské svobody.
3: Ano, je to, záleží mi na nich, je to dobrá věc občanské svobody.
1: Ještě rychle k nejnovějšímu vydání týdeníku Echo, kterému vévodí i na titulní straně text Terezy Matějčkové, píš rukou, budeš myslet lépe. Ondřej, tak jsi tady poprvé, dostaneš slovo. Jak hodnotíš uplynulý týden a co čekáš, že se bude dít ty následující dny?
2: Teď myslíš po té politické stránce, jak probíhají zatím ty rozhovory u prezidenta, které jsou skutečně velmi klidné. Bude to možná zajímavější trochu ve čtvrtek, kdy tam bude Petr Macinka, ale jako nečekám od toho žádné drama. Toho skládání vlády, já mám s tím problém, co se vede ta diskuze, že mám pocit, že jako je to hodně vedeno tak, že liberálně takový ten demokratický proud říká neustále, jakože prostě prezident nejmenuje toho Turka, že ani náhodou, ten konzervativnější proud zase říká, že ho vlastně jako, že ten Turek ve vládě bude a podle mě se tam trochu zapomíná na to, na ten jako faktor Babiše, který prostě, i když, který jako není zvyklý za ty ministry bojovat a toho Turka tam v té vládě nechce. A když
1: bych... Jsi si jistý, že ho nechce?
2: No, k čemu on by ho tam měl? Já jsem docela jistý, že ho tam nechce, protože když se vezmeš jako to pojetí jeho, že ti ministři jsou vlastně spíš nějací výkonní pracovníci a on tam fakt nepotřebuje někoho, kdo kolem něhož se neustále kupí nějaké jako hlouposti takové.
1: No ale zároveň ta vláda je koaliční. A třeba Petr Fiala dodržoval striktně to, že nezasahoval jednotlivým koaličním partnerům do obsazování těch postů. Mu nic nezbývá v zásadě. To tam navrhli motoristy, jestli chce nebo nechce. To je vůle motoristů.
2: Ano, a on samozřejmě Babiš tam to jméno přinese, ale je otázka, jak moc prostě bude chtít jít pak s prezidentem do sporu do toho kompetenčního sporu, té kompetenční žaloby, protože mu se Babišovi do tohohle vůbec nechce, mu se nechce jako podle mě ani ten spor prostě jednou provždy řekněme nějak vyřešit, protože má pořád taky prezidentský ambice a úplně se mu prostě nehodí vlastně oslabovat případně prezidenta.
1: Počkej, kdo má
2: prezident? Babiš má prezidentské ambice přece stále pro rok 2028.
1: To si nemyslím.
4: No stejně tak si Andrej Babiš myslí právě o Filipu Turkovi, že má prezidentské ambice. Což by byl teda asi faktor, proč by teď za něj nebojoval. Já si trošku myslím, že Já nevím, jestli to znamená, že patřím ke konzervativnější části, protože si myslím, že Filip Turek tím ministrem spíš bude, že k tomu leco směřuje a nasvědčuje. A vlastně se mi zdá, že Petr Pavel, a to říkám teda jako s rizikem toho, že zavadný můžu být za blbce, jo. Tak doufám, že to už se nikdo na to dívat nebude, se všichni podívají dneska večer a zítra.
5: No o víkendu, Dane, ale pozor.
4: Podle mě to směřuje k tomu, že jako Petr Pavel rozehrál hru, kde neměl moc silný karty a teď tu hru jako dohrál vlastně, protože co může Petr Pavel dělat v případě, že Petr Macinka a Andreje Babiše přitlačí ke zdi ránu, obrazně řečeno nůž na krk a řekne, hele, když teda prezident bude trvat na tom, že Turka ne, tak dej kompetenční žalobu a když ji nedáš, tak jdou motoristi z vlády a prostě v tu chvíli měsíc a půl nebo kolik politický práce Andreje Babiše v čudu. A musí začít od začátku, to se mu prostě nebude chtít. Já bych řekl, že fakt jako, já nevím, z 10 nějakých faktorů, který musíme brát do úvahy, 8 mluví ve prospěch toho, že Turek ministrem bude.
5: Tam není žádný důvod relevantní, kromě moralistního, není důvod k nejmenování.
4: Tak to nevíme, jako z toho, co víme, není. A to i ta prezidentová věta, myslím, že to bylo teď v pondělí.
5: To dal zpátečku trošku.
4: To už, já v tom taky vidím trošku zpátečku věta, že by Filip Turek měl vysvětlit, co se kolem něj, všechno, co se kolem něj děje. To je taková jako divná formulace.
2: Hodně obecné teda.
4: Jestli ti myslí to jako reálný věce, nebo to, co se píše v tiskové kampani Deníku N, což jako opravdu, kromě toho, že tam jistě píšou i o skutečných věcech kolem Turka, tak si jako nese rysy tiskové nebo jako propagandistické kampaně na odstřelení jednoho člověka. Tak jestli tady tím prezident myslí, že když mě Filip Turek nějak jako ukáže, že udělá textovou analýzu Deníku N a řekne mi, že tady to tam byl nesmysl, jak ho jmenuju, tak to jsou už fakt jako zadní vrátka.
3: Já se přiznám, že pro mě ta situace je v těch posledních dvou týdnech velice nepředvídatelná, protože tam cítím takovou pro mě překvapivou odevzdanost na straně Andreje Babiše. Protože jak ty jsi zmínil to, že prezident to nějakým způsobem rozehrál. A myslím si, že to rozehrál fakt způsobem agresivním vzhledem k tomu, jak vlastně málo měl na svojí straně. Tak bych očekával...
4: Málo čeho.
3: No jako v tom smyslu, že tak jako svého času tam byly, že připomínky k tomu vládnímu prohlášení nebo k tomu prohlášení té koalice, pak jako otázky ohledně toho, co se přesně má dělat s tím střetem zájmů plus ty jednotlivé nároky na ty ministry. Těch požadavků tam bylo vlastně jako docela hodně a já jsem očekával před těmi několika týdny, že se ozve asertivně Andrej Babiš, který si myslím, že jako v tu chvíli byl vyloženě na koni a já to tam prostě vůbec nevidím, naopak tam vidím spíš takovou, jako vlastně, skoro bych i řekl, jako jistou servilitu či prezidentovi.
2: Ale tak on se tak Babiš chovával při sestavování vlády, když byla vláda vlastně ta jeho druhá tehdy se sociálníma demokratama 2018, tak se nějak jako za Šmardu nebyl, že on nějak se nebyl za Pocheho. Donesl tehdy, když šlo o Pocheho vlastně dva návrhy, že tam bude buď teda jako Hamáček jako zastupující minister zahraničí, anebo teda Poche. No a vlastně to k Babišovi patří. Babiš se obecně nerad hádá s prezidenty. U Zemana se to dalo ještě logicky očekávat, tím spíše, že ho potřeboval, ale ono to vypadá, že on se ani s tím Pavlem nechce.
3: Já jsem jenom chtěl ještě jednu věc, že jak se teďka tady budeme o té kompetenční žalobě, tak to si myslím, že i ta diskuze vlastně minule, když tam byl teda spor Petr Fiala, Miloš Zeman, tak to už ale tahle úvaha probíhala po jmenování premiéra, jestli se nemýlím. Není to tak, ne? Je vlastně jako teďka, když máme ty audience ohledně ministrů, ještě předtím, než Andrej Babiš byl vůbec jmenován premiérem, tak to, že prezident říká, mně se líbí tenhle ministr, mně se líbí on ministr, tak to vůbec nejsme jako v té úrovni toho, že už je jmenován premiér a teďka prezident se jako expos snaží nějak vyjednávat.
5: Já vám k tomu něco řeknu.
3: Mě vlastně překvapuje ten Andrej Babiš, kdy vlastně ta jeho zvláštní...
5: Ano, já jsem si to myslel taky, ale je třeba si uvědomit, že Andrej Babiš taky není v komfortní situaci, protože má ten konflikt zájmu. A je tlačený, aby ho vysvětlil. Je docela jako pravděpodobné, že spíš hrál vyčkávací taktiku do doby řešení toho konfliktu zájmu, jo, co s Agrofertem. My jsme to o tom mluvili tady několikrát, že Agrofert není žádná pekárna,
4: A nebo je pekárna.
5: Žádná jedna pekárna.
4: Ani smouc,
5: ale je to obrovská firma, která má desítky tisíc zaměstnanců, že? A její hodnota Agrofertu se odhaduje na 170 miliard korun. Jo? To fakt není jako jednoduchá záležitost. A myslím si, že Andrej Babiš potřeboval získat čas, co nejvíc času, aby mohl tu situaci řešit. Proto já jsem to tady taky říkal, že mám pocit, že to nehraje dobře a myslím, že částečně na tom něco jakože je, že on není nakonec v těch jednáních úplně konfrontační, jako s partnery. Ale určitě tam bude ten problém s řešením toho konfliktu zájmu.
2: Který mimochodem docela podcenil, protože vlastně on to nebyl vůbec připraven. On, co jsem slyšel, tak nějaký pověrčivý, tak to nechtěl před volbama řešit, aby to právě nedopadlo blbě, tak začal prostě až
5: myslíš, volba. Jako já si myslím, že ani neplatí ten argument, že to měl prodat před těma volbama.
2: No to je jako těžko, že za sebe, protože co, že, kdyby to nevyšlo, tak pak v tom prodat.
5: No přesně tak, ale vědět, jak no, to dopadne. Jo?
2: Spíš šlo to, že se třeba nepřipravoval ani na to, nějak jako na ty jiný varianty. Jo? Když já jsem slyšel, že teda on o prodeji, že se fakt jako mluvilo, akorát, že to je otázka, jako tam člověk zjistí, že to není komu prodat, takovýhle kolos. Že by to mohlo narazit jak u antimonopolního úřadu, pak jako si to je na českém trhu, to je v podstatě skoro neprodejný, tak to by se muselo rozdělit na několik částí.
5: To je takže, strašně složitá operace. No, a před volbama ty průzkumy dávaly Andreji Babišovi 28 a dokonce některé agentury mluvily o mírném propadu. Takže to bylo nakonec, všichni si vzpomínáme, že to bylo v zásadě, ten výsledek byl bombastický a velice překvapující, jako v případě Andreje Babiše. On skutečně nemohl vědět, jak to asi bude. Ale Dane, ty jsi měl nějakou myšlenku.
4: Ale to nebylo ke střetu zájmu, ale ještě k tomu,
5: ano.
4: Tomu k otázce soužení vlády a k přetahování prezidenta s takzvaným potenciálním premiérem. No je Andrej Babiš, a to vlastně potvrzuje, co říkáš ty trošku, jak jakoby nekonfrontační vůči prezidentovi, on říkal svým koaličním partnerům, hele, teď moc to s prezidentem nehroťte, dokud nejsem jmenovaný, až mě jmenuje, nebo respektive prezident teď zažívá, může teď dělat ze sebe důležitýho, zažívá pár týdnů slávy a až mě jmenuje, tak se na něj vykašle. Mm-hmm. Tak na něj budeme 4 roky kašlat, jo. Ale, a teď jde o to teda, co se stane prostě do toho jmenování, jo. A já bych řekl, že já si opakuju, myslím si, že může se stát, že to teď nějak s prezidentem ušolíchá.
5: Myslíš co?
4: Kolem toho Turka, kolem toho Filipa Turka. Že třeba Turek nebude s tím ministrem hned, nebo že tam bude jaký to řešení, nějaký
2: ta,
4: přechodní.
2: Ta vláda se dá jmenovat i bez hybridní, jednoho člena, no, v pohodě.
4: Ale motoristi budou směřovat k tomu, že tam ten Turek jednoho spíš dříve než později bude a že prostě, když jako ten Petr Macinka to zahraje jenom trošku tvrdě, tak se prosadí.
5: A navíc já si myslím, že víc riskuje hrad, než nová budoucí vládnoucí koalice. Jo?
2: Myslím, že riskuje, když půjde do sporu.
5: No, protože na tom nemůže nic získat a jako tam není fakt žádný právní důvod. To je jenom jako
2: tak moral. Ale bude voličům jeho. To si myslím, že na tom může
5: no dobře,
2: to
5: jo, no, že ale
4: jako Pavlovým bude.
2: No, ano.
5: No jo, ale
2: to vlastně už bude součást Pavlovy prezidentské kampaně.
4: Pro případný další angažmá.
2: Protože on původně tvrdil, že to vyhrát znovu nebude, teď už to vypadá, že spíš, jo. A pokud to chce hrát jako protiváhu té Babiše, tak vlastně to dává logiku, že to dotáhne.
5: No, to ale poslední volby, které tady máme, já kašlu na průzkum, to je nějaká jenom orientace. Poslední průzkum, který tady máme, ukazuje, že většinu má ta druhá část veřejnosti, to znamená
4: je to ta nastupující. Jo.
5: Ano. To je jediný jako měřítko, které máme, které je relevantní, to je výsledek voleb, kdy získali většinu SPD, motoristi a ANO. A kdy může hrát tomu, že tu hru jako může se to jim nakonec vymstit. Lidé si to zvolili a chtějí tuto vládu, to je fakt.
3: No, já ten risk vidím i v tom, že jako rozehrávají víc věcí na víc frontách. Jo. Mě to, taková analogie mě napadla, když bylo těsně po volbách, a objevila se ta kauza s Filipem Turkem a to si myslím, že bylo zaměřené, doopravdy jako motoristi byli v tomhle hodu pod presem, ale potom, pár dní potom,
6: se vlastně jako bylo to prohlášení těch environmentálních organizací, které bylo se proti Petru Macenkovi, pak najednou bylo prohlášení
2: proti Klempířovi.
6: Proti Klempířovi a už to bylo tak hrozně rozmělněné. Já jsem si říkal, že vlastně to jako ubralo na tom původním tlaku, který byl proti tomu Turkovi. A ten risk, který já tam vidím ze strany Hradu, tak vidím v tom, že kdyby tam bylo jako jasný zaměření na ten střed zájmu, tak si myslím, že se doopravdy Andrej Babiš dá dostat mezi ty mlýnské kameny. Ale tím, že teďka najednou samé jako byla zmíněna Ukrajina, Rusko v rámci toho jako koaličního prohlášení a tak dále, tak říkám, před těmi pár týdny já jsem si říkal, tady tohle je vlastně přesně stejný princip a myslím, že Hrad teďka tím, že si to tak jako rozmáznul, tak riskuje to, že ztratí úplně všechno.
4: Že Česko a honí moc zajíců najednou.
6: Přesně tak, zajíci musí mít jako nějakou trochu...
5: Vyčerpává se na dvou frontách.
6: No, ale ty zajíci musí mít tu vůli utíct a tu já tam vlastně jako nepozoruju ze strany ty nově vznikající koalice. No, ty koalice.
5: Jakože nechtějí utéct, no.
6: Že vlastně jako ten... Jako
4: zajíci jsou hustěji.
6: Ne, zajíci říká, no tak vlastně tak dobře.
5: Ne, Andrej Babiš chce být premiérem, to není pochyb. A Filip Turek chce být ministrem a motoristi za něm pevně stojí, jo, jako to ne, a on skutečně nemá žádné, nejsou známy žádné právní důvody, proč by tím ministrem být nemohl. Zcela naprosto s tebou souhlasím, Adame, že tím se Hrad jen zbytečně oslabuje. No. A tak ať to ten Turek zkusí, jestli na to má nebo nemá, že jo?
4: Pak je tam ještě jeden důvod, který mluví ve prospěch toho, že vláda vznikne na tom půdorysu, včetně Turka, je ten, že pokud to teda motoristi budou jenom trošku hrotit, a kdyby Babiš nechtěl jako jim víc stříc, tak musí počítat i s tím, že z té vznikající koalice odejde i SPD, jo, to znamená, že...
5: To nemůžou, oni, jako SPD, Tomio Okamura taky potřebuje, teda oni imunitu mají, oni potřebují, aby nebyli zbaveni imunity.
4: No, tak já jsem to slyšel jinak, já jsem to slyšel tak, že prostě SPD s motoristama stojí a padá. A kdyby tohle byla pravda, tak by opravdu Andrej Babiš byl přinucen stavět to na tom jako současném količním půdorysu, že by tam musel mít celý stan a možná pro jistotu i lidovce, aby prostě to nebylo o dva.
5: On určitě chce tady ty dvě strany. To s tou naprosto souhlasím.
2: No já jsem trochu nesouhlasil s tím argumentem, že vlastně on ten Pavel se jenom vyčerpává. Podle mě tohle to je celá hra právě pro ty jeho voliče, kteří tohle to jako vlastně chtějí vidět, že ten prezident je v tuto chvíli aktivní. Myslím si, že určitá ta jako nějaká sociální bublina třeba jako tady těch, jako řeknu, nějakých městských liberálů a tak prostě chce vidět, že ten prezident jde proti Turkovi. Otázka samozřejmě, jestli ta skupina voličská jako mu stojí za to, jestli je tak velká, jestli to skutečně jako neoslovuje tady 10% nebo kolik, ale myslím si, že tohle to je prostě, jako to bere tak, jak v svého času třeba Čaputová na Slovensku, že prostě bude se vytvářet nějakou protiváhu a vlastně to může být součástí té prezidentské kampaně, takže podle mě jako ty lidi si řeknou, aspoň to zkusil, jo? Že si nemyslím, že by to brali tak, že se na tom jako vyčerpává.
4: Ale se to nevylučuje, co říkáš.
5: No přesně tak. Jo,
4: akorát vlastně debata je o tom, jestli ta hra, pokud je to takhle, jestli to z pohledu prezidenta nebo Hradu je chytrá hra, nebo není, protože nakonec může vypadat takový jako ťunťa, který blábolí a nemá nic v ruce. A nebo to může být tak, jak říkáš ty, že to se hraje jako takový maják demokracie a takový ty takzvaný liptardi, jak jsme jim říkali. A si budu říkat, ty až ty, že ho tady máme, jinak už by tady byly koncentráky prostě pro nás lepší lidi, jo, pro Česko a už bylo nahnaný do koncentráku, ještě tady máme tady toho demokrata, tyho, na Hradě. Já si myslím spíš jako, podle se to kloní k první variantě, že když ten prezident to nakonec vyjde, jako že nebude mít nic, tak bude vypadat jako papírový tygr. Bude v tom případě pro prezidenta Pavla bude ještě taková trošku spása právě v tom střetu zájmů, protože tam Andrej Babiš bude muset s něčím vylíst, jako bude muset říct, buď to teda dát, taky jsme se o tom už tady bavili xkrát, buď to dát záruku, že se Agrofert nebude pokoušet, nebude ucházet ani o dotace. Ani ve veřejných tendrech, ani o ty vlastně nenárokové dotace. A nebo to bude muset třeba přijít prostě na děti a ty to vyvedou do nějakých slepých fondů v cizině. Něco ten Babiš jako s něčím přijde. A pak samozřejmě Hrad může tvrdit, ale nebýt nás, nebýt našeho tlaku, tak on jede dál. A to si myslím, že je i exit pro prezidenta, ale
5: tady to bude exit, no.
4: Ale s tím Turkem to rozehrál špatně.
6: Ale není to tak, že by nic nezískal, jo? Už i ta samotná rošára si myslím, že vůbec nemusela proběhnout. Jo, jakože vlastně pokud by ta koalice to hrál ve stylu, my jsme vyhráli volby a prezident tady jakožto jako veskrze jako symbolická funkce nám tady nemá co říkat a my nebudeme ustupovat, tak podle mě tam bylo o rozvětší nebezpečí, že potom Petr Pavel z toho vyjde jako ten papírový tygr, který prostě vlastně hrozí, ale nakonec nic jako nezmůže. Ale on za sebou má reální výsledky. Řekl, že chce, aby Andrej Babiš veřejně prohlásil, jak vyřeší konflikt zájmu předtím, než bude jmenován. Andrej Babiš řekl, dobře, tak já to udělám. On se podvolil, že jo. Už i co, on řekl, mně se nelíbí Turek a oni už preemptivně udělali tu rošádu. Tak to jsou všechno věci, které si myslím, že ta koalice by vůbec dělat nemusela. A oni to dělají, takže...
5: Dobře, To máš pravdu, nebude, on bude mít nějaký výsledek.
6: Má už no, jako teďka reálně.
5: Rošádu a bude tvrdit.
4: Já bych říkal, že ta rošáda ho nezajímá.
5: No tak to je jeho hloupost, že jo? Protože to byla jeho příležitost pro to, aby ten výsledek měl. Já jsem vás zachránil předtím, aby jsme neměli v zahraničí osudu a že tam nebude jako Filip Turek. To měl vzít, tak to bude může být pro něj horší a nebude to moc využívat tak, jak to říkáš ty, Adame. No.
6: Ale ta rošáda vůbec nebyla nutná, podle mě, ze strany té koalice.
5: Nebyla a je to jeho úspěch. No? Je ano, to úspěch ano. Hradu, jak říkáš. Ne? Ale oni si ho nejsou vědomi a, ne... a neumějí to prodat.
2: Já si myslím, že když to dospěje do nějaké té kompetenční žaloby, tak to bude taky vlastně bráno. Jako pro mnoho těch voličů jeho, jako, že je pevnej prostě, že do toho takhle šel.
5: Dane, ty jsi napsal komentář, že by bylo dobře, aby konečně ta kompetenční žaloba byla jednou provždy, aby se to vyřešilo. Jo. Já jsem si chvilku myslel, že je to správně, ale pak jsem si uvědomil, jak se mluví o té soudcokraci a přenášení části politické moci na soudy, tak si myslím, že je spíš důležitější, aby se ti politici domluvili, než dávat další příležitost jako soudům, aby vlastně rozsuzovali tu politiku. Jo. Politika si to má vyřídit sama bez soudu. Jo. Jo, a myslím si teda, že k tomu nedojde nakonec.
4: No, máš pravdu, ale politika si to má vyřizovat bez soudů do chvíle, než se překračuje ústava. Že by tady v tom případě prezident překročil.
5: Jo, to souhlasím. No. Ale jakože preventivně dává tu žalobu, aby to bylo jasné, to si myslím, že...
4: Ale vem si to, že Jan Kysela, jehož kompetence právnické nikdo nespochybňuje a který je, myslím, i z pohledu liberálně demokratického tábora a zastánců pro západní orientace země a tedy a tepe, takové, jako, taková hráz, jo. O jeho pravověrnosti nemůže být pochyb. Tak i Jan Kysela, který odešel od prezidenta, tak řekl větu veřejně, že člověk, který by zastával teď jiný právní názor, zastával před 4 lety, by se stal směšným a myslel to tady na tu situaci.
5: No. To je dobře si to všechno připomenout, jak se to dělo před 4 lety. Tam stačí si projít ty výroky.
4: A Kysela je jako prostě těžká váha.
6: No ale zase, ta kompetenční žaloba, a zase, jenom aby jsme tady jako nemíchali dvě věci, ta začíná být relevantní poté, co bude jmenován Andrej Babiš premiérem. Teďka, co se děje teďka, tak to jsou politické hry, které mi přijde, jsou naprosto legitimní.
2: Ano, a stejně se jako kolikrát čeká na to, že než je ten ministr jmenován, jako zmínili jsme za Zemana, jak to dlouho trvalo, ale i za Havla, že jako trvalo, já nevím, jmenování Grégra, prostě nechal si to tady přes Vánoce a tak, takže to, co se teď ještě děje vlastně, že prezident se na něj mračí.
4: Bylo tam u toho Grégra spíš nikoli v členství ve vládě, ale to, že by se kromě ministra měl stát ještě vicepremiérem, což je...
2: Tomu vadilo, ale nechtěl jmenovat ani myslím jako ministra průmyslu a obchodu, protože tam tehdy nějaký jako měl problém s jeho ekologickými názorama. A pak vlastně nejzajímavější z tohohle bylo tam jako technicky vlastně největší problém byl Uráta. Ten fakt byl tehdy prezident lékařské komory a zřešilo se to, že prostě nemůže k tomu dělat ministra. Takže proto tehdy Klaus jako měl s ním nějaké osobní problémy, ale tohle to byl fakt jako faktický, s kterým prostě nemohl toho ministra dělat. Pak si ho nechtěl Klaus jmenovat třeba Schwarzenberg, ale taky to trvalo třeba měsíc a něco, takže vlastně ono to zatím netrvá dlouho nějak extra. Jo? I když teda je zajímavý docela, mimochodem pánové, víte, která vláda trvala, jak se zatím stojíme, tady se týče sestavování té vlády časově, teď jsme 60 dní od voleb, a pokud by došlo na Babiše, že 17. prosince bychom měli vládu, tak myslíte, že by to byla spíš rychlejší nebo pomalejší vláda?
5: Spíš rychlejší.
2: Spíš pomalejší, jedna z nejpomalejších dokonce.
5: Jsem si to tady našel. Tak výborně. Ale neděj z nás blbce, řekni, jak to je. Řekni, jak to je, já určitě na to neskočím. Já jsem si otázky na žádnou už těch budu
4: odpovědět. To jsem neměl dělat, protože nedáš tu otázku, jakože... Taková jako návodná otázka.
5: No, ty vole, tak mu naletěl.
2: No, tak co se máš? Podívej, je tady 10 vlastně vlád, takových těch prvních, co byly, pak nepočítám ty druhý. A tam je vlastně, pokud by to padlo toho 17. prosince, tak je to až osmá nejdéle, jak bych to řekl.
5: Která byla nejrychlejší?
2: Nejrychlejší byla Špidlova 2002, protože tam to bylo hned vlastně po volbách, už před volbama se o tom mluvilo, protože Unie svobody a KDU vlastně, že s Odeskou jako nepřipadlo úvahu tehdy a bylo to už předjednaný docela, to bylo za 30 dní.
4: Čili tohle je osmý nejrychlejší porod, ale z kolika?
2: Z 10.
4: Jo.
2: Takže vlastně takhle. Je to druhý, třetí nejpomalejší, dá se říct. Nejdéle trvalo, to bylo 2000, co to tady mám, 2013 Lánská schůzka, když byla, tam se to tehdy hodně zaseklo v Sobotkovi, a pak ještě byla ta Topolánkova vláda 2006, kdy to tehdy dával z nestraníka Mary, tam byl Tlustý a tak a padlo to. Ale pak už bychom byli tady u té současné vlády. Zajímavý je, že třeba opoziční smlouva, to docela rychle, to byla 32 dní, to byla druhá nejrychlejší sestavená vláda tehdy. A podobně byla docela ještě rychlá, 33 dní jenom Klaus Lux Kalvoda tehdy, ta menšinová vláda 96. Takže vlastně v 90. ty vlády se skládaly docela rychle a teď Babišovi to trvá, no. Vlastně
5: no, Babišovi ne. Jako
6: no, právě, protože ta koalice srala dohromady velice rychle.
5: No,
6: tam mezi nimi nejsou spory.
2: Ta srala rychle.
6: To vlášení bylo velice, velice, no to mě teda docela překvapilo.
2: No, ale co se týče tady té doby jako do jmenování, tak tam zatím to vypadá, že to bude fakt...
6: Jinými slovy, slib prezidenta před volbami, že to nebude zbytečně zdržovat, tak se nevyplnil.
5: Přesně tak.
2: Trvá to.
5: Pánové, na to, že se nic nestalo... My jsme strávili docela dost času, asi 30 minut. Ještě ale musíme probrat aspoň krátce vznik nového hnutí Martina Kuby. Máte k tomu něco?
2: No, s Martinem Kubou pojedu dělat rozhovor za 2 dny, ale myslím si, že v tuto chvíli je to spíš takový jako šturmování, který se projeví hlavně až po kongresu pořádně, protože on jednak v lednu chce teda představit, jak se to bude jmenovat a tak. A myslím si, že dost ODSáků čeká vlastně, jestli se na tom kongresu něco stane, jakože ono se tam nestane, nic, prostě vyhraje to Kupka. A pak si myslím, že začnou odcházet někteří členové s tím, že to tam jako moc nikam nevede a tu chvíli může Kuba jako zabrat. Otázka, jak to bude ideologicky položený, ono to vypadá, že to bude takový jako trochu catch-all party, možná jako ano, 2.0, akorát jakože tam bude o 20 let mladší Kuba. A jako potenciál si myslím, že to docela má, i když on teda v celostátní politice zrovna jako pohořel dost, když byl 2013, když chvíli pak i vedl ODS jako dočasně po nečasově, jak to vlastně byl takový jako nevýrazný, a když se vrátil na jich Čech, tak 2014 se ani nedostal tehdy do budějovického zastupitelstva. Vlastně se tam musel docela, jako mu to trvalo ten politický návrat. A je otázka, jestli prostě značka Kuba, která v jižních Čechách výborně funguje, jestli se prostě dá naroubovat na celostát.
5: Určitě. No. Já myslím, že si nemusí být vůbec problém. Lidé to registrují, ví, mimo, že on kandidoval v jižních Čechách sám, že se od té ODSky distancoval, to se tak jako trochu duší. I když teda v zásadě jen u těch poučenějších lidí, jo, jako představa nějaký, jakože 70% veřejnosti ho nebude znát. Jo.
6: No totálně, jako vůbec nebude vidět to jméno.
5: Jak to jsme se tady bavili, jak jsme tady měli pana Kormaňáka, že jo, kolik vlastně lidí, jako kolik z těch politiků lidé skutečně většinově znají, je to strašně nízké číslo, 5-6.
4: Tam se ještě budou plíst jména Martin Kuba, Martin Kupka, že?
2: No, jako, to je taky.
4: V roce 92 skončil Petr Pidart a nastoupil Petr Pidhár.
5: Počkej, ale já si teda, co musím říct, že si myslím, že se blíží, nebo že ODS je na sestupné tendenci, nic ji nezachrání a brzy, za pár let bude po nich.
4: Ještě zahnívat.
5: Bude po nich, no. Za pár let bude po nich.
4: A tak je to takový, taky bych řekl, že tahle ta trajektorie, ale bavíme se

0: Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Vladimíra Vítová vás dnes pozve jako moderátorka na konferenci českých vlasteneckých uskupení. Konferenci, která má pouze jedno téma. Mají Sudeťáci opět v plánu zničit naši zemi? Vše se dozvíte za malou chvíli. Československé mírové fórum.
1: Já tedy se ujmu moderování, protože jsme

0: My pozvali a jsme hostitelé. A na úvod bych možná přečetla ty otázky, které byly zaslány poslancům, ale předpokládám, že je kolegyně naše poslali i pánům zúčastněným. A pokud jste neměli všechny k dispozici, tak teď budete v obraze. Takže uznáváte dekrety prezidenta republiky hovorově Beneše jako nedotknutelnou součást právního řádu České republiky, která nemůže být zpochybňována politickými tlaky ani zahraničními požadavky? To byl tedy první dotaz. A těch dotazů byly celkem 4. A já bych navrhla, jestli by bylo možné, že k každému tomu dotazu by se na úvod pánové vyslovili. Když dovolíte, budeme dodržovat tu abecedu. A poprosila bych tedy prvně pana kolegu Marka Adama, který tady zastupuje právě Klub českého pohraničí a také Československé mírové fórum.
1: Prosím. Tak hezký večer, přátelé. Tak samozřejmě dekrety prezidenta republiky, lidově zvané Benešovy dekrety, jsou pro nás naprosto nedotknutelné a jejich, řekněme, zpochybnění by znamenalo pro nás revizi výsledků druhé světové války. Bylo by to vlastně popření postupimské konference, bylo by to popření výsledků druhé světové války, takže jsou pro nás nespochybnitelné a samozřejmě jsme proti jakémukoliv zásahu do dekretů, které jsou vlastně součástí i našeho právního řádu, takže pro nás jsou Benešovy dekrety svaté.
0: Děkuji a teď bych poprosila pana poslance Narušila.
2: Děkuji a zdravím. A já vlastně to, co řekl můj předřečník, s tím nelze než souhlasit. Prostě Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu, tak je i vnímáme a myslíme si, že už ani není prostor, aby docházelo k jakýmkoliv snahám o jejich revizi nebo o revokaci nebo popřípadě i o zrušení. Takže i co se týče jako těch, kteří by chtěli zpochybňovat platnost Benešovy dekretu, zpochybňují vlastně český právní řád. Děkuji.
3: Paní doktorka Vítová se odpojila asi z technických důvodů, takže to po ní na chvilku převezmu já a dám slovo. Teď jsem chtěl říct, dám slovo panu Marku Novákovi, ale ten se nám taky odpojil, ale moment, vypadá to, že se připojuje znova. Takže ano, pan Novák se znovu připojil, takže mu dám rovnou slovo a stejná otázka Benešovy dekrety a váš postoj.
4: Hezký večer všem, já jsem se připojil, odpojil, protože jsem vůbec neslyšel ani slovo kolegy Narušila, tak jsem nevěděl, jestli není problém. Na mojí straně, já odpovím jednoduše, jsou nepřekročitelné. Za mě není vůbec možné otvírat otázku Benešových dekretů jako takovou. Já jsem ze Zlína, z města Baťů. V rámci Benešových dekretů bohužel do toho spadla i rodina Baťová, ať už právem či neprávem, to nám možná jednou ještě historie řekne. Ale i v tomto směru jsou pro mě Benešovy dekrety nepřekročitelné, protože skutečně bychom otevřeli Pandořinu skříňku a znovu bychom se vyrovnávali s takhle starou historií. Jednoznačně neotvírat je to nepřekročitelné.
3: Já děkuji a vzhledem k tomu, že jsem v té abecedě na řadě, tak rovnou odpovím za sebe a za národní demokracii, kdy já osobně považuji Benešovy dekrety za absolutní základ, absolutní základní stavební kámen našeho právního řádu. A ačkoliv, ono je takový paradox, že za první republiky byla národní demokracie v silné opozici vůči Benešovi, nicméně za ty jeho dekrety si ho velice vážíme, jelikož těmi svými dekrety vyřešil skutečně dlouhodobý problém, který nás v českých zemích sužoval a já doufám a věřím, že tento problém byl vyřešen jednou provždy a že Benešovy dekrety už se nikdy nebudou prolamovat a že zůstanou základem našeho práva. Tak vidím, že paní doktorka Vítová se připojila znovu, to moderování vrací.
0: Děkuji, já jsem musela tady vyřešit technický problém a dostal slovo pan poslanec Novák podle abecedy. Tak to jste to fakt nesmírně stručný. Takže teď bych poprosila pana doktora Sládka.
5: Stejně jako ti předchůdci, tak jsem se chtěl zeptat, jestli pan Nerušil je ten poslanec, co teď nastoupil do parlamentu nedávno za tu čínskou sektu parazitických hermafroditů. Je to tak? Abych se nikoho nedotkl.
0: No, to jste se teď právě dotkl.
2: Jo, já jsem poslanec, ne za parazitický hermafrodity, ale za SPD. Jo,
5: SAPD. Dobře. Takže říká vám, pane poslanče, něco Leviticus 18, 22 a 20, 13. Tam je to specifikováno zcela jasně. Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operati sunt nefas. Morte moriantur sit, sanguis eorum super eos. Jestli to nevíte ani po těch letech soužití s katolickým farářem, tak jak vůbec, co to je za sektu?
0: Číňani, můžu vás poprosit,
5: hermafroditi, paraziti, duplice a pornoherci.
2: Pane
0: doktore Sládku, vy jste tady nebyl na úvod. Vy jste tady nebyl na úvod a já jsem říkala, že jsme kolegy nebo vás všechny obeslali s dotazy. A vlastně teď ten první dotaz, který byl zaslán, se týkal, jak se díváte na nemáte mikrofon, jak se díváte na platnost dekretu prezidenta Edvarda Beneše. Tak poprosím pana předsedu Vrábela. Pane předsedo, promiňte, já jsem vynechala pana Miroslava Suchopára. Úplně mě to vyděsilo a neznám abecedu.
6: Nic se nestalo, Vladimíro, na tu otázku mám velice jednoduchou odpověď. Pro mě osobně a nejenom pro mě osobně jsou dekrety prezidenta republiky Beneše nedotknutelné. Tady myslím si, že není vůbec o čem diskutovat a je pravda, že ta snaha ty dekrety prolomit tady je a to si určitě povíme ještě v další diskuzi.
0: Dobře, a pan předseda Vrabel?
7: Děkuji za slovo. Kdo mě neznáte, tak jsem předsedou politického hnutí Česká republika na prvním místě. My jsme se tady bavili o tom, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a mě to docela překvapuje, že všichni mý předředníci mluví o tom, že jsou neprolomitelné. My, když jsme teď dělali na tu demonstraci, která bude v neděli banner, tak jsem tam nechal napsat proti dalšímu prolamování Benešových dekretů, protože když si tady vyhledám, tak paní Johana Kamerlanderová, dědička rodu Des Fors Valderode a mobiliář zámku Hrubý Rohozec je případ, kde Benešovy dekrety podle mě byly prolomeny. A to ústavním soudem, protože ústavní soud podle zákona o vrácení majetku konfiskovaného podle dekretu z restitučního zákona z roku 92 rozhodl o tom, že ty majetky, které byly zabaveny v roce 45 na základě Benešových dekretů, mají být vráceny téhle té paní tomuhle z tomu rodu. A jestli si dobře vzpomínám, tak ten soudní případ byl tak nějak, že ten její dědeček nebo kdo, komu byly sebrány ty majetky, takže mu byly sebrány na základě Benešových dekretů. Ona se potom bránila, že on měl české státní občanství, které získal někdy v roce 46 nebo tak nějak. A hned v roce 47, myslím, nebo 48 bylo zase odebráno asi po roce to české státní občanství. A ta paní u soudu tvrdila, že tam není pravda, že on by se dopouštěl nějaké kolaborace a nějakého útlaku na českém obyvatelstvu. A protože všichni ti svědci byli mrtví, tak se nepodařilo prokázat, že by to nebyla pravda. A ústavní soud nakonec rozhodnul o tom, že ty majetky mají být vráceny. Takže podle mě Benešovy dekrety prolomeny byly. A samozřejmě jsem jednoznačně proti tomu, aby byly prolamovány i nadále.
0: Děkuji. Já si myslím, že tady jde o to slovo prolomit, ale všichni asi chápeme, že jde o to zrušit nebo nezrušit všechny ty Benešovy dekrety. A my se tím zabýváme dlouhodobě ve spolupráci s Českými národními listy, kde k tomu odbornou analýzu dal pan profesor Pavlíček a taky pan doktor Ognjan Tuleškov. A ta podstata o které, myslím si, všichni mluvíme, tak je o tom, že ty Benešovy dekrety, nebo přesně dekrety prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše, tak jsou součást našeho právního řádu a de facto i ústavy. A nemůže je zrušit nikdo. Nemůže je zrušit ani žádný evropský soud, což ostatně neudělal. Ale to, o co jde, a souvisí to také s tím sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je tlak na naše politiky, aby my bychom se toho zřekli sami. A jak vidíme, některé ty reakce, třeba teď v Poslanecké sněmovně, když jsme tam slyšeli tu diskuzi, tak asi někteří ti politici by možná vůbec nebyli proti tomu, aby přestali ty dekrety být součástí našeho právního řádu. A tady bych zase poprosila nejprve pány poslance, protože vy jste přímo u zdroje, my to vidíme všichni jenom v televizi, takže kdybyste byli tak laskaví a zhodnotili to, a jaký je váš názor na to, jak tam vystupuje teď stávající opozice, anebo co vás napadá k tomu říci. Poprosila bych nejprve pana Marka Nováka.
1: On vás, Marek Novák, neslyší, protože on tam psal do chatu, že vás neslyší.
0: A teď mě slyšíte, pane poslanče? Slyšíte mě?
4: Je to zajímavé, já některé řečníky slyším a některé ne, a nevím, jak je to možné.
0: My vás slyšíme. Tak někdo to prosím zopakujte po mně.
1: Byl jste osloven, pane Nováku, ohledně toho, jak to řešíte v Poslanecké sněmovně, tuto otázku.
4: A teď otázku sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nebo otázku případu, kdy se otvírají Benešovy dekrety, protože jsem teďka zaregistroval vlastně u předřečníka ten jeden případ kolaborantů vlastně. Já řeším něco velmi podobného v Luhačovicích a týká se to vlastně i území, a teď nevím, jestli Brna nebo Jihomoravského kraje, a jedná se o rod Sereniů, kdy se vlastně řešilo české občanství. Za mě udělal nějaký úředník na ministerstvu vnitra zhruba před 10 lety chybu, kdy uznal státní občanství české a vlastně vrací se majetky, které obhospodařoval, jak Zlínský kraj třeba u nás, tak město Luhačovice. Je to velký problém a vlastně ano, v těchto případech se můžeme bavit o prolomení Benešových dekretů. Nicméně není toto prolomení, kdyby se vlastně obecně řeklo, Benešovy dekrety neplatí, otevírá se celá otázka znovu. Takhle vlastně zněla i ta moje původní odpověď. Co se týká těch jednotlivých případů, tak je to problém a je to problém zásadní, protože třeba u toho rodu Sereniů se bavíme o nějakých 100 milionech, což je skutečně zásadní. Je to vlastně věc majetků, které už dneska využívá jak město, tak kraj. Jsou to majetky, vlastně, do kterých se vložily nemalé peníze, obecní, krajské, které se spravily. Přitom jsou svědectví, že Sereniové vlastně kolaborovali a aktivně spolupracovali s nacisty. Takže dneska třeba já v tomto případě se vlastně podílím na tom došetřování, na té komunikaci, jak se soudy s ministrem, co vlastně s tím můžeme udělat, jak to zvrátit. Je to problém.
0: Děkuji a tady ještě poprosím pana poslance Nerušila, slyšíte mě?
2: Já vás slyším, doufám, že vy mě také slyšíte.
0: Jo, jo, jo.
2: Já spíše řeknu k tomu, co se odehrávalo minulý týden ve sněmovně a co se možná bude odehrávat i zítra. To, co bylo jakoby zarážející, mimořádně zarážející, tak to, s jakou vervou například KDU ČSL, lidovci, bojovali za zájmy sudetoněmeckého krajského a krajanského sdružení. tam zazněly i poté spekulace, když za to tak vehementně bojují, nakolik jsou v tom jakoby finančně zainteresováni. No, co je pravda, že David Macek, který je teďka ředitelem neziskovky, politické neziskovky Meeting Brno, která si takhle jednostranně Landsmannschaft do Brna pozvala, tak byl v letech 2006 až 2010 prvním místopředsedou lidovecké strany, takže tam jako ty lidovecké stopy v téhle té akci jsou a dejme se také proč, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že lidovci velmi rádi do Německa, do Bavorska a tak dále jezdí. Dokonce jejich ministr Herman, Daniel Herman, se účastnil oficiálně, co by ministr kultury, sjezdu sudeto německého krajanského spolku. Takže to, co zaznívalo, že to hájili Piráti, Piráti samozřejmě jejich zájmem je, aby národní státy neexistovaly, tam je to pochopitelný. No u těch lidovců by se dost nabízel jakoby nějaký motiv nebo nějaké ty vztahy, co se týče zbytku opozice stanu, ti žádnou ideologii nemají, to znamená, ti jsou a priori proti vládě, co se týče potom ODSky, tak tam už je to spíš jenom asi, aby drželi basu. No ale ta vehemence, ty projevy, které jsme slyšeli z jejich strany a ta agresivní snaha zablokovat jednání sněmovny, aby nedošlo alespoň k tomuto gestu, že sněmovna pořádání sudeto německého sjezdu na území České republiky odsoudí a vyzve organizátory k tomu, aby o to upustili, to bylo opravdu mimořádně zvláštní. No ale my doufáme, že ve čtvrtek se nám to podaří prosadit. Ta ambice už je taková, buďme realisti, že se nepodaří ten sjezd zastavit a přesvědčit organizátory, aby od toho upustili. Ale věříme, že zazní alespoň do společnosti nějaký signál a že se třeba, podaří tu akci alespoň jakoby zmírnit, že třeba by bylo hezké od pana Posulta, kdyby řekl, že on osobně teda nepřijede jako symbol sudeto německého Landsmannschaftu, nebo bylo hezké třeba, kdyby se sudeční Němci omluvili veřejně na území České republiky nebo udělali nějaké podobné jiné gesto, jako že by třeba definitivně odvolali jakékoliv snahy o zvrácení výsledku druhé světové války a Benešových dekretů, ale co slyšíme výroky pana Posulta za poslední dny, tak tohle to skutečně nehrozí. Takže to je jenom takový můj komentář k tomu, co se děje ve sněmovně.
0: Děkuji. A my tady vlastně dnes máme zástupce několika politických stran. Takže pan poslanec Nerušil za SPD, pan poslanec Novák za ANO, pan předseda Ladislav Vrábel za ČR 1, Česká republika na prvním místě, pan Jan Sedláček, taky předseda Národní demokracie a kolegové jsou členové Marek Adam a pan Miroslav Suchopár komunistické strany. Takže to je průřez těch politických subjektů, které mají v programu nedopustit to prolomení, nebudu tady říkat to slovo, ale nedopustit zrušení dekretu prezidenta republiky. Můžu poprosit pana předsedu Vrábela, aby k tomu něco řekl?
7: Můžete děkovat za slovo, jenom jsem si musel zapnout mikrofon. A podívejte, když slyším Josefa, Josefe, jsem strašně rád, že se tomu věnujete v poslanecké sněmovně, ale sám si řekl, že jsou to gesta a že jsou to nějaké signály a to maximum, co by bylo možné z toho vyždímat, je, aby tam došlo k nějakým ústupkům, aby se sudetoněmecký Landsmannschaft omluvil, anebo aby třeba pan posel nepřijel. Za mě tohleto je sice hezký, ale je to asi takový, jako když ve škole někdo šikanuje, nějaký silný kluk šikanuje nějakého jiného kluka a pak tam přijde za ním někdo jiný a řekne, hele, víš co, nedávej mu tu tyčku, takhle jako nelámej mu tu žebra, tak ho mlaď ho třeba jenom po zádech a po hlavě, ale nelámej mu žebra, nelámej mu ruce. Podle mě je prostě potřeba se k tomu postavit radikálně. Jestli dneska předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu mluví o tom, že Benešovy dekrety pro něj nejsou něco, co by chtěl, aby zůstalo, pokud sudetoněmecký Landsmannschaft má ve svých stanovách, že o České republice mluví jako o Heimatu, jako o svojí domovině, no tak je prostě potřeba si uvědomit, že tahle skupina vznikla z nějakých lidí, kteří byli odsunuti za kolaboraci s nacisty, s německými nacisty. Prostě k tomu mělo nějaký důvod. A jestli oni najednou rehabilitují tadyhle ten nacismus tím způsobem, že mluví o České republice jako o svojí domovině. A ty majetky, které jim byly zabaveny za to, co udělali v druhé světové válce, oni spochybňují, chtěli by si je vzít. No tak je potřeba prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft v poslanecké sněmovně za extremistickou organizaci. Vyzvat, aby ministerstvo vnitra vedlo na seznamu extremismu sudetoněmecký Landsmannschaft. A poté udělat další kroky k tomu, aby sudetoněmeckému Landsmannschaftu bylo zakázáno vykonávat svou politickou činnost na našem území, protože to je to, o co se tady snaží. To je jako s těma jeskýnkama, jenom dva prskíčky, teď KDU, ČSL, tamhle někdo od ODS a za chvilku se můžeme dívat na to, jak budou vyhánět Čechy z pohraničí. No to je můj názor na tohleto. Takže vážím si toho, i tady pan poslanec Novák, který ho vidím poprvé v životě, vážím si vašich slov, že někde proti tomu bojujete osobně. To je samozřejmě výborný, to jsem rád, ale je potřeba prostě nezůstat u těchto malých gest a signálů, ale dotáhnout to do konce. No a ten první krok je prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci.
0: Děkuji. Teď druhý pan předseda. Honzo, prosím. Národní demokracie.
3: Tak, děkuji za slovo. Já víceméně tady souhlasím s Láďou. Já bych to jenom doplnil nejenom dát na seznam extremistických uskupení, ale jednoznačně to prohlásit ze strany vlády České republiky za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Já tady, Láďo, na tebe navážu. Pokud se pamatuju, tak tvoje manželka Bojana měla nějaký problém získat české občanství, protože tehdejší vlastně vedení vnitra jí také vedlo jako nějakou, tak nevím, jak to přesně bylo, tak nějakou hrozbu
7: pro Českou republiku. Bezpečnostní ohrožení státu.
3: Tak podle toho jednak a další precedens, noční vlci, kdy tehdy byla kauza, že vlastně ta hlavní skupina ani nemohla vstoupit nebo vjet na území České republiky, taky proto, že byly ze strany úřadu vlastně prohlášeni za nějakou bezpečnostní hrozbu, byť je pravda, že tam je to jednodušší je nevpustit, jelikož to jsou z Ruska, zatímco Německo je součástí Schengenu, kde máme ten takzvaně volný pohyb, takže právně by to bylo o něco složitější, ale já si myslím, že nikoliv nemožné, že pokud tato vláda by skutečně měla vůli proti tomu něco udělat a skutečně by zapojila všechny právní možnosti, tak já si myslím, že by dokázala zabránit těmto sudeckým Němcům, těmto lidem typu Poselta, jestli se vůbec dá použít slovo lidé, ve vstupu do České republiky.
0: Děkuji. Myslím, že i bývalý prezident Miloš Zeman otevřeně řekl, že by to měl ministr vnitra zakázat. A na té demonstraci 24. května, tedy bude, tak asi v tomhle duchu taky bude hovořit. Poprosila bych pana kolegu Suchopára, který je hlavním iniciátorem akcí proti tomu sudetoněmeckému sjezdu.
6: Tak, děkuju za slovo, Vladimíro. Tady zaznělo několik skvělých myšlenek a já bych se to pokusil trochu dát do nějaký abecedy, jestli to tak můžu říct. Meeting Brno. Meeting Brno loňského roku obdržel z rukou Berta Posota na srazu v Regensburgu jejich nejvyšší vyznamenání cenu Karla Velikého, tedy Carus Prize. Na to konto okamžitě tato skupina pozvala sudecké Němce do Brna letošního roku. Jenom trošičku jako vstup do historie. Vrátím se do roku 2016, kdy na srazu sudeckých Němců byl tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Toho roku 16 se tam domluvili, že udělají sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu na našem území. Tak si to, přátelé, přiznejme, měli 10 let času na to, aby si ten sraz tady připravili. Dobře, začalo to teda tím, že v roce 26 bude sraz v Brně. A co jsem se díval do historie, tak sudeťáci vždycky mývali sraz na území Německa první týden v červnu. Letos to je prvně, co mají sraz v květnu. A já tady vidím takovou trošku paralelu v tom, že my jsme si před několika dny připomněli osvobození republiky, konec války, a za pár dní na to budou naši politici vítat sudeťáky v Brně. Já se omlouvám, ale za mě je to ta největší urážka všech padlých Čechoslováků za druhé světové války. Kdy tyto lidé padli rukama nacistů, byli umučeni, popraveni, zabiti. Pak tam ještě byla zmínka, že mají nárok na své území. Není to pravda, nemají. Tak jak jsem se díval do map před rok 1918, na těch mapách je zanesen název Koruny země české. V těch mapách nestojí název Koruny země české a německé. To je další věc. A když se vrátím do současnosti, tak za mě to celé, co se děje kolem srazu sudeckých Němců v Brně, je absolutní selhání zahraniční politiky této vlády. Protože kdybych já byl ministr zahraničí, tak se budu sakramentsky snažit zjistit, co se mi tady bude snažit říkat v Brně bavorský premiér nebo bavorský ministr vnitra. To je jedna věc a snažil bych se jich zeptat pánů, proč tento sraz financovali částkou 850 tisíc eur. Jako chceme někdo říct, že bavorská vláda tyto peníze vyčlenila jen tak sama od sebe z radosti, že se přijdou do Brna na kafe, tak tomu přece nemůže věřit ani ten největší naivka. A o to větší riziko vidím v tomto srazu. Sraz, který měl být původně koncipovaný v uvozovkách jako setkání a přátelské popovídání, tak z tohoto srazu se během několika málo dní pospátku stala obrovská politická akce. A já jsem zděšený z toho, že naše vláda mlčí. Když jsem si prohlížel projevy prezidenta Edvarda Beneše z roku 1938, tak on tam jasně varuje před válkou, před Německem a vybízí lid k seknutosti. Byl statečný, snažil se. A naše vláda mlčí. No hradní pářek to nemůže říct ani slovo, ten tam u nich byl v roce 23 na srazu, poděkoval Posetovi za zlepšení vztahu mezi sudeckými Němcemi a Českou republikou. Lidovci, ty jsou s ním provázaný, tam jsou finanční toky. No a ten výsledek je ten, že tady se teda pár lidí snaží. Já jenom doplním, Vladimíro, já tady momentálně, co se týče veškeré aktivit kolem srazu sudeckých Němců, tak vystupuju sám za sebe. Nevystupuju za KFČM, vystupuju sám za sebe, protože nemůžu mlčet. Jak se to říká lidově, srazem to začíná a skončí to kde. A když si přečtu knížku Berta Posveta z roku 20, Bert Posvet vypráví, tak on tam mluví o federalizaci. Co řekne dávno prezident Pavel, taky něco mluvil o federalizaci. Přijde vám to všechno náhoda? Mně teda ne. A vidím tam obrovské riziko. Zatím všechno. Děkuju.
0: Děkuji a než dám slovo Markovi Adamovi, který učí historii a možná, kdybyste, Marku, byl tak laskav a zmínil, jak jsem tady psala to heslo Klubu českého pohraničí a pak taky stanovisko komunistické strany, tak jen chci doplnit vás, Miroslave, že vlastně oni plánují nejen, nebo neplánují, realizují nejen ten sudetoněmecký sjezd letos v Brně, ale už je naplánován příští rok sudetoněmecký sjezd v Liberci. Takže to za A. A za B. Mně se líbí, když kolegové, myslím, že právě z Českých národních listů říkali, že v rámci té první republiky vůbec si ani sudeťáci sami neříkali sudečtí Němci. Tak já bych navrhla, jestli my bychom mohli používat, pokud se na to vzpomeneme, ten správný termín, jak oni sami se označovali, byli to českoslovenští Němci. A ještě v době odsunu 95% dnešních sudeckých Němců, tehdejších československých Němců, tak vlastně mělo říšské občanství, protože si o něj zažádali a vzdali se československého občanství. A proto já nevím, to sama se nebyla slyšet. A jestli je tu ještě pan poslanec Novák, tak mně není jasné, jak teda těm žadatelům někdo mohl dát to české občanství, jestli nás pan poslanec slyší, tak kdyby se k tomu mohl vyjádřit k té konkrétní kauze, kterou tady zmiňoval. A teď bych tedy dala slovo panu Marku Adamovi. Klub českého pohraničí a teda potažmo možná i stanovisko KSČM.
1: Tak to jsou trošku takové spojité nádoby KSČM a Klub českého pohraničí, byť samozřejmě členy Klubu českého pohraničí mohou být i členové jiných stran než KSČM. Takže já jenom chci říct, že Klub českého pohraničí má to heslo, jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. A vycházíme právě i z té historické zkušenosti pomnichovské, ze zkušenosti s druhou republikou a s okupací 15. března 1939. Tak samozřejmě mě tady nejvíc děsí to, co Petr Pavel teďko vlastně označuje jako ty Spojené státy evropské, ta myšlenka té eurofederalizace, protože pak by samozřejmě ta otázka toho občanství už byla posunutá někam jinam a samozřejmě na to se tady asi zřejmě hraje. Ale já bych teď, když dovolíte, tak bych trošku prolistoval těmi dokumenty a sdělil bych vám stanovisko klubu Českého pohraničí a zároveň i stanovisko tedy KSČM. Takže deklarace proti sjezdu Sudetoněmců v Brně, my pozůstalí po obětech řádění tzv. Sudetoněmců, pozůstalí kruhu vyhnaných z československého pohraničí v letech 1938 až 1945, příslušníci vlasteneckých organizací Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Českého svazu protifašistických bojovníků, Vlasteneckého svazu antifašistů, Sdružení osvobozených politických vězňů, Klubu Českého pohraničí, Výboru národní kultury a dalších organizací a hnutí. Za prvé žádáme magistrát města Brna, aby zastavil veškeré kroky k uspořádání sjezdu tzv. Sudetoněmců, nazývaných též landsmany a některými politiky nepravdivě v uvozovkách našimi krajany. Za druhé, podle nás, občanů poškozených tzv. Sudetoněmci na rodinách, na životech našich blízkých a dalších československých občanů, na lidské důstojnosti i na majetcích uloupených či zničených v letech záboru československého pohraničí. Tady bych chtěl ještě dodat, že my bychom měli skutečně trvat na tom používání pojmu české nebo československé pohraničí a nenaskakovat na tu léčku s tím pojmem Sudety. Všimněte si, kolik dneska třeba herců či spisovatelů operuje s tím termínem Sudety. To je nesprávný termín, nepoužívejme pojem Sudety. Tito příslušníci tzv. Landsmannschaftů se nikdy neomluvili našim poškozeným za utrpení, vraždy a loupeže spáchané jejich ordnery a frajkorpsy na Čechoslovácích v letech 1938 až 1945. Nikdy neprojevili sebemenší empatii pro poškozené Čechoslováky, nikdy neuznali bestiální vyhnání 350 tisíc Čechoslováků z pohraničí Československa po mnichovské zradě a dále z vnitrozemí Drahanské Vysočiny, Svitavska, Jihlavska, Neveklovska, Sedlčanska a Berounska v letech 1940 až 1944. Tudíž nemají ani státoprávní, ani morální právo sjíždět se v zemi, kterou ničili a okupovali v rámci Třetí říše v letech ohrožení Československa od 30. října 1938 do října 1945, jak to stanovil prezident Československa Edvard Beneš ve vyhlášení válečného stavu s Německem a Maďarskem. Za třetí, činnost Landsmannschaftů je v rozporu jak s konstatováním Norimberského soudu o zločinné úloze tzv. Sudetoněmců na rozvrácení a zničení Československa, tak s právním pořádkem Československa a jejího nástupníka České republiky, jehož součástí jsou prezidentské dekrety, které landsmané nezákonně neustále napadají. Na území České republiky nelze tuto protiústavní a mezinárodně protiprávní činnost trpět. Žádáme parlament a vládu České republiky, aby k tomu zaujali příslušné kroky. Ještě bych chtěl dodat, že se nespokojuji s odpovědí premiéra této vlády Andreje Babiše, že to pro něj není téma, protože to téma samozřejmě je. Je to téma politické a není to jenom nějaký folkloristický, řekněme, mejdan, ale jde tam skutečně o politickou vážnost celé té akce, protože už jenom to, že tam přijede spolkový ministr vnitra a bavorský premiér, tak už to tomu dává ten mandát politický. Tak a ještě jenom velice stručně stanovisko KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně protestuje proti chystanému sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jehož konání je v současnosti připravováno na 22. až 25. května 2026 do Brna. Plánovaný sjezd do německého Landsmannschaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa. Sudetoněmecký Landsmannschaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem druhé světové války. Navzdory falešným propagandistickým heslům o v uvozovkách smíření, v uvozovkách dialogu nebo v uvozovkách porozumění se sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země. Z těchto důvodů KSČM žádá vládu České republiky, parlament České republiky, zastupitelstvo Jihomoravského kraje a zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali její dotacemi miliony korun z veřejných peněz. My, komunisté, zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Takže tolik stanovisko KČP a KSČM. Předávám slovo.
3: Jenom technická, Marku Adame, byl si slyšet dobře, ale obraz jaký sektul. Teď zase se obraz rozpohyboval, já jsem jenom chtěl vyzvat, aby se zodpojil a připojil, ale zatím to vypadá, že se obraz, jak si přestal mluvit, tak ten obraz zase naskočil, tak snad to bude v pořádku.
1: Dobře, hlavně jestli bylo slyšet, co jsem citoval, bylo slyšet, jo? Dobře, takže
3: jo, to bylo slyšet v pořádku.
1: Můžeme jít dál.
0: No a teď se k nám už připojil pan poslanec Novák, nevím, jestli nás slyší. Slyšíte? Tak já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady vlastně slyšeli k tomu stanovisko strany Česká republika na prvním místě, národní demokracie, de facto i komunistů. Zase asi neslyší pan poslanec. Tak bych se chtěla zeptat, jaké je k tomu stanovisko ANO jako strany a potom teda pana poslance Nerušila, jaké je k tomu stanovisko SPD jako strany, abychom měli obrázek.
2: Tak já s dovolením začnu. Pro nás je to samozřejmě jako něco šíleného, nebo ještě loni bychom řekli, že je to jakoby nepředstavitelný, jo, že se taková akce zúčastní, že se taková akce uskuteční v Brně, ale já jenom abych navázali na to, co tady zaznělo ve vztahu k tomu, co já jsem řekl. No, ono samozřejmě by bylo nejlepší tomu zabránit, ale přiznám se, jo, že když vidíme tu politickou konstelaci, nás je ve sněmovně za hnutí SPD 15. Máme samozřejmě většinu, ale těžko se soukromá akce zakazuje, jo, protože to je na té akci celé to zákeřné, že není organizována na mezinárodní, na oficiální úrovni, ale že to v podstatě, aktivita soukromé politické neziskovky. Jo. Ale abych jako se k tomu vrátil zpátky, já si myslím, že aktivity hnutí SPD ve snaze tomu nějakým způsobem zabránit nebo alespoň přijmout pokud možno maximální prostředky nebo využít všech možných prostředků k tomu, aby se to neuskutečnilo v Brně, tak je zřetelná. Nám se podařilo dvakrát na brněnském magistrátu prosadit usnesení, aby se tohle z toho nekonalo v Brně, aby se od toho upustilo. Snažíme se to stejné prosadit i nyní na půdě parlamentu, ale ono, bohužel, pokud žijeme v demokracii, tak jsou prostě případy, kdy se nedá dělat nic jiného, než apelovat na zdravý rozum. Samozřejmě člověk by mohl jít cestou Luboše Volného a Mariana Bojka a prostě utrhnout řečnický mikrofon, ale myslím si, že tohle taky není jakoby ta správná cesta. Jo, já si myslím, že teď je na řadě občanská společnost a je prostě potřeba dát jednoznačně najevo účastníkům celého toho slavného sjezdu v Brně, že prostě nejsou vítáni, že to tady nechceme, aby se to konalo na území České republiky a aby si z toho prostě odnesli takový zážitek, který třeba povede k tomu, že příště si podobnou akci na území České republiky, kterou já mám jednoznačně za politickou provokací, takže si prostě rozmyslí.
0: Děkuji. U nás pan poslanec Novák asi neslyší a těžko se mu reaguje na to, co tady je řečeno, ale já bych ho poprosila, jestli by řekl, jaké je stanovisko ANO.
8: Jo. Možná už jsem našel problém automatické nastavení reproduktoru, takže snad už to bude dobré, když tak vím, jak to vyřešit rychle, abych třeba mi utekla jenom první věta. Všem se moc omlouvám, jo? Je to prostě technický problém a pak se špatně reaguje. Protože co se týká nějakého stanoviska vlády, žádné nebylo. To je pravda. Ani svým způsobem nikdo vlastně vládu nevyzval. Premiér Babiš se k tomu vyjádřil sice velmi jemně, nebylo to nějaké silné prohlášení, ale jednoznačně prohlásil i veřejně, že tohle není šťastné, že není dobré, aby se ten sjezd konal s tím, že to narušuje vztahy mezi Českem a Německem a má pravdu. Každopádně nebylo to nějaké silné odsouzení, ale jako záleží, kdo s čím se spokojí. Když navážu vlastně na kolegu Nerušila, tak co se týká toho odsouzení, respektive vyslovení nesouhlasu ve sněmovně, tak je to skutečně deklaratorní záležitost, protože v rámci našeho právního systému a toho, že je to skutečně soukromá akce a že my jako stát nejsme schopni si úplně dosáhnout na některé občanské aktivity, které se skutečně v rámci toho právního řádu jako takové nevymykají. A vedle toho nejsme schopni ani zarazit dotace, ať už Jihomoravského kraje nebo města Brna, na takovéto neziskové organizace, které to vlastně spolupořádají, tak je potom velmi těžké jakýmkoliv způsobem zasáhnout a nějakým způsobem najít cestu vlastně, jak to zarazit. Proto vlastně deklaratorně my máme připravené usnesení, které jsem přesvědčený, že zítra schválíme. Opozice se rozhodla, že nepřijde. Je to její věc, protože oni skutečně nemají pádné argumenty, a jediný jejich argument je, že nebudou nějakým způsobem šířit nenávist a že to děláme my. Naopak tu nenávist vyvolalo právě to rozhodnutí, že se sjezd bude konat v České republice. Pro mě je to nemyslitelné, je mi jedno, v jakém městě to je. Prostě na území České republiky sjezd sudeto německého Landsmannschaftu je urážka všem, kteří tady za druhé světové války pohložili životy za nás. Já jsem byl vlastně v 2. dubnovém nebo 3. dubnovém víkendu na 4 pietních aktech, kde chodím už více než 10 let. Ať je to Prlov, prostě končí to na Ploštině. Ploštinu asi znáte všichni, ten zbytek možná méně. Tak tam za mnou chodili lidé a ptali se, jako, jak je možné, že se vlastně tohle děje. Ať to zarazíme. Já jsem jako jim velmi nerad musel vysvětlovat, že zarazit to prostě, že na to jako nemáme páky. A fakt jako špatně se mi to říká, že to nemůžeme zarazit. Ale můžeme právě vzkázat těm lidem, že s tímto nesouhlasíme. Dokonce dostala signál i německá strana, že tohle není v pořádku. A že česká společnost tohle bere jako sypání soli do otevřených hran. A že jsme se v roce 97 s tímto snad už vypořádali a nechceme se vracet za tu čáru. Rozhodně ne. Takže jestli vám ta odpověď stačí takto, nebo se klidně doptejte, ale za mě je důležité společnosti říct, že my, kteří zastupujeme v parlamentu Českou republiku, s tím rozhodně nesouhlasíme.
0: Děkuji, já si myslím, že se k tomu určitě vrátíme, jenom teď bych dala slovo kolegům. Já si ale myslím, že to jako usmíření a to vypořádání bylo v podstatě učiněno po válce, že už ta smlouva v tom roce, myslím, 97, fakt byla divná a v podstatě se týkala jenom těch reparací, kdy nebyla politická vůle, aby z naší strany, aby my jsme je chtěli vymáhat po Německu. Takže myslím si, že máslo na hlavě tady v otevření té otázce mají samozřejmě Němci, ale ty naše politické elity v uvozovkách předtím taky. Ale já bych se zeptala pana Ladislava Vrábela, teď nedávno 8. května, což je teda fakt divné, byl na návštěvě v Německu náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jednak poskytl, myslím, včera rozhovor tomu Německému listu a to, co vyšlo alespoň u nás, to, co zaznělo na té tiskové konferenci, ne v tom rozhovoru, ale na tiskové konferenci, tak mě osobně to překvapilo, zajímal by mě váš názor, protože on tam řekl něco v tom smyslu, že si tady ti němečtí politici ten sjezd neužijí a že mají počkat ještě 10 let, asi až já nevím, až my pomřem hlady, nebo až tady vymřou poslední pamětníci, jakože působilo to tak, že prostě to, co tady dělají, je předčasně, že mají počkat 10 let. On to neřekl, a pak si tady ten sjezd klidně udělejte, ale prostě na lidi to tak působilo, tak by mě zajímal názor pana předsedy Vrábela a potom pana předsedy Sedláčka.
7: Děkuji za slovo. Tak mám tady víc věcí, ale začnu nejdřív odpovědí pro vás, paní doktorko. Tady pan Suchopár mluvil o tom, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu je největším plivnutím do tváře těm pozůstalým po těch zavražděných německými nacisty, nebo něco v tomhle tom smyslu. Je to politický plivnutí do tváře, ale pro mě ještě větší politický plivnutí do tváře všem, kteří trpěli za druhé světové války, je to, že náš ministr zahraničních věcí v den konce druhé světové války při oslavách vítězství nad nacistickým Německem jel poníženě do Německa na návštěvu. A ještě nám řekl, že to vnímá jako silný politický signál, že právě v tento den ho pozvali do Německa. To je pro mě absolutně politická katastrofa. To, co psali v ty noviny německý, ten, nevím, který to byly noviny, tak si nespomínám, to bylo předevčírem a ten rozhovor, který on tam poskytl, tak on řekl, že si to ti sudetští Němci pravděpodobně v Brně neužijí. On to nevysvětlil, proč si to neužijí. Ale i dnes potom psal, žádné smíření Macinka proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To přece není vůbec pravda. To jediné, co tam kritizoval ministr zahraničních věcí v Německu je, co řekl těm politikům německým, že si pan Posselt, to je ta strašná kritika našeho ministra zahraničních věcí, že si pan Posselt vybral špatně tu organizaci Meeting Brno. Že ta organizace Meeting Brno nedocenila, jak je to citlivé téma. A to je celý. A, takže pro mě prostě absolutně totální, to není ani ostuda, to, že náš ministr zahraničních věcí jel v době, kdy celý svět slaví vítězství nad fašistickým Německem, jel na oslavu do Německa. To je prostě, to není ani politická chyba. To nevím, jak to nazvat, podle mě to je kolaborace s Německem, možná rád jezdí motorist takým velkým BMW, který tam přijel, nebo nevím, proč takhle leze do pozadí Němcům, proč takhle podlízá Němcům v den výročí konce druhé světové války, jede přepisovat historii. To je první věc. Druhá věc, bych rád reagoval tady na mojeho předřečníka, pana poslance, teď tady ho nevidím na obrazovce, tak si nespomínám na to jméno z politické strany ANO, Novák, už mi tady naskočil, pana Nováka. Tak vy jste mluvil o tom, že nemáte, a konec konců Josef Nerušil o tom mluvil taky, že nemáte prostředky. Ale ten prostředek jsem vám tady dal. My jsme udělali petici na vás na parlament. Ten prostředek je nazvat oficiálně, uznat sudetoněmecký landsmanšaft za extremistickou organizaci. Zavést ji do svazku ministerstva vnitra jako extremistickou organizaci a potom BIS může napsat takový posudek stejný jako na moji manželku, že to je bezpečnostní ohrožení pro náš stát, tak jak to dobře připomněl tady kolega předseda Národní demokracie Sedláček. Proč by nemohla být organizace, která tady mluví o prolamování Benešových dekretů nebo rušení Benešových dekretů a která ve svojí zřizovací listině má uvedeno, že Českou republiku vnímá jako svoji domovinu. Proč by neměly být posouzení jako extremistická organizace? A ještě tady pan poslanec Novák mluví o tom, že to je soukromá akce, že nemůžeme zacházet do soukromých akcí a že to je občanská iniciativa. Nevím, pane poslanče, jak to myslíte, že to je občanská iniciativa, když tam bude kancléř bavorský, pokud vím, a ministr zahraničních věcí německý, jako o čem se tady bavíte, jako o nějaký občanský aktivitě. To je přece absolutně politická akce, je to absolutně politická záležitost, která má absolutně za cíl prolomit politická rozhodnutí poválečná. Takže to je politická záležitost, tam musí to řešit parlament a ne se tady vymlouvat na to, že je vás jenom SPD 15 ve vládě a že ANO k tomu nemá stanovisko a vláda k tomu nemá stanovisko. Jestli jste ve vládě, jestli jste v parlamentu a hlásili jste se ve volbách jako vlastenecké strany, váš předseda si maloval českou vlajku na tváře, na obě dvě, tak něco dělejte s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem a jak už jsem vám řekl, první krok je prohlásit ho za extremistickou organizaci.
0: Já teda bych možná dala, děkuji, já bych dala prostor panu poslancům, aby se vyjádřili a já se chci zeptat, jestliže teda zítra bude přijato to stanovisko, které se předpokládá, že asi přijmete vy jako poslanci vládních stran, když ta opozice odejde, tak myslíte, že by to mohl být nějaký podklad pro nějaké radikálnější jednání vlády, že na základě toho usnesení parlamentu by ta vláda k tomu mohla zaujmout nějaké stanovisko? Já bych poprosila pana poslance Nerušila, ten mlčel dlouho, a pak vás, pane poslanče Nováku.
2: Jo, děkuji. Tak samozřejmě jako parlament je legislativní těleso, exekutivní těleso je vláda a Mič bude potom na vládě. Samozřejmě, jak říká Láďa Vrábel, použít prostě krajních prostředků k tomu, aby to bylo zakázáno nebo prostě znemožněno to použití. Ale přiznám se, že nejsem natolik jakoby zběhlej, abych si uměl představit, jaký by to měl důsledek. Jo. Samozřejmě byl by to nejlepší výsledek, když by se nám to podařilo na úrovni vlády zakázat třeba formou toho, že prohlásíme Landsmannschaft za extremistickou organizaci. Bylo by také hezké, kdyby s námi spolupracovala Bezpečnostní informační služba, ale víme, že Bezpečnostní informační službě prostě doteď velí generál Koudelka, který je agentem lecjaké možnosti, ale lecjaké velmoci, ale ne agentem naším. Jo. Takže je určitě možný i použít prostě paragraf o propagaci nacismu, ale to jsou věci, my si musíme uvědomit, že vláda Andreje Babiše se ujala vládnutí v lednu. Jo? A tohle je pozůstatek, který tu několik let, bych klidně řekl celé 4 roky potichu a potajmu připravovala vláda Petra Fialy. A já jsem přesvědčený, že kdyby vláda Petra Fialy pokračovala i v druhém volebním období, tak by se premiér oficiálně účastnil sjezdu. Já jsem přesvědčen, že v takovém případě by byl Bernd Posselt oficiálně přijat v českém parlamentu a tak dále a tak dále. Takže ona jako samozřejmě, ta politika je o umění možného. My jako můžeme dosáhnout nějakého kompromisu, ale jako samozřejmě nemůžeme předpokládat, že se nám podaří prostě vyhrát na 100%.
0: A poprosila bych teď pana poslance Nováka, co myslíte v ANO, že když by tedy, jenom zopakuji dotaz, že když by se přijalo v parlamentu to stanovisko proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, respektive bývalých československých Němců, jestli by to byl nějaký podklad pro vládu, aby mohla zaujmout proti něm radikálnější stanovisko, třeba pan ministr vnitra.
8: Tak. Já s těma vyjádřeníma pana ministra vnitra nesouhlasím a on je někdy má, když to řeknu hodně zaobaleně, někdy má zajímavé prohlášení. To asi je celé. Já teď spíš na pana Vrábela. Víte, ono je jedna věc, je občanská iniciativa, občanská akce a druhá věc je zneužití. A to, že na tu akci přijedou politici, oni tam nepřijedou jako ministři, oni tam nepřijedou jako vrcholní politici Německa, oni tam bohužel přijedou jako členové nebo podporovatelé a podobně. To je ten problém, že oni to takhle obešli. Já vím, že vám se to zdá velmi jednoduché, že vy byste nejradši přišel, všechny je setřel, nejradši zavřel hranice, chápu to, rozumím vám, já bych to nejradši udělal taky, kdyby to šlo. Ale tohle zneužití v první řadě musíte prokázat a následně můžete zasáhnout. Co se týká zařazení strany vlastně do těch takzvaně extremistických, což si bohužel užila i SPD, a jsem rozhodně proti, protože tento institut se vlastně zneužil proti SPD v té době, tak samozřejmě můžeme ho využít, můžeme zadat ministerstvu vnitra, respektive ministerstvo pověřit, aby zahájilo řízení a přezkum a zařazení tady toho do extremistických stran, ale zase

0: i maďarskou TISu, protože ta chce vlastně v rámci Slovenska prolomit Benešovy dekrety. Takže uvidíme a to si myslím, že byste vlastně taky souhlasil a mohli bychom se o tom bavit. Ale fakt jako nehledejme tady nějaké jednoduché řešení, že máchneme mačetou a je po problému. Není, upřímně vám to říkám, nestydím se za to, že ty procesy někdy bohužel dlouho trvají. A nestydím se ani za to, že se do těch procesů aktivně zapojuju, tak jako to dělám třeba teď. A není to výmluva, rozhodně ne. A teď asi poprosím znovu o tu otázku.
1: Jestli si myslíte, že když se na něčem ta sněmovna usnese zítra, že je nežádoucí, aby tady byl ten sjezd, jestli to bude podklad pro vládu, aby zaujala nějaké radikálnější stanovisko, anebo to vláda vezme na vědomí a řekne OK, a to bude všechno.
0: Nebudu předjímat a já jsem ani nekomunikoval směrem k vládě, zdá po tom, co uděláme to prohlášení, protože to prohlášení neobsahuje nějakou výzvu vládě, ani žádost, aby vláda více nebo spíš nějak extrémněji vystupovala proti tomuto sjezdu. Každopádně nevím, jak v klubu motoristů nebo klubu SPD, ale u nás v klubu ANO o tom intenzivně o tom jednáme i s premiérem a chceme po něm, aby byl tvrdší. Nicméně jediné, co může přitvrdit teď aktuálně, tak je rétorika.
1: Děkuji. Já jsem chtěla říct, dívám se tady průběžně na diskuzi, že většinou určitě tady asi nebudou voliči, což mě mrzí, ANO, nebo voliči jiných stran, že jsou to naši příznivci. A bohužel, i když tady jsou výhrady třeba k prezidentovi Petru Pavlovi, tak si musíme uvědomit, že ty voliči jsou tak zmasírovaní těmi médii, že on mluví, on za ně, on prezentuje jejich názory. A prostě poslanci, lidé si zvolili stranu ANO i stranu SPD a ti mají trochu jiné názory, než třeba máme my. A já jsem ale fakt ráda, že páni poslanci přišli a jsou s náma tady v té diskuzní místnosti. Než dám slovo panu Miroslavu Suchopárovi, potom bych poprosila pana předsedu Sedláčka, tak jsem chtěla ještě navázat na pana Ladislava Vrábila. Když jste hovořil o tom, že náš ministr zahraničí byl v Německu 8. května, tak já jsem slyšela vyjádření Štefana Harabína, který říká tak za A, abychom si uvědomili. V Německu to není žádný svátek, tam se neslaví vůbec osvobození. A on, Štefan Harabín, říkal, že na západě je 8. květen, což je u nás jakoby státní svátek teď. Mimochodem zavedl ho Miloš Zeman, byl na to hrdý, když si v poslanecké sněmovně, když změnil ten datum. Takže pro ně je 8. květen dnem prohry. Tak proč by ho slavili? A pro nás by opravdu měl být ten 9. květen možná, když teď máte většinu ve sněmovně, tak byste mohli opět vrátit do 9. květen. To je inspirace pro příští rok.
2: Mohl bych to jenom doplnit, domluvám se, nechci vám skákat do řeči, ale můžu to jenom doplnit.
1: Ale možná doplníte ještě tohle, co chci říct, to bude jen jedna věta, že mě naprosto šokovalo, že náš prezident přijme tedy bavorského premiéra, jestli se tváříme, že jsme suverénní země, tak by teda měl přijmout asi Merce nebo německého prezidenta, to je jeho parketa. Ale takhle to je, jako kdyby přijal nějakého německého hejtmana. To je v podstatě ta role. Prosím.
2: Jenom jsem chtěl ještě doplnit k těm datům toho 8. a 9. května. 9. května, když celý svět slavil konec druhé světové války, což už není jenom datum, které prostě je nějaké bezvýznamné. 9. května prostě probíhala v Moskvě velká oslava, tak náš ministr zahraničních věcí si dal na svůj facebookový profil právě video z jeho návštěvy v Německu, oslavné, s německou písní Du hast mich od Rammstein a s dlouhým proslovem, jak skvělý máme vztahy s Německem. Tak jenom na doplnění, že nešlo jenom o 8. května, ale i o 8. května, i o 9. května. A k tomu, že bude prezident přijímat bavorského kancléře, bavorského předsedu spolkového, no to snad ani nemá cenu komentovat, to jste řekla naprosto správně.
1: Děkuji, takže teď bych poprosila pana kolegu Suchopára, můžete reagovat na vše.

0: témat jsme tady otevřeli skutečně mnoho a já se začnu teda tím koncem, jestliže teda prezident přijme Marka Sedra jako premiéra bavorské vlády, tak pak už to není soukromá návštěva, ale pak je to teda přijmutí politika. A já se ptám, jak se na to dívá naše ústava, když se nám na cizím území nebo na našem území budou producírovat cizí politici nebo politici jiné země. Jestli ta ústava na to pamatuje trošku. Jo? Takže to je taková jedna otázka k zamyšlení. My jsme s panem Robinem Čumpelíkem 29. dubna odnesli do parlamentu a do senátu celkem 281 novin, to, co jsme vytiskli speciál, Inovace republiky, tyto noviny byly čistě na téma sudetští Němci, kde teda byly poskládány fakta. Pak jsme teda byli s panem Čumpelíkem na ministerstvu zahraničí, kde jsme teda předali pracovníkovi kanceláře ministra zahraničí protestní dopis a žádali jsme o přijetí. Toto jsme udělali na ministerstvu vnitra, kde teda jsme i požadovali, aby ministerstvo vnitra zakročilo proti srazu sudetských Němců. Jo, tak opět jsme žádali jsme o přijetí předsedou parlamentu, žádali jsme o přijetí předsedou senátu. Do dnešního dne teda jediná odpověď nebo jediná zmínka o tom, že by nás přijmuli, já si myslím, že u nás asi přijmou, ale až po srazu, protože nejsou tak odvážní nebo nejsou tak silní politici, nejsou to tak silní politici, aby nás teda přijali před srazem, takže já si myslím, že jestli teda vůbec, tak po srazu, když osobně si myslím, že nás vůbec nepřijmou, protože mám někdy pocit, že po těch všech dopisech, který jsem třeba jenom já osobně odeslal, bývalýmu premiérovi, současnému premiérovi, bývalýmu premiérovi zahraničních věcí, jo, a na ambasády a primátorce města Brna, tak já z toho mám pocit, že my občané jsme pro tu vládu jakoby obtížní hmyz, nebo pro ty oslovené, protože s náma se komunikovat nebude. Ale když se vrátím k tomu srazu, to je podle mě podstatná věc. Oni hovoří o smíření. A já jsem, jak tak studuju ty dějiny, tak dochází k jedné věci, že jestli teda oni mluví o smíření, tak jsou to jediní oni, kdo se nesmířil. Jsou to oni, kdo se nesmířil z výsledky konce druhé světové války. Tam to prostě je. A když se podíváme do těch dokumentů z roku 49, 40-50, to jsou ty základní dokumenty z toho německého Landsmannschaftu, a řekněme i do roku 2014, nebo do toho, co píše Ben Posse ve své knize z roku 20, tak skutečně oni se nesmířili. Tam nejde o to, že my se máme smířit, my se nemáme s čím směřovat. To je jedna věc. A jestliže oni nepochopili, a byl jsem v Německu opravdu řadu let pracovně, celkem 14 let, tak oni skutečně nepochopili do dneška, že prohráli válku a proč ji prohráli. Oni tam pořád si jedou tu svoji retoriku, že to bylo nespravedlivý a že za to může výmarské dohody atd. Já to nebudu tady rozpitvávat. A že by zase rádi hráli první housle, nejen v Evropě. To je retorika současného Německa. A já komunikuju s kamarádama nebo s přátelama z Německa, a sami Němci říkají, že kancléř Merz je momentálně druhý nejhorší kancléř po Hitlerovi, že je velice nebezpečný pro Německo.
1: Můžu, no. Teď jsem četla, věří mu jenom 16% obyvatel. To ano. Je možná úplně stejně, jako věřili Petru Fialovi, ale tam už nevím, jaký
0: bylo. Ale ty sudetňáci, takhle já bych třeba i po Sotově možná věřil, že mu jde o usmíření. Byť říkám, jediný, kdo to nepochopil, jsou oni. Oni se neusmířili. Ale dobře, řekněme, já bych možná věřil jeho slovu v tu chvíli, kdyby on se Sédrem a s Dobrintem, s ministrem vnitra, jeli k Mercovi a začali tam požadovat vyplácení válečných reparace pro Československou republiku tehdy. Pak bych tomu možná věřil. Pak bych možná věřil tomu, kdyby současně s těma reparacema po kancléři Mercovi požadovali, aby nám Německo vrátilo 24,2 tuny zlata, který jim za války poskytlo z našeho zlatého pokladu. To byla Anglie a konkrétně teda banka Bank of England. A zatím jsem takovouhle činnost ze strany Posota nezaznamenal. Co jsem tak zaznamenal při loňském sjezdu nebo srazu v Regensburgu, v kuloárech mělo zaznít, byla tam skupinka českých lidí, která mluvila s Posotem. Bohužel se mi to nepodařilo prokázat, ale podle toho, co píšou dokumenty, tak na tom asi něco bude. tak oni by požadovali po České republice 530 miliard eur za způsobené škody na jejich majetku při odsunu. Proboha, co to je za nehorázný požadavek? A zase říkám, oni to nepochopili, oni nepochopili, proč byli odsunutí. Nepochopili to dneška. Oni tu špínu nebo vinu házejí na Beneše, ale neuvědomují si, že to byli oni, kdo pomohli významně Hitlerovi v roce 1938-1939 rozpoutat druhou světovou válku. Takže za to, že byli odsunutí, když na tom trvali vítězní mocnosti, konkrétně teda Spojené státy, ty tlačili na to v 45. roce, aby Němci byli odsunutí z Polska, aby byli odsunutí od nás, z Maďarska, z Francie a z Holandska. To nešlo, tady se netýká jenom, že to je otázka Československa tehdejšího. A Spojené státy podle toho, jak jsem četl jejich dokumenty, na tom skutečně trvali, protože se báli, že po skončení války by mohlo dojít k dalšímu krveprolití, protože ta nenávist vůči Němcům tehdy byla. To není jinak. Takže takhle asi. Zatím všechno. Děkuju.
1: Já než dám slovo panu předsedu Sedláčkovi a potom vás, Marku, vy jste tady žádal o slovo, tak já chci říci, že o tom odsunu na závěr si pustíme, jsou to 3 minuty, co řekl prezident Edvard Beneš na margo těch sudetských Němců, ale tam jde o to, o tom rozhodly mocnosti, ty velmoci vítězné a ta idea byla britská. Když se začtete do těch historických dokumentů, tak vlastně Edvarda Beneše to ani nenapadlo. Takže to bylo rozhodnutí těch velmocí. A protože tady vidí tu slabou politickou vůli té naší polistopadové vlády, ať byla jakákoliv, tak se ty Němci snaží prorazit u nás. A kdyby ty dekrety byly zrušeny, tak my se najednou dostaneme vlastně do toho, že my jsme s tím Německem tu válku prohráli. My bychom ještě pak mohli platit reparace Polsku, Řecku, ty si o to zažádali. Takže tady se jedná o absolutní zničení naší země. A ať teda fakt nikdo nevykládá, že to ti sudečtí, ty původní českoslovenští Němci, kteří se nyní říkají sudečtí Němci, že to neví. Oni moc dobře ví, o co všechno jde. A vlastně to břemeno chtějí přenést na nás. Takže teď bych poprosila pana předsedu Sedláčka.
2: Já bych na úvod řekl, mnozí už to asi víte, ale před několika dny jsem byl v České televizi, skutečně peklo zamrzlo a pozvali mě do politického spektra. A ono je to taky tím, že České televizi tekše dobu, tak se snaží, aby aspoň vypadali, jako že jsou vyvážení, že jsem tam někoho takhle pozvou i z té alternativy. Každopádně jsem tam právě mluvil o tomto tématu a co je důležité a co jsem tam zmínil, je to, že sudeťáci, ti sudeští Němci nebyli obětí, ale byli jedni z viníků všech těch zvěrstev, které Němci prováděli na našem území, jelikož právě to, že v tom českém pohraničí nebo československém tam významně uspěla ta sudetoněmecká strana Konráda Henleina, tam asi 90% Němců v tom území volilo tuto stranu. A právě to byl jeden z těch kroků, které vlastně umetly cestu Hitlerovi k těm, vlastně k obsazení Československa a k těm všem nacistickým zvěrstvům. Ať už je to vypálení Lidic, ať už je to vypálení Ležáků, ať už je to zavraždění českých studentů vlastně v listopadu 39. Ono je dost možné, že nebýt toho, že sudeťáci vlastně volili tu sudetoněmeckou stranu a ta potom podporovala Hitlera v jeho konání, tak nebýt toho, možná, že by se podařilo Hitlera zastavit a tahle zvěrstva by se nikdy nestala a to je důležité si uvědomit a právě Posselt a jemu podobní přímo ideově navazují právě na ty vlastně viníky všeho toho tehdejšího marazmu, takže to nejsou žádné oběti, to jsou viníci. A myslím si, že ten poválečný odsun byl ještě velice, velice mírnou odpovědí na ta zvěrstva, na nich se oni takhle vlastně podíleli. A řekl bych tomu krátce ještě jednu věc, tomu, co bylo zmíněno, že vlastně Petr Pavel se setká s kancléřem jedné té spolkové země. No tak ono je to cílené vlastně podsouvání toho, že Česká republika už nemá být státem, ale že má být de facto na úrovni jenom té spolkové země. Ono právě Němci si hodně libují v té symbolice. Vzpomeňte si 15. března 1939, kdy Emil Hácha jel z Německa, cíleně ho zdrželi, aby Hitler dorazil dřív na ten Pražský hrad, a když tam Hácha dorazil, tak už Hitler vycházel z Pražského hradu a vítal ho tam v podstatě jako návštěvu, takže to je stejná symbolika, jako když 15. března loni nebo předloni byl vlastně vyvezen ten korunovační kříž, a tohle je přesně stejná symbolika, když se prezident České republiky setkává s kancelářem spolkové země a vlastně tímhle způsobem je nám podsouváno, že máme být jenom spolkovým státem. A vlastně ještě jedna věc, poslední mě teďka napadla, co jsem chtěl říct. My tady máme ten zákon po minulé vládě, tu takzvanou neoprávněnou činnost pro cizí moc. Já jsem tady pro zrušení tohoto zákona, jelikož je to totalitní paskvil, ale když už ten nástroj máme, tak co to využít vůči té neziskovce Meeting Brno a vůči celému vlastně tomuhle jejich tažení, tomuhle jejich paktování se sudeťáky, využít vůči protivníkovi jeho vlastní zbraň, jelikož to, co tady říkali oba dva páni poslanci, mně pořád přijde, já vím, že to je těžké, že to je běh na dlouhou trať, ale opravdu si myslím, že nemá cenu zahazovat flintu do žita a skutečně si myslím, že bychom měli napnout všechny síly, úplně najít všechny možné páky k tomu, jak ten sudeťácký sjezd zastavit, a opravdu mi nepřijde, že by vláda všechny tyto páky využívala. Tak to bych v krátkosti za mě a za národní demokracii.
1: Děkuji, takže teď poprosím pana kolegu Marka Adama.
3: Tak protože se moudře praví, že historia magistra vitae, tak já bych tady připomněl historičku paní Evu Hánovou, která vlastně ve své studii řekla zcela jasně, že sudeto německý landsmanšaft se nikdy, nikdy zcela nedistancoval od takzvaných henleinovců. Takže tam pořád ta kontinuita s tou sudeto německou stranou, s těmi henleinovci, pořád přetrvává. A protože my jsme označováni českými mainstreamovými médii a různými foltýny a podobně, jakože my jsme ti fašisté, my jsme ti nacisté, my jsme ti rasisté a podobně, tak já bych chtěl na to konto říci, že ten sraz sudeto německého landsmanšaftu v Brně je vlastně plivnutím do tváře nejenom českým obětem, ale vlastně i těm německým antifašistům, kteří byli pronásledováni tím režimem v Německu po roce 1933. Vzpomeňme třeba na spisovatele, jako byl Erich Maria Remarque a další němečtí antifašisté. Takže vlastně je to plivnutí do tváře nejenom Čechům, ale i těm německým antifašistům. A dokonce k nám pronikla informace, že se do toho Brna chystá i Antifa, ale nechystá se tam proti těm potomkům henleinovců, ale chystá se tam proti nám, proti takzvaným v uvozovkách českým fašistům, českým nacistům. Jo? Takže takhle oni to interpretují, úplně to převracejí, ty dějiny jsou nejen přepisovány, ale jsou úplně převráceny. A já se obávám i toho, bohužel, že i část české veřejnosti a bohužel i část české kulturní veřejnosti se také nesmířila s těmi výsledky druhé světové války, a proto dneska vlastně kolaboruje s tou protistranou. A ještě mi dovolte připomenout v 90. letech česko-německou deklaraci, kdy na tiskové konferenci, kde byl tehdejší premiér Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl, zazněla taková lehce provokativní otázka od jednoho žurnalisty, jak to bude řešeno s německými majetkovými požadavky. A Helmut Kohl tam tehdy zcela upřímně a zcela otevřeně a jasně řekl, že majetkové požadavky Němců zůstávají stále a trvale otevřenou otázkou. Takže oni se nikdy těch nároků, nebo nároků, to je špatné slovo, oni se nikdy těch požadavků na ty majetky nevzdali, nikdy se jich nezřekli a budou na nich trvat a budou je prosazovat. Čili ty majetkové požadavky Němců na ty majetky tady u nás jsou pořád trvalé.
1: Děkuji. No to právě je, že tam se vůbec nehovoří o tom, že ti Němci, ty českoslovenští Němci, se nejen přihlásili k tomu říšskému občanství, ale vyhnali Čechy. Vyhnali je a zmocnili se jejich majetku. A teď se tváří, jako kdyby jim něco vzali ti naši obyvatelé, takže to je opravdu neuvěřitelné. A já bych v této souvislosti ráda zmínila, navazuju na vás, Marku, právě stanovisko Československého mírového fóra. Hlavním autorem je náš pan kolega místopředseda Petr Šnůr, který taky žije trvale v Německu. A on to nazval, to naše stanovisko, že je věnováno památce občanů Československé republiky německé národnosti, kteří bojovali proti Hitlerovu nacismu v řadách zahraniční československé armády, jakož i antifašistickým obětem české i německé národnosti. A protože to je historik, tak on tady zmiňuje právě, a to bych vám ráda řekla, a i pro posluchače, aby si uvědomili, v čem je zásadně ten problém, to nepochopení, že na to vůbec to, co chtějí, nemají ty českoslovenští Němci, nyní Sudeťáci, právo. Oni právě, nebo my v tom stanovisku říkáme, že německý nacistický režim a ta jeho rasová teorie a následné války, které rozpoutal na východě i u nás a na východní Evropě, tak měly vyhlazovací charakter. Oni nás chtěli vyhladit. O tom se nehovoří ani v televizi, ani ve školách, takže lidé to neví. A že tento, že vlastně to byla ta nejvyšší míra barbarství. A nedá se to vůbec srovnat s tím, co se stalo na tom západě, protože ve Španělsku, ve Francii a v ostatních západoevropských zemích tam nechtěli ty obyvatele vyhladit. Oni chtěli vyhladit obyvatele naší země, obyvatele všech slovanských zemí. Takže tohle to je zásadní rozdíl, který vůbec jakoby není zmiňován. A pokud nám tedy zbyde čas, tak bych tady ještě pak zacitovala třeba z projevu toho Adolfa Hitlera. Vždyť paní poslankyně Válková je pořád předsedkyní toho mandátního výboru a petičního. Tak ta kdysi řekla ještě v tom předcházejícím volebním období, že vlastně nám tady bylo za toho protektorátu hej, že se nám nic nedělo. Takže to vůbec není pravda, protože tady šlo o vyhlazení těch našich obyvatel. A když se ještě hovoří o tom, ale to možná pomalu spějeme tedy k závěru, protože pan kolega Suchopar nás bude muset opustit a my pak také skončíme. Takže když se hovoří o tom, zdali, kam budeme patřit, jestli, protože je teď nové dělení světa na základě těch geopolitických procesů, tak jsou tady varianty. Jestli tedy budeme patřit pod tu západní Evropu, jestli budeme nějakým euroregionem nebo jako na tajňačku budeme tou další spolkovou republikou Německa, anebo je tady ještě jedna varianta. Jestli se staneme součástí toho Trojmoří, a teď to jsou dva koncepty a vlastně tam vždycky vládne v každém tom konceptu jiný klan, já tomu říkám z legrace jiný gang. Pokud bychom patřili nebo byli součást, třeba by rozdělili, byla by ta linie, že Česká republika by patřila na západ a Slovensko možná na východ. Teď asi se vedou ty mocenské boje, tak pokud bychom patřili na ten západ, tak to by tedy byl problém, to by uspěli sudečtí Němci, to bychom se stali další spolkovou zemí Německa, jak to ostatně kdysi chtěl bývalý premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla, ten se tím ani netajil. A nebo je tady ta druhá varianta, že tedy budeme součást toho mezimoří, kde má hrát hlavní prim Maďarsko. I když tam to, co teď se děje v Maďarsku a že ten Petr Maďar také otevírá tu otázku dekretu, tak ale to už by bylo jiné než u nás, protože to Maďarsko má být hlavním lídrem toho Rakouska-Uherska 2.0 nebo toho Trojmoří, takže jako by to bylo v té jedné části. U nás ne. U nás by to bylo, že my bychom byli částí toho Německa. Ale pokud by se teda zrealizoval ten koncept toho Trojmoří, tak to by si tady sudečtí Němci opravdu tu svoji polivčičku neohřáli, ale zase problém je, a my to vnímáme jako jednu kauzu, ale není to jedna kauza, že tady by hrozily ty restituce, které jsou de facto teda německé, ale týkají se těch aristokratických rodů. Takže pro nás by to bylo zbláta do louže. My tady opravdu tak bruslíme na ostří nože. Takže navrhla jsem tedy trošku ještě rozšířenější téma. Poprosila bych pana kolegu Vrábela, jestli se k tomu chce vyjádřit, pak pány poslanci a pak budeme pokračovat dál. Prosím, pane předsedo.
4: Děkuji za slovo. Vy jste teď řekla hodně věcí. V první řadě jste mi připomněla, že pan poslanec Novák mluvil o tom, že by taky sem mohl chtít, aby byla zakázaná maďarská politická strana TISA. Tak to bych jenom, pane poslanče, chtěl podotknout, že samozřejmě to ne. Studoval jsem diplomacii a zahraniční vztahy a chápu, jaký je rozdíl mezi politickou stranou, která vládne Maďarsku, a co je diplomacie mezi naším státem a Maďarskou. A taky, že jo, Petr Maďar je teď premiérem Maďarska, takže nemůžeme označovat jeho politickou stranu za extremistickou organizaci, ale u toho Sudety německého Landsmannschaftu to udělat můžeme. Jo, to jenom jsem chtěl upřesnit, že to bylo takový trošičku jakoby nefér podsunutí nějakého takového politického nesmyslu. Ale co se týče toho, co bych chtěl říct, tak bych chtěl říct, že si vážím toho, pane poslanče Nováku, že vy se věnujete té problematice, někde jste říkal dokonce soukromně, v tom prolamování Benešových dekretů. Takže toho si vážím, jsem rád za to, že to děláte a jsem rád i za to, co ty, Josefe, jakým způsobem představuješ tu záležitost, co se týče parlamentu. Takže rozhodně to není tak, že by ta kritika byla nějak vůči vám dvěma osobně, to určitě ne. Moje kritika je vůči samozřejmě ministru zahraničních věcí, protože ten předvedl hrozné věci, a vůči vládě jako takové, především vůči Andreji Babišovi, který je prostě absolutní pokrytec, co se týče suverenity, suverenismu a nebo nějakého vlastenectví. Ale když už tady máme dva poslance, tak bych se vás chtěl zeptat, co si vy myslíte o tom, že bychom, protože my to chceme navrhnout poslanecké sněmovny, máme petici, pod kterou sbíráme podpisy. Co si o tom myslíte, o té věci, že bychom sudetoněmecký Landsmannschaft prohlásili za extremistickou organizaci? Mohli byste třeba vy iniciovat v rámci té diskuze v parlamentu, která tam teď probíhá, tadyhletu myšlenku? Líbí se vám ta myšlenka? Souhlasíte s ní? Jste ochotní tuto myšlenku zmínit nebo navrhnout v poslanecké sněmovně?
1: Takže vezmeme to podle abecedy. Prosím, pana poslance Nerušila.
5: To tak nás tak v pleziru. Já samozřejmě, nebo každý poslanec samozřejmě může navrhovat, co chce ve sněmovně, protože ten mandát vlastně jakoby náleží jemu. Druhá věc je, ale jakým způsobem člověk chce fungovat v rámci nějakého většího kolektivu. Já bych to spíše asi vzal jako nějaký námět na úvahu a k další debatě na našem klubu SPD, kde se potom o tom můžeme pobavit, že jo, protože samozřejmě sudetoněmecký Landsmannschaft ve chvíli, kdy se jim podaří realizovat setkání v Brně, tak se příští rok bude chtít sejít v Liberci a do 5 let podle mě se budou chtít sejít i v Praze. Takže určitě to je jakoby námět k debatě, ale místo přístežné slovo teď po mně nechtějte.
1: Děkuji, poprosím pana poslance Nováka.
6: No za mě určitě extremistická organizace ano. A teď jako já sám teď vlastně nevím, jak na to, za kým jít. Napadá mě ministr vnitra, se kterým se můžu poradit, a nějakým způsobem najít vlastně ty procesní kroky, jak to zrealizovat. A to můžu slíbit, to není problém, ale nemůžu slíbit zítra za měsíc, to bude, jo, to fakt ne.
1: Dobře, tak děkuji za to.
4: Pane poslanče, děkuji vám za to, doufám, že to zmíníte i na té diskuzi ohledně sudetoněmeckého Landsmannschaftu v poslanecké sněmovně, protože to sleduje taky ten, koho to zajímá v rámci přenosu z poslanecké sněmovny, takže děkuji za to, že jste slíbil tuhle věc a vážím si toho.
1: Děkuji. Ano, Miroslave, prosím.
0: Já bych jenom trochu reagoval na slova pana Vrábela. Já jsem znám tím, že jsem taky kritikem současného premiéra, protože proto jsem na začátku uvedl, že v roce 1938 prezident Beneš reagoval a reagoval státnicky. Byl statečný. A tady se skutečně, přátelé, jedná o víc než o nějaký sjezd v Sudeťáku. Ten sjezd to je jenom zástěrka něčeho, co my ani snad ani neumíme dohlédnout, protože my nevíme, co se v tom Brně bude všechno dohadovat. Jo? A proto si myslím, že současný premiér a celá vláda nehájí zájmy občanů České republiky, protože kdyby hájila zájmy občanů České republiky, tak já si myslím, že by se nebála razantně vystoupit proti právě tomu chystanému srazu a že by zakročili. Páky na to jsou, ne že nejsou. Ale já mám pocit, že tady si každý z těch ministrů i premiér hlídá svoji političku nebo ohřívá, aby nepřišel o vliv tu v Německu, tu, aby nepřišel o kšef tam. No tak ono to nějak dopadne, on ten sraz nějak dopadne. Nedopadne. Dopadne to tak a já z toho mám obrovskou obavu, že skutečně bychom o tu naši republiku mohli přijít, přátelé. To není jinak. Nevěřte tomu, co říká posledná sekund, co my se ozýváme. On nás nazývá, že jsme pokrytci. Přitom největší pokrytec je on. Protože jinak mluví a něco jiného dělá. Takže prostě já se s tím nemůžu smířit. A i takhle, páni poslanci, jestli máte možnost tlačit na premiéra, tlačte na něj, aby už se konečně razantně vyjádřil. Opravdu. Dokud je čas. Dobře, vy jste to řekla sama paní Vítová. Příště takhle to má být v Liberci. Letos tam poslala bavorská vláda oficiálně 850 tisíc eur na tento sraz. Kolik pošle další rokem peněz na sraz v Liberci? Jako je to skutečně velice nebezpečná věc. Tady se prostě děje něco, co se mi nelíbí. Co se sem má cizí vláda k nám montovat? Já vím, že to takom přeženu, ale mně to přijde jako vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Jo, proto jsem se tam prvé už odkazoval na tu ústavu. Jak se na to vlastně vůbec dívá ústava? Jestli to není porušení ústavy. Nejsem znalec ústavy, nevím, to by asi byla otázka na ústavní právníky. Ale to ticho okolo, to nebeteční ticho z radu, ze senátu, z vlády, mě to děsí. Děsí mě to moc. A já se s váma za chvilku, přátelé, rozloučím. Děkuju vám, paní Vítová, že jste mohl být přítomen této diskuzi. A za sebe můžu říct jenom jediný srazem, kde skončí sraz. A zase je tam taková perlička. Když jsme teda si připomínali konec války, za pár dní teda bude sraz Sudeťáků. Skončí sraz. 27.5.42 byl spáchaný atentát na Heidricha. Jsou to všechno náhody, nebo to je nějaká souvislost? Ptám se, jenom se ptám. Podle mě to náhoda teda není, ale dobře budíš. Já vám všem děkuju, nebo děkuju vám, paní Vítová, že jste mě pozval do této panelové diskuze. A samozřejmě tím srazem moje práce nekončí. Já skončí sraz, ale moje práce nekončí. Máme s panem Čumpelíkem připravenou řadu, opravdu vysloveně velkou řadu vašich aktivit. Budeme pokračovat, protože nelze mlčet. Nejde to. Děkuju vám, přeju vám příjemnou dobrou noc, nebo hezký večer, takhle. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou, taky díky za přítomnost. My se už stejně chýlíme ke konci. Já bych ještě tady, ještě ale úplně ne, já bych ještě na závěr dala slovo panu Janu Sedláčkovi, Markovi Adamovi a kdokoliv ještě, pokud jste nepovažovali to svoje vyjádření za poslední, tak se prosím přihlašte, že byste chtěli něco říci. A pak, až skončíme, tak bych poprosila, zda by byl puštěn ten, ne rozhovor, ale ten proslov Edvarda Beneše a tím bychom dnešní besedu uzavřeli. Takže Honzo, prosím.
2: Video s panem Benešem je připravené, takže stačí potom říci. A co já bych tady dodal velice důležitého, co zatím zaznělo jen tak mezi řádky, proč tady ti Sudeťáci, ti Poseltovci uspořádávají svůj sněm. Odpověď je úplně stejná jako otázka, jako na otázku, proč Lichtenštejnové se snaží teďka vystrkovat drápky a požadovat od nás nějaké majetky. Protože můžou, protože vědí, že jsme oslabení, že jako národ si všechno necháme líbit a že jsme velice, řekl bych to až trochu sebekriticky, neschopní hájit naše národní zájmy, bojovat za naše národní zájmy, a proto, že vidí, že jsme oslabení, tak právě proto oni takto vystrkují drápky. A o to důležitější je pro nás teď úkol ukázat jim, že se mýlí, že to tak není, že dokážeme ještě bojovat za naše národní zájmy, že dokážeme se tady bránit vůči všem takovým útokům. A skutečně ono to není jenom o té politice, byť je pravda, že je potřeba změnit i tu naši politickou scénu, jelikož i tu současnou vládu považuji spíše za menší zlo, než za nějakou alternativu. Byť tam jsou jednotlivci a věřím, že i dva páni poslanci, kteří tady s námi dnes diskutují, že patří mezi ně, kteří to myslí vážně, ale skutečně vedení těchto stran, ANO, SPD i motoristů, nepovažuju za nějakou vlasteneckou alternativu. Nicméně, když už v té politice to je takto nastavené, jsou zvolené tyto strany, o to více musíme tlačit my ze spoda. Teď v první řadě šířit informace. Spousta lidí sleduje ČT, jsou ukolébáni a oni se ty Němci chtějí smířit a takovéhle věci, co tam slyší. Musíme šířit informace, posílat to přes internet, natáčet videa, psát články a i v osobním kontaktu vysvětlovat lidem, že to není nějaké gesto smíření, ale že je to naopak provokace, která má takovéto politické cíle. A musíme skutečně co nejtvrději ukázat těm Němcům, pokud tedy ten sjezd se uskuteční, jakože bohužel asi jo, ukázat jim, že tady nejsou vítáni, znechutit jim celou tu akci, skutečně masově se proti tomu vzbouřit, aby viděli, že se spletli, že my ještě nejsme tak slabí, jak si oni myslí, a že si nenecháme od nich takovéto provokace líbit.
1: Děkuji. Považuji to i za vaše závěrečné slovo. Chápu to správně. Marku, prosím vy.
3: Tak já bych chtěl ještě říct si na závěr, že všechno to vlastně vychází z té reinterpretace druhé světové války, která má kořeny v Evropském parlamentu, a že dokud budeme členy EU a NATO, tak samozřejmě proti těmhletěm provokacím budeme muset neustále se bránit. A samozřejmě ten květen, to není náhoda, politika je o symbolech, takže to, že dneska třeba v městě Písku nemůže být vyvěšena na 9. či 8. května sovětská vlajka, že tam řeší to policie a tak dále, to samozřejmě není náhoda. A všechno to má kořeny v tom Bruselu. Já bych chtěl říci, že tahle ta sudetoněmecká provokace, že to je takový testr našeho národa, co si necháme líbit a do jaké míry už je vlastně to historické vědomí Čechů změněno těmi 35 lety posledního vývoje. A je to jako v té pohádce vlastně o Smolíčkovi a Jezinkách, jen dva prstíčky strčíme, hned zase půjdeme, a je to otevírání Pandořiny skříňky. A já bych chtěl úplně na samý závěr vám poděkovat za pozornost a chtěl bych vás pozvat tuto sobotu do Plzně na náměstí Míru v Plzni v 15 hodin na další protisudeťáckou demonstraci, tentokrát v západočeském kraji. Děkuju.
1: Děkuji. Pan předseda Vrábel, chcete něco prosím doplnit na závěr?
4: Ta mikrofon, a myslel jsem, že mě necháte nakonec, protože jsem na konci abecedně, tak se omlouvám za ten mikrofon.
1: Chcete být jako poslední?
4: Určitě. Podívejte, první, co je potřeba si uvědomit, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft řídí Ben Posselt. Jo? A on nejenom, že se stylizuje politicky někam směrem k Adolfu Hitlerovi, ale podívejte se na něj, jak vypadá. Jo, teď to není normální. Tadyhle prostě vlasy načesaný na Hitlera, knírek na Hitlera. Ono to není vidět, protože má o 85 kilo víc než Hitler, ale jinak prostě on se do toho stylizuje. On se snaží i tak vypadat. Takže to je potřeba si uvědomit, tohleto. A to není legrace. To je důležitá věc, jo? To, abyste si nemysleli, tykon, že Vrábel zase dělá nějakou legraci nebo Vrábel si myslí. To je důležitá věc, on se tak snaží i vypadat. Takže určitě bych to nebral, ne samozřejmě dělám si legraci, nebral bych to na lehkou váhu, ten sudetoněmecký Landsmannschaft, protože viděli jsme to v Jugoslávii, viděli jsme to v Sýrii, viděli jsme to konec konců i v těch Sudetech. Jak to vypadá, když se ta nenávist nějakým způsobem rozšíří a ta politická vůle, jako to byly třeba Henleinovci, začnou nějakým svým způsobem tady štvát proti někomu, někde, něco a tak dál. Vidíme to konec konců teďko na Ukrajině, na Donbasu. Začalo se štvát proti Rusům, vznikla z toho občanská válka, dneska je z toho mela, kde stojí na to proti Rusku a pravděpodobně se to bude rozehrávat ještě dál. Takže ono to začíná takhle, ale to, kam to pokračuje, může být nebezpečné. No, není jenom o penězích. A tady bych chtěl říct to, co jsem řekl už jednou ve svém vysílání. Když někdo mluví o tom, jo, protože tady někdo mluvil o AFD a tak dál, my jsme taky na demonstraci zvali politiky z AFD, politici samozřejmě můžou přijet na nějakou demonstraci do cizí země, ale že poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, tak jsem říkal, pokud poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, a nevím, mám tam dost kamarádů mezi poslanci a europoslanci, tak bych jim vzkázal, ať si prostě ty sudetoněmecký landsmanšaftáky, ať si nechají doma. Jo, protože tady se pořád, my se tady bavíme o tom, že tady je nějaký problém a že ten problém je nějaký naše smíření. Ale ten problém není žádný naše smíření. Ten problém není v tom, jestli my tady chceme nějaký sudetoněmecký landsmanšaft nebo ne. Ten problém je v tom, a mezi Čechy a Němci by přece byl klid, kdyby prostě ty náckové německý zůstaly v Německu. A ten problém je v tom, že se nám sem cpou ty německý náckové. A takhle je to prostě potřeba jednoduše se na to dívat. Protože ten sudetoněmecký landsmanšaft, když jsme to tady řekli, jsou to nástupci Henleinovců, je tam pořád nějaká niť, konec konců pořád tam mají ten Wikibund, že jo, pořád mluví o Heimatu jako o domovině, pořád mluví o prolamování a rušení Benešových dekretů, takže když se člověk na to podívá jednoduše, tak prostě je to nebezpečná organizace, která když bude působit na území Německa, tak my můžeme diplomatickou cestou požadovat po Německu, aby si to tam řešili, aby si to tam klidnili. Ale prostě jakým způsobem je možný, že nám Němci importujou tadyhle tu organizaci extremistickou k nám na naše území. A ještě jedou politici z Německa, je jedou ještě posilnit a podpořit. A to významní politici. A ještě náš prezident tyhle politiky bere potom na Pražský hrad. Takže to je velmi zásadní věc tohleto a je to jednoznačně věc politická. A jednoznačně samozřejmě občanská aktivita, jak říkal tady pan poslanec Novák, občan i poslanec Nerušil, samozřejmě je řada na občanech, na občanské aktivitě. Budou demonstrace, my tam taky máme petiční stánky, děláme taky petici a tak dále. Samozřejmě, že je řada na občanech, ale ten, kdo to musí dotáhnout, ten, kdo musí akceptovat to, že občani se bouří, že občani s tím nesouhlasí, jsou politici, protože ve finále je to politická záležitost. To musíte, pánové, udělat vy v poslanecký sněmovně. Takže děkuju paní doktorko Vítová za pozvání tady do té diskuze. Za mě to je všecko. Děkuju všem sledujícím a přeju nám všem. Taky děkuju Honzovi Sedláčkovi z Národní demokracie, Markovi Adamovi a i ostatním, kteří se tady účastnili, že se umíme sjednotit v této věci. A tak jako prostě jsme se vždycky potkávali na různých akcích, že se můžeme potkat i tady a bojovat prostě za český národ dohromady a společně, protože tohle se týká nás všech. Takže děkuju moc i vám, paní doktorko Vítová, samozřejmě za organizaci tady toho videa a loučím se se všemi diváky.
1: Já taky děkuji a já jsem záměrně chtěla teda nechat na závěr pány poslance, protože upřímně řečeno, já jsem měla obavy, že se nezúčastníte té diskuze, protože vždycky jako ježiši bude tam národní demokracie, ježiši bude tam ČR jedna, ježiši budou tam komunisti. Takže já to fakt oceňuji. Děkuji panu poslanci Nerušilovi i panu poslanci Novákovi a chcete prosím mít také nějaké závěrečné slovo, nějakou message pro nás lid, který je mimo parlament. Josef Nerušil?
7: Ne, tak já děkuji za pozvání. Já, kdo mě zná, tak ví, že prostě se neuzavírám do nějaké bubliny, spíše se snažím komunikovat i se stranami, které třeba neměly tolik štěstí jako my, aby překročili tu potřebnou laťku pro vstup do poslanecké sněmovny a ono nakonec i ten koncept, že my můžeme udělat alespoň to málo, co se dá udělat v parlamentu. Nakonec, když se můžeme opřít o lidovou aktivitu, o občanskou společnost na ulicích, tak ono pak samozřejmě se to dělá daleko jednodušeji. Já samozřejmě vím, že, nebo je mi to jasný, že na té ulici se všechno jeví jednodušeji, že člověk by volil radikálnější řešení, ale ono bohužel společnost je taková, jaká je, v určitým ohledu je v nějakém spánku a no, bohužel, když my se sejdeme a na všem se zhodneme, ono je potřeba si to i ve většinové společnosti prosadit a to rozhodně jednoduchý není. A jak vidíme i ohledně toho sjezdu toho německého Landsmannschaftu v Brně, ta společnost prostě strašně dlouho spala a mám pocit, že velká část společnosti doteď spí a že jim to vlastně naprosto jedno, že se tady něco řekl, takto zhůvěřilého odehrává, že se tu odehrává takováto provokace. Děkuji.
1: Já také děkuji. A pan poslanec Novák, prosím.
6: Já mám napsaných několik slov a ty první dvě mi teda sebral pan Marek Adam, teda, protože naprosto podepisu. Je to test. Zkouší a budou pokračovat a budou nás testovat dál. Pak mám napsané slovo provokace. Jo, protože oni skutečně přijeli provokovat. Nám tady bylo tvrzené, oni nemají vůbec na programu, že budou řešit Benešovy dekrety a tak dál, ale každý, kdo z nás dělá nějaký sněm, sjezd, cokoliv, tak v programu na konci má napsané různé, že? A tam se hlásí ti ostatní a my fakt vůbec si nedokážeme představit, co oni tady otevřou a co tady budou řešit. Ne, nemají tady co dělat. Ale inspirace. Inspirací jste mi byli vy vlastně mý spoluřečníci, místy oponenty, což je dobře, protože mě by rozhodně nenapadlo řešit, jestli tenhle spolek zařadit mezi extremistické organizace a tak dál. Takže já jsem na druhou stranu rád, protože vy jste mě i obohatili a nějakým způsobem jste mě nasměrovali, že by vlastně se mi mohlo povést i víc, než jsem chtěl. Takže za to děkuju i vám a samozřejmě zdravím vaše diváky na sítích.
1: Já tady děkuji za účast. Jestli mohu ještě teď říci, můžeme se třeba sejít za měsíc nebo za dva při nějaké příležitosti opět v tomto složení. Nebylo by vám to proti mysli? Tak může, diváci se můžou těšit na další díl. A děkuji za pozornost a teď bych prosila tedy vás, Honzo, kdybyste byl tak laskav a pustil tam Edvarda Beneše.
8: Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život, byl vždycky bojem a bude bojem stát.
9: Za chvíli bude za rok, za dvě leta, za čtyři leta, za pět let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolí. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde o boj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.

pane předsedající, za slovo. Chtěl bych pozdravit vážené kolegyně a vážené kolegy, kteří dnes přišli sem a věnují svůj čas právě tomuto tématu, protože já skutečně se domnívám, že se jedná o téma důležité. Že jsme stále ještě zastupitelskou demokracií a my tady, nás 200 poslanců, zastupujeme různá názorová spektra v České republice. A jsem také přesvědčen, že tento hlas lidí, kteří se právem cítí zraněni konáním sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v České republice, by měl být slyšen. Je mi líto, že tady nejsou žádní kolegové z opozice, protože mě skutečně vždy šlo o diskuzi, ale bohužel se domnívám, že jim o diskuzi nešlo nikdy a za žádných okolností v žádném okamžiku. Bohužel celou situaci politicky vyhrotili a spolitizovali natolik, že se namísto věcné diskuze dostala do roviny hysterických výkřiků a vzájemných urážek, které já osobně myslím v tuto chvíli považuji zejména ohledně tohoto tématu za zbytečné. Rád bych dnes přednesl krátký projev a chtěl bych poukázat, že je by to projev, který je věcný, který není žádným způsobem nenávistný, můžete posoudit sami, a který možná nabízí i nějaké neotřelé nové pohledy, jež ještě nebyly v dané věci zmíněny. Takže pojďme strukturovaně. Mě nesmírně vadí, když se tady bavíme o nějakém smíření a o vzájemné omluvě. Víte, vždycky platí to, že existuje příčina a následek, takzvaně kauzální nexus. Některé excesy, ke kterým docházelo po skončení druhé světové války v roce 1945 vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu, skutečně nebyly chválihodné a neměli bychom za ně tleskat. Nicméně byly pochopitelné. Děly se v celé Evropě. Já bych chtěl poukázat na to, že v České republice nebo z České republiky bylo tehdy vysídleno 300 až 350 tisíc občanů německé národnosti. V Polsku to byly 3 až 3,5 milionu. V Polsku byly internační tábory a probíhal tam ten odsun ještě mnohem horším způsobem než v České republice. Znovu říkám, není to asi nic, za co bychom měli tleskat, ale rozhodně myslím, že je to věc, která v daném historickém kontextu byla pochopitelná. Zkusme se alespoň na okamžik vcítit do situace těch lidí, kteří prožívali 6 let nezměrného utrpení, kteří přicházeli o členy své rodiny, kteří se vraceli z koncentračních táborů. V dané situaci, ruku na srdce, kdo z nás by dokázal zachovat chladnou hlavu. Tudíž pokud někdo způsobil ten divoký odsun, pokud někdo nese vinu za ty excesy, které se tady udály, pak je to nacistická strana NSDAP Adolfa Hitlera. Kdyby oni nezahájili druhou světovou válku, kdyby oni nevyháněli naše předky z jejich domovů, kdyby je oni neposílali do koncentračních táborů, nikdy by k žádnému odsunu nedošlo a nikdy by nedošlo ani k těm excesům vůči jednotlivým obyvatelům, kteří v některých případech skutečně tu vinu za to nenesli. Ale prosím, zkusme se alespoň na okamžik přenést do té situace a uvědomme si, jak se ti lidé v tu danou chvíli cítili. A já skutečně opakuji, pokud někde hledají sudetští Němci viníka za ten daný odsun, ať ho prosím nehledají v Edvardu Benešovi, ať ho nehledají v našich předcích, ať ho hledají na svém území v NSDAP, která byla prostě a jednoduše původcem celých těch hrůz. Existuje na to celá řada krásných děl, existuje na to celá řada skvělých filmů. Doporučuji film Čas zabíjet se Samuelem L. Jacksonem a Matthew McConaughey v hlavních rolích, kdy prostě není zločin jako zločin. Ten zločin, který byl páchán ze strany nacistického Německa a sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která v podstatě byla následně včleněna do NSDAP, byl zločinem s tou nejhorší možnou motivací. Byl to zločin rasové nenávisti, rasové nadřazenosti, zhoubné ideologie,
o čistotě rasy a o vytvoření životního prostoru právě pro tuto rasu na úkor jiných národností. Nedovedu si představit horší motiv. Naopak těm excesům docházelo velmi často z těch důvodů, že lidé byli prostě a jednoduše zoufalí a měli za sebou neskutečné utrpení, které prostě zažívali oni i jejich rodiny. Proto prosím, nesrovnávejme ty dvě viny. Nejsou totožné. Nikdy nebyly. Rád bych se zde krátce vyjádřil i k povaze Benešových dekretů. Byl bych rád, abychom si uvědomili několik základních náležitostí. Ty Benešovy dekrety nevznikly sami o sobě. Moderním slovem se jednalo o transpozici dohod vítězných mocností, které se tehdy rozhodly, že bude lepší pro poválečné uspořádání Evropy odsunout německé obyvatelstvo z území Československa, Polska a dalších zemí. Edvard Beneš skutečně ty dekrety nenapsal někde v pracovně, protože se mu zrovna chtělo, ale fakticky jenom přenášel do českého právního řádu dohodu vítězných velmocí, která byla uzavřena na konferencích v Jaltě a v Postupimi. To je přeci základní fakt. Druhý základní fakt, k těm divokým odsunům, které skutečně přinášely ty excesy, docházelo v drtivé většině případů před vydáním těch Benešových dekretů. Stejně tak jako v Polsku, opravdu je to tam naprosto totožné. A z tohoto důvodu nemůžeme vinit Benešovy dekrety za to, že docházelo k nějakým násilnostem při odsunu německého obyvatelstva. Opravdu ne. Ty Benešovy dekrety pouze nastavovaly určitý právní rámec a šlo v nich zejména o vznik titulu na přechod vlastnictví majetku v českém pohraničí z německého obyvatelstva na české. Tudíž pokud dnes někdo nesouhlasí s Benešovými dekrety a poukazuje na takzvané uplatnění kolektivní viny, tak prostě a jednoduše nemluví pravdu, protože nejde o excesy, jde čistě o majetkově právní spory, o nic jiného. A já se divím, když to právě srovnám s tím Polskem, protože Polsko nejenom, že získalo zpátky své území a také vysídlilo Němce, jak už jsem říkal, 3 až 3,5 milionů s mnohem větším počtem obětí, ale dokonce získalo 100 000 kilometrů čtverečních německého území. Vratislav, dříve Breslau, to byly Štětín, to byly německá města. To je stejné, jako kdyby nám poválečné dohody přiskly Regensburg a Norimberg. Naprosto to samé. A vidíme, že by se Německo jakýmkoliv způsobem vyhrazovalo vůči Polsku, že by chtěli na polském území konat tyto sjezdy, že by chtěli zpět to území, které jim v podstatě po druhé světové válce bylo odejmuto. To není kolektivní vina, když se sebere 100 000 kilometrů čtverečních území a v podstatě je přiřazeno, asignováno jiné zemi, tedy Polsku. Proč se to tam neděje? Proč tyto spory tam nevidíme? Protože Poláci nejsou v této otázce rozdělení. Opozice, koalice, všichni to vnímají jako téma národního zájmu, o kterém prostě a jednoduše není debata. To není nenávist vůči Německu. Ani v Polsku, ani v České republice není nenávist vůči německým obyvatelům. Dokonce tady není žádná nenávist vůči sudetoněmeckým občanům nebo lidem, kteří jsou potomci právě těch sudetoněmeckých občanů, kteří žili v našem pohraničí. Není. Ti lidé sem kdykoliv můžou přijít, určitě nikdo z nás neodmítne podat jim ruku, určitě nikdo z nás neodmítne si s nimi popovídat. Ten problém je v politické organizaci, v sudetoněmeckém Landsmannschaftu, která prostě a jednoduše prosazuje program, který je založen na relativizaci historické viny a na zpochybňování Benešových dekretů. To je ten hlavní moment, a jakákoliv snaha dělat z toho zádrhel v česko-německých vztazích je prostě jenom snahou spolitizovat to téma a posunout ho na rovinu, ve které prostě a jednoduše nemá co dělat. Takže z mého pohledu skutečně já se domnívám, že není možné jakkoliv marginalizovat snahy o prolamování Benešových dekretů. To není mrtvé téma. Peter Maďar hovoří o tom jako o prioritě při vyjednávání se Slovenskem. Máme tady stále soudní spory, které tady probíhají. A i

způsobem to dopadá na česko-německé vztahy. Víte, já už jsem to četl v televizi, ale myslím, že je zcela na místě, aby na půdě této ctěné sněmovny zazněla slova, respektive text prohlášení spolku Lidice Memory. Tento spolek sdružuje přeživší a pozůstalé právě z této vesnice, která byla brutálním způsobem nacisty vypálena. Dovolte mi prosím, aby tato slova tady zazněla, abych to prohlášení přečetl, protože je považuji za naprosto výstižné a všeobsažné k té současné situaci. Prohlášení Lidice Memory ke sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. v Brně. Spolek Lidice Memory, který sdružuje přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru v Lidicích, předkládá k plánovanému sjezdu následující prohlášení. Zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Respektujeme česko-německou deklaraci z roku 1997 i kroky směřující ke smíření, včetně omluvy, která zazněla při návštěvě německého prezidenta Gauka v roce 2012 v Lidicích. Již řadu let spolupracujeme s podobnými německými organizacemi, jako je ta naše. Neboli předsudky se u nás nekonají. Smíření však nemůže znamenat zapomnění ani přepisování historické skutečnosti. Paměť vyhlazení Lidic není abstraktní pojem. Je to konkrétní, bolestná zkušenost našich rodin. Právě proto nelze přijmout akci, která tuto paměť zlehčuje. Plánovaný sjezd nepovažujeme za projev smíření, nýbrž za demonstraci necitlivosti a neúcty. V kontextu českých dějin jde o krok, který neuznává minulost, ale naopak znovu otevírá již téměř zahojené rány. Odmítáme, aby Česká republika poskytovala prostor akcím, které mohou vést k relativizaci odpovědnosti za válečné zločiny a k otevírání již uzavřených historických otázek. Důrazně žádáme ty, kteří o této akci rozhodují, aby své stanovisko změnili a bez odkladu využili všechny dostupné právní, politické i diplomatické prostředky k odvrácení konání tohoto sjezdu v České republice. Já myslím, že nic dalšího není třeba dodávat. Tady je opravdu řečeno vše. Cítíte z tohoto textu nenávist, neochotu ke smíření, snahu rozbít česko-německé vztahy? Cítíte z nich nějakou nahnědlost? Nazvali byste autory tohoto textu nahnědlými nácky? Přeživší z Lidic? Asi těžko. Škoda, že zde tady teď zástupci opozice nejsou, protože přesně na tohle bych se jich zeptal. Na jednu jedinou otázku. Jestli by přeživší a pozůstalé z Lidic nazvali nahnědlými nácky. Protože fakticky to usnesení, které zde máme dnes předloženo, velmi kopíruje a je téměř podobné, obsahuje, bych řekl, naprosto stejné, jako právě toto prohlášení spolku Lidice Memory. A to je důvod, proč dnes stojím já. A věřím, že i většina z vás. Mně tito lidé prostě nejsou lidově řečeno ukradení. Mně tito lidé nejsou lhostejní. Já budu chtít, aby její hlas vždy zazníval a aby nebyl zapomenut. Závěrem bych chtěl říct, že v České republice evidentně existují v tuto chvíli dvě skupiny. Jedna, která konání tohoto sjezdu podporuje, druhá, která si jej nepřeje a u které to vyvolává bolest a rozítření jejich citů. Otázka je, které z těch skupin dáme přednost. Naprosto jednoduchá věcná otázka. A já jsem přesvědčen, že kdyby se ten sjezd konal v Německu, tak budou spokojeny obě dvě ty skupiny. Ta, která chce se nadále zbratřovat, zbližovat se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, pořádat mši, pořádat kulturní akce, by si jistě ráda na území Německa na tuto akci dojela. A v tu chvíli by tuto druhou skupinu, která se cítí zraňována, žádným způsobem netrápilo. Právě proto se domnívám, že je správné vyhovět té druhé skupině, nikoli v té první. Sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu se měl konat na území Spolkové republiky.

republiky Německo. Myslím, že by to bylo úctyhodné a myslím si, jsem o tom přesvědčen, že by to jak politici, tak občané Spolkové republiky Německo tento náš požadavek beze zbytku pochopili. Alespoň ti, kteří mají ve svém srdci dostatek empatie a znají naši vzájemnou historii. Děkuji vám za pozornost.

Krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Záleží na tom, kdy si zapnete váš oblíbený pořad, co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Protože jste zvyklí a máme to tak nastaveno od samého počátku, že já natáčím v sobotu, teďkon máme téměř 1 hodinu, 13 odpoledne v sobotu, tak máme vždycky ty informace do té doby, takže jako například v Británii začínáme týden nedělí. No a v neděli, přátelé, bylo jedno z největších setkání vlastenců, kterého jsem se účastnil, když pominu demonstrace v roce 2022 a hlavně v zimě 2023 a na jaře. Tak skutečně to bylo setkání naprosto neuvěřitelné. Bylo obrovské horko, my tady dneska máme bouřku, nevím jak vy, přátelé. A přesto jsme se tam sešli. Sešli jsme se v Brně, sešli jsme se u hlavního nádraží a šli jsme jako obrovský proud vlastenců, zhruba 6000 lidí, směrem k Dominikánskému náměstí za husitského chorálu a musím říct si, že těch 5,5 hodiny, které jsem s vámi strávil, tak to bylo něco ohromného a úžasného. Já jsem absolutně netušil, přátelé, a říkám to se skromností sobě vlastní, že je tolik lidí, kteří mě sledují. To znamená, jak jste správně někteří psali, normálně by ta cesta trvala 15, maximálně 20 minut, mě trvala přes hodinu, protože jsem se s každým z vás chtěl pozdravit. Rozdal jsem přes 550 odznáčků, nechal jsem teďkon udělat nové, takže až se zase potkáme nebo se potkáváme, protože každý den se mi stane, že někoho potkám, takže mívám u sebe odznáček a 4. odboje a rozdávám je, tím odpovídám na nejčastější dotaz, neprodávám je, přátelé, tahle ta akce, kterou jsme dělali s Barunkou naposledy v roce 2023 na Vánoce, tak je pro nás šíleně náročná, to znamená, opravdu neposílám to nikam, neprodávám to a tak dále, ale rozdávám to na potkání, protože si u toho můžeme popovídat, je to daleko osobnější. To znamená, ano, u společnosti Bilabel vy se můžete domluvit, oni to ví a můžete ten odznáček v těch několika velikostech si tam nechat udělat. Je to jejich cenová politika, jde to úplně mimo mě, já z toho nic nemám, takže ještě jednou zopakuji, Bilabel, tam si to můžete klidně objednat, když budete chtít, protože já to nemám jako takzvaný merch, abych na tom vydělával peníze, možná jsem hloupý, možná bych na tom vydělal spousty peněz, možná bychom udělali něco také dobrého. To znamená nějakou charitu, přátelé, ale nezlobte se, já té charity dělám opravdu tolik, že v podstatě nemám už další potřebu. Máme tady český dům, kde už je téměř 250 000 korun, je tam 234 000 korun na transparentním účtu a největší částku poslala společnost ILV a inženýr Miloš First. Tímto ti Miloši moc děkuji, 100 000 korun. Spousty z vás tam přispíváte po 100 koruně, po 50 koruně, moc si toho vážím. Není to žádná samozřejmost, přátelé. Nemusíte mi k tomu psát žádné omluvné texty. Velice často se mi stává, že třeba někdo pošle 30, 40 korun, 50 korun a napíše, že se omlouvá, že nemůže poslat víc. Prosím vás, tohle se mi nemusíte vůbec omlouvat. Já jsem šťasten, že vůbec jsme schopni něčeho takového a pevně věřím, když to půjde tímto tempem, že do 5 let by se podařilo sehnat pro nás jakýsi český dům, kde bychom se jako vlastenci mohli setkávat, mohli bychom tam dělat takzvané happeningy, mohli bychom dělat daleko více tvůrčí činnosti. Já bych tam chtěl založit knihovnu, když může být knihovna Václava Havla, tak proč by nemohla být knihovna Vojtěcha Němce. Myslím si, že to má i svoji logiku, protože jednu takovou knihovnu už jsem založil v Červeném dvoře. Takže pokud na mě někdo koukáte z Červeného dvora, nebo jste tam byli na léčení a měli jste tam půjčenou nějakou válečnou knihu, historickou knihu, knihu o koncentračních táborech a tak dále, tak těch zhruba plus minus 150 knih jsem tam daroval já, když jsem tam sloužil, ne jako pacient, ale jako specialista pro intenzivní péči s Aripem. Tam potřebovali jeden čas, já jsem tam sloužil na dvakrát, poprvé v roce 2004 nebo 2003 a po druhé jsem tam
sloužil mezi lety 2009 až do konce roku 2010. Moc rád na to vzpomínám, byl jsem na oddělení B a Kamila byla naše staniční a je tam doteďka. Věřím tomu, že z ní bude vrchní sestra někdy v budoucnu. Takže přátelé, takhle jsem dal poměrně dlouhý úvod a to z toho důvodu, že tu neděli považuji za velmi podstatnou. Považuji za důležité, že jsme ukázali, že takhle tedy ne. A že sudetoněmecký Landsmannschaft jako jedna z mnoha organizací, která zaštiťuje, zastupuje vyhnané sudetské Němce, tak, že se tady nebude prohánět jen tak bez nějaké odezvy. Jsem moc rád, že tam vystoupil prezident republiky, inženýr Miloš Zeman, kandidát věd, protože v jeho rozpoložení zdravotním, které je teda mnohem horší než mé, tak v tom horku tam vydržet a potom ještě jít k těm kolejím se poklonit a dát kytičku, tak není žádná samozřejmost. Samozřejmě tam vystoupilo spousty lidí, Jindra Reichl, pan Foldina, Miloš Blaha a tak, nebo Luboš Blaha a tak dále, Kateřina Konečná. Ivan Vyskočil to celou dobu moderoval, velmi dobře to moderoval. Je třeba, přátelé, neházet všechny do jednoho pytle, to znamená, jestliže se bavíme o tom, že ta kulturní fronta je tady více proválečně zaměřená a kolaborantská, tak je to možná pravda, ale vždy se najdou lidé, kteří jdou proti proudu a Ivan mezi ně rozhodně patří. Takže ještě jednou vám za to chci moc poděkovat a věřím, že to nebylo poslední setkání tohoto druhu. Že tam byli provokatéři, byli, že tam byla tajná policie v civilu, byla, všichni jsme je okamžitě identifikovali, na těch videích je to vidět, mnozí se tam k tomu vyjadřujete. Takže tohleto je věc, která mi samozřejmě vadí, protože jestliže se tady změnila vláda, tak bych předpokládal, že tedy tohle bude jedna z prvních věcí, že pan Metnar si udělá pořádek u policie a že policie nebude chránit provokatéry. Já jim tady nebudu dělat reklamu, vy víte, o koho jde. Myslím si, že jsem je velmi inteligentně utřel, protože nemá smysl s takovými lidmi vést jakoukoliv diskusi. Oni nechtějí vést diskusi. Oni chtějí mít takzvaný content na své Hero Hero, kde od 23 tisíc lidí vybírají zhruba 1 300 000 korun měsíčně hrubého. Otázka je, jestli z toho platí daně. To by třeba mě osobně dost zajímalo, protože si myslím, že to nebude tak průzračné, jak o sobě tvrdí. Vždycky tito lidé, kteří si myslí, že jsou nějakou morální hodnotou, autoritou a tak dále, tak většinou mívají pěkný svinčík sami doma a nemají zametené Prahy, jak už to tak bývá, ale neustále musí poukazovat na ostatní, ukazovat prstem, kdo je špatný, kdo má jaké názory, kdo je proruský a tak dále. To znamená, tohle je záležitost rozdělené společnosti, ta společnost je extrémně rozdělená, můžeme si říci původce, kdy tohleto začalo, já osobně si myslím, že je to už tak zhruba dekádu, vygradovalo to samozřejmě během covidismu, kdy se ta společnost definitivně rozdělila a v podstatě je to pokaždé stejné. To znamená, neříkám, že vždycky, ale ti zastánci těch restriktních opatření proti lidem, kteří si, nedej bože, někde nevzali roušku nebo měli zahradní slavnost, jako se to stalo nám, kdy na nás přišla policie na naší vlastní zahradu. Já sami jsem tady nepustil, protože to byla městská policie a musel by se tady dít nějaký trestný čin, abych je sem pustil. Státní policie nepřijela, tak to jsem docela kvitoval, ale vzpomínám si na to v tom roce 2022 v červenci a úplně jsem žasl, jak někteří lidé dokáží zpytomnět a bylo to samozřejmě na udání. Víte, přátelé, ty problémy si děláme úplně sami. Já vždycky říkám a trvám na tom, že tady nejsou žádní marťani, kteří by sem najednou přišli a teď nám diktovali život, co máme dělat a jaké máme mít politiky a tak dále. Tohle to si všechno zařizujeme úplně sami. A bohužel ve společnosti je velká část lidí, kterých hlodá například závist, nedosáhli toho, co chtěli, tak se tímto způsobem vybíjí na ostatních lidech a mají radost z toho, když se někomu
nedaří. Úplně nádherný příklad tento týden byla oslava Leoše Mareše na Čapáku, na Čapím hnízdě, jak se vůbec mohla dovolit tam Aňa Geislerová jít, a to, co tady předváděl pan Tuna, no, tak to nemá smysl ani komentovat, protože by mu člověk opět zbytečně dělal reklamu. Tahle ta závist, že zrovna jeho nepozvali a mnohé další jako rybičky a že se tomu vyjadřovali. Já jsem úplně žasl. Jako říkám si, že opravdu ta společnost je velmi nemocná. Vždycky, když tomu takto bylo, tak to byla předzvěst nějakého většího světového konfliktu. Obávám se toho. Nestraším, ale obávám se toho, že to, čeho jsme svědky každý den, jak to graduje, to je další zpráva, to znamená ty provokace většinou ze strany Ukrajiny, tak, že chtějí spustit článek 5, chtějí vyvolat konflikt mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí napřímo. To, že se ten konflikt děje po celou dobu, o tom já vůbec nepochybuji. A to prosím pěkně ne od 24. února roku 2022, ale zvláště pro vás mladší, a já děkuji, že se na mě kouká čím dál tím více mladších lidí, je to potřeba a jsem za to moc vděčný, tak to se děje od roku 2013, 2014, 2015. Ten konflikt na Ukrajině je národnostní konflikt, vyvolaný v podstatě uměle. Málem se z toho stala druhá Jugoslávie v 90. letech 20. století a Američané tam mají 14 základen CIA na té východní hranici. Když se celkově podíváte, kolik základen je ze Severoatlantické aliance, rozmístěno kolem Ruské federace, Ruská federace je největší země na světě, tak zjistíte, že ten poměr těch ruských základen versus základen Spojených států amerických, potažmo Severoatlantické aliance, v absolutním nepoměru. To není ani 1:10, 1:20. Tady se bavíme minimálně o 2 až 3 nulách navíc. To znamená, kdo tedy je tou obranou aliancí a kdo je tou útočnou aliancí. Fascinuje mě, že tito lidé si neuvědomují, jaký způsob konfliktu by to byl. A hovořili o tom mnozí, jako třeba Albert Einstein a další. To znamená, pokud bude třetí světová válka, tak z největší pravděpodobností půjde o válku absolutně likvidační a válku nukleární. Protože Ruská federace i Spojené státy americké, Čína, Indie a tak dále, patří mezi státy, které mají tisíce jaderných hlavic a dokáží tu zeměkouli zničit 1000krát, 100 000krát úplně v pohodě. A ve chvíli, kdy bude jedna z těchto mocností zahnána do kouta a nebude mít zbytí, tak se obávám právě použití jaderných zbraní. Nebavím se o taktických jaderných zbraních a nebavím se o balistických a hypersonických střelách, raketách, chcete-li, protože ty jsou schopné to nést samozřejmě. Ale teď jsme byli svědky toho v týdnu, že padl orešník do Kyjeva. Tak to prostě je. Ale už se neříká proč. To znamená, šlo o odvetnou akci. Paradoxem je, že ta škola, ta děvčata byly ve škole na mezinárodně pořád ještě ukrajinském území. Takže Ukrajinci udělali to samé, co bylo v Oděse v roce 2014, následně Alej Andělů a tak dále. Jo? Takže za každou cenu chtějí vyvolávat konflikty. Pokud jsou mé informace správné, a myslím si, že ano, tak se opět dala dohromady větší jednotka z Azovstalu. Ti, kteří byli propuštěni, tak prý jsou teď lépe vyzbrojeni a chystají se na dobytí Donbasu a následně tedy Krymu a tak dále. Nemyslím si to. Mainstreamová média nám tady říkají, že Ukrajina vede na plné čáře. Že v podstatě nejsme vůbec, jako že Rusko je na kolenou, že není schopno už vést další válku.
realita je daleko tvrdší. Rusko postupuje pomalu. Samozřejmě, že tím tempem, kterým postupují, tak by celou Ukrajinu zabrali zhruba za nějakých 120 let. To je prostě holý fakt. Ale postupuje. Za cenu ohromných ztrát, ale postupuje. A vzhledem k tomu, že mají balistické střely, mají orešníky, tak my vidíme tu sílu, která tam je. Takže to, co se teď chystá, to stahnutí vojsk na severovýchod, to k Sumy, to není žádná náhoda. To je věc, která už probíhala minulý rok, šlo zhruba o 160 tisíc vojáků na straně Ruské federace, to je ohromné číslo. A teď jde o to, že Rusové mají taktiku roztáhnutí té fronty. Je to úplně stejné, co udělali v roce 1942, ale hlavně v roce 1943, je to naprosto stejné. A je to taktika, která jim vyjde. Tady nám můžou vyprávět, co chtějí, ale Rusko má proti Ukrajině a státům, jako je Spojené království, jako jsou Spojené státy americké a tak dále, které tam sypou horem spodem, i když tvrdí něco jiného. A mají tam ty své experty a není jich tam tisíc. Jsou tam tisíce, ne, ale desetitisíce. Tak oni nemají nevyčerpatelné možnosti, co se týče zdrojů a komodit. Ruská federace je má, to je realita. A celou dobu tady jde, jak vždycky říkám, o tok peněz a o sféru vlivu a právě o ty komodity. To, co rozehrály Spojené státy americké v Iránu, je podle mě průšvih srovnatelný s Vietnamem v 70. letech, v 60. a 70. letech 20. století. To nemá s ničím jiným srovnání a dopadne to možná ještě hůř pro Spojené státy americké. My každý den slyšíme naprosto rozporuplné zprávy o tom, že teď to skončí, zítra to otevřeme, potom slyšíme útoky, zase opakované útoky. Izrael, ten už se vůbec nekouká na levo, na pravo a v Libanonu to berou hlava. Nehlava bez ohledu na to, jestli tam je něco, co je v UNESCO, jako jsou křižáci a tak dále, tak to tam likvidují. Je to bezhlavá politika, genocida, je to něco, co nepatří vůbec do společnosti 21. století. A já předtím velmi varuji a říkám to po celou dobu. My jsme se jako společnost vůbec nepoučili, přátelé. Vůbec. A jakmile jsme jednou překročili Rubikon masového vraždění, průmyslového vraždění, tak se k tomu klidně vrátíme zpátky bez jakýchkoliv problémů a bude to ještě horší a ještě brutálnější, protože máme techniky, o kterých se Němcům mezi lety 1939 a 45 ani nezdálo. Takže tady to je věc, které já se teda osobně velmi obávám. Do toho tady, jak psíci z kabelky, mopsíci, vyštěkávají lidé jako admirální generál, že to, co se stalo teď v Rumunsku, tak je potřeba, abychom teda vycenili zuby a Severoatlantická aliance tam zaútočila. Podívejte se, pokud něco takového chtěli udělat, tak to měli udělat po 24. únoru roku 2022. Tam ta šance byla. To, že konvenčně máme větší armádu než Ruská federace a dáváme do toho více peněz, tak o tom tady není vůbec pochyb. To je jasné. Ale to je konvenční způsob boje. A na jednu stranu se nám tady tvrdí, že Rusové nás napadnou, že nás tady úplně převálcují. Na druhé straně ti samí lidé říkají, že nejsou schopní dobít úplně malou vesničku někde na východě Ukrajiny, na Donbasu například. Takže čemu teda má potom člověk věřit, když pokaždé říkají něco jiného? Je to propaganda. Ta propaganda jede na obou stranách barikády. Já si nedělám vůbec žádné iluze. Propagandu jedou samozřejmě i v Ruské federaci, to je naprosto jasné. A bylo tomu tak vždycky při těch válečných konfliktech. Jenomže my místo toho, abychom se starali, abychom byli chytřejší, abychom byli vzdělanější, aby naše děti se měly lépe, abychom měli lepší zdravotnictví, lepší školy, lepší silnice a tak dále, tak jsme tady najeli de facto na válečnou ekonomiku. A jediné, co nám v tom brání, je Green Deal a ty uhlíkové stopy ETS 1, ETS 2 a tak dále, což tento týden
zase je jasný posun. Němci, hlavně jednotlivé spolkové země, se tomu brání, protože oni si to zavedli dobrovolně, zatímco my to budeme mít povinně možná od 1. ledna roku 2028 pro domácnosti a pro třeba benzín a naftu. Tak v Německu si to zavedli, takže tam mají obrovské, obrovské potíže. Do toho si rozebírají jaderné elektrárny. To, kdyby vám někdo někdy vyprávil, tak tomu nebudete věřit, že je někdo tak hloupý a nechá si rozebrat špičkové jaderné elektrárny. A Němci měli jedny z nejlepších jaderných elektráren na světě, ty tři, co si zavřeli a teď je postupně demontují, tak to je úplně, úplně neuvěřitelné. Teď jenom kolik peněz to stojí, jo? Jenom ta demontáž, kolik betonu tam nalijí a tak dále. K tomu byla taková zpráva, že sarkofág, který je v Pripjati, tak není úplně dobrý, vypadá, že je narušený, tak to je samozřejmě velký pluser. A do toho se musí zapojit úplně všichni, protože to, jestli jako pustíme, no tak se nemáme potom o čem bavit. A všimněte si, jak my si to všechno likvidujeme. Na jednu stranu nám tady z Bruselu tvrdí, jak musíme být ekologičtí a jak nemůžeme oddělovat víčka kvůli želvičkám a podobně. A na druhou stranu se podívejte, jak zaneřáděná je Ukrajina a jak dlouho ta detoxikace tam bude trvat. Už jenom z vláken a tak dále. Tam jsou oblasti, kde nebudou ti lidé moci bydlet desítky, ne stovky let, protože veganské granáty opravdu neexistují. A tanky na elektřinu, o kterých hovořili, že by chtěli dělat, no tak to je všechno hezký, ale to nemá pořád s ekologií nic společného, protože i ty tanky se musí někde nabít. A oni se většinou nabíjí z těch uhelných elektráren. Ohromně nahráváme Číně, přátelé, neskutečným způsobem. Jestli někdo tleská a chechtá se nám, tak je to Čína. Tam si musí říkat, že jsme se úplně definitivně všichni zbláznili, protože to, celý ten Green Deal je postaven z 99% na peněz, na penězích, které dostává Čína. Protože oni vyrábějí ty baterie, oni mají ty články. Od nich je sluneční energie, že od koho jiného bychom to brali. A teď tady zjišťujeme, že ty soláry, které jsou z Číny z 99%, tak v podstatě, jak hodně svítí sluníčko, tak to ta síť nezvládá, takže jsou ti lidé v záporných hodnotách a nemůžou je prodávat do sítě, protože ta síť na to není připravená v ty určité stěžejní dny, kdy je ten svět dlouhý a je intenzivnější a tak dále. Takže já nemám nic proti obnovitelným zdrojům, ale musí to mít nějakou hlavu a patu. No a v Číně to ví, takže tam si udělali nikoli v pětiletku, jako je to v Bruselu, ale udělali si výhled na 100 let dopředu, do roku 2070, minimálně spíše do roku 2080, budou mít uhlí a k tomu jsou největšími producenty a zároveň spotřebiteli obnovitelných zdrojů. To je naprosto jasné a evidentní. A budou v tom pokračovat. A až ty technologie budou lepší, tak s tím nemám problém. Tento týden například Čína představila baterii, což se teda nedozvíte tady, ale já jsem to četl na v jedných vietnamských novinách, hanojských, a tam psali, že mají baterii, která má 113 kW a dá se dobít do 3 minut. No to už je stejné, jako když tankujete benzín nebo naftu. To je úplně stejné, totožné, naprosto. Přitom to tankování plné nádrže je také někde kolem 3 minut. Takže tohle, ano, já s tím nemám problém. Ve chvíli, kdy ta technologie půjde takhle dopředu, tak ano, ale na druhou stranu ta těžba litia je všechno jenom neekologická. A to drancování například Afriky, tak to je přece úplně, úplně zjevné. V naší kotlině, přátelé, se toho dělo tolik, že by to vydalo na další 2 hodiny. Tak já dám, co se týče obstrukcí, protože ty obstrukce ve sněmovně, které jsou, naprosto paralyzují jakékoliv zavádění zákonů. A je to jeden velký chaos. Paní Urbanová, nebo slečna Urbanová, což je bývalá asistentka Víta Rakušana, nynější poslankyně za Středočeský kraj, která svého času vyhrožovala panu Kupkovi, je třeba znát ty vazby mezi sebou, tak nebyla samozřejmě zvolena. A oni nadávají na koalici. Ale teď se podívejte na poměr hlasů. Teď ona nedostala spousty hlasů z opozice. Proč? No, protože ji nechtějí. Protože jediný, kdo ze stanu má možnost stát se místo předsedkyní sněmovny, je paní Kovářová.
My s ní nemusíme souhlasit, je to velmi taková mnohdy i vtipná paní. Mně přijde, že trošičku jako má přihnuto, ale to je čistě jako můj osobní názor, to vůbec nemusí být pravda. Ale je schopná nějakého konsenzu a tak, jak mám zkušenosti ze sněmovny, tak vím, že z koalice jsou ochotní volit. Znám lidi, kteří jsou ochotní volit z koalice, takže ta by měla šanci projít. Ale samozřejmě dozimetrický STAN má obrovské potíže, můžou si za to naprosto sami, protože je to jasné, podívejte se kolem dozimetru, co se všechno děje. Tento týden ta schůzka na smrt nemocného pana Janouška na jachtě za 200 milionů v Chorvatsku s panem Pitrem a s dalšími lidmi, kteří prokazatelně jsou obviněni kolem dozimetru, tak to nebude žádná náhoda. To je dělení kořisti. K tomu pan Jiříkovský, který odklonil další přes miliardu korun v bitcoinech, tak to už je jenom spíš takové úsměvné, protože si říkám, že teda ten kluk vypadá, že neumí do pěti počítat, pardon, ale je evidentně velmi chytrý. Takže Bůh ví, kolik miliard má ještě kde odkloněno. Evidentně v určité době vsadil nemálo peněz na bitcoiny, ale v době, kdy to nestálo tolik a to se mu vyplatilo. Takže i když půjde sedět a dostane třeba 12 let, tak ale pořád bude zajištěn, protože on je k tomu nechce pustit a ty klíče má on, takže co s tím jako oni udělají, zničit to nemohou. Kolik v tom je namočených politiků, kolik tam šlo peněz do všech těch partají, to by mě zajímalo, přátelé, protože myslím si, že bychom hodně koukali. Dom Pablo a spol jsou v tom namočeni až po uši a nejenom oni. Určitě v tom hraje roli i Kampelička a to se zase dostáváme k zbrojnímu průmyslu, dostáváme se ke zbrojním zakázkám a podobně. Prodej Explosie, další zpráva tento týden, pro mě teda naprosto šokující, protože nechápu, proč bychom měli prodávat společnost, které se velmi daří a která je teď už v zisku nějakých 7,5 miliardy korun, že naopak takovou společnost bychom si měli nechat. Je to společnost, která před 25 lety patřila Andreji Babišovi a Andrej Babiš ji prodal českému státu a český stát ji teď možná prodá do Francie, protože o ní má zájem přímo Emmanuel Macron. Tak samozřejmě vzhledem tomu, co Explosie dělá a vyrábí, tak se není čemu divit. Co se týče Andreje Babiše, tak opět tady máme dotace, nedotace. Já si myslím, že už to spoustu lidí tak unavuje, že už nejsou schopní vlastně ani rozlišovat v tom a jim to jedno. Já osobně říkám sám za sebe, že mě už je to úplně puténka, protože mě fakt zajímá, co budou dělat pro nás, pro lidi. A aby konečně začali zavádět zákony. To samý o to Klempíř. Těch 173 nebo 178 stránek je to naprostá katastrofa. Jako vůbec nechápu, jak to nemohl pustit, co se týče České televize. A je to obrovská ostuda. A přijde mi, že to jako nechtějí dělat. Nemyslím si, že to, co říká Tomio Okamura, že od 1. ledna roku 2027 nebudeme platit ty poplatky, tak si nemyslím, že se to stihne. I vzhledem těm obstrukcím, které jsou v České televizi. Prakticky každý den v tomto týdnu byl nějaký protest proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Pokud jste viděli ta videa, tak já jsem se ho musel smát už, protože k tomu není co dodat. Tam vůbec nejde o žádnou nezávislost nebo o demokracii a tak dále. To je opět čistě jenom o prachy a oprášený vynikající business plán Mikyho Mináře, který jako generální ředitel v podstatě milionů bublinek pro demokraturu, tak z toho rejžuje obrovské peníze, o kterých se nám ani nezdálo, přátelé. Takže takhle to je. Těch událostí se stalo spoustu. Ale vy mě, přátelé, napište do komentářů vaše názory, postřehy. Já vás poprosím o sdílení, lajkování. Nechcete komentář, dejte jenom srdíčko nebo českou vlajku. I to pomáhá upozadňování a rozšiřování těch informací. Ještě jednou vám moc děkuji a přeji vám krásnou neděli a u kidů z bunkru na viděnou.

0: Krásný, dobrý páteční večer. Byl pozdní večer. No, 29. máj. Já vás tady vítám samozřejmě s naším odborným specialistou v uměleckých kruzích zvaný Homer. U pořadu jehož jméno, protože mě taky chytlo básnické střevo, takže...
1: Koukám.
0: Tento pořad má název Pátek, kratochvíle třeba.
1: Rým jak stehno. Krásný dobrý večer vám všem, kteří nás posloucháte, ať dneska nebo ze záznamu. Ano, je pátek a Petr si vzpomněl na moji maličkost, takže pojďme do toho.
0: No, počkej. Já totiž bych se tady ještě u toho úvodu zastavil právě, ty tady říkáš rým jak stehno, ale pozor. Pozor, moderní básně rýmované nejsou, takže proto vlastně já jsem tady tak dneska za toho progresivního. Taky jsem se nechal ostříhat.
1: To je dobře.
0: Ještě se dneska oholím, ale to se dějou věci, mám připravený sako, ty varo, oblek, no, to jsou, no, ale tak.
1: Bude to důležitý víkend, ano, pro tebe osobně určitě. No. Nicméně, pojďme k věcem celospolečenským a tvé soukromné problémy, jako kdo bude
0: předsedat.
1: Prosím tě, to jsou věci, které jsou naprosto nezajímavé, ale budou mě zajímat v neděli večer.
0: Jako to už všechno bude.
1: To už bude rozhodnuto.
0: Ale ve světě se dějou věci. Tak,
1: a velký.
0: Tak pojďme na to.
1: Dobře. Nevím, jestli jste si všimli, ale v Astaně v Kazachstánu bylo zasedání toho Euroazijského ekonomického fóra a to je fórum, kterému předsedá Rusko a zbytek jsou v podstatě bývalé sovětské státy. Řešili tam především Arménii. Arménie totiž... se rozhodla, že se dá do spolku s Evropou, s Evropskou unií a že to bude parádně fungovat a že oni demokraticky se rozhodnou, že půjdou teda touhle cestou. Takže před tímhletím zasedáním se jim stalo to, že najednou z objektivních příčin jim Rusko zakázalo dovoz kytek, do Ruska, vývoz alkoholu do Ruska, vývoz minerální vody do Ruska, protože to nesplňovalo nějaké hygienické předpisy. A pak jim řekli, že jako plyn samozřejmě Rusové jim rádi budou dodávat, ale za světové ceny. No a světe div se na tomhletom zasedání v Astaně, on tam Pašiňan nebyl, poslal tam zástupce, tak Arménie prohlásila, že se snaží rozvíjet dál svoji účast v tom euroazijském bloku a že teda jako oni nechtějí vystupovat a nebudou to narušovat. No a tenhle blok jim doporučil, že pokud chce Arménie dále zůstat, aby provedla referendum. Takže Arménie, protože je ekonomicky závislá na tomhletom ekonomickém prostředí, prostě se pokusili s Arménií udělat to, co udělali kdysi s Ukrajinou. Jo? Že Ukrajina měla výhody od Ruska a přitom, jak se to řekne slušně, lezla do zadku Evropské unie. A teď už to nejde. Hold se poutočilo kolo dějin a teď už to nejde. To ukazuje o tom, že Rusko už není tak slabé, jak bylo, a že je silnější. Ano? Proto jsem začal s tímhletím řekněme, pro nás málo zajímavým faktem, ale je to čerstvá informace, která o něčem svědčí. Svědčí to o narůstající síle Ruska. A když se teď posuneme kousek dál k nám, tak zjistíme, že dneska ráno obrovská aféra, ruský dron se trefil do baráku v Rumunsku. Mělo se to stát v městě Galati. Pokud Petr na nás bude hodnej, tak nám ukáže mapu, aby jsme si koukli, kde vlastně Galati je. Je to město, které je kousek od Oděsy. Mělo by to být teda na druhém břehu Dunaje. A prostě tam vlétl ruský dron a Rumunsko prohlásila, že generální konzul, protože tam už velvyslanec není, tam je generální konzul, takže generální konzul je persona non grata, že musí okamžitě opustit území Rumunska. Evropská unie von der Leyen začala vykřikovat, že na Rusko musíme dát tvrdé další 21. balíček sankcí, že prostě potopíme to Rusko dolů. A je obrovský řev kolem toho. Tomu se věnoval tomuhletomu tématu i Putin dneska, protože byla mu položena otázka od novinářů. A on řekl, no, uvědomte si, že ještě není zjištěno, jaký dron to je, jestli to ruský nebo jaký. Protože ukrajinské drony nám napadly pobaltské státy, Ukrajina napadla raketama Polsko, ukrajinské drony napadaly Rusko přes území Finska, takže je otázka, čí ten dron byl a jak tam byl. Galati se to jmenuje, Peťo. To město. Takže doufejme, že ho Petr najde. Jo. Uvidíme. Galati, Rumunsko, máš to tam na povrchu. Tak je to kousek vedle, že jo? Schválně se koukni, kolik je...
0: Daleko jako od Oděsy, ty varo.
1: To je hodně daleko, že?
0: No, tady je Galati a Oděsu máš až tady nahoře.
1: Ano. Takže to by muselo... Sakra, to je totiž úmyslný útok, jednoznačně úmyslný útok. Ale otázka, proč by tohleto Rusové dělali? Oni to nepotřebují.
0: Takže... Ale to zase je pod falešnou vrajkou, že by to mohli být zase Ukrajinci, který...
1: A k tomu můžou klidně použít i drony, které vypadají jako ruský, jo? Protože oni ty drony všechny vypadají stejně, když to vemeš. Konec konců vyrábí to Irán, vyrábí to Turecko. A dodává to na obě dvě strany. Takže to se dá těžko prokázat. Ale oni věděli, celá Evropská unie už hned ráno věděla, že to byl 100% ruský dron a obrovská mediální smršť. Jo.
0: No ne, no tak to oni vědí vždycky, že jo?
1: No jasně.
0: Jako 100%.
1: Jo. Takže se nám to tady vyostřuje. Někdo každopádně chce, za každou cenu chce, aby Evropská unie byla vtažena tady do toho konfliktu. Někdo opravdu na tom usilovně pracuje. Pochybuju, že to je Rusko, protože pokud by Rusko chtělo napadnout Evropskou unii, tak to udělá úplně jinak. Zajímavá byla reakce Medvěděva, bývalého prezidenta ruského, který na ten řev von der Leyen zareagoval slovy, že Evropa by se měla připravit na tom, že drony tam budou havarovat častěji na území Evropské unie. Budou častěji havarovat. Jo? V podstatě i na mezinárodní půdě, to znamená na půdě OSN a dalších platformách, Rusové jednoznačně říkají, že se vyostřuje střet mezi Evropskou unií nebo evropskou částí NATO a Ruskem. Že nedělají se diplomatické kroky, vede se to všechno k tomu, aby konflikt expandoval, aby to prostě bouchlo. Kalasová, že jo, jo, to je ta ukřičená, co je to, Litevka, Lotyška?
0: No, Kalašová.
1: Kalašová.
0: Kalašová.
1: Tak ta začala vykřikovat, že je třeba Rusko odzbrojit a ať se Rusko zbaví všech zbraní a to. Na Češi teda, když to bylo položeno Lavrovovi jako otázka, tohleto vyjádření Káji Kalasové, že teda Rusko je třeba za každou cenu ozbrojit, že se musí spojit jako mezinárodní společenství a donutit Rusko, aby odzbrojilo, tak Lavrov prohlásil, že z výkřiky tohoto typu se vůbec zabývat nebude. To není pro něho relevantní, to není diplomat pro něj. Není to partner. Ani jako, jo, nejenom obecně, ale není to partner ani lidsky. Takže se s tím odmít zabývat. No a uzavřel bych to prohlášením Putina dneska, který na otázku jednoho z novinářů, která mu byla položena, jak bude Rusko reagovat, když mu budou napadeny jeho vojenské základny. A Putin to řekl suše jednou větou. Rusko má prostředky, že může jakýkoliv stát, který napadne ruské vojenské základny, setřít z povrchu zemského. Že Rusko má prostředky, které mu umožní jakéhokoliv útočníka setřít z povrchu zemského. Hele, takhle tvrdý vyjádření jsem od něho ještě neslyšel. A byl bych velmi na pozoru, velmi bych byl na pozoru, protože ten ruský medvěd už opravdu je namíchnutý. To, co provádí na Ukrajině, pořád si uvědomme, je speciální vojenská operace. I když tam umírají lidé, lítají tam drony, je to klasická válka, ale není to válka typu, kterého je Rusko schopno. Jsou zbraně, které Rusko ještě pořád nepoužilo. Ano. A je otázka, proč? Tvrdí se, že je to proto, že pořád ty Ukrajince považují za své lidi, takže nechtějí. Nicméně, tak jak po těch 4-5 letech Ukrajina vypadá, tak tam v podstatě toho moc už nefunguje, polovina obyvatelstva je pryč ale pořád to je válka v rukavičkách. Ano, ještě pořád je to válka v rukavičkách. Nepředpokládám, že by s Evropou se takhle mazali. Teď si vemte, že ten útok, který se provedl na Kyjev, byl jednoznačně demonstrativní. Ano? Ano, oni se trefili do velitelství pozemního vojska, zasáhli centrálu SBU, vojenskou výrobu, sklady. To je všechno pravda. Ale jedna zásadní věc. Ten útok byl v noci ze soboty na neděli. Je to tak, Peťo?
0: Když tam nikdo nebyl. Nebo ten...
1: Když tam nikdo nebyl, přesně tak. Pořád to byl ještě jenom zvednutý varovný prst. Protože to samý mohli udělat v úterý ve 3 hodiny, to je pozdě, v úterý v 1 hodinu poledne. Nebo v 10 hodin dopoledne. Kdy jsou plný kanceláře lidí. A v podstatě ten útok, pokud je vedený na centrum, co je to centrum? Centrum není ten barák. Centrum jsou lidi, kteří jsou vycvičení, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou zkušení ve své práci a vytvářejí řídící tým, který řídí stát, řídí tu armádu. A tenhle ten štáb, kdyby se to tam fláklo, když jsou tam všichni, tak by byla silným způsobem narušena řídící schopnost jak státu, tak armády. To, že to tam flákli v noci, tak dobře, tam to odnesla dozorčí směna. Ale většina těch lidí byla doma. Takže ještě pořád to není válka naplno. Ještě pořád jsou to hrátky, kočky s myší. A mám obavy, že Evropská unie dělá všechno pro to, aby ty hrátky skončily a Rusové ukázali naplno, co mají k dispozici. No kde to ukáží? No u nás, kde jinde, že? A my se nemůžeme spoléhat na to, že jsme příliš malí a bezvýznamní a že my do toho nezasahujeme. Uvědomte si, že na našem území jsou centra právě těch různých ziskových neziskovek, různých těch infiltračních skupin a dalších organizací. Takže i my jsme v tom namočeni. A to nemluvím samozřejmě o Semtíně, už jsme se o tom bavili mockrát, o těch logistických věcech. A ta logistika je zásadní. Takže takhle to vypadá v současnosti. To je v podstatě situace dnešního dne. A jo, když už jsme byli minulý týden na tom pochodu brněnským, tak se ke mně dostala ještě velmi, velmi, řekl bych, závažná informace. Ve Štrasburku je soud pro lidská práva a Lichtenštejni tam podali žalobu na Českou republiku. Ano. A ta žaloba je další útok na Benešovy dekrety. A teď má ten štrasburský soud rozhodnout. Vidíte, jak se to skládá? To není jenom, že Maďar v Maďarsku začne něco vykřikovat, že on nechce Benešovy dekrety. V tu samou dobu v podstatě se objeví posel v Brně a ukazuje, že Benešovy dekrety jsou mu volné, řeknu to slušně. A teď ještě tenhle ten útok ze strany Lichtenštejnu. A to nemluvím o tom, že ten člověk, který momentálně sedí na hradě, Lichtenštejnu lez do zadku, že? A to takže velmi. Takže se nám to skládá. Je to perfektní útok na naši likvidaci, na likvidaci naší státnosti jako takové. No. Takže to jsou ty věci, které by nás měly namíchnout. A věci, které by nás měly podepřít, měli bychom pookřát, tak to je právě ten pochod, který byl v Brně. Já děkuju každému, kdo tam byl. Pro mě osobně je to obrovský zážitek a vzhledem k tomu, že vlastně za týden, za dva víkendy, za týden 8. pokračuje to klání u soudu, tak je to pro mě takový ten počinek k tomu prostě bojovat dál. Bojovat dál na všech frontách, snažit se, aby tahle země pokud možno zkvétala, anebo když už máme takové ty vnější podmínky, že je to dost těžké, tak aspoň, aby ty ztráty byly co nejmenší, abychom později to zkvétání mohli rozvinout. Já se na vás těším.
0: No počkej, tak řekni přesně teda, v kolik, kde, kdy?
1: No, soud začíná, teda pokračuje 8., 9., 10., 11., 12. června. Je to vždy v 9 hodin ráno a je to spálená 2. Kdo už tam byl, tak tam trefí. Jo, na Praze je to městský soud Praha. Která tu bude místnost, to uvidíme, to zjistíme až na místě. Stačí to takhle?
0: Jo, tak zatím jo, budeme to upřesňovat ještě příští týden a to. No, Maxi Pestaj píše, že to kvůli tomu Lichtensteinovi, že by museli zrušit Benešovy dekrety, které jsou postupimskou dohodou a vlastně vyplývají z postupimské dohody. No, oni totiž Lichtensteiny se ti snaží doložit u toho soudu, že oni jsou nevinní, že oni nikdy nic proti Československu a České republice neudělali a s náckama se nepaktovali. A když tohleto jim ten soud pro lidská práva sežere, tak je to bohužel závazné vodítko. Mimochodem máme tam českou zástupkyni, že jo, progresivní taky paní jednu, tak která tam prosazuje, já nevím, asi 147 pohlaví a tak. Takže myslím si, že v tomhle tom je ten zakopaný pes.
1: No, je pravda, že tyhle ty, všechny tyhle ty nadnárodní orgány mají jednu obrovskou smůlu. Jo? Ten stát musí chtít jejich rozhodnutí respektovat. Ano? Protože není síla, která by donutila, pokud je stát suverénní a je opravdu státem, k tomu, aby

0: to pátá kolona díky, řekněme, politickému vlivu, penězům a dalším věcem, přestože podle mého názoru nemá většinu, ale vládne. No. Takže uvidíme, co a jak dál. Může se stát, že Lichtensteinové vyhrají ten soud, ale mezi tím dojde k zásadní změně politické situace a nikdo ho nebude brát na zřetel. Jo? Ale teď se bavíme o tom, že by mohlo dojít, řekněme, ke katastrofě, o které se bavíme už taky nějakých pár let, ale zatím víceméně teoreticky s tím, že se jedná o nějakých pár procent pravděpodobnosti, nicméně musíme být na to připraveni. Proč jsem do toho zaběhl? V poslední době u, řekněme, ne mainstreamových ekonomů se objevuje názor, že současná ekonomická a finanční situace ve světě dopadne tak, že Evropa se začne rozpadat, ale začne se rozpadat takovým způsobem, že to ani ty jednotlivé státy v podstatě neunesou, nebudou schopni platit státní aparát, to znamená policii, vojsko, a začnou přebírat moc ozbrojené bandy. Třeba složené právě z těch vojáků a policistů, protože oni umí zacházet se zbraněma, vědí, jak se zachází se zbraněma, a když nedostanou výplatu, no, tak si to půjdou vzít. A nepůjdou na hrad, že jo? Půjdou tam, kde uvidějí, že něco je. Kde je velký barák, krásný auto, elektrický, tak tam bude i jídlo. Tak si to půjdou prostě vzít. A v podstatě se nabízí ten scénář z 90. let, který byl v Rusku, kde vlastně jednotliví bosové ovládali i policii. Takže je dost vysoká pravděpodobnost a hlavně zvyšující se pravděpodobnost, že pokud Evropská unie pojede v těch kolejích, ve kterých jede, tak se prostě jednoho krásného dne probudíme a zjistíme, že černý pátek na americké burze, dobře, nebo něco podobného, najednou fabriky nebudou mít na výplaty, státy nebudou mít na výplaty, krachne to, může, nemusí. Ale už i ekonomové začínají mluvit o tomto modelu. Nebude to zítra. Jo, tyhle ty lidi se baví o tom, jak ten svět bude vypadat za 2, 5, 10 let. Ovšem tu rychlost toho vývoje, ta se těžko odhaduje, takže nic nového pod sluncem, samá pozitiva. Peťo, máme tam nějakou rozumnou otázku?
1: No, já jenom teďka tady, abych upřesnil, našel jsem Facebook pana prezidenta Rumunska, nazdílím, a můžete se podívat, tak on tady píše samozřejmě, že vyjádřil solidaritu a tak dál, ale všude píše o Ruská federace se dopustila vážného činu, který ohrozil životy rumunských občanů na rumunské půdě a tak dále. Jedná se o eskalaci a teda a teda. Jo, tady jsou nějaké fotky. Potom tady vlastně už 2 hodiny zpátky psal, že dnes vedl rozhovor s prezidentem Volodymyrem Zelenským a tak, že to byl nejhorší vlastně agrese

0: rozpoutaná Ruskem proti Ukrajině na území Rumunska. A jak dnes potvrdil, a tohleto partnerství nejenže nekončí, ale bude se dál zužovat nebo rozvíjet, tak. A tady dokonce, že teda v Rumunsku se bude vyrábět, budou vyrábět drony, jo, takže takové to, tyto, to jsou zprávy přímo teda od pana prezidenta, takže není nikde v mainstreamu a zatím potvrzeno, že by někdo v Rumunsku tvrdil, nebo vyvrátil to, že ten dron je, že ten dron je ruský, že by někdo řekl, že, to je, že teda je to dron ukrajinský.
1: Víš, Peťo, ono tím údorem tam do té luganské školy, do toho internátu, kam přivezli Rusové zahraniční reportéry, aby to všichni viděli otevřeně, tak to začalo pronikat do světových médií.
0: Ano.
1: A tohle to je záplata. Tohle to je jednoznačná záplata, která to má přikrýt, proto je takový obrovský řev. No a náš mainstream samozřejmě má jednoznačné notičky, co se má sdělovat, co se má říkat.
0: No, já jenom přidám teďka, když jsme u těch notiček a tak dál, tak další zajímavost. Evropské frakci České SPD hrozí zrušení a odebrání financování. Prý nedodržuje hodnoty Evropské unie. A, tak orgán dohlížející na evropské politické strany zahájil proces, který by mohl vyústit ke zrušení registrace frakce Evropa suverénních národů a odnětí jejího financování z evropských rozpočtů, informoval o tom server The Politico. Takže na seznamu je AFD, francouzská
1: Le Penová,
0: polská konzervativní, česká SPD, maďarské hnutí Naše vlast, nizozemské fórum pro demokracii, slovenské hnutí Republika a tak dál a tak dál. A takže, protože tyto, tady to uvádí Úřad pro evropské politické strany a nadace APPF uvedl, že nalezl důkazy zpochybňující soulad ESN, to je ta frakce s hodnotami EU. Jeho představitel Pascal Schonrad asi zaslal 300-stránkový spis Radě Evropy EU, v němž poukazuje na soudní rozhodnutí a příspěvky na sociálních sítí pod těchto poslanců, obsahující údajně protiimigrantskou, antisemitickou a proti LGBTQ+ rétoriku. Mezi citovanými příspěvky figuruje i post polského politika Tomáše Migala Grabačika z hnutí Nová naděje, který napsal: Izrael není jen zločinný stát, Izraelci jsou národ zločinců, hnutí Nová naděje je... Babá příspěvek dokonce sdílelo. Dopis se zvláště zaměřuje na bulharské Revival, které otevřeně spolupracuje údajně s Putinovou stranou Jednotné Rusko a je obviněno z organizace násilných protestů v Sofii a útoků na zastoupení Evropské komise v roce 2025. V případě AFD tam dokonce dopis upozorňuje na klasifikaci strany německou zpravodajskou službou jako pravicově extremistická organizace, kde to přijali v květnu 2025. A to je taková ukázka vlastně té demokratické hodnoty. Jinak, přátelé, celý článek najdete na Echo 24, ale už i jinde. Originál je teda Politico. A takže už i mainstream o tom píše, jak se tady ta demokracie rozvíjí a jak je potřeba samozřejmě v rámci pro tu demokracii obětovat svobodu slova. Takže co ty na to?
1: No, je vidět, že prostě už cítěj, že jim jaksi dochází kyslík protože už to dělají otevřeně. Jo? Už to nedělají skrytě, nezískávají lidi postupně tím, že zblbnou děti ve školách a další věci, ale jdou na to už, jak se říká, s bandurskou. Nemají čas. Vědí, že prostě jejich vládnutí končí, protože ty to zní možná blbě, ale cíle SVO budou stoprocentně dosaženy. A cíle SVO je demilitarizace a denacifikace. A pokud se má provést denacifikace na Ukrajině, tak se musí provést denacifikace i v Evropě, protože to jinak nejde. S těma, rozumíte, my jsme teď v situaci v podstatě před zahájením druhé světové války. Německo řve, hurá na Rusa a je třeba jim ukázat a velké Německo a evropské hodnoty. A
0: vezmeme si kus Čech a Slovenska.
1: Ano, a vezmeme si všechno. A Češi budou na nás makat někde na Urale, bez práva mít děti, budou jako otroci tam dřít. A máme to tady zpátky. Konec konců v těch pořadech, které takovou Petra byly, lidé, kteří se tomu věnovali, tak to tam dávají jednoznačně. To z těch dokumentů posiltovy strany, tak prostě to tam nezmizlo. To tam pořád je. Tenhle ten narrativ tam je. A není jenom tam. Je to prosáklý i do dalších politických stran. Nejenom v Bavorsku. Takže
0: no, v západě, v Německu denacifikace vlastně neproběhla, že jo?
1: Ano.
0: A náckové z Ukrajiny, ty se odvezli do Kanady, že jo? Odtamtať se v 90. v Orientě vraceli zpátky. Tenkrát přece vzpomeň, Martin Koller tohleto prásknul na Primě hned na začátku SVO a pak už ho zapomněli zvát. Ale
1: ano.
0: Ty úplně byli vytřeštěný všichni, když on to tam vlastně vyprávěl, kdo, že to vlastně tam teďka vládne, který kruhy a jakým způsobem se vlastně tvořila ukrajinština, že jo, a takovýhle věci. A, no, prostě hrůza. Ale tady Jeřina tady upozorňuje, proč se nikdo nepozastaví nad tím, kdo je Kalasová, Lejnová, Merc, Tusk, Posselt a další. Kája Kalaš je vnučka a pravnučka Wehrmachtu, stejně jako Lajenová a další. Jo? A tady to je přesně vidět. To jsou ty, víte, a já už se to tady říkal, a řeknu to znova. Když jsem byl, a to už je nějaký rok zpátky, v Terezíně, na, jako každoročně, že ho tam jezdíme, prostě se uctít tu památku těm padlým, tak potom tenkrát jsem se tam bavil s paní, co tam prodává ty lístky, a protože tam sami Němci. A ona, já jsem se ptal, jako říkám, ty se mi jdou jako všichni na ty trizny a tohle, je to nějaký to, a ona říká, ne, ty starší, ty starý babičky, dědečkové, to jsou ty, který tady za války pracovali a ukazují svým noučatům, jak to tady bylo hezký a jak jsme je odtaď vyhnali. Jo, a to se prosím děje v Terezíně. Jo? Tohle to a to se děje roky. Takže nemůžeme se divit. Jo, teď i Václav Havel, že jo, byl focen s SSákama na klídě SSáků, že jo, a tohle to.
1: Kdyby SSáků, ale samotného Reinhardta Heydricha, jestli je ta fotka pravdivá. A jo. V té době jako se ještě nedělali nějaký koláže a tyhle ty věci, takže dneska to umí kde kdo, ale tenkrát ještě to
0: ta AI nebyla tak pokročila, ty fotky měly černobílý. No a takže jako je to, teď jako, že jo, jak získali získali celý ten Barrandov, že jo, to je ty Havlovy, to se vypráví do dneška, že jo, že on vlastně všechny ty svoje, jak se jim říká,
1: partnery,
0: tak vlastně poslal všechny do koncentráku, že jo. Jo, což prostě je neuvěřitelný, no. No a pak mu to jaksi zbylo. Pak si to nechal, že jo, zaplatit, prodal to Němcům před koncem války, a pak ještě šli vlastně na západě, vybrali odškodný za to, že prej jim ty Němci dali málo, takže to dostali zaplacený po druhý a po třetí to Vašek vlastně dostal
1: privatizaci.
0: Privatizaci si to vzal. Benešovi dekrety, ne Benešovi dekrety, jak říkal Mečiar, já vím, že moji rodiče byli náckové, můj táta nebo kdo, teď nevím, jestli otec nebo strejc, byl nácek jako prase, ale já ty baráky prostě chci. Zaříte. No, tak to takhle funguje. A máme to tady. A ono, když se i podíváš jako na rodinu Rycheckých, že?
1: A to jsou všechno kolaborantské rodiny.
0: A dalších, ano.
1: Ano.
0: Fialová rodina třeba, jo? Jako už jak jeho děd a tyhle ty pracovali, že jo, za protektorátu, to byli emeritní úředníci jako vysoce postavení a v Brně v krásný vile a podobně. To myslím, že psal Michal Svatoš. Takže ono to je prostě v ránách právě se dá, no.
1: Ano.
0: Znova. Tak, jdeme. Pavel Hud, jaké pravomoci mají ti, co chystají maso na frontu? Nevšiml jsem si, že by používali střelné zbraně, maximálně plynový sprej, jsou výjimky, že se pár lidí najde, že se zastanou a pomohou.
1: To je, mluví o Ukrajině, o těch lovcích.
0: O těch lovcích, no.
1: Lovcích lebek. Tak s lovcema lebek dneska chodí policie. Policie je vybavena střelnými zbraněmi. Kdyby náhodou si chtěl někdo bránit, tak aby mohla zakročit. Ale jsou zdokumentované případy, že ta obrana byla dostatečně účinná. Dneska mi přišlo video, kde běhli do posilovny, ulovili tam jednoho kluka, no kluka, to byl chlap tak kolem 40. A byli samozřejmě 4 na jednoho plus policajt. Nicméně v posilovně byli i boxéři a boxéři jim to vysvětlili. Jo? Takže video skončilo tím, jak dva zelený mužičci ležejí na zemi a dostali pěkných pár úderů. Sice v rukavicích, ale pak už tam byl i nápřah nohou, takže asi to nebylo zrovna jednoduché. Takže normální lidi už se brání, ale není to nic organizovaného, je to prostě odpor, pomož si sám, jo, je to rozdrobený.
0: No jasně, no, jsou to jednotlivý ty, ale prostě...
1: Ono totiž, ta ukrajinská armáda je v podstatě, řekněme, rozdělena do 3 typů, kdy tohleto hrubě chycené a rychle secvičené maso se pošle na frontu. Za nima jsou krycí jednotky z těch správně ideologicky vybraných lidí a nad nima ještě dohlíží potom samozřejmě SBU a ty opravdu echt náckové. Takže není v podstatě nějakou výjimkou, že když ty hladovějící a bez vody sloužící chlapci v první linii, když se zvednou, že teda jdou pryč a jedno, jestli jdou do zajetí nebo jdou ke svým, tak je prostě ty krycí jednotky je postřílej. Dneska už se to nedělá z těch kulometů, ale dneska se to dělá dělostřelectvem. Jo. Protože i ty krycí jednotky nejsou tak moc blízko, takže když se podaří jednomu utýct, tak uteče, ale když se zvedne celá jednotka, tak samozřejmě to se zaregistruje a oni je pozabíjí vlastní lidi. Takže Ta vzájemná neúcta na té Ukrajině opravdu vyrostla do obludných rozměrů. Jsou tam lidi, kteří si myslí, že jsou všemocní, a pak je tam stádo, se kterým se zachází hůř než dobytkem. Opravdu hůř než dobytkem. Viník USA, no, zeptejte se obyčejného Američana, který chodí bouchat do fabriky. Zase to o letách. A o těch v podstatě bankovních elitách, které vládnou světu. Protože kdyby jich nebylo, tak...
0: No jo, jenom tak bylo tam, že tahle operace přece plní několik že jo,
1: funkcí.
0: Jo. Jedna z nich je, že samozřejmě evropské státy, hlavně ty východní, se zbavily zbraní, které ještě třeba byly z dob socialismu, a tudíž logicky pak musí nakupovat ty nové naťácké zbraně, které se vyrábějí vlastně hlavně v USA. A Amerika vlastně jediný průmysl, který má, tak je zbrojní, že jo? Ano. Pak je to teda ještě farmafirmy, no a pak je to soukromé vězeňství. To jsou tři průmyslové odvětví, které tvoří největší podíl HDP, jako, jo? Tak proto, když jdeš potom jakoby tam na týden do basy někam, tak se nevylezej za 2 roky, že jo? Protože prostě je tam nechají, něco najdou. A je to náramný biznis, takže je jasný, že prostě Američani budou dělat bordel všude možně, a je dobře, že už jim to nevychází tak jako dřív. A uvidíme, kam to všechno dospěje, protože staré přísloví říká, tak dlouho se chodí se čbánem po vodu, až se ucho utrhne. No, tak
1: no.
0: Doufám, že už že to toho důležení té spravedlnosti.
1: Každopádně teď se budou dít věci, bude to brzy. Cítím to v kostech, řeknu to takhle. Jo, nemám to podložený, to, ale...
0: Hele, tady je dobrá otázka další. Dobrý večer, chci se zeptat, proč nebyly vyplaceny válečné reparace za druhou světovou válku Sovětskému svazu?
1: A jsme zase u toho. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní dohody se dodržují pouze tehdy, pokud se na tom ty státy dohodnou. Pokud někdo z těch států řekne, že to neudělá a ten druhý stát nemá tu sílu ho k tomu donutit, tak ho k tomu nedonutí. Jo, to už jsem říkal u těch Lichtensteinů, to je ten samý princip. A Německo ve velké části obsazené především teda Spojenými státy, tak platilo Spojeným státům. Světoví bankéři jsou na západě a těm šlo o likvidaci Sovětského svazu, takže proč by Německo mělo platit Sovětskému svazu? Nehledě na to, že Sovětský svaz měl svoji okupační zónu.
0: Ano.
1: Jo? Takže měl si to vybrat od nich, měl je slíknout do trenek východní Němce. Rozumíte tomu, jo? To je prostě, mohl je zahnat do nelidských podmínek a ty prachy z nich dostat. Ale díky tomu, že to Sovětský svaz neudělal, tak aby se nebouřili lidi v západním Německu, tak hold se muselo podporovat i západní Německo. A musela se tam zvedat životní úroveň a dělat sociální věci. Teď máme Německo jednotné, ale Rusko je slabé. Není to Sovětský svaz. Tak proč by se mu mělo platit? Proč neplatí nám?
0: My to nechcem.
1: Jo, my to nechcem. Aha, my to nechcem.
0: No ne, nevšiml jsi někde v Čechách, nebo jo, jako nějakýho poslance, ministra, který by jako Němcům připomněl, hele, vy nám ještě dlužíte nějaký prachy. Já jsem si to nevšiml teda.
1: Já taky ne.
0: Naopak, všichni říkají, že se to nemá otvírat, tohle otázka.
1: Ano, protože je to nebezpečné. Přišel by v okolí to chlapec.
0: Oni, že jsou to, že jsou na tom blbě teďka, tak se o tom nemá mluvit. No. Aby jsme je nevyděsili.
1: Tak.
0: Jenomže o tom to je, jako. Merci, nejdřív zaplať dluhy za druhou světovou válku a pak přemýšlej o třetí. Prostě jinak, jako to je jediný rozumný, co by Babiš tomu trodloditovi a i ve světle té provokace sudeťáků měl říct, pokud by to byl.
1: Ale on to neřekne, protože ty vazby...
0: Já vím.
1: No, jako ty mu to nedovolej. Tam se člověk, který by byl ochoten to říct, nedostane. Ano? Už to, že Okamura předseda parlamentu, tak je zázrak. Doslova do písmene.
0: No taky skřípou zubama, nebo je.
1: Ano.
0: A tak teďka už to tady řešej, vidíš, na evropský úrovni, že zakážou a bude.
1: A bude.
0: No.
1: A bude konec Evropské unie.
0: Ne, bude konec SPD, tvrdili. A republiky a dalších. A
1: protože oni mají mylnou představu v tom, že tyhle ty strany stojí na penězích. Na penězích stojí jejich strany. Obrovský mediální boom, plná média, oni jsou jediný, oni dělají akce, oni jsou všude vidět. Ale strany, které se zabývají těmi věcmi, které pálí lidi, tak ty samozřejmě tohle dělat musí taky. Ale ty mají tu podporu u všech lidí, kteří mají mozek v hlavě. Ano, spousta lidí má ten mozek vymatlaný mobilama, televizí a dalšíma věcma. Ale přesto vidíte těch lidí, kteří používají hlavu, je dost. Máme tam ještě něco rozumného, Peťo?
0: Tady jsou jenom rozumný, ty. Jako...
1: No, já vím.
0: Tady mrkl jsem omylem na ČT, na TV, no je ČT, je proti tomu dětský kanál Adorace nacismu a tedy. No, no, vidíš, no. Míša Rýneš píše, nastoupili byste na palubu Titaniku, kdybyste věděli, jak skončí jeho plavba a hlupáci nastupují. Volí kapitalismus, věří Západu, podporují militarizaci Evropské unie a darebák z Hradu podporuje nacisty.
1: Hele, tenhle ten příměr s tím Titanikem, ten je úplně dokonalý, protože ty lidi věřili, že Titanik je nepotopitelný. Ty lidi byli přesvědčeni, že jedou na tom nejlepším, co lidský mozek vymyslel a že se prostě nic stát nemůže, prostě je to rychlík, který je absolutně bezpečný, který prostě je dokonalý.
0: To říkala propaganda tehdejší.
1: Ale oni tomu věřili.
0: No jistě.
1: A to samý máš dneska s Evropskou unií. Propaganda, ty, kteří do toho vidí, jaký je to nesmyslný projekt, ale pořád je to schovaný pod tou zástěrkou té propagandy. A kdo se v tom nevyzná, kdo to prostě není schopen do toho nahlédnout, tak to neuvidí.
0: No jistě, no. Ono, jinak to prostě tak to je, no.
1: Jo.
0: A v tomhle tom je to. Tady Jakub píše, můj děda říkával, že nás Německo už nezabere násilím, ale ekonomicky. On sám byl zavřený v koncentráku za lepení proti nacistických plakátů a byl rád, že vyvázl živý.
1: Je to jenom jiná forma, ale záměr a výsledek jsou stejné. Hele, U nás takhle lovit může... Já neříkám, že by to technicky nebylo možné, ale co s těma lidma dělat? Uvědomte si, že na Ukrajině byla povinná vojenská služba. To znamená, že ty lidi umějí fungovat v tvaru, ty lidi umějí si ustlat postel, ty lidi jo, vědějí zhruba, co to je být na vojně. Ale tady to ty kluci nevědí. Tady prostě, jo, můžete zblbnout pár hráčů, co hrajou hry na počítači a udělat z nich operátory dronů, to jo, to by šlo. Ale do pole, aby běhali. Umíte si představit 40-letýho chlapa učit zacházet s puškou a učit plazit? To není na nějaký týdenní, 14-denní výcvik. Nehledě na to, že my, dobře, to bychom, když budu počítat, že bychom všechno dostali, jo? Výzbroj, výstroj a to pro ty lidi. Nevidím to. Nevidím to, protože jsem přesvědčený, že půlka z nich by zdrhla dřív, než by se na tu frontu dostala.
0: No, to je, je to tak. Fašismus staví na rusofobii, což se povedlo a na Ukrajině i u nás a v Pobaltí. V Německu díky Merkel je hodně Rusů, tam se budou vyrábět zbraně pro nás, pitomce. Hele, já vzpomínám v roce, abych nekecal, jestli to byl 2015, si v Litoměřicích na litoměřickém odborném semináři měl přednášku, která začínala slovy bude válka anebo nebude. A tam si ukazoval už tenkrát a těch lidí, kteří o tom vlastně tenkrát mluvili, bylo no, dost, bohužel. Kam to všechno směřuje? Jakým, jo, a to ještě žádná rusofobie de facto, jako téměř žádná rusofobie tady nebyla. To s tím, co je dneska, se to nedá srovnávat. A ty jsi to všechno předpověděl a ukazoval si vlastně na konkrétních věcech, co dělaj, kam to směřuje a jak jsme my, obyvatelé, my lidé, vlastně jedinou brzdou toho Drunk na Osten. Že tenkrát, kdybychom byli větší blázni, tak už tak to...
1: Jsme tam byli.
0: Už jsme tam dávno byli, přesně.
1: Tak jo, tak to pojďme zabrzdit.
0: Tak jo.
1: A jak to zabrzdíme? No tak jako v tom Brně. Tak jako v tom Brně. Co je platný, že ten z Hradu dal záruku a že já nevím, tam vzniklo podpora i na kraji, i ve městě. Ten pochod, který tam byl, to byla záchranná brzda, to se dostane tam, kam se to má dostat, nebojte se. Takovýhle věci se nepřehlížejí. Budou opatrnější. Ne, že by tím přestali, to ne, ale budou opatrnější. Budou čekat, až vychladneme. Budou čekat, až a pracovat na tom, abychom se starali o jiné věci a ne o tohleto. Ale hroutí se to. Ta Evropská unie se hroutí. A jde o to, abychom to přežili. Ano? Plní síly, energie a až se to zhroutí, tak abychom mohli to vzít do svých rukou a znova obnovit tu krásnou zemi, kterou nám naši předkové odevzdali. To je naše úloha. Nedopustit, aby to tady prostě se rozpadlo na nějaký městský státečky a aby tady prostě Franta bojoval s Pepou. Ne. Ono to ruchne. A v tom okamžiku to musíme vzít do svých rukou. Buďte připraveni. Já se na vás těším. Děkuju, Peťo.
0: Já děkuju též. Vážení přátelé, vám děkujeme za pozornost. Krásný zbytek večera, nádherný víkend vám přejeme. A brzy zase u dalších pořadů společně. Naschledanou. Hodně sil. Užívejte vedro, léto, jaro, co to vlastně je. Užívejte si prostě a sbírejte energii. Držme se za rytě, jak říká pan profesor Staněk. Dávejte odběr, dejte like, díky za vaši podporu, díky za všechno. Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

0: K na kanálu Plesk vítám mimořádně dneska pana inženýra Jaroslava Števce v pátečním Plesku. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer. A je to taková mimořádka skutečně při pátečním večeru.
0: No, vlastně, jak to pojmout, jo? Takže asi jsme všichni obdrželi tu informaci, že v tom městě Galati nebo Galac v rumunském, tak do toho města dopadl dron. Některá naše média hovoří raději o dronu. Nicméně jiní už tam tuší tu ruskou afiliaci, nebo jak to vyjádřit, že by mohl být ruský vlastně a tak. Došlo k poškození výškové budovy, dotklo se to civilního obyvatelstva. Není to údajně teda poprvé, co se něco takového v tom Rumunsku vlastně děje. A kdybych třeba tady zacitoval kousek krátce, třeba Seznam zprávy. Ruské drony explodovaly v Rumunsku už několikrát v noci na pátek, ale některý z nich poprvé zasáhl obytný dům při požáru, který následně vypukl ve městě Galati či Galac. Utrpěli dva lidé zranění. Tak cílem útoku byl přístav Izmail na Dunaji. Řeka je v této oblasti hranicí mezi Ukrajinou a Rumunskem. Drony přeletěl a spadl na rumunské straně. No a došlo k tomu, že nebo dojde k vyhoštění konzula z východu země v Rumunsku. Samozřejmě se k tomu vyjadřuje i česká vláda. A velmi jaksi značně takový i militantní postoj má tradičně náš pan prezident. Takže stručná zase moje otázka, která se pravděpodobně nabízí tady. Jaké jsou tady vlastně možné scénáře vývoje, když už je tady 20 balíků sankcí, 21. se chystá, tak co se teď tady ještě vlastně může v tomto kontextu začít odehrávat?
1: No, nezačne se odehrávat prakticky nic, bude obrovský řev samozřejmě jako obvykle a já nevím, jak co se tam bude kde vyšetřovat, zatím nejsou informace, jenom se hovoří o dronu. Jinak to, že to byl dron, který nějakým způsobem ztratil orientaci nebo něco podobného a spadl a minul cíl nebo něco takového, to se stát může, protože ty drony sem tam, samozřejmě nějaká ta chybička se objeví, to je jednoznačné. Ono konec konců ukrajinských dronů padají hromady v pobaltských republikách, nad kterými normálně běžně přeletají právě směrem na to ruské území a nikoho to nějak prostě nevzrušuje. Nikdo nevolá po aktivaci článku číslo 5 a tak dále, ačkoliv je to čistě zneužití cizího vlastně vzdušného prostoru k útokům na další zemi. No, podívejte se, ta situace je poměrně komplikovaná v tom smyslu, že jak by se tady mělo zachovat Rusko k tomu, že britské rakety Storm Shadow útočí na cíle v Rusku a zabíjejí ruské občany. Ničí tam majetek a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v České republice se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v Německu, v dalších zemích se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí tam ruské občany. A vlastně ničí majetek, zabíjejí i civilní osoby, zapalují tam vlastně překladiště ropy, překladiště plynu. A teď se čeká, že jako se nic nestane. Rusko samozřejmě útočí jako odpověď zatím na Ukrajinu. Zatím jenom na Ukrajinu, která umožňuje na svém území, ze svého území tyto systémy jednak odpalovat a jednak navádět. Evropa se zatím velmi důsledně drží bokem, aby nedošlo náhodou k nějakému zjištění, že něco podobného bylo odpáleno z území evropské země, protože v tom případě by se okamžitě stala cílem i podle mezinárodního práva. Tady já to tomu rozumím, protože je potřeba samozřejmě posilovat protiruský narrativ, posilovat válečnickou retoriku. Prezident Pavel ten to okamžitě využil k tomu, aby nám ukázal, jak to Rusko ještě větší zloducha. Je potřeba se připravovat na tu válku. A ta válka bude, to je prostě realita. tady už se tomu prakticky nedá vyhnout. Je to tak vyhrocené a už se to rozjelo natolik, že téměř se to nedá zastavit. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Ta situace je fakt hodně složitá, ale tady z toho mračná zatím pršet nebude. Bude jenom spousta řevů a spousta bití v kosmaté hrudi našich evropských politiků, včetně pana prezidenta samozřejmě, poskakování po okraji pralesa a mávání kýjí, ale tím to zhasne, protože oni nic jiného udělat nemůžou. A víte, já bych to řekl takhle, kdo s čím zachází, s tím také schází. Vzhledem k tomu, že přes ten Izmail a tak dále se dopravují na Ukrajinu zbraně, právě ty střely s plochou dráhou letu, dopravují se přes ně drony a další věci, které vlastně útočí na to Rusko, no tak logicky Rusko se brání a sem tam se stane, že to prostě uletí. A je to potřeba vidět jako realitu. Pochopitelně je to, tam nikdo tam doufám nezahynul, předpokládám tedy aspoň, co jsem viděl. Vznikla škoda velmi drobná, ale v momentě, kdyby se tato parta rozhodla, že aktivuje článek číslo 5 a pomstí se jaderné velmoci, no, tak to by bylo to, čo. Nevím, jestli by vůbec někdy někdo tady ještě z našeho, tady z toho prostoru, kde žijeme, odjel někam na nějakou dovolenou.
0: My máme teď generaci politiků, která nezažila druhou světovou válku v době, kdy třeba v Americe nebo v Evropě byli lídři po té druhé světové válce, kteří znali veškerá ta rizika nebo všechno, co to zkrátka obnáší. Oni byli jinak schopní jednat, byli jinak usnášení schopní a podobně. Teď je to takové, že jsme zřejmě vychováni různými postkatastrofickými filmy, které do značné míry romantizují takové ty kataklizmatické konflikty, protože tady vždycky potom povstane, jak ten Fénix z popela, hrstka nějakých
1: vyvolených. Šílený mák, spošťák a podobně, samozřejmě. No. To jsou nesmysly.
0: Tak dokonce takové nějaké, byl takový jeden postkatastrofický film třeba i z Bartošku, já jsem teda zapomněl, promiňte, ten název, možná jste to viděli, odehrává se to v nějakém krytu, je to velmi takové komorní všechno a podobně, takže ono to zasáhlo trochu i tu naše kulturu a podobně, nicméně ta popkultura celkově řečeno přispívá k tomu, že někdy máme takovou jakoby dětskou představu o dostatečně závažných právě věcech, takže ono by to asi mělo nějaké ty následky, ale je otázka, jestli ta naše reprezentace by něco takového vlastně dokázala udělat. Takže teď pojďme mít takový hypotetický seminář, pokud by teda ta reakce měla být ostrá, jakože jsem viděl různé ankety teď na internetu, jestli má následovat nějaká rázná odveta, teď tam 80% v jedné anketě, ano vlastně. Tak,
1: když, a jaká? No to tady se já se zeptám, rázná odveta jaká? Zaútočit na Rusko raketami z území NATO, to by znamenalo okamžitou eskalaci do jaderné války. Okamžitou eskalaci. Rusko by na nic nečekalo. Oni jsou na to nachystaní. Proběhlo nedávno cvičení strategických jaderných cíl. Jednoznačně Amerika by se držela bokem a nechala by si Evropu si to vyžrat v plném rozsahu. A Evropa, no já počítám, že ta válka by trvala, respektive takhle. Ten úder, ruský úder by trval zhruba 1 až 2 hodiny. A po 1 až 2 hodinách by tady nebylo, ne že by tu nezbylo nic, ale nebyla by tady žádné spojení, žádné telefony, internet, nic by nefungovalo. Banky, komplet, tohle všechno by šlo dopryč. Nemuseli by být zničený města, nemuseli. Stačily by výbuchy půl megatunových náloží ve vysokých vrstvách atmosféry nad 2/3 Evropy. Americká armáda by se zřejmě dokázala zorganizovat si stáhnout svoje vojáky odsaď. Ale tím by to asi skončilo, protože ani jedna evropská armáda není připravená na válku. Žádná. Jednak my armádu nemáme, takže tady není vůbec o čem mluvit. A žádná evropská armáda v současné době, žádný stát není připravený na válku. Jeho vedení není schopno cokoliv zorganizovat, až na výjimky. Není schopno připravit občany na něco podobného. Nemá vytvořené zásoby potravin, zásoby pohonných hmot. Nemá vytvořené alternativy pro systémy, které nejsou úplně digitalizované. Takže Evropa by se během hodiny, maximálně hodiny a půl, ocitla v době kamenné. To je vize, která vyplývá z takových anket. Buďme tvrdí, pojďme na ně. Jak to uděláme? Vystřelíme na Moskvu jadernou raketu. Kdo? Británie, Francie. Američani to nebudou. Takže co je to ta tvrdá odveta? To jsou cinty blbců, kteří skutečně vůbec nic netuší. Neviděli válku, neznají. A hrají počítačové hry, kde vás zastřelej a pak se vracíte znovu. Na začátek buď to máte uložený někde, nebo hrajete znova celou misi, ve které vás zabili. Jenže tady to takhle nefunguje. V téhle válce, když jste mrtví furt. A ty lidi si to vůbec neuvědomujou. Prostě tohle je konec. To není konec jenom vejletu do Egypta. To je konec toho všeho, co tady dneska máme a známe. Je to konec takovýhleho povídání přes ten internet. A jo, jasně, běžte do toho. Jestli teda chtějí tvrdou odvetu, ať můžou vyzbrojit Ukrajince, kteří jsou na našem území, můžou se k ním přidat a můžou vyrazit na Ukrajinu válčit. Fajn, já jim to neberu. Schutí do toho, půl je hotovo. A takové ty šaškece, jako se teď připravuje ten summit NATO v Ankaře, to je divadýlko jenom, to není o ničem. O válce už bylo rozhodnuto, ta válka se připravuje a všechno k ní směřuje. Tvrdě a nekompromisně.
0: Tak pojďme trošku zase teď mírně přibrzdíme a zeptám se takhle. Od těch politiků se určitě očekává nějaké stanovisko, když se dějí věci nestandardní, tak oni tím spíš se musí vyjádřit, aby nebo ztráceli svůj politický kredit, takže vždycky musí vydat nějaké prohlášení. Nicméně to, co mě v takových situacích opravdu jako maluje ten otazník na nebi, tak to je právě to, jak je možné, že se zase nečeká na nějaké vyšetřování. Zase než se teda potvrdí ty věci, tak už tady v podstatě dochází na to vyhošťování těch konzulů. Uvidíme, jestli k tomu dojde. Jak je možné, že pokročila společnost, která ctí presumpci neviny a podobně, je zase se vším neuvěřitelně rychle hotová, i kdyby se to potvrdilo. Prosím, ale...
1: Ale to není pokročilá společnost, to je sebranka primitivů. My nemáme politiky. My máme prostě lidi, kteří uvažují naprosto primitivně, byli k tomu připravováni dlouhá léta. Tahle ta politická reprezentace, která tady dneska je, byla velmi pečlivě vybírána, probírána a připravována různými speciálními instituty a tak dále, pod dohledem pana Söreše a jeho různých agentur. A to je... To nejsou lidi, to nejsou vůdci. Nejsou to lidi, kteří jsou tady proto, aby pomáhali vlastně svým národům a svým zemím nějak fungovat ve složitém světě. To jsou lidi, kteří jsou na klíček, jsou naprogramovaní, říkají to, co se jim řekne, a dělají to, co se jim řekne a schvalují to, co se jim řekne. A to, co jim říkají ti lidé, kteří je dostali nahoru. Pan Kolář řídí. Někdo řídí pana Koláře, protože i pan Kolář je pouhá figurka. To není někdo, kdo ovládá tady našeho pana prezidenta slavného. On je figurka, která je naprogramovaná a má jasně definováno, co má dělat. Je to prostě, ty lidi to jsou speciálně vybíraní, kteří dokáží ovládat, perfektně řídit marketing sociální, dokáží naprogramovat davy, podobně jako pan Minář například, milion chvilek. A ty lidi tam jdou a bečej. Ten dav tam bečí prostě na tom náměstí jednotně, naprostý nesmysly, který, a to je nejhorší na tom, nemají vůbec nic společného s realitou. To je prostě katastrofa.
0: Jak vy si myslíte, že by teda měla vypadat teď věcná diskuze v České republice v médiích, pokud se dějí tedy takovéhle věci? Já bych vám připomněl...
1: Já vám řeknu jednu věc, tady není o čem diskutovat. Prostě došlo tady k tomu, že uletěl dron a vrazil do baráku. Já bych očekával, že v momentě, kdy se řekne dobře, byl to ruský dron, Rusové řeknou jo, byl náš a my se omlouváme. Jo, nahradíme škodu, a v pohodě, jo, těm lidem zaplatíme nějaký odškodný, pokud byli zraněný a podobně. Takhle se chovají inteligentní lidi. Když vedle vás probíhá válka, musíte počítat s tím, že sem tam se něco stane. Zvlášť, když jste na ní zaangažovaní. protože Rumunsko je v tom zaangažované. To je to zásadní. Jo? To není o tom, že by to byla bezbranná nevinná země. Je tam americká základna, konec konců. Nejen americká, je tam základna NATO vlastně na území Rumunska. Rumunsko si brousí zuby na Podněstří. Jo? To je něco, co je naprosto mimo jakoukoliv realitu rozumný, jako jakési rozumné zahraniční politiky a diplomacie. A stane se, dobře, běží tam válka, samozřejmě se dá čekat, že tyhle systémy sem tam selžou. Takže ten systém uletěl a já bych čekal rozumnou reakci. Zavolat si velvyslance, sprdnout ho, říct, hele, ty, ať se to víckrát nestane, pojď se podívat, máme tady důkazy, je to váš dron. A co s tím uděláte? Jo, tady předáváme ostrou notu. Fajn. Rusové se zastydějí a oni by to udělali. Pokud by se takhle zachovala ta rumunská strana, tak osobně se domnívám, že to Rusko by se omluvilo a zachovalo se slušně. Byly by tam kompenzace, možná, že k tomu dokonce dojde, ale my se to určitě nedovíme. Protože naše média o tom informovat nebudou. I kdyby k tomu skutečně došlo. A bylo to objektivní. Jo, takže to jsou věci, které jsou opravdu do nebe volající. Mnohdy. Ta hloupost lidí a těch politiků, kteří prostě hrotí situaci, to znamená, že oni nechtějí reálně mír. Nezajímá je mír pro jejich země. Zajímá je rozmíchávání válečné takové té psychózy a příprava vlastních lidí nebo lidí evropských zemí, především těch východoevropských. Protože západu na nás ve východní Evropě absolutně nezáleží. Vůbec. Považují nás za podlidi. Stejně jako nás na ně považovali za druhé světové války Hitler. Takže nedělejme si žádné iluze. Čili ano, takhle by se chovali rozumní lidi. Ale jestliže to jsou jenom obyčejné figurky, které jsou nějak dosazené s konkrétním úkolem, tak se budou chovat jako figurky. Budou dělat to, co se po nich chce a budou říkat to, co se po nich chce.
0: No tak ta média, pokud jsem to správně pochopil, tvrdila, že ten dron byl radarově zachycen nad Ukrajinou. Potom letěl v nízké výšce, takže zmizel právě z monitorů právě těch radarů. A bylo jenom pár minut, to jsou úplně malé jednotky minut, kdy protivzdušná obrana Rumunska mohla něco udělat a oni v tom Rumunsku přišli na to, že vlastně v takové situaci, kterou jsme teď viděli, neexistuje způsob, jak by ten dron mohl být eliminován. Je tady jedna možná paralela, pane inženýre. Když teda ty ukrajinské drony vletěly do Lotyšska, Litvy a Estonska, tak se tady objevila ta možnost, že to kvůli ruskému radioelektronickému jamování, tomu rušení, a že ty drony kvůli tomu vlastně nechtějí se to, ale vletěli teda do toho Pobaltí. Co když tady to je vlivem radioelektronického rušení, ale třeba zase té Ukrajiny, pokud to skutečně byl ruský dron. Zvažuje to vůbec někdo toho?
1: Ukrajinci samozřejmě ty ruské drony ruší. To se všeobecně ví. Takže ten dron mohl skutečně být zarušen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, která je kolem té Oděsy právě poměrně intenzivní a klidně mohl prostě minout ten cíl, proletět a letět dál. I tohle je varianta. A je velmi pravděpodobná mimochodem. Jo? Ale přesto se domnívám, že by to Rusko udělalo přesně to, kdyby se chovali k němu slušně, ono se zachová slušně. Jenže když se chovají jako hovada, no tak hold prostě Rusko se bude chovat stejně, logicky naprosto. Ono totiž navíc ještě tam je ten problém, že samozřejmě to jamování na té straně, v těch republikách tam pobaltských, jak tomu říkají pobaltské čivavy, tak tam ty drony, víte, tam je ještě jeden problém, myslím, že jsme o tom mluvili dokonce už. Ty ukrajinské drony, které se používají, jsou hodně poruchové, podstatně poruchovější než ruské. A tam je for v tom, že zhruba 25% těch dronů nedoletí na cíle. 25% velkých ukrajinských dronů nedoletí na svoje cíle, ale spadne cestou z různých důvodů. Technických, vypadne navádění, elektronika, motor se zadře a ty drony prostě spadnou na zem a vybuchnou. když to padá někde tamhle na těch stepích a v tajze, tak to je jedno asi. Ale sem tam to spadne právě i do těch víceméně obydlených oblastí právě tady v těch republikách kolem těch hranic s tím Ruskem a podobně. Nebo s Běloruskem tam, že jo, tuším. Takže i takovéhle věci se stávají. A to je takové trošičku... Je třeba zajímavé, že už se nikdy neopakovala ta situace, jak vletělo těch 19 dronů údajných, ruských dronů, proletělo přes Bělorusko a vletěli do toho Polska a popadali na králíkárny a podobně. Protože jim došlo palivo. Nebyli ničím vybavené, neměli žádné hlavice. To už se nikdy neopakovalo. Tady, co se stalo, se stát mohlo. A je pravda, já bych býval na to zabrousil, býval, že tady mohlo klidně dojít ze strany Ukrajiny k zarušení toho dronu tak, že on minul cíl a vlastně doletěl až do toho Rumunska. Nakolik to mohlo být úmyslné nebo nebýt úmyslné, to už je druhá věc. Ale prostě i tohle se mohlo stát a je to velmi pravděpodobné. Prostě buď porucha, anebo skutečně to zarušení toho dronu.
0: Tady třeba od věci by nebylo zjistit, co to bylo teda za typ takového dronu, protože jestli teda přiletěl opravdu z Ruska, dostal se až do toho Rumunska, tak asi musel uletět nějakou docela slušnou tu dráhu, že jo. A na tom je zajímavý to, že on teda letěl ve výšce, kde už nemohl být ani pořádně detekovaný tedy těmi radary. Takže zřejmě v tomto případě asi nešlo o nic lepenkového nebo z kartonu pravděpodobně. Tak tím...
1: Já jsem viděl záběry na ty úlomky a vypadalo to na nějaký karbon nebo něco podobného. Rozhodně plast. Nebylo to nic jednoduchého. A je otázka samozřejmě, oni ty drony, tady je fakt, že oni Rusové útočí, i těmihle drony útočí na ten přístav. A vlastně tam došlo snad

0: angažovat, tím více ten, nebo tím déle ten konflikt bude trvat. Pokud jde o tu možnou Istanbulskou dohodu vlastně hned z kraje toho konfliktu, tak tam, kdyby se kývlo na všechny ty body, tak v zásadě by ten svět dneska mohl vypadat dost podstatně jinak. Nicméně na to právě nedošlo. Takže pokud teď přitvrdíme a zase tam nalejme ještě o to víc právě těch zbraní, tak tady vzniká podle mě logický předpoklad, že tímto incidentem to právě neskončí. Otázka na vás. Někteří analytici říkají, přece nechcete čekat, až se to přinese skutečně prostě do těch dalších evropských zemí. Čili jak vy si myslíte, že ta šance vlastně stoupá, pokud jde o takovéhle výroky a jako prognózy? Jo?
1: No, to nejsou analytici, to jsou blbci s odpuštěním, protože ti lidé nedomýšlejí vlastně dopady toho, co říkají. A je to přesně o tom, když jsme se bavili o té takzvané jakési anketě, která tam proběhla, jak jste říkal, že 80% lidí bylo pro tvrdý zásah. Fajn, nebudeme čekat. A co uděláme? Jo? Zmobilizujeme 50 milionů lidí a potáhneme na Rusko? Nebo odpálíme jaderné rakety v Evropě? Co uděláme? Řekneme Američanům, oni nám sebrali kyblíček, vystřelte na ně atomové bomby, jo? Roztřískejte jim to tam. Tohle se nestane prostě. To je nesmysl. Oni budou řvát a Evropa neumí nic jiného. Evropa je neakceschopná. To je absolutně impotentní. Kompletní vedení Evropy, jak celé Evropy, tak jednotlivých evropských států, až na výjimky, je kompletně impotentní. Co se týče akceschopnosti, co se týče diplomacie, co se týče vojenské politiky a vojenských schopností, a také co se týče ekonomiky v současné době. To je Evropa, evropská ekonomika je postavená na principu příživnictví. Dneska tady už není produkce, protože my jsme nekonkurenceschopní. Cenově, technologicky Evropa je 100 let za Zulukafry. Zulukafry prominou. Oni dokážou přežít v té své Africe, tam, kde žijí. Ale Evropa začíná být nepřežití schopná tady, kde žije. Nemáme zdroje, nemáme lidi. Co chcete dělat se sociálními ekology? Ti vám nenavrhnou umělou inteligenci nebo nepřipraví vám robotické drony schopné dopravovat desítky kilogramů na stovky kilometrů. Jo, to je, my jsme prostě úplně, jak se tomu říká, tam, kam si opice strkají pecky od třešní. A to je takový eufemismus, to se mi hrozně líbí, ale je to realita současného světa. Já už v poslední době mě ani moc nebaví to komentovat, třeba psát na to nějaké komentáře, protože se opakuju, já jsem vlastně tyto věci psal před 6, 7, 8 lety, když jsem říkal, podívejte se, takhle to dopadne. Dávejme si pozor, dělejme něco. Ale samozřejmě nikdo neposlouchá. Jo? Není důvod, protože nejste mocný člověk, samý prachy. Mocný člověk, samý prachy říká, hele, jen se klidně válčete, já na tom vydělám. Jo, takže o tom to je. Hlas rozumu zanikl.
0: Tak Spojené státy mají poslat do Polska nějaký kontingent. Teď nevím, jestli to bude naplněno tak, jak bylo původně plánováno, ale nějací vojáci tam prostě pojedou. Zároveň slyšíme, že Amerika stáhne docela i podstatnou část svých sil z Evropy. To byly ty síly pro hloubkový průlom nebo průnik ještě z doby právě studené války. Není třeba tohleto, pokud bychom zvážili jiný scénář, takže všimněte si, promýšlíme různé scénáře, nemohlo by to být ten scénář, který by měl udržet Američany teda v Evropě? Nehodí se to někomu třeba?
1: No přesně, a zejména Britové se snaží za každou cenu udržet Američany ve hře. A prostě donutit je být znova tím jaderným klackem proti tomu Rusku. Jenže Američani vědí, že za zadkem mají Čínu.

0: také s jadernými zbraněmi a dneska už další jadernou velmoc, a která je nejen jaderná velmoc, ale i technologická velmoc, která jim dýchá na záda v závodu o měsíc. Zvlášť po té, co Bezosovi vybouchla ta jeho raketa teď při tom technologickém testu na té stage, tak tam to se odsouvá minimálně o půl roku všechno. A Číňané jedou potichu, nic neříkají, všechno připravují, posílají kosmonauty na oběžnou dráhu, posílají lidi na měsíc a mají vizi prostě. Čína má vizi. Budoucnost, oni vidí budoucnost, my vidíme válku. My prostě jako Evropa jsme ztratili absolutně jakoukoliv vizi. Vizí evropských politiků je válka s Ruskem. Hotovo. A to je vize těch, kteří si myslí, že tu Evropu řídí. A bohužel naši politici, čeští, slovenští a další, se do toho buď nechávají zatáhnout, nebo na to naskakují, nechávají se do toho zatáhnout, anebo zjišťují, že prostě ani jinou cestu nebo variantu nemají. Jo, protože jim hrozí, že budou vyloučeni z komsomolu. Prostě Evropská unie zavrhne, odřízne jim zdroje, odřízne jim prostě možnosti cestování, vývozu, dovozu, ekonomicky, bankovnictví se zlikviduje a tak dále. Tohle jsou konkrétní možnosti. Víš, jak dopadlo Řecko svého času. Odbojné Řecko. Jediný, kdo se tomu dokázal rozumně postavit, byl Island. Ale tam ta situace byla úplně jiná a Islanďané jsou tvrdí lidé.
1: Teďkom z jiného soudku posluchačka Vlasta nám tady píše, pomáhá dostatečně elektronika dronů ve skelných vláknech proti rušení?
0: 100%. To se nedá rušit. Dá se to ustřihnout nůžkama, ale nic jiného se s tím dělat nedá. A já jsem osobně strašně zvědavý, co s tím budou dělat, protože tam jsou stovky tisíc kilometrů skelných vláken, které jsou všude. Absolutně všude. Tam se bude muset vyvinout technologie, co s tím udělat. Na to stříhat, balit, tavit, něco z toho dělat prostě, protože to vlákno je navíc strašně pevný. Tam na to, kdyby jel člověk na motorce s helmou, jako jenom s helmou, nebo ne s přilbou, ale s brailema, to tak mu to uřízne hlavu. Ty vlákna jsou velmi pevný. Podřeže ho to. Takže tam je potřeba opravdu, no je to krásný z hlediska vojenského, krásně se to navádí, nedá se to zarušit, ten dron nevidíte, dokud ho neuslyšíte, nebo nezjistíte ho, dokud ho nevidíte jako vizuálně a on se navede přesně na to místo, kam míří, ale problém je v tom, že potom zůstávají ta skelná vlákna.
1: Mm-hmm. Taky otázka, nakolik je to ekologická záležitost, to je v podstatě možná i docela pohroma z tohoto hlediska.
0: To je těžká ekologická zátěž, samozřejmě.
1: Nebo můžete se vůbec třeba vyjádřit k té ekologii té války, protože totiž Evropská unie, Green Deal, jdeme cestou dekarbonizace a tady potom zůstává taková stopa, jakou si nikdo neuměl ani představit, že na začátku.
0: To, co tahle válka generuje, vezměte si spalování jako paliva v motorech, tanků, odbrněných transportérů. Hoří tam, vybuchují. To jsou doslova a dopísmené statisíce tun prostě jedovatých látek, které se uvolňují do ovzduší při explozích granátů. Na místech, kde probíhalo intenzivní ostřelování za druhé světové války, do dneška jsou obrovské problémy s úrodou. Jsou místa, kde vůbec neroste do dneška ani tráva, kromě nějakých, nevím, lebedy, kopřiv a já nevím čeho všeho možného. Takže to jsou věci, se kterými potom bude potřeba se poprát. Je to na Rusku, protože Rusko bude muset sanovat ty zničené území. Obrovská území zničená domů, kde Ukrajina vlastně se brání, vytváří z toho pevnosti, jsou zničená kompletně města, vesnice, kontaminovaná voda, kontaminované ovzduší. Samozřejmě jde to i nad Evropu, protože ten vítr to sem nese. Když explodoval ten obrovský zbrojní sklad, to bylo někdy 2023 nebo kdy, kde byla uložena ta munice vlastně s ochuzeným uranem, tak tehdy se objevila zvýšená radioaktivita i nad Evropou, nad Polskem. A to se mluví jenom o radioaktivitě. Uvědomte si, kolik v tom je, jako dneska se mluví, že tady v deštích je obrovské množství hliníku a mluví se o chemtrails, já nevím o všem možným, jenže tohle, to jsou přesně ty materiály, které se uvolňují do vzduchu, protože hliník je součástí trhavin dneska, je součástí raketových pohonných hmot. Takže to, co je ve vzduchu dneska, to, co tady prší, to, co tady dýcháme, to jsou následky ukrajinské války, o kterých vůbec nikdo nemluví. Greta ta jezdí do Izraele, že ho vždycky tam seberou, ale nestará se o to, co se děje tady, protože to ji nezajímá. Jo? Z toho se nedají vytřískat momentálně žádný politický body a ani peníze.
1: I když ta naše vláda říká, že odsuzujeme útok na tu infrastrukturu, jak se to teda snoubí s naší pozicí vůči té Gaze? Protože tam je to přece taky infrastruktura.
0: Tam to neodsuzujeme, to se nemůže. Takže útok na infrastrukturu, tohle, dobře, uletěl dron, narazil do baráku. Můžu říct, odsuzuju to, že to uletělo a narazilo to do baráku. Ale to nebyl útok cílený. Útok je něco cíleného. Prostě uletěl dron a narazil do baráku. Proč uletěl? To je jiná věc. Mohla to být porucha, mohla to být jako rušení, samozřejmě. Ale došlo k tomu, ale místo toho, co by se zachovali ty Rumuni jako civilizovaní lidé, místo toho, co by se zachovala naše vláda, prezident, aby jako se chovali jako rozumní lidé, racionální, tak se chovají jako prostě naprosto iracionální osoby, které netuší, která bije. Jo? Jenom to je, jak když máte smečku a hodíte před ně kočku. Smečku psu začnou štěkat okamžitě a vrhnou se po ní. Jo, to je chování iracionální. Fór je v tom, že evropští politici, od kterých by se měla čekat racionalita, se chovají jako dav. Oni sami se chovají jako dav. Nikoliv jako politici zodpovědní za řízení svých zemí. A to je problém.
1: Tak teď, kdybychom měli přece jenom zmínit nějaké tvrdé opatření, které by připadalo v úvahu, tak zase slyšel jsem dobře pana Jana Bartoška z lidovecké strany, ze strany Lidové, Oni Lidovec, jo? Že by se měly zavést bezletové zóny nad tou Ukrajinou a všechno, co tam vletí, co se neprokáže jako legitimní letící objekt, tak bude prostě nemilosrdně sestřeleno vlastně. A já neumím pochopit, nad kterou částí oni chtějí vyhlašovat takovou bezletovou zónu. Protože jako ono to bylo vlastně s tím dronem, co letěl do Rumunska, dost dramaticky jinde, než tam, kde teda opravdu je ta frontová linie. Tak jak si to tady teda oni podle vás představují?
0: No, nedávno právě sestřelili třeba nějaké britské stíhačky, z Polska sestřelili nějaké drony nad územím Ukrajiny. To tady proběhlo, není to tak dlouho, to bylo, něco testovali zřejmě. A je tady vidět, že ta Ukrajina, že tohle mohlo být v podstatě i domluvené, tohle mohla být operace pod falešnou vlajkou, tohle konkrétně. Protože oni nezasáhli, věděli, že tam někde letí nějaký dron, věděli, že tam je nějaké riziko, ale nedokázali ho sestřelit. Takže je to i neschopnost té obrany, prostě toho Rumunska, protivzdušné obrany Rumunska, a ukazuje to na reálnou slabost toho Severoatlantické, respektive Severoatlantické aliance. To je blbost. Ukazuje to na blbost a neschopnost protivzdušné obrany Rumunska. Jo, to je zásadní věc.
1: Nicméně.
0: Vědí, že tam ty drony létají, vědí, že tam je ta hranice, jenom je řeka. Ale nedokážou vytvořit systém, který by zachytil ty drony, pokud by se stalo, že opravdu přeletí do obydlené oblasti a aby ho dokázali zničit. Tohle nedělají, neudělali to, jsou to neschopní blbci s odpuštěním.
1: Otázka mě napadá teda ještě jedna, pane inženýre. Když jde o to Pobaltí, tak tam startují polské stíhačky. Teď věřím tomu, že mají nějaké rakety na těch závěsnicích s nějakým doletem. Tady v Evropě je všechno velmi blízko. Ten dron letěl v extrémně malé výšce, ale i tak on po sobě zanechal radarové odrazy ještě právě nad tou Ukrajinou, čili pokud jde o ten zásah nad tím rumunským teritoriem, mimochodem to místo je teda hustě obydlené, čili oni říkají, že kvůli tomu nemohli taky nic dělat, tak tam ta doba reakce je extrémně krátká, ale pokud ten dron byl monitorován delší dobu ještě než vletěl na území Ukrajiny, tak bych čekal, že třeba zareagují i Poláci těmi moderními svými letadly, mají první F-35 a podobně. Jak to, že teda to nečteme, že se tohle stalo?
0: No, je to neschopnost prostě. Oni, buď, jak říkám, buď je to připravené, tohle navádí, přímo to navádí na to, že to je připravené. Protože jestliže dokázali sestřelit drony nad územím Ukrajiny, ruské, jak říkají ruské drony, nad územím Ukrajiny, tam nějaké ty britské stíhačky, tuším, že z Polska, možná i polské se v tom angažovali nějak, tak nedokázali sestřelit nebo zastavit ty drony, které tam údajně pronikly nad to Polsko. To je taky zajímavé. A tady v tomhle případě, tam je právě ten fascinující moment, když vědí, že tam několik let už probíhá ostřelování nebo probíhá ostřelování toho oděského přístavu i těch přístavů na tom, na té řece tam, že jo, na Dunaji. Tohle všechno tam probíhá. A nikdo, nikoho to nezajímá, že tam může nějaký dron přeletět. Prostě čekal bych tam poměrně, zejména proti těm obydleným místům, bych čekal poměrně hustou síť protivzdušné obrany. Protože s tím se musí počítat. Takže jestliže tam ten dron proletěl, tak to taky mohlo být dobře připravená zpravodajská provokace, zpravodajská operace.
1: Ať je to jak chce, možná, že jednou, nevím, se dozvíme tu skutečnost nezakalenou ideologií a politickou objednávku a tak. Nicméně, třeba zase naši hlavnoproudí analytici říkají, že pokud dochází k takovým vlnám útoků, tak dnešní zpravodajské služby s využitím špionážní sítě satelitů a nejenom a tak dále, tak dále. Zkrátka ta agentura má o tom představu docela vlastně včas. Je schopná začít preventivně i nějak reagovat a tomu podobně. Zvlášť s ohledem na ty nedávné incidenty v Pobaltí anebo dokonce nad těmi evropskými tady jinými státy, tuším nad Belgií nebo nad Holandskem. Jak je teda možné, asi jste teda částečně odpověděli, jo, už, že tady se čeká do poslední chvíle a pak se o tom teda plameně hovoří v těch médiích, ale oni už měli být ve vzduchu rovnou teda, že ten air policing, nebo tady by se to docela nabízelo, no, asi, ne?
0: Já jsem o tom mluvil, to prostě je buď neschopnost, absolutní neschopnost, anebo to je úmysl. Jiná varianta tam není. Prostě, když tam probíhá vedle válka, tak se na to připravím. Mám tam přeci nějaké systémy, možnost to sledovat, vidět, ten, když to proniká, no tak tam dám nějaké věže, což dneska běžně funguje. Rusko to používá standardně, používají ty systémy Pancir, které mají na vysokých věžích a ty jsou schopné sundat prostě cokoliv prakticky. Jo, mají tam radary k tomu příslušné a tak dále. A oni si s tím dokážou poradit na těch přístupech k Moskvě. Dneska zlikvidují prakticky cokoliv. Takže to jsou věci, které... A tady ta hustota toho osídlení a ta oblast je úzká, kde se vedou ty operace, kde ty drony letají a rakety. Takže to je relativně úzká, tam není přeci o nějaký obrovský problém tohle pokrýt. No takže já tady vidím spíš skutečně opravdu takovou tu hru nějakou podivnou. A ukazuje to i ta reakce, že okamžitě všichni zareagovali. Jo, to... A jak říkám, přitom to je svým způsobem, to není žádný útok na infrastrukturu. Jestliže tohle někdo prohlásí, tak je blbej. S odpuštěním. Protože to není útok na infrastrukturu. To je prostě dron, který uletěl a narazil do baráku. Čili nikdo se ani neobtěžuje nazývat věci pravými jmény. Jo? Natož, aby někdo řešil nějakou diplomacii nebo něco podobného. Takže to je to smutný konec evropské civilizace. Dívat se na to není nic pěkného, ale bohužel je to tak.
1: No zase viděno očima toto všechno těch lokálních civilistů, tak tam zase co k tomu vlastně jakoby teda dál dodat. No? Asi, aby volili takové politické představitele, kteří dokáží ve světovém dialogu předcházet všem těmto otázkám. Protože tady nelze nevidět ten hlavní problém, že jsme se rozhodli prostě cestou té militarizace a hold tohle je ta daň za toto pravděpodobně asi rozhodnutí. Vy jste řekl jakou ještě myšlenku, mám dvě poslední otázky, jo. Ta role Spojených států, že ta nechá si to, tu Evropu to takzvaně vlastně vyžrat, to je ta první věc. Jestli přece jenom tady ještě nehrozí nějaký jiný scénář třeba, nevím jaký, otázka na vás. A ta poslední finální otázka je, pokud bychom měli budovat protivzdušnou obranu, tak co ještě teda?
0: No pokud chceme budovat protivzdušnou obranu, tak ji musíme vybudovat, protože my žádnou nemáme.
1: Nicméně, jak teda reálně, co postavit takového, abychom byli imunní proti nízkoletícím dronům, to jako si neumím vůbec představit, jak by se teda mělo řešit?
0: No v první řadě bychom si měli vůbec říct, odkud by takové drony mohly přiletět a jaké drony by se tady mohly vůbec objevit. Protože primární riziko dneska nejsou drony z Ruska nebo něco podobného. Primární riziko jsou malé drony používané k teroristickým účelům, útokům používané vlastně zločinci, zloději, typaři a podobně. To je daleko největší riziko, které dneska máme. Nepokrývá to ani žádný zákon pořádně, nemáme na to ani zákony, nemají. Policie má svázané ruce, ostrahy budov, co jsou soukromé firmy. Do dneška nebyl přijat zákon o ostrahách, kde by se tohle mělo objevit. Neexistují domobrany, které by byly schopné vytvořit například obranná pásma u skutečných kritických infrastruktur, která rozhodují, kde se rozhoduje o tom, jestli půjde elektrika, nepůjde elektrika, poteče voda, nepoteče voda. Neexistuje vlastně linie výroby tady takovýchto získávání a používání antidronových prostředků vůbec, všeobecně. Nemůžete to nechat na armádě. To je první poznatek. To je jeden z prvních poznatků z Ukrajiny. Je to i poznatek z Ruska. Musí to jít mezi i na tu úroveň těch lokálů, kde těm starostům a podobně se jasně říká, že se musí postarat o infrastrukturu ve své působnosti. Je to na nich. Ale nemají k tomu žádné nástroje. Vůbec žádné. Armáda to neuchrání. Ani policie. Takže pokud se chcete chránit proti dronům, tak jsme absolutně nikdo totiž netuší, jak to má vypadat. Co se vlastně musí stát? Kdo má co udělat? Jak začít? Kolik to bude stát? Jaká rizika tady jsou reálná? Jak se tomu bránit? A teď si do toho vemte ještě další věci. Velký drony. Průzkumné drony, jak se bránit, jak bránit vzdušný, ten náš vzdušný prostor před drony, které pozorují konkrétně a sledují místa, kam tedy útočí ty drony, které jsou naváděné například družicovými systémy. Jak rušit? Máme nějaké jammingové nebo rušicí systémy, rušičky, které dokáží zarušit na konkrétních směrech například družicové signály. Nemáme nic, absolutně. Tohle všechno se zlikvidovalo, prodalo, anebo v podstatě se to nechalo zhnít a nerozvíjelo se to. Samozřejmě jsme schopni to znova rozjet, ale chce to peníze a ne investice do NATO. Ne 5% na přípravu války s Ruskem, ale 5% na přípravu obrany České republiky přesně podle zákona, kdy se říká ano, hlavním úkolem bezpečnostních sil je připravovat se na obranu České republiky. Teď jsem četl nějakou debatu, kde Česká republika se údajně zavázala, že v případě ohrožení NATO věnuje své dvě brigády pro NATO. Fajn, a co se s nima stane? Ty brigády vyjedou do pole někam. Litva, Lotyšsko, já nevím. Ukrajina. A co bude tady? Co nám tady zbude jako pro obranu České republiky? Je tohle to definované nějak? Absolutně ne. Neexistuje systém protivzdušné obrany státu, jako existoval kdysi. Ten se zlikvidoval a místo něj vlastně se vůbec nic nerozvíjelo. Furt říkají, učme se na Ukrajině, tam jsou zkušenosti, fajn. Ale absolutně nevidím, že by se ty zkušenosti sebe méně promítaly do jakékoliv praxe. Nevidím to. Vy to vidíte? Já nevím. Mm-hmm.
1: Očekáváte, že tady vznikne teda podobná iniciativa, jako je Ochotných, která bude právě sbírat prostředky, přesně jak říkáte, na budování teda té vlastní obrany?
0: Ne, to musí budovat stát. Mm-hmm. To musí budovat stát a musí proto vytvořit právní rámce. Ale abyste tohle mohli budovat, musíte mít vůbec identifikované, jaké jsou konkrétní hrozby. Musíte je pojmenovat a musíte říct ano, těm hrozbám musíte stanovit strategie, jak jim čelit. A když máte stanovené strategie, můžete říct ano, máme konkrétní projekty, kterými budeme tuhle tu strategii vlastně realizovat. Jo? Konkrétní cíle, kterých má být dosaženo v určitých obdobích. Jenže tohle tady nikdo nikde neřekl. A ani se o to nesnaží viditelně. Zatím. Doufám, že jenom zatím. Ale takhle ta situace vypadá.
1: Teď ta poslední otázka. Spojené státy vidí jako největšího svého rivala, tedy Čínu, ale Čína historicky, ona je poměrně málo expanzivní, naopak se uzavírá do těch hradeb zdí, máme tu čínskou zeď, příslovečnou i reálnou fakticky a tomu podobně. Domníváte se, že tento trend, teda, který oni teď v podstatě nastoupili, že se přeorientovávají, že to skutečně jako nepřehodnotí ty Spojené státy?
0: Myslíte Spojené státy?
1: Severoamerické.
0: Severoamerické. No, víte, tady jeden, to je taková veselá historka, on to málo kdo ví, ale víte co, Čína je úžasná země, jak technologicky, to, co dokázal, je absolutně neskutečné. To se dá možná srovnat s průmyslovou revolucí v 19. století, ale dost obtížně. Možná s těmi začátky třeba, když se stavily silnice a železnice ve Spojených státech kdysi dávno. Jenže dneska ta Čína je technologicky někde úplně jinde, předstihuje i Spojené státy. Evropa, tady my jsme mrtvej homolka, jak se říká. To je prostě, tady je hotovo, tady není nic. Chcíp tu pes, firmy utíkají, zavírají se firmy. A my už jsme o tom, já jsem to říkal. Čína vykupuje evropské automobilky, a držkuje, že jsou strašně zaostalí technologicky, to, co kupuje. A zatímco evropské automobilky, ty, co tady zůstávají, přeorientovávají svoji výrobu na zbrojní výrobu ve snaze si udržet zisky za každou cenu, ti jejich akcionáři, tak čínské automobilky začaly vyrábět dopravní a průmyslové drony. To je paradox, který ukazuje absolutní rozdíl cílů a směru vývoje mezi Čínou a Evropou třeba. Protože Čína a Evropa no, nejsou srovnatelné. Čína má podstatně víc obyvatel než celá Evropa dohromady. Takže Evropská unie je tady naprosto nekonkurenceschopná. V ničem. Už dneska. Absolutně v ničem. Jo, možná teda v LGBT plus nějaké agendě a něčem takovém, ale to je asi tak všechno. Takže tohle je prostě věc, která samozřejmě Spojené státy podněcuje k tomu, aby s tou Čínou soupeřili. Ale oni nesoupeří ekonomicky nebo technologicky. Oni se snaží s tou Čínou soupeřit vojensky. Oni jsou zvyklí vlízt do toho ringu a tam kolem sebe mlátit do zblbnutí těma rukavicema s podkovama vevnitř, dokud nedostanou přes držku. Prostě takhle to funguje. To je americká logika fungování světa. A ta čínská ne. Taková veselá příhoda. Jako veselý příběh. Když přiletěla americká delegace teď v čele s prezidentem americkým do Číny, mimochodem nic tam nevyjednali. Absolutně nic. A ještě si řízli o studu, když všechny ty dárky házeli do těch odpadkových košťů ještě před vstupem do letadla. To byla urážka non plus ultra, ale Číňani s tím nějak počítali, tak to přešli. Ale víte, jak tam byly takový ty děti s těma vlaječkama, jak tam mávali, jak ho vítali? Víte, kolik jich bylo? Přesně tolik, jako bylo těch děvčátek, co zahynuli v té škole, kterou bombardovali Američani na začátku té války. Přesně stejný počet. Čína je úžasná v diplomatické symbolice. A tohle bylo poselství non plus ultra. Mm-hmm.
1: Tak a pane Žíře, na závěr té naší hodinky máme ještě 8 minut. Nemusíme za každou cenu to natahovat, ale máme tady takový komentář od Leoše Juránka. Velmi takový stručný, drakonický. Deprese při pátku.
0: Kamže máme jít? Kamže máme jít?
1: To tady nečtu, on tady píše jenom stručně, že to je páteční deprese. Deprese při pátku. Čili je to naše deprese, anebo my jsme postaveni do takové situace, že těžko můžeme cítit něco jiného?
0: Tohle je realismus. To není deprese, ale je to pojmenování situace tak, jak vypadá. A já si nejsem úplně jist, že se s tím dá něco momentálně dělat. Evropa se zbláznila. Evropské vedení. To je to, co se tam děje, je naprosto neskutečné. Nevěřil bych tomu. Nikdy bych nevěřil, že se toho dožiju. Dívám se na rozpadající se český stát. Dívám se na v podstatě snahu vytvořit další nějaké spojené fašistické státy evropské, protože to, co se děje, ty snahy dirigovat všechno, zavést digitální měny, prostě sledovat internet pod hlavičkou ochrany dětí, to jsou šílenosti, to prostě nemá vůbec nic společného. No to, já nevím, jestli tohle mají být ty evropské hodnoty. My máme pro Boha svoji listinu základních práv a svobod. Máme ústavu. Dneska jsem si přečetl zajímavý článek, ve kterém tam pláče nějaká ta novina, já nevím, to nejsou novináři, to jsou pisálci, nějaká ta pisálkyně, nevím, jak je ženský rod, nějaká ta pisálkyně tam pláče, že pan Babiš se rozhodl zlikvidovat lidskoprávní agendu na úřadu vlády. Ta šílený, co má co dělat lidskoprávní agenda na úřadu vlády a jaká lidskoprávní agenda. Máme zákony, které platí, máme listinu základních práv a svobod, máme rovnost před zákonem všech lidí bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na barvu pleti. Prostě občané jsou si před zákonem rovni, i když je pravda, že mnozí jsou si rovnější, to je taky pravda. Ale prostě nějak by to mělo fungovat. Proč lidskoprávní agenda na úřadu vlády? Ta by měla být někde buď na pravděpodobně, jestliže to je všechno právní záležitost, tak by to mělo být asi na ministerstvu spravedlnosti, kde by se měly řešit nějaké úlety potenciální. Přeci všichni občané mají svoje stejná práva. Někteří vymáhají jakási práva navíc. To je ta lidskoprávní agenda. Ale práva navíc pro určitou skupinu lidí jsou vždycky práva na míň pro jinou skupinu lidí. Takže tohle, nevím, no, to prostě nějakým způsobem, jako my jsme to schopni jako občané ovlivnit určitým způsobem, protože můžeme protestovat, můžeme vyslovovat svůj názor zatím ještě, ale tam, kam se to dneska prostě pohybuje. Vezměte si, dobře, mluvili jsme o tom Rumunsku. V Rumunsku došlo k fatálnímu ovlivnění voleb. A tohle jsou dopady prostě.
1: Úplně poslední bod, pane inženýre. Umím si představit, že nám takové strany jako Lidovci a podobně, to znamená ta současná opozice, nám řekne, co jste to za malé vlastence, ačkoliv jste tady pro to hejslovanění a fangličkářství. Co byste jim na to řekl, na takovouhle případnou výtku?
0: Jako proč jsme, teď jsem to úplně
1: No,
0: nepochopil.
1: Tyto analýzy by mohly považovat vlastně za málo skutečně vlastenecké a naopak budou poukazovat na to, že tady se hodně jakoby lpí na jako té fetiši těch mašliček v angličkářství, hejslovanění a podobně, ale ve skutečnosti jakoby takovéhle přemýšlení o Severoatlantické alianci je vlastně nečeské. Umím si představit, že by nám mohli říct.
0: No, ono tohle přemýšlení o Severoatlantické alianci, tady nejde o to, jestli je české nebo nečeské. Ona je otázka, jestli ta Severoatlantická aliance vůbec existuje. Protože tady, víte, to je, teď se chystá ten velký palaver v Turecku, že celé NATO se tam sjede. Víte, já jsem dostal totiž nedávno otázku, jestli se toho nebojím, jestli se toho nemáme bát. A já jsem říkal, čeho se máme bát? To je jenom divadlo. Pan prezident tam chce vyrazit, aby chce řečnit. Tam je podstatné to, že on chce být tím hlavním řečníkem, aby už potom Andrej Babiš, přestože vláda je určující pro zahraniční politiku, nemohl říkat, hele, on to tak nemyslel, my si to myslíme takhle, protože pak by byl už za, prostě za šaška. A to nejde. Takže tam se bude řečnit, budou se tam používat standardní floskule, bude se tam plivat na Rusko, bude se vykládat, jak je potřeba víc peněz, jak je potřeba se připravovat na obranu před Ruskem. Já tohle, to není k ničemu. Ten výstup bude nulový. Jenom se použijí některé věci, které se tam možná formálně podepíší tomu, aby se nám otloukali o hlavu a říkalo se nám, když se to tady podepsalo, tak podívejte se na to, jo? Jo, tady to máte, ta Mnichovská dohoda, tady to je podepsaný, sakra, tak to vzdejte, vypadněte z těch území. Takhle, tohle už známe, ale sakra. Tohle je, měli bychom to mít napsaný hluboko v rodový, takových těch, v té genetické paměti rodový, nebo já nevím, jak to nazvat, jo? Že takhle se s náma zacházelo v posledních staletích velmi často. A je to takový trošku smutný. Nejhorší na tom je, že tady to nic nezmění, ten sjezd. Nebo ten, tam se, sežere se tam spousta chlebičku, vypije se spousta šampaňskýho, jo, budou se tam víst řeči, které nic neznamenají, vůbec nic. A nic se tam nerozhodne reálně. Jenom to je mediální divadlo, mediální show. Protože o tom, že chtějí válku, se rozhoduje někde úplně jinde. Za kanálem, pod Eiffelovkou, částečně v Berlíně, protože Berlín je do toho natlačený. Ten do značné míry, taky Merz končí, ten vlastně má nejslabší mandát, snad vůbec historicky ze všech německých kancléřů, co existovali po válce. A tohle začíná to být vážný, hodně vážný.
1: Jak jste si vzpomněl na ty obložené chlebíčky, na ty butterbrody, jo? Mně naběhl ten verich, tři zrnka kaviáru zapíjená šampaňským. Tak my budeme čekat na ty drobky, které spadnou z hodu kvasné tabule bohu a uvidíme, kterým směrem kolodějin se bude valit v těch příštích dnech a týdnech. Pane inženýre, díky moc, že jste si našel čas takhle mimořádně. Díky za rozhovor. Přeji vám hezký večer, divákům tady taky. A jako, já nevím, co říct, no. Vyplou hrudí čapými kroky kráčet vstříc budoucnosti. Nic lepšího mě nenapadá.
0: Já jsem kdysi dávno končíval takovýhle, to bylo, já jsem to myslel tehdy samozřejmě trošičku satiricky, trošičku humoristicky a hlavně optimisticky, po válce bude líp, ale nebude. Hmm. Takže doufejme, že k tomu nedojde. Ale ta situace se vyhrocuje čím dál rychleji a problém je v tom, že ve válce se hledají léky na to, co je, co neumí současné elity neumí řešit. Všechny ty problémy, které tady dneska máme, Green Deal, vlastně imigrace neřízená, islamizace. Všichni vidí, že jako je tady nějaké východisko v tom, že bude válka, že se to nějak srovná tou válkou. Ale ta válka to jenom zhorší. Takže já pevně věřím, že k tomu nedojde, protože ty racionální síly ve světě jsou hodně silné a je jich hodně. Takže věřím tomu, že v určitém momentě můžou ti, kteří do toho nejvíc šlapou a nejvíc dujou, dostat po hubě dostatečně silně, aby je to odradilo.
1: Slunce v duši, mějte se krásně.

0: Hezký večer. Vítám vás u sledování pravidelného pátečního pořadu s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Jsme ve válce. Dnes začneme horkou aktualitou. Rumunsko po ruském zásahu dronu volá po mezinárodní reakci. Pak se zaměříme na domácí scénu. Šéf BIS Michal Koudelka varuje před útokem Ruska na Pobaltí. Roste v Česku bezpečnostní panika, nebo jde o reálnou hrozbu? A kde končí práce kontrarozvědky a začíná politika a vliv na mládež? Dále se vrátíme do historie, která ale až příliš živě promlouvá do dneška. Podíváme se na obnovené debaty kolem sudetoněmeckého landsmanšaftu a Benešových dekretů. Kdo dnes vlastně určuje výklad evropské historie a viny? Třetím tématem je kontroverzní rehabilitace představitelů radikálního nacionalismu na Ukrajině. Proč Kyjev uděluje tituly hrdinové UPA a jaké dopady to má na vztahy s Polskem či s Izraelem? V polovině pořadu rozebereme útok na naše soukromí. Minulou vládou připravený zákon o dohledu nad hotovostí může pro lidi umožnit kontrolovat občany i bez podezření. Stává se z hotovosti v tichosti sprosté slovo a míříme k totální digitální kontrole. V pátém bloku zamíříme do zákulisí amerických tajných služeb. Podíváme se na tvrdý boj kolem ředitelky Národního zpravodajství Tulsi Gabbardové. Razí CIA v její kanceláři a záhadné dokumenty k atentátu na JFK. S tím úzce souvisí i šesté téma. Kdo vlastně rozhoduje o válce s Íránem? Mají tajné služby stále vliv na Bílý dům nebo o strategických krocích rozhoduje čistá ideologie a politické zadání? No a na závěr rozebereme horkou vlnu sabotáží v Evropě. Ruská FSB tvrdí, že zmařila útok na tanker Arrhenius v Baltském moři. Kdo tahá za nitky v této nebezpečné stínové válce o energetickou infrastrukturu? Já vás všechny ještě jednou srdečně vítám a hlavně se spojím do Havlíčkova Brodu za svým kolegou Janem Schneiderem.
1: Dobrý večer.
0: Hezký večer. Tak, máme dnes večer máme horkou aktualitu, takže půjdeme hned k tomuto tématu aktuálnímu. Na Rumunsko, blízko hranic s Ukrajinou, blízko města Galaty, dopadl ruský dron. Reakce politiků samozřejmě byly jasné. Rumunský prezident si pozval ruského velvyslance. Marco Rutte řekl, že se zvýší ochrana hranic, východní hranice. A u nás zněly nejsilnější výroky ze strany prezidenta Pavla. Já bych tě chtěla poprosit, jak tu situaci vidíš ty, protože já ještě doplním takovou krátkou poznámkou. V těch našich hlavních mainstreamových médiích bylo jasně řečeno ruský dron, ale je zajímavé, že Deník N tam tu identifikaci neměl.
1: Tak to je velmi překvapivé. Nevím, jestli to nebyla jenom nějaká redakční chyba, ale to bych je za to jinak pochválil, protože to je alfa a omega celé té záležitosti. Ruský dron může být v Rusku vyrobený, může být Ruskem vyslaný, vypuštěný, ale taky vůbec nemusí být ruský. Rumuni ohlásili, že bylo zahájeno vyšetřování, takže nic není jistého. Ale tady už politici nabývají obvykle hysterie. To je takový zajímavý ten modus operandi, že než vlastně ten dron dopadne, tak už se ví, že byl ruský a už se tady ječí, zase se rozvíří ta protiruská hysterie a celý to vypointoval Fiala, protože je potřeba zvýšit náklady na zbrojení. Takže to je už opravdu něco trapného a ty lidi jsou zralí prostě na hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Co se k tomu dá říct? Zajímavý je, že Rumuni řekli, že ten dron spadl. zřítil se na střechu domu. Jo? Jednak teda ten dron nebyl průběžně identifikován. Jo? To je ještě vlastně k té identifikaci, o co šlo. Oni ho měli na radarech, pak ho neměli a pak ho zase měli. Čili vůbec není jasný, že šlo o tentýž dron. Za druhé, ty stíhačky měly právo, měly oprávnění ho zasáhnout. To spíš vypadá, že ho opravdu zasáhli a že ho sestřelili na to město, že ten dron by tam normálně nespadl, protože on nezaútočil, on nenarazil, on spadl na tu střechu. Jo? Jestli můžem věřit těm zprávám. Další věc je, co se týče teda té identifikace, že může jít samozřejmě o ukrajinskou operaci pod třetí vlajkou, protože tady se nedá se vyloučit, je potřeba zvažovat i tu variantu, moderní variantu těch Glivic v roce 39, že to je naaranžovaný, protože musíme brát taky v potaz souběžné provokace, kontext doby. Zadržení metropolity Ilariona, podminovaný tankér, teroristický útok na ten dívčí internát v tom Luhansku. Takže těch provokací na to Rusko je hodně a nedá se vůbec vyloučit, že toto je naopak prostě nastražený, že to je operace prostě pod třetí vlajkou. Bartoška to přímo řekl, že chce přímou konfrontaci s Ruskem, takže tady už jako oni odhalili. Prostě ta věc je tak čerstvá, že se z toho normální člověk z toho nemůže vyvodit žádné důsledky, ale tyhle ty prostě jsou jako vždycky, jsou už prostě hotový. Takže tím pádem ta věc je více než podezřelá a je potřeba držet celou škálu těch variant a žádnou neuzavírat. Prostě žádný Vrbětice, jedna jediná, jedinečná, ojedinělá varianta, prostě neexistuje. To je hanba všech lidí, kteří mají rozum v hlavě. Je tady několik možností a je potřeba to nechat vyšetřit a pak teprve z toho vyvozovat důsledky.
0: Ty jsi řekl sousloví rozum v hlavě a já bych se tě chtěla zeptat, kam zmizel rozum, který Petr Pavel měl ještě před 3 lety, protože on na rozdíl od exministryně Jany Černochové, tehdy, když to spadlo na to Polsko, tak zachoval klid a Jana Černochová přece vyvolávala ten článek 5 ze smlouvy na to a tak dále. A on se držel zpátky, ale tentokrát ta jeho reakce byla vlastně, bych řekla, velice, velice prudká.
1: No tak tehda asi nebyl pod kontrolou, takže se rozhodoval možná trošku podle toho, co má v hlavě. Teď zřejmě dostal pokyn, aby reagoval tak, jak reagoval, a on je voják, takže rozum nechá doma a zasalutuje a hlásí, co se dá.
0: Takže to budeme sledovat a půjdeme domů?
1: Půjdeme domů.
0: Půjdeme domů, půjdeme do poslanecké sněmovny, protože tam proběhlo něco, co už se stalo několikrát, a to znamená, že dorazil generál BIS, generál Koudelka, Michal Koudelka, protože poslanec za ODS Pavel Žáček svolal konferenci či seminář o subverzi, o nebezpečí, samozřejmě s kolegyní Helenou Langšádlovou, takže když říkám subverze, tak se to netýká jenom Ruska, i když to bylo hlavně předmětem zájmu, ale také Číny. A já se tě chci zeptat, to je věc, kterou sledujeme poslední 4 roky, ale pokračuje. My máme půl roku po volbách a já se tě chci zeptat, co říkáš na to, že generál Koudelka teďka přímo vystupuje takto veřejně v poslanecké sněmovně, předpokládám, že to byl otevřený veřejný výbor a zasedání, a mluví o útoku, o možném útoku Ruska na pobaltské státy.
1: No tak není to poprvé, co Koudelka dělá kroky, které jsou skutečně mimo zákon. Já bych dokonce řekl, že prostě v demokracii občan může dělat všechno, co zákon nezakazuje. Organizace mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Bezpečnostní informační služba má zákonem vymezený okruh adresátů svých informací a veřejnost mezi nimi není. Čili Koudelka se pohybuje prostě mimo zákon, to je jednoznačný. Druhá věc je, že to má takový rysy, taková ta bezobsažná žvanírna, co se prostě člověk slýchával jako za minulýho režimu. Tady je to snad přeneseno tou osobou bývalého svazáckého funkcionáře Pavla Žáčka, který prostě žvaní a žvaní a všichni ostatní žvaní s ním. Je to prostě útok na jednu branku, žádný oponent tam není, to prostě oni by se zbláznili, kdyby tam byl nějaký oponent. Byla tam jedna neveřejná pasáž, to, když se Izraelci nějak svěřovali se svými zkušenostmi. Z toho byl geniální závěr, že je potřeba brát v úvahu zkušenosti ze skutečného boje. No to opravdu jako je zadarmo drahý tohle to říct. Jo? Tak na to se opravdu nemusí dělat žádná konference. Já si myslím, že Koudelka prostě pokračuje v té ofenzivě do politiky. Možná, jestli si připravuje nějaký místo na svý budoucí uplatnění. Možná bude chtít na hrad, možná bude chtít, já nevím, do politiky, do senátu, bůh suď. Takže je potřeba prostě, aby byl celou dobu vidět. A Babiš nemá koule na to, aby mu přikázal prostě, aby zalezl zpátky do ohrádky, kterou mu stanovuje zákon. Čili Babiš ho nechá působit, jak chce, a já si myslím, že to je problém, který se v posledku může obrátit proti Babišovi velice negativně, velmi nešťastně a velmi silně. Já dlouhou dobu si myslím, že prostě tam měla nastat výměna na tom postu ředitele, že ta služba se měla uklidnit, měla přestat ovlivňovat veřejnost a měla začít konat svoji povinnost. To znamená, měla politikům poskytovat pravdivé informace, pravdivé podklady pro jejich činnost, jakkoliv by byly ideologicky nepříjemné těm politikům. Toto je zákonná činnost informační služby. V zákoně skutečně není, že by zpravodajci mohli poskytovat dezinformace nebo ideologicky ovlivněné informace. Oni prostě mají poskytovat informace politikům, aby jim usnadnili jejich rozhodovací činnost.
0: Já se tě chci zeptat v té souvislosti. Proběhlo to na půdě poslanecké sněmovny už po několikáté, ale nejsou tam žádní oponenty. Je to v podstatě jenom výklad z jedné strany. Jaký to vysílá v podstatě message? Jako já, když bych to sledovala jako normální občan, tak si budu říkat, jako chtějí nám říct, že máme mlčet, máme mít strach, že když budeme otevřeně mluvit tady, když se znovu vyvolávají tyto hrozby, máme po volbách, známe případ paní učitelky Bednářové, má to být zastrašování veřejnosti?
1: Nepochybně je to udržování atmosféry strachu, aby veřejnost neprotestovala, naopak podporovala poslance, kteří odhlasují zvýšené zbrojní rozpočty. Ta hysterie se tady zvyšuje. Je to celoevropský fenomén, je to skutečně jenom nafouknutý papírový pytlík, prostě do kterého je potřeba prásknout a naprosto to zničit, protože to není vůbec ničím podložené, to, co oni tam tvrdí. Takže myslím si, že to je velice škodlivá činnost. Je to takhle. Je to přípustné, je to v rámci těch pravomocí, kteří ty poslanci mají a tak dál. Mně tady chybí prostě cokoliv, co by se postavilo konfrontačně k tomuhle, co by tu realitu pomohlo trošku nastínit z jiné strany, protože tohle to je tak zoufale jednostranný, že mě to opravdu přivádí ten duševní obzor, prostě celý ten charakter té akce mě přivádí jako do minulého režimu a právě přes postavu toho Žáčka, který byl vlastně exponentem juniorky toho bývalého režimu, prostě tak se tenhle ten hnusný způsob chování veřejného prostě, oni tady se přenesl do současnosti. Oni tady dávají jednoznačně těm lidem najevo, že toto je, jak oni říkají, narrativ, tak to se prostě hovoří a nic jiného není přípustno.
0: Ještě bych chtěla, ano?
1: Povídej.
0: Poslouchat. No ještě mám jednu otázku. Já, když se připravuji na pondělní napravo, tak já jsem, je to možná půl roku narazila, z půl roku zpátky narazila na to, že nějaká nadace Modrá rybka, kterou zaštiťuje manželka prezidenta Pavla, pořádala konferenci pro školy, kantory na Pražském hradě a bylo to zase o bezpečnosti. A já jsem si našla video, k té Modré rybce jsem hledala vlastně, co to je za organizaci, tak je to nadace Modrá rybka, které šéfuje nějaký pan Pavel Anděl, žijí z veřejných prostředků, žijí z grantu. No a na tom pódiu na Pražském hradě před obecenstvo, které se skládalo, předpokládám, že z vyučujících, tak seděl nejenom Otakar Foltín, ale taky Bob Kartous a přednášel tam generál Koudelka. Jako je to vůbec v pravidle hry, aby šéf zpravodajských služeb vystupoval na takovýchto, na takovýchto podujetích konkrétně nějaké nadace?
1: Já znova opakuju, prostě zákon mu nic takového neumožňuje, čili on se pohybuje mimo zákon a myslím si, že by to byl dobrý důvod pro odvolání. Notabene, když tam jsou takový lidé jako Folty nebo Kartous, prostě tak se jednoznačně staví, politicky se profiluje, ten člověk prostě na svém místě nemá co dělat.
0: Já ti moc děkuju, protože já jsem se tě na to už několikrát chtěla zeptat, ale teďka, když to máme jako téma, tak jsem si na to vzpomněla. Pojďme dál, já jsem v úvodu řekla, že další téma bude téma, které ještě v nás si myslím, že ve všech zůstává, stále o něm probíhá debata a to je to, co proběhlo ten minulý víkend se sudetoněním německého Landsmannschaftu. A já, když stále pozoruju ty diskuze, které ještě probíhají, tak se pořád dotýkají jenom toho odsunu. Dotýkají se jenom toho pietního aktu. V každém divákovi, kdo to bude pozorovat i nezaujatě, tak musí vzniknout dojem, že to, co se tady odehrávalo od roku 39, jak kdyby bylo smazáno odsunem Němců. Myslíš si, že takovýto výklad té historie, tragické historie v Evropě, která se odehrála, probíhá stejně i v Evropě?
1: Já si myslím, že Sudeťáci si dlouhou dobu už vlastně před listopadem, protože podporovali určité protirežimní aktivity, tak si připravovali půdu a teď zřejmě usoudili, že už ta půda je natolik připravená a nebo možná se obávali, že když skončil Fiala, takže je potřeba využít té pozice, kterou by mohli za této nové vlády pomalu začít ztrácet. A tak to riskli a udělali tuhletu velkou provokaci. Je to natvrdo, protože oni opravdu popírají to, co mají na svých webových stránkách. Tam říkají, že teď nebude řeč o Benešových dekretech, nicméně v těch zásadách, v hlavních úkolech to mají. Oni skutečně útočí na náš právní řád, chtějí změnit naši legislativu, chtějí z toho vyvodit nějaké důsledky. Celý to je tak jako je zneužito těch nepěkných věcí, které se skutečně staly, jo? Ale tam je potřeba říci, proč se staly. Protože Němci vyvraždili elitu národa, rozbili ten stát a pak, když ustupovali, tak se jim spousta lidí začala mstít. Takže o to šlo. To nebyl suverénní projev českého národa. To byl projev národa, který byl vlastně zdecimován, zmučen a pak dostal příležitost se mstít. Ano, ty nejhorší vlastnosti tam šly na povrch a navíc ta státní správa nebo ta veřejná správa prostě v ten okamžik nefungovala. Takže to se těžko dá přišknout na vrub

0: A to už je skutečně ta Goebbelsovská fáze, kdy se bude tvrdit, že vlastně nacisté se snažili zachránit Evropu před Stalinem. Takže my jsme skutečně na tomhle tom perverzním obracení dějin, jsme živými účastníky a já se opravdu toho děsím, že se tady ta historická paměť ztrácí. Na jednu stranu oni uzákoní, že kdo popírá holokaust, tak je trestně odpovědný, ale já si myslím, že celá tato pozice, celá ta akce, celá prostě tato masáž je ve skutečnosti reálným popřením holokaustu.
1: A nemyslíš si, protože já opravdu čtu všechny ty reakce a ty dozvuky toho, nemyslíš si, že ta naše opoziční reprezentace, která se k tomu přihlásila, četla jsem i komentáře, že v podstatě Bernd Posselt se stal lídrem opozice, že se to obrátí proti ním, že myslíš si, že ta reakce proti, ta negativní, jestli byla dostatečně silná a jestli si to uvědomili, anebo to budou pokračovat dál. Já věřím, že asi budou, ale jestli to aspoň zarazí, protože já si myslím, že s tím nepočítali.
0: No, já si myslím, že možná byli trošku překvapeni tou reakcí. Já doufám, že byla dostatek silná, aby ta debata nezhasla, ale naopak jsem proto, aby ta debata pokračovala, aby se rozvíjela diskuze, protože v té diskuzi oni nemají žádné kloudné argumenty. Já jsem naprosto zoufalý například z jedné osoby, to je řeknu pseudohistorik, který se jmenuje Jan Rychlík. A tenhle ten člověk měl tu drzost napsat článek, že Češi vlastně pokládají každého Němce za nepřítele. To je, a pak vyvrací, prostě pak nadává českému národu, jako že to je špatně a tak dál. To je opravdu hnusná eristika, hnusný eristický faul, neboli diskuzní faul, protože nikoli každého Němce. V podstatě český národ byl s Němci smířen, ale nesmí se nám tady stavět na odiv sudeťáci a ti další. Čili on zaměnil sudeťáky za všechny Němce a pak se opřením prostě této záležitosti, vysmáním se této záležitosti tvrdil, že vlastně Češi se mají za nepřátele všechny Němce. To je naprosto odsouzení hodný způsob takzvané debaty. Takový lidé nemají ve veřejném prostoru nebo v univerzitním prostoru takhle mohou být slyšeni, ale měli by sklízet oprávněnou kritiku a není vůbec náhodou, že tohle člověk asi velice chválí Petr Pithart a další prostě. To je obludná dezinformace, obludné křivení dějin, co se tady před našima očima děje.
1: V každém případě by měly mít ty debaty oponenta a ne tak, že vystupuje jeden historik proti jednomu moderátorovi a to nevidíme. Ale já si myslím, že u toho tématu, jak říkáš, hnědnutí Evropy a to, co říkal Simon Wiesenthal, tak ještě zůstaneme u toho dalšího tématu a to je to, co já jsem dneska teď četla teda opravdu vzedmuté silné reakce ze strany Polska a to je to, že Volodymyr Zelenský vyznamenal ty, víme o tom, že jejich ten velník, představitel právě těch banderů, šuchevičů, upy a tak dále, že byl teďka slavnostně přivezen z Lucemburska a pohřben a on při té souvislosti ještě pojmenoval jednotku speciální hrdinové upa. A z Polska zazněl takový silný hlas pana prezidenta Karola Navrockého, který řekl, že Volodymyru Zelenskému je potřeba okamžitě odebrat čestný řád Bílé orlice a dokonce se ozval Lech Valenca. Ten řád dostal od bývalého prezidenta Dudy, ale ozval se taky ku podivu premiér Tusk. Takže přibliž nám tady to, co se děje. Jako já mám pocit, že je to úplně neuvěřitelné, když to sledujeme, už dlouho sledujeme to i u nás, benderovské diskotéky, vidíme ty prapory na demonstracích u nás, ale ono to stále eskaluje.
0: Máš pravdu, že tomu se dost těžko dá věřit. Navíc řekl bych, že z hlediska Ukrajiny to je vlastně sebevražedná politika, protože oni jsou sami vlastně proti celému světu. Oni ne

0: to neobhájí tuhle tu činnost vůbec vůči nikomu, ani vůči Němcům, protože Němci samozřejmě budou cítit, že kdyby se k ním přidali, tak hnedka se ta pozornost obrátí na ně a na to, co je nazváno denacifikací, to byl skutečně jenom mýtus. Žádná denacifikace se v tom prostoru, kde se pak vzniklo západní Německo, nekonala. Nakonec víme, že čelní funkcionáři nově vzniklého NATO byli bývalí generálové Wehrmachtu. A co se týče toho panteonu vynikajících Ukrajinců, to je opravdu tragický. Tady dokonce bych řekl, že ty Poláci dokazují, že Vladimír Putin měl pravdu, když mluvil o té nutnosti denacifikace, protože to, ať si teda jako zkusí obhájit tohleto v Polsku, tam je to tragický. Já si myslím, že kolem toho je hromada dezinformací a překrucování. Důležité je říct, že ten Melník, jehož pozůstatky oni přehřbili, jak se říká, Riburiel, tak on byl rekrutován pro Abwehr, to byl špion Abwehru. Takže toto je skutečně neskonalý fakt, jakkoliv byl třeba, pak se dostal do sporu s Němcema, byl to prostě špion Abwehru. Na druhou stranu, jak si říkám, no tak když máme tady špiona na hradě a je oslavovaný, takže tady to prostředí je skutečně morálně tak bezbarvý, jo, že tady může skutečně projít všechno. Tady je asi potřeba zmínit to, co Melník napsal Hitlerovi někdy v tom 42. roce, že se z hloubi duše hlásí k ideálům nové Evropy a že celý ukrajinský lid se touží podílet na realizaci těch nacistických ideálů a že mají tu čest účastnit se křížové výpravy proti bolševickému barbarství a že Wehrmacht je osvoboditel Ukrajiny a že se Evropa obnovuje a konsoliduje pod vedením nacistického Německa. Takže toto jsou lidé, který oslavuje současný ukrajinský režim a všichni, kteří to trpí, kteří prostě neřeknou půl slova, opravdu zrazují všechny oběti nacismu. Proto protestují jak Poláci, tak Izraelci s Yad Vashem, protože tam je ten památník těch obětí holokaustu. Prostě pro ně to je, jakkoliv ten Izrael se snažil nějak spolupracovat s tou Ukrajinou, tak prostě ta Ukrajina, já tomu opravdu nerozumím, si říkala správně, že to je nepochopitelný, nesrozumitelný, protože toto je z jejich pohledu, nebo z objektivního pohledu, to je sebevražedná politika, protože oni urážejí všechny kolem dokola. Všichni, kteří jim pomáhali třeba už jenom z nenávisti vůči Rusům, tak prostě tohleto nikdo nemůže akceptovat. Jo? Oni si odřezávají větev sami sobě. Nepochopitelný, ale je potřeba prostě, tady bych rád slyšel, aby Petr Pavel se pochlapil a aby stejně razantní výroky prostě pronesl i směrem k tomu, co se děje na té Ukrajině.
1: No, ale já na to konto se tě, já musím teda zeptat, jako, tak já si nemyslím, že by to vůbec mohlo udělat, protože politika Petra Pavla je přilepit nás po Balti. Teď se podívej, ty její hesla, pěti koalice, Petra Pavla, patříme na západ. Kam směřují jejich cesty? Do Pobaltí. A já úplně v začátku toho konfliktu, když nám Petr Fiala oznámil, že jsme ve válce, tak jsem slyšela od čelných představitelů a pěti koalice, že bychom měli více spolupracovat právě s tím Pobaltím, které má tu nacistickou minulost, co se dělo v Estonsku, co se dělo v Lotyšsku a že nepatříme k tomu Maďarsku, Slovensku a tak dále, že ti chtějí k tomu Putinovi a my bychom se měli přimknout k tomu severu. Tohle to mi přijde neuvěřitelné a to bychom si měli znovu připomínat, protože oni s tím začali hned na začátku toho konfliktu.
0: Ano, máš naprostou pravdu, ta Evropa hnědne a oni jsou výhonky prostě této hnědnoucí Evropy, Evropy, která je morálně naprosto zdevastovaná a prosazuje prostě manipulaci s dějinami. dvojí metr, všechny tyhle ty špatné věci. Skutečně ten svět založený na nějakých pravidlech skončil, to oni říkají správně, jenomže neříkají, že to jsou oni, kteří ta pravidla prostě hodili pod stůl.
1: Já jsem to vzpomněla, protože říkám, že to pronášeli ta slova na začátku toho konfliktu moji bývalí kolegové, které dlouho znám. Nikdy v životě bych si nedovolila vůbec představit v nejhorších představách, že by něco takového řekli. A konkrétně, když bych měla zmínit jednoho jediného a řekli byste mi, že u toho se to dalo čekat, tak to byl Marek Benda už v jednom rozhovoru pro Český rozhlas a bylo to někdy na začátku a na jaře v tom rozhovoru. Mluvil, jak máme jít směrem na ten sever. Ale my v podstatě vlastně teďka se dotkneme opět tématu, které jde za tou minulou vládou, který teďka zmiňuju, a to je ten zákon o FAU a finanční kontrole hotovosti. Ten zákon není zákon, který by ani by respektive nemohla vůbec něco takového připravit ta nová vláda s něčím takovým přicházet, ale je to zákon, který je od minulé vlády a tato vláda se ho chce ujmout s tím, že tam bude dělat opravy a změny. A já se tě chci zeptat, jak daleko můžeme jít v případě takovýchto nových zákonů a pravidel, aby jsme se pořád ještě cítili svobodní, protože to přece směřuje k digitalizaci, k digitální měně, to, co se tady chystá.
0: Tam je ten kontroverzní paragraf, že by policie mohla kontrolovat občany převážející vyšší hotovost i bez důvodného podezření z trestné činnosti. To je otevřené dveře k naprosté své voli. Tady stačí si uvědomit, jakým způsobem byl zadržen metropolita Ilarion, protože to celý svědčí o tom, že ta policie se chovala nějakým takovým způsobem, že to bylo připravená akce. A tam si myslím, že by GIBS jako inspekce měla, že bude mít dost práce. Jaroslav Štefec taky ví něco o tom, když ho zastavila policie a našli mu na zadních sedačkách pistoli, která nebyla jeho. Pardon. Takže tady bych byl skutečně opatrný, tady se ozvaly soudy a celý je zřejmý, že prostě cokoliv tato vláda převezme v legislativní i v jiné oblasti po tý minulý, tak by měla velmi podrobně zkoumat, protože toto je opravdu takový pukavec, který byl v tom návrhu za minulý vlády. Kdo ví, jestli to tam nebylo vsunuto úmyslně, aby se pak mohlo poukazovat prostě na to, jak tato vláda je hloupá. Určitě je dobře jakýkoliv legislativní změny dělat v naprosto minimální formě. To platí třeba i na ten mediální zákon, kde si ten ministr kultury naběhl, prostě tam skutečně stačilo změnit to financování a já myslím, že tím ostatním to úplně kontraproduktivně prostě zmařil. Jo. Takže tady, co se týče toho FAU, by asi to ministerstvo financí mělo být velmi opatrné, ale ten mluvčí řekl, že jsou připraveni prostě ty připomínky uplatnit a ten návrh změnit, takže já doufám, že prostě rychle tenhle ten paragraf zmizí. Co se týče těch ostatních paragrafů, nevím, proč je to nutné novelizovat. Já si myslím, že finanční analytický úřad by měl naopak být velice posílen jako analytický orgán, čili toto se týkalo operativní činnosti. Já si myslím, že tam je důležitější ta analytika.
1: Já jsem se těch právě v té souvislosti chtěla zeptat, a to já nevím, jestli je to zákon, který přebíráme vlastně, když přebíráme tu legislativu z Evropské unie, jestli je to její nařízení, nebo jestli je to nějaká novela, která vznikla u nás za té minulé vlády, protože víš, jako každým úplně naprosto normálním, obyčejným člověkovi, když slyší, že se připravuje takový zákon, tak napadne, no tak jako, ale z Ukrajiny se vozí jako do Evropy a z Evropy se vozí prostě auta plnici a zlata a hotovosti a my se tady budeme zabývat tím, jakože nám budou kontrolovat, kolik převezu přes hranice, takže jestli je to evropská legislativa nebo něco z dílny minulé vlády.
0: Oni by se možná chtěli svést na tomhletom případě, ale zvýšení pravomocí, to je vždycky sen všech trestně právních orgánů, takže tam je potřeba být opatrný. Na druhou stranu, co se týče třeba toho maďarského převozu, tak tam nebyly všechny důvody, aby příslušní instituce, soud nebo státní zastupitelství, který tam povolují tyhle ty zásahy, aby tomu skutečně přikývli, aby na to dali palec. Jo. Takže toho se to vůbec netýká. Tady šlo o to, že ta je bez důvodného podezření, to znamená, kdykoliv, kdokoliv na ulici tě může jaksi dobývat do šrajtofle, jestli neneseš nějaký... moc tomu nerozumím, o co šlo.
1: Mm-hmm. A takže budeme to sledovat a pojďme dál, pojďme teďka mimo naše vody, naše území, pojďme se podívat do Ameriky a pojďme se podívat na to, co jsme se teďka dozvěděli, protože kauza Tulsi Gabbardová nekončí a ředitelka amerického národního zpravodajství Tulsi Gabbardová čelí teď aktuálně tlaku uvnitř bezpečnostního aparátu. Podle zákulisních informací měl na jaře Donald Trump zvažovat, že ji odvolá, ale během slyšení v kongresu nepodpořila tvrdší postup vůči Íránu. Pak ho přesvědčil nakonec, že změnil ten názor Trump, jeho dlouholetý poradce Roger Stone, a do toho přichází informace o tom, že do kanceláře Tulsi Gabbard vlastně byla vpuštěna CIA a prováděla tam kontrolu dokumentů a konkrétně to byla razie, když šla po dokumentech o odtajnění, co se odehrálo v případě JFK. Můžeš nám to z toho udělat nějaký komplet, když ti čtu tady tyto informace, aby nám to zarámoval?
0: No tak ona, Tulsi Gabbardová, byla proslula už dávno před svým angažmá v Trumpově vládě. Ona měla na YouTube mnoho velmi pěkných vystoupení jako válečná veteránka. Ta mluvila velice protiválečně. Takže ta osoba má zřejmě velkou morální integritu a chtěla v tom pokračovat, to znamená, chtěla vyšetřovat zneužívání vládní moci, chtěla, velmi podobně kriticky se stavila k té invazi do agresi vůči Iránu a chtěla odtajňovat starý materiály, které se nejenom týkaly toho atentátu na Kennedyho, ale i programu MK Ultra, což je velice svinská záležitost, řeknu otevřeně, protože to je ještě slabý slovo. Je to zkoumání ovládání lidské mysli a zneužívání prostě pro bezpečnostní a zpravodajské účely. Takže na tohle to dojela. Určitým důvodem je nemoc jejího manžela, což jí umožňuje odejít středem, že jí ten Trump nebude odvolávat. Ale upřímně řečeno, je mi to velice líto.
1: Mm-hmm. Myslíš si, že zatím, ale teď se vlastně dostaneme dál k těm tajným službám, jako jestli Trump nebojuje s tím deep statem, jestli ty jeho představy, když nastupoval vlastně do své funkce, jestli nebyly takové, že to bude jednodušší, že na to měl 4 roky čas, dlouho se připravoval a přesto vidíme takové neuvěřitelné věci, jako to napadení to Iránu spolu s Izraelí. A právě já se chci tady dostat v případě té války, která probíhá v Iránu, k tomu, jak silnou roli hrají zpravodajské služby a jakou roli v tom hraje právě to pozadí a politika jako taková.
0: No, je to podobný, jako tady předvádí Koudelka, to znamená, ta zpravodajské služby mají, i když tady je to trošku opačný pozici, ve Spojených státech je známo, že třeba Dick Cheney byl schopen tam stát nad šéf analytikem CIA a hrvat na něj tak dlouho, až ten podlech a napsal nějakou výslednou zprávu podle jeho přání. Takže služby mají skutečný vliv na strategická rozhodnutí USA v případě, že pokud jsou v souladu s ideologickou pozicí vlády, nikoli v nesouladu. Jo. Čili nemají tu možnost je trošku srovnat. Prostě ta vláda si dělá, co chce. Když zpravodajci se pokoří a podpoří to, takže je citují, když je nepodpoří, tak je naprosto ignorují. Takže to je bohužel, je to daný i tím zbytnělým egem Donalda Trumpa, který jako asi není zvyklý poslouchat špatné zprávy. Takže ta situace je prostě dosti zoufalá a já doufám jenom, že v těch zpravodajských službách zůstanou nějací lidé, kteří se nenechají otrávit a zůstanou tam prostě pro futuro, aby tuto zkušenost negativní předali budoucím generacím zpravodajců, aby se ta situace prostě pokud možno neopakovala, protože to je cesta jako plným plynem proti zdi.
1: A my jsme pořád svědky takových těch vyjednávání, teď to bude na měsíc, na 3 dny, okamžité změny a v té souvislosti mě napadá, kdo vlastně určuje či řídí zahraniční politiku vůči Iránu?
0: To asi nikdo neví, kromě Trumpa, podle toho, na jakém bočku se vyspí, jakou náladu má, jak si stojí akciově kurzy, co je potřeba prostě udělat zase, aby se on a jeho kamarádi nafutrovali těmi obchody na burze, protože ta lítá prostě, to je opravdu jak dubnový počasí. A možný, já jsem si jenom vzpomněl, že za Ronalda Reagana tam velkou roli hráli astrologové. Jo. Je to fakt, prostě ta astrologka o tom napsala knížku, kolik mu dělala horoskopů a v kolik hodin má odstartovat to letadlo, aby ta mise byla úspěšná, takže to je fakt. Prostě takovéhle iracionální momenty tam hrajou roli. Nevím, jestli Trump je nějak citlivý na ty hvězdy, ale já mám pocit, že prostě tou největší hvězdou, která určuje prostě tu jeho astrologickou orientaci, je on sám.
1: Já pořád ještě doufám v nějaký zdravý rozum a v to, že všechny ty jeho kroky mají nějaký cíl a je to směrem třeba, jaký to má třeba, víš, jako jaký to má dopad na Evropu, jako co všechno to způsobuje, jaký pnutí v Evropě. Jestli to má nějaký cíl, kterým on jde a jde to taky směrem k tomu červencovému summitu, který já si myslím, že bude strašně důležitý, protože to bude o Evropě, bude to o NATO, bude to o Spojených státech amerických, ale já se ještě podívám teda teďka v poslednímu tématu na druhou stranu a to k tomu, že přišla zpráva, že ruská FSB zjistila, že na té její lodi bylo zadrženo, že z belgických Antwerp tak připlul do přístavu Ust-Luga loď, kde byly objeveny magnetické miny obsahující výbušniny, takže to tam někdo musel nastražit, že budeme svědky teďka kromě toho, že je nám jaksi vyhrožováno směrem do Evropy, tak ještě se díváme na to, že probíhají nějaké jak kdyby diverzní akce směrem k Rusku. Co si o tom máme myslet? Tak se tě ptám.
0: Máme si o tom myslet to, co nejdřív musíme vzít v úvahu kontext. Já jsem teďka četl velice zajímavý elaborát Zbigněva Břežinského z roku 2014, kde říká, ano, máme vyzbrojovat Ukrajinu, ale v žádném případě Ukrajina do NATO ne, protože tím to je provokace proti Rusům. To říkal i ten veliký válečný štváč Zbigněv Břežinský. Takže toto je v intencích prostě těch provokací proti Rusům. Jak jsme mluvili hned na začátku, tak k tomu je skutečně možný přidat i toto. Je zajímavý, že Moskva v tom vyjádření napsala, že to je možný teroristický útok, čili oni nemají opravdu jasno, jak se říká, jsou všichni tyhle hysterčej, ale oni říkají, že to je možný teroristický útok a upozorňují na to, že v Belgii, v těch Antwerpách, ta loď byla na den a půl zpožděna údajně kvůli nějaký stávce, a že je možný, že tam ty miny byly, protože byly vyrobeny v jednom ze států NATO. Oni neřekli, v kterým. Je možný, že skutečně to mohlo někde bouchnout, protože ta loď měla jet do Turecka. Kdo ví, kdo s čím zase uvažoval. Určitě se nedá vyloučit zase nějaká ukrajinská stopa. Ale prostě ty Rusové jsou v tomhle tom opatrní, takže řekli, že to odhalili, řekli, co natvrdo zjistili a já si myslím, že tím pádem jako to docela efektivně zmařili ten útok a opravdu kolem toho nedělají žádnou hysterii, tam jejich reakce je naprosto příkladná.
1: Mm-hmm. Takže já se dívám se na hodinky a já jsem byla moc ráda, že naši diváci kvitovali to, že dostávají větší prostor na to, aby se tě mohli ptát, protože je to zajímá. A já bych tě teda v tuto chvíli poprosila, jestli jsi připravil, jakože připravil, vím to, knížku, a oni teďka budou mít časti klást otázky za tím, co nám představíš knihu.
0: Tak máme neustále nové informace o bitcoinové kauze, kde se mluví o praní špinavých peněz. Tady to je už kolik, čtvrt století pomalu vyšla knížka pana Povise, Robert E. Povis, a jmenuje se to Jak se perou špinavé peníze. Tak, teď je to tam krásně vidět. Je to tam přímo odhalené. Ten autor byl náměstkem americké Secret Service. To je zvláštní tajná služba, jedna z těch 16 nebo kolik tam aktuálně mají. A má na starosti jednak ochranu ústavních činitelů, ale také ochranu finanční a kritické infrastruktury Spojených států. A pak byl taky náměstkem ministra financí, takže je to člověk, který jehož prostě zkušenosti jsou těžko zpochybnitelné. Popisuje konkrétní případy praní peněz a on popisuje to, u čeho byl, praktiky narkomafie v 80. letech. Je to sice takový jako archaický čtení, ale on rozebírá ty případy a ukazuje na nich právě podstatu praní špinavých peněz, podstatu tohoto trestního činu a jeho rozličné podoby. To je důležitý pro pochopení toho, co se děje v současné době u nás v mnoha případech. Spoustě lidí to asi začne, když si to přečtou, tak začnou být určité věci takové povědomé. A na závěr připojuje rady finančním institucím, které se chtějí vyvarovat podílu na této rozsáhlé kriminalitě. Ne všechny, například jedna významná americká banka se podílela na praní špinavých peněz a to byly ty peníze, které Spojené státy poskytly Rusku a Jelcinová rodina je hnedka z Ruska propírala prostě přes tu americkou banku do svých fondů. Jo, takže to jsou prostě velice rozkošné věci. Toto tam teda ten Jelcin tam není, protože to bylo napsané ještě před. Takže si myslím, že to je velmi inspirativní čtení a že to je v podstatě taková povinná, jedna z těch povinných četeb knížek prostě pro všechny lidi, kteří se zabývají, kteří přijdou do styku s praním špinavých peněz, ať už jako profesionálové nebo jako publicisti.
1: Tak jo, tak já ti děkuju a teď poprosíme do režie, jestli nám začnou posílat otázky. Já jsem sama zvědavá.
0: Jakou roli hraje náboženství v konfliktu mezi Íránem a USA? No, já bych řekl, že to náboženství tam hraje. Takhle, slyšel jsem přednášku Petra Pelikána, velice zajímavou, o politickém systému v Íránu. Tam jsou ty váhy a protiváhy toho politického systému nesmírně zajímavé, takže tam skutečně hraje to duchovenstvo velikou roli, ale nejenom duchovenstvo, je to tam prostě vyvažované. V těch Spojených státech tam naopak ty takový ty asertivní náboženské sekty prostě jsou čím dál důležitější, čím dál větší slovo mají. To je vidět i z toho, že třeba ta Paula Whiteová má přímo kancelář v Bílém domě, což je neuvěřitelný. To je představitelka těch evangelikálů, což se dá do jisté míry stotožnit s pojmem křesťanští sionisté. Čili jakkoliv se mluví o sionistech židovských, tak tadyhle v Spojených státech neskonale větší roli mají ti křesťanští sionisté, kteří sledují své vlastní ideje, které, já to řeknu velice slušně, jsou velmi pochybné. Tak, takže ano, náboženství bohužel tam hraje velikou roli. Chtěl bych se zeptat, pane Šnajdr, co si myslí o nové vzniklé vyšetřovací parlamentní komise na dozimetr a co si od toho lze slibovat? No, slibovat si od toho můžeme, budeme jim fandit, aby ta komise na dozimetr vznikla a aby k nějakým závěrům dospěla. Otázka je, jaký budou mít pravomoci, jaký budou mít fištron a koho si tam přizvou a co se od nich dozvědí, co z toho vyvodí. Každopádně si myslím, že politicky je důležitý, že kauza dozimetr nevychladne. Jaký je stav zadržení Metropolita čínského novináře? Metropolita byl propuštěn bez jakéhokoliv dalšího opatření, čili bylo to opravdu plácnutí do vody velice provokativní. Psali, že tam měl nějaký dva pytlíčky bílé látky, tři pytlíčky nebo čtyři krabičky, prostě no. Přesně jsem si vzpomněl na tu pistoli u Jaroslava Števce, který se taky divil, že má v autě pistoli. Oni ho zastavili a hnedka věděli, po čem jdou, takže je opravdu, nedá se vyloučit ta varianta, že to tam bylo podstrčeno. Takže já si myslím, že asi tam bude, pokud GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, odvede dobře svoji práci, tak pokládám za pravděpodobné, že tam dojde k nějaké omluvě. Co se týče čínského novináře, tak tam bylo vzneseno obvinění, on je ve vazbě, říká se, že půjde k soudu, no to asi tak daleko jako ty Vrbětice a jako všechno další. Já si myslím, že ten čínský novinář prostě poslouží jako taková, to je důkaz uvolnění poměru, že bude propuštěn před Babišovou návštěvou do Číny. Kdo má přístup k penězům, po kterých pátral Ransdorf? Tušíte? No, kdo k ním má přístup? Švýcarské banky si je chrání. Já si myslím, že šlo o ta spící konta a tam ty švýcarské banky jsou velice nemilosrdné, protože ten švýcarský úředník, který po tom roce 96, kdy byla ta dohoda na základě iniciativy amerického senátora Damata, na základě té smlouvy ty švýcarské banky měly odhalit prostě ta spící konta a ten úředník upozornil na to, že ty banky skartovaly ty archivní materiály, takže se ve Švýcarsku on sám ocitl v nebezpečí života a dokonce dostal ve Spojených státech politický azyl, tento úředník, bankovní úředník. Takže Ransdorf narazil do podobné zdi a ty švýcarské fondy, švýcarský blahobyt je skutečně založen na krvavém zlatě. Chci se zeptat, pane ředitele, budou potrestáni organizátoři sjezdu nacistů v Brně? No, já nevím na základě jaké trestně právní kvalifikace. Já si myslím, že tam by měla paní Bradáčová iniciovat zkoumání státního zastupitelství, zdali tam nedošlo k trestné činnosti, kterou popisuje onen sporný paragraf o činnosti pro cizí moc, protože tam evidentně to byla činnost pro cizí politiky za cizí peníze. Babiše známe ze všech stran a přesto lidi nechápu, trpí stockholmským syndromem či čo. No, já nevím. Vžít se do situace Babiše je velice obtížné, protože opravdu nevíme, kolika tlaků, s jakým stranám on čelí. Taky nevíme, jaká je jeho osobní rezistence, jestli je schopen těm tlakům odolat. Co víme je, že on v podstatě velké problémy odsouvá, hlavně ty, teda, kterým nerozumí, dá na řešení lidí, kterými, jak to říct, buď to se nechal opouzdřit, nebo který ho zapouzdřili, prostě věří jim, ať už, a nemá šanci zjistit, jestli, ne, takhle nemá šanci. On si odpírá šanci zjistit, jestli mu radí dobře nebo špatně. Kdyby se mě zeptal, jestli si myslím to tež, co generál Koudelka, tak já bych mu rád řekl, aby argumentoval, proč si myslím, může to být dobře a může to být taky špatně. Rád bych mu to řekl. Jenomže to by musel chtít debatu, musel by chtít kritiku, musel by být schopen přijímat špatné zprávy, protože tím by si ušetřil mnohá budoucí nebezpečí a problémy. Čeho se Babiš bojí? Fondel, Koudelka, neziskovky už měly být všichni tam na WC. Ano, jenomže ono to není tak jednoduchý. Foltín, ten teda zmizel celkem z těch televizních obrazovek. Babiš ty problémy neřeší, on to nechává vyhnít, protože Koudelka prostě příští rok končí, tak Babiš hold bude prostě ten rok a půl dělat ty věci a prostě nebude to řešit. Obávám se, že to řešit nebude. takže má pocit, jako že to vydrží, že to i ta republika vydrží. No, je v té funkci, má na to právo, prostě my akorát můžeme naříkat. Dotaz, údajně odstoupila polovina zemí od financování muniční iniciativy. Co tomu říkáte? No samozřejmě, protože to bylo teda z Babišovy strany jako docela chytrá věc. A vy budete dávat peníze a my to tady budeme administrovat a celý se to bude jmenovat Česká muniční iniciativa. Takže v NATO to prodáme jako Českou iniciativu za cizí prachy. No tak polovina zemí řekla, no tak na to se můžeme teda jako zvysoka vykašlat. Takže ty peníze prostě přestávají a já se vůbec nedivím. Divím se spíš těm té polovice zemí, která ještě v tom pokračuje. Co říkáte, že chce odvolat Filipa Turka? Postaví se k tomu Macinka? No, já nevím, jaké jsou ty důvody. Já mám pocit, že tam cloumají trošku emoce, že se v té koalici nedokážou srovnat, nedokážou si ty věci vyříkat jako chlapsky na férovku. Nevím, co za záminky poskytuje Filip Turek v poslední době. Já jsem doufal, že se celkově jako skultivuje, ale on zřejmě ztratil motivaci, když nedostal to jmenování ministerský a tak popouští prostě ty svý takový chlapecký nezralý sklony, někdy je pouští na špacír, no, tak možná v tom je ta příčina. Vystoupí Rumunsko z OSN jako Černochová? Nevím, jestli Černochová z OSN vystupovala Rumunsko z OSN. Tomu nerozumím, bohužel, tomu dotazu. Chtěl bych se, pane Šnejde, zeptat, co si myslí o nové dozimetr. To jsme si říkali, dozimetr, ano. Vítám a doufám, že k něčemu dojde a že tu věc udrží ve veřejné paměti. Když jsem byl po volbách u zlodějky, prohlásila, že se nic nemění, tak když jsem po volbách u zlodějky prohlásila, že se nic nemění, tak mi nevěřili. No, mění, pár věcí se opravdu změnilo. Některé věci, které jsme si přáli, aby se rychle měnily nebo zásadně měnily, tak se nezměnili, ale není všem dnům konec. Ono to je trošku složitější, když se dostanete do té strakovky a koukáte tam prostě na to těma očima a máte na vědomí prostě ty, doléhají na vás všechny ty tlaky a tak dál, tak je to, ta situace je jiná, já to nechci omlouvat, prostě to je realita, je to jinak. Sedět ve strakovce je něco jiného, než sedět u zlodějky. Chtěl bych se zeptat, zda je normální, že od doby, kdy k nám byl převezen doktor s možností nákazy eboli, není už nikde zmínka. Byla zmínka, že doktor nevykazuje žádné známky onemocnění, což je i dobře. Ta atmosféra se, myslím, uklidní, ale je taky dobře, že si prostě ty zdravotníci procvičili tu praktickou činnost, prostě kdyby člověk takto nakažený sem přijel, takže já si myslím, že to celkem bude mít jako kladné vyústění. To říkáte často, že by měla zasáhnout paní Bradáčová. Bohužel se tak neděje. Proč? No, protože nejvyšší státní zástupce má z pochopitelných důvodů dlouhé funkční období a je velmi nesnadné ho z té funkce dostat. To má naprosto racionální zdůvodnění. Ten státní zástupce, když by byl ostrej, tak by ty politici z něj nebyli šťastní. A tohle to je udělané právě proto, aby s ním nemohli zamíst. Aby on zaštiťoval to státní zastupitelství, aby plnilo svoji funkci. Ovšem bohužel, když ten státní zástupce nekoná, tak je stejně těžký ho odvolat. Takže je to na politicích, prostě měli by asi s paní Bradáčovou nějak zkusit promluvit, jestli bude chtít v té funkci setrvat. A já si myslím, že ta odpovědnost státního zastupitelství, ano, ona to zosobňuje, ale asi by ta veřejnost, média, politici měli dát najevo, že od toho státního zastupitelství vyžadují trošku něco jiného, než aby se vozili prostě po malých zločinech, aby taky se prostě nadechli a dělali tu činnost, kterou mají. To znamená zrovna třeba u toho Brna, aby prozkoumali, nakolik na to pasuje ten paragraf o činnosti, neoprávněné činnosti pro cizí moc. Zdravíme všechny od zlodějky. No vidíte, to tak už tam zase budou lidi říkat, že se moc nezměnilo. Ale od tak toho je ta hospoda, víte, tam je to správně, no.
1: Tak vidíš, vypršel nám akorát čas a já jsem ještě měla dvě otázky, ty si když tak nechám na příště, protože jsem slyšela, že Lenka Bradáčová by taky mohla být adeptkou na prezidentku, pak mě napadlo, že bychom se mohli bavit o tom, ale to si necháme na příště. Kam chodí generálové zpravodajských služeb, když odchází po tom svém výkonu funkce? Do jakých pozic, jakou se počítá? Ale to si necháme na příště.
0: Prima.
1: Tak jo, já ti moc děkuju.
0: Budu se těšit.
1: Zdravím do Havlíčkova Brodu, hezký večer a našim divákům přeji krásný večer. Víkend.
0: A zdravím do Liberce, včera jsme tam měli velmi pěkný večer.

0: Pane Krejčí, dneska lidi jsou rádi za jakýkoliv informace, které dostanou i kolikrát mimo mainstream, protože v tom mainstreamu mě chodí zpětné vazby, že se třeba témata, která my tady řešíme, objeví až se zpožděním někdy půl roku, někdy tři měsíce. Tak proto asi ty alternativní média v demokracii fungují a vám moc děkuji za pozvání, teda za to, že jste přijal pozvání do našeho rozhovoru.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hostem,
1: to povede.
0: Ano, hostem dnešního streamu, milí diváci, kritici a sledující, je pan Oskar Krejčí, pan profesor. Já jenom ve stručnosti něco přečtu, když tak to doplníte. Český politolog, autor přibližně 30 knih, to už asi více dokonce, a jste autorem více než tisícovky nejrůznějších studií a článků. Jste také univerzitním profesorem. Takže klobouk dolů před vámi, před vaší prací a přeju vám vše dobré i do budoucna, pane Krejčí. A diváci, koukněte se však na odkazy pod tímto videem, kde by vás zajímala nějaká kniha od hosta. Můžete si objednat, nemusíte hledat. A také vám děkuju za vaši podporu. Díky vám můžeme fungovat dál, je tam odkaz. Je to samozřejmě svobodná volba. A všem divákům tady děkujeme především za sdílení dál, protože si budeme povídat na témata Ukrajina. Budeme si povídat na témata NATO, geopolitická situace, Trump a česká scéna. Děkujeme za to, že sdílíte a že dáváte příležitost ostatním se tady vyjádřit. Tady víte, že já nemám noty zprava zleva a jsem rád za tu debatu. Souhlasíte, nesouhlasíte, když to píšete, svoje zkušenosti, to je moc fajn. A tak to bude snad i dnes. Pane Krejčí, než začneme, pojďte říct za sebe.
1: No.
0: To je opravdu dlouhá řádka zkušeností, co vy máte a jak se tím zabýváte. To je, když se zeptáte člověka na ulici, běžného občana, který nemá čas se tomu věnovat, tak něco odpoví novinářů. Vy promýšlíte zřejmě mnoho kontextů a mnoho souvislostí. V čem je podle vás dnešní doba, rok 2026, v čem je specifická, unikátní, s čím se setkáváme poprvé z vašeho úhlu pohledu?
1: Takhle, podle mého názoru, teď mluvím jako kantor, se snižuje vzdělanost. Ten princip, který byl stanovený, lidé mají tvořit, psát eseje a až na druhém místě memorovat fakta, je velice záludný, protože o čem budete psát eseje, když nemáte namemorované fakta. Je to cítit i na vysoké škole, jak se vytrácí třeba disciplína na základní škole, na střední škole. Začínají ubývat takový, já jsem to vždycky říkal, hledači. Lidi, kteří studují proto, aby něco poznali. Teď studuje se hlavně proto, aby jsme splnili nějakou objednávku pracovního trhu, což je velmi, velmi nepříjemné. A to vám dotváří potom ten podklad, protože lidi se věnují daleko víc informacím, které se objeví na internetu, což jsou ty každodennosti, zpravidla ideologicky podbarvené, bez kontextu. To je ten moment, který je strašně zavádějící a bojovat proti tomu nebo snažit se tomu vzepřít je podle mého názoru dneska marnost. Musí se projít novou sociální zkušeností a lidstvo obecně hledá způsob, jak si zachovat tu kulturu, ke které dorostlo i v podmínkách těch internetových zkratek, podmínkách manipulace, umělé inteligence a narůstající množství emocí v politice. Takže vyhnat se v tomhle s proměnitím guláši je velká dřina. A navíc tu máme, na to je třeba také položit důraz, něco jiné je politolog a něco jiné je politik. Poctivý politolog, to je člověk, který bádá, píše knížky a vždycky skončí svoji práci s otazníkem. Protože od každá odpověď vám přináší nové otázky. Politik musí pracovat s vykřičníkem. Politik má časovou tíseň, musí rozhodovat a je teda samozřejmě přirozené, že nestačí studovat, nestačí se rozlížet kolem. Jenom pár politiků si dokáže v téhle situaci uvědomit, že mu to chybí, to dodatečné vzdělání, ta každodennost vzdělávacího procesu, to střebávání nových poznatků. A těch málo, které existuje, tak to jsou klasičtí čtenáři plus lidi, kteří se dokáží obklopit nějakými, řekněme, těmi lidmi s otazníky a vysvajou z nich to nejlepší, co umějí dát. Hezké to vidět na americké politice. Když se podíváš třeba na období Kennedyho, tak vidíš, že když on zahájil volební kampaň, tak si vzal do týmu nějaké profesory z Harvardu a ty si přečetl knížky těch profesorů a věděl si, jak bude vypadat zahraniční politika. Než takové ale kapacity mezi kandidujícími státníky nenajdeš. Najdeš tam lidi z těch think tanků, to znamená toho aplikovaného výzkumu, abych tak řekl, lidi, kteří převyprávějí ty poznatky základního výzkumu pomocí nějakých ideologických stereotypů, tak aby to pro toho politika bylo srozumitelné, a to už je problém. To už je problém, protože když ti ten základní výzkum nevstupuje do politiky, tak tam je informační díra, tam je to cítit na té vzdělanosti dnešních státníků. Třeba v Evropské unii to prožíváme velice bolestivě. Podívejte se u nás, jak se vybírají ministři zahraničních věcí. Ta vzdělanost tam prostě není potřeba. A to je velký problém pro západní politiku obecně.
0: Zrovna jste mi nahrál. Já jsem se vás chtěl zeptat, my se pustíme do otázek. A vyprázněnost politiků a časová tíseň pro rozhodování, zároveň také mnohdy nesprávně zvolený tým, který pak může vést k přešlapům různých charakterů. Pane Krejčí, je možné dneska mluvit o Západu, tak jak o něm mluvil třeba Kissinger a jak o něm mluvili mnozí politologové, spisovatelé, nebo už je to jinak? Jak vy vnímáte slovo Západ?
1: Pořád to je entita, která se dá říkat Západ. To znamená nějakým způsobem propojená a ne soustátí, které se touhá kolem Atlantiku. Jádro samozřejmě tvoří ten anglosaský svět, a to především díky tomu, že to byla nějaká hegemonie Velké Británie, kterou nahradili Spojené státy. Když se podíváme na ty třeba státníky současné v Evropě, když se podíváme na bruselské komisaře a tak dále, tak vidíš, že mají společnou vzdělanost. Je to brožulková vzdělanost, jsou to ty nejrůznější kurzy vojenské, sorošovské a tak dále, ale pořád je tu takový ten liberálně konzervativní blok informací, který ti zjednodušuje to rozhodování, nějakým způsobem ti stanovuje cíle do politiky. To znamená, v tom smyslu ten Západ pořád existuje, řekněme, relativně jednotný, a jsou rozpory třeba mezi Washingtonem a Bruselem sebevětší, tak ta politická kultura je shodná. Akorát v Americe vybublalo něco, co tady je tlumeno, řekněme, v bažinách, a může to tady vybublat podobně jako v Americe. Rozhodně platí, že berlínská vláda, pařížská vláda a londýnská vláda, které dneska stojí jako bariéra proti tomu trumpismu, tak všechny ty tři vlády jsou na ostřel. V příštích volbách, jestli neskomplikuje opozici Trump příliš situaci, jako zkomplikoval Orbánovi, tak tam ten současný brožurkovský establishment bude smetený a nahrazený bohužel dalším brožurkovým establishmentem. No, ta jednota tam pořád existuje, to jednota v rozporu. Řekl bych, že tu je jakási zpětná vlna, která se přeformátuje třeba i do nových struktur bezpečnostních organizací v Evropě, ale ten základ, Západ jako takový, včetně té své krizovosti, pořád má jednotnou specifiku.
0: Děkuji za vaše odpovědi. Proč se vás ptám, je to, že asi i diváci sledují tu situaci a mnoho lidí si spojuje dneska Západ se Spojenými státy americkými, že to je ta hlavní loď, ta primární, která...
1: Pořád je to pravda.
0: Přitom my sledujeme to, jak Donald Trump, který zvítězil ve volbách, se setkává s nenávistí až mnohdy evropských politiků, kteří od něj dávají ruce pryč, včetně třeba našeho pana prezidenta, který o něm prohlásil to, co prohlásil. Není to paradox, že politici, kteří vy říkáte, mají problémy s tím udržet svoji vlastní vládu, mají takto silná gesta a takto mluví nahlas a i navzdory tomu, že tedy mnoho lidí by si přálo, aby ten Západ byl sjednocený, aby právě ty rozpory nebyly mezi těmi zeměmi, které jsou si blízké kulturně.
1: No tak Západ jako celek prožívá specifickou krizi. My vidíme, že nám tu nastupuje multipolární svět. Ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, tak státy jako je Čína nebo Indie se hlásí o slovo a nedá se to zastavit. To je, já tomu vždycky říkám, zákonitosti velkých čísel. Když si vezmeme Čínskou lidovou republiku, máme tam 1,4 miliardy obyvatel a vezmeme si Evropu 500 milionů, Spojené státy 300 milionů, nedáš dohromady těch 1,4. A ta čínská populace je dneska velice dobře organizovaná a je cílevědomá a nesmírně pracovitá. Všechny tyhle ty charakteristiky alespoň dílčím způsobem Západ postrádá. To znamená, ať chceme nebo nechceme, to privilegované postavení, které Západ měl 500 let, to končí. Ano, ono to dneska má zpětnou vlnu v podobě těch nejrůznějších vojenských útoků, které předvádí Trump, ale pořád je to dočasná zpětná vlna. Ano, ta velká čísla se prosadí. Když byl teď Trump v Pekinu, tak Xi Jinping varoval před tím, čemu se říká to Kididova past. Kouzlo na to varování je v tom, Tukidova past, to je Tukides napsal dějiny peloponeské války, válka mezi Athénami a Spartou, a dovozuje tam v podstatě zákonitost, že ustupující hegemon na toho vyzývatele musí zautočit, válečně zautočit, nechce-li ztratit to své privilegované postavení. A si tím bych říkal, že takhle to přece nemůže skončit. A kouzlo na to mě, když mluvil o to, že tím vlastně přiznával ten prostý fakt, že to postavení Spojených států v srovnání s postavením Číny nemá tu správnou dynamiku. Že dneska ten podíl HDP podle parity skupní síly na světovém produktu Číny je větší než Spojených států a ten rozdíl narůstá. Ten počet patentů přihlášených v Číně je větší než Spojené státy, Evropa, Japonsko dohromady. Takže tím se nedá nic. Tomu se nedá zabránit. Je třeba se s tím vyrovnat a to vyrovnání znamená, my budeme něčem lepší než vy a vy budete něčem lepší než my, no a co je na tom špatně. No, musíme si na to zvyknout, ale jak jsme si řekli před chvilkou, to zvykání má podobu krize a ta krize může skončit špatně samozřejmě.
0: Děkuji moc za vaše odpovědi. Co vy na to diváci? Napište nám, souhlasíte, nesouhlasíte, jak to vidíte. Děkujeme vám za sdílení. Pane Krejčí, otázky, položím ještě závěrečnou otázku. Vy jste zmínil naposled krize, tak já se vrátím k nám do České republiky. Krize, jedna z velkých krizí, nevím jestli mediální, nebo i politické, nebo i společenské, je rozkol aktuálně mezi panem prezidentem a mezi stávající vládou ohledně setkání NATO v Ankaře, pokud se nemýlím. A jak vy to vidíte jako politolog? Četl jsem pár článků na různých mainstreamových médiích. Jak vy cítíte tu situaci? Je to jenom hra? Je to jenom hra s emocemi? Jak vy v tom čtete? Na čí straně podle vás, jako politologa, leží ta větší váha pravdivosti v tohoto chvíli v naší zemi?
1: No ono to vlastně začalo při jmenování tyhle spory, při jmenování ministra zahraničních věcí, kdy se hádali obě strany, kdo má to rozhodující slovo, jestli prezident nebo premiér. Teď se zase hádáme na téma, nebo hádají na téma, jestli za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo i prezident, nebo jenom prezident. Tady je třeba odlišit dvě věci. Podle mého názoru chovají se obě strany ješitně dětinsky, je to nedůstojné. To je první věc. A druhá věc je, no prostě ta ústava v některých věcech zastarala. Nemá cenu se hádat, kdo má rozhodující slovo při sestavování vlády. Ty obě strany mají svoji pravdu a obě strany se v určitých momentech mílí, protože ta ústava je psána v určité době a tyhle ty věci nedocenila chtělo by to upravit ústavu tak, aby to bylo srozumitelné. My máme tady trošku indiánskou ústavu, když to řeknu takhle ošklivě. No tak ošklivě. Když se podíváte na roli indiánského náčelníka, ten v době míru měl nulové pravomoci. To byly nějaké stařešinové, ty řídili kmen. A když byla válka, tak se stal náčelník velitelem s rozhodujícím slovem. Do toho mu nikdo s proměnutím nekecal. No a my máme takhle postavenou ústavu, že máme prezident jako vrchního velitele a zároveň slehová plec zahraniční politiky. No tak je v tom paradox. Jo. Ale to všechno se dá napravit v okamžiku, kdy těm, co se hádají, dojde, že ten problém je v ústavě, ne v tom, že ten druhý je úplně zlej. To trošku toho věšitního a těch emocí tam je samozřejmě dost.
0: Takže by jestli to chápu dobře, vítáte tu kompetenční žalobu, kterou vyhrožuje pan prezident.
1: Ale tohle se má řešit rukou mávnutím. To je samý škahová s obou stran.
0: Jak to vidíte, vy diváci, napište nám. A já jdu na otázky pro vás, pane Krejčí. První otázka. Vidíte dnes větší riziko přímého střetu NATO s Ruskem než před rokem? Nebo podle vás obě strany stále hledají cestu, jak se vyhnout otevřené válce?
1: Takhle, když to porovnáme se situací před rokem, tak situace je to nová, ano. Za prvé, Američani, když oznámili, že se stahují částečně z ukrajinské války, to znamená, přestávají financovat, přestávají dodávat zbraně zadarmo, ale dodávají dál zpravodajské informace a pomáhají ukrajinské armádě, tak potom o tom stažení se Evropa napřed se vztekala a potom se přihlásila k většímu zbrojení a dneska, a to je ta nová stránka věci, dneska tvoří západní Evropa, nebo Evropa, jak se říká, ne zcela přesně pro Rusko, tak Evropa, tvoří funkční díl ukrajinské armády. Funkční v tom smyslu, že tady probíhá výcvik u ukrajinských vojáků, tady se vyrábí zbraně pro ukrajinskou armádu, tady se skladují zbraně pro ukrajinskou armádu a podotýkám, že technologicky je klidně možné, aby se řídili útoky třeba na Moskvu, ukrajinské útoky, aby se řídili někde od Prahy, protože to technicky to není žádný problém. No takhle, technicky. Když se podíváme na tu válku Irán, Spojené státy, tak americkou armádu řídilo centrální velitelství, řídilo je po internetu a řídilo je pozor z Floridy. Američtí vojáci, kteří stříleli a bombardovali Teherán, tak ty byly řízeni z Floridy. Technicky to prostě je možné. To znamená, ta situace se nějakým způsobem na ukrajinské frontě změnila. A zároveň samozřejmě se při té změně dostává ta situace na frontě do nových poloh. My tu máme technologicky vzato dneska situaci, že ty drony na frontové linii doletí a vidí na vzdálenost 20, možná už 30 km, blíží se k 50. To znamená, že na vzdálenost do 50 km fronty ty nemůžeš zorganizovat žádné shromaždiště pro velký útok. Nemluje o družicích, které vidí, řekněme, za Ural nebo Zelenskýmu do kuchyně. Takže hrajou se šachy. To je úplně jiná situace, než za druhé světové války. Nemůžeš dělat půlomy, nemůžeš dělat obklíčovací operace, nemůžeš si schromáždit před Kurskem nějaký stepní front, jak to

0: nehrozí. Důvod je velice prostý. Velice prostý. Je to převaha v konvenčních zbraní na straně západu. Jednoznačná převaha. Když se dívá někdo na českou televizi a dokonce ji věří, jo, to už je druhý stupeň úpadku, tak získá pocit, že kozáci jsou, já nevím, za humny a nemáme jiné šanci, než zbrojit. To zpravodajství dneska máme dvakrát vzpomenutou armádu nebo třikrát během 3/4 hodiny. Na české televizi, hlavně z pražské relaci. Je to samozřejmě úplně nesmysl, protože ekonomicky, pokud jde o HDP, je mnohonásobně silnější západní Evropa bez Ameriky, bez Spojených států, než v Rusku. Na počet obyvatel mnohem větší Evropa než v Rusku. A pozor, pokud jde o vojenské výdaje, evropské státy na to loni vydali na takzvanou obranu 559 miliard a Rusko 190 miliard. Slyšíte dobře? 559 versus, a to jsme na nějakých 2,4 HDP u těch evropských států na to. Když to zvedneš na 3%, potažmo na 5%, tak zase dostáváme do astronomických čísel. A to jsou obecně známé údaje. Státy na to, to je 32 států, se podílí na světových vojenských výdajích, 200 států, se podílí 55%. 55%. A pořád je to málo. To znamená, jenom trouba v Moskvě by za téhle situace na tu západní Evropu zautočil. Ale má Rusko jaderné zbraně. To znamená, ta hra se hraje, řekněme, na dvou schodištích, konvenčním a jaderném, a platí ovšem, že použití jaderných zbraní při plynulé eskalaci, to už jsem řekl ošklivě, nemá vítěze. Tam na konci je mrtví všichni. Existuje nádherná knižka o nějaké ten Jakobsové, americká, která dělá analýzu, velice podrobnou analýzu, jak by vypadala výměna úderů mezi Ruskem a Spojenými státy, to je asi rok a půl stará kniha. A ta říká, že na konec války a i civilizace by nastoupil, konec války a civilizace by nastoupil za 72 minut. 72 minut. To, že to, já nevím, ty hluboce vzdělaní politici v Bruselu nevnímají a nechápu. To je jiná věc. Ale já doufám, že ti, co mají palce na těch knoflících, že mají trošku vyšší vzdělání a vyšší inteligenci a vyšší představivost než eurokomisaři.
1: Počkejte, pane Krejčí, já jsem teďka zmatený. No. Tak jak se to tedy stalo, že když se když jste vyjmenoval českou televizi, lidi mají pocit, že Rusko si už počítá dny, kdy zaútočí na Evropu, kdy je potřeba zbrojit, tak zbrojní průmysl pronikl do české televize? Nebo jak to je?
0: Já tomu nerozumím. Ta militaristická kultura, která se tady rozvíjí, která vám ničí tu tradiční humanistickou kulturu, která v Čechách byla, ta je všude přítomná dneska. Já myslím, že všichni se tady v Česku shodneme, že je pro Boha, ať už ta válka na Ukrajině skončí. Co to znamená? Skončit válku na Ukrajině vyžaduje přestat se hádat o to, kdo to začal, a začít se hádat o to, jak skončí. Protože o tom, na tom, kdo válku začal a kdy, na tom se prostě neshodneme. Ale to ještě neznamená, že kvůli této neschodě musíme válčit. To za prvé. A za druhé, to řešení není vojenské. Evropská unie je instituce, která už dávno, už v 22. roce, měla mít emisáře, kteří běhají od Kyjeva do Moskvy a zpátky do Bruselu a klepou na dveře a snaží se ne válčit, ale aktivní diplomací dosáhnout míru. V nějaké čáře hraniční. Budiš. Jo? Ale proba přece se kvůli té čáře nebudou tady statisíce lidí zabíjet. Je to čára, která je vytvořená uměle,

0: nehistoricky, nesmyslně, ale budíš, zapomeňme na to, můžeme ji pohlásit za posvátnou. Ale v téhle fázi se musí zastavit boje a pak, ať se hádají ty diplomati. Je lepší 10 let se hádat u stolu, než jeden den válčit. Ta válka za to nestojí na té Ukrajině. Podívejte se, co to s tou Evropou udělalo. To úplně zbláznila Evropa. 559 miliard a jim to málo. A ještě přijdou s tím nesmyslem. Jo. Budeme dávat na obranu podle procent HDP. Na obranu se má dávat tolik, kolik je zapotřebí. To znamená, vyhodnotíš rizika a podle toho dáš na obranu 1% nebo 5% nebo 7%, podle toho, jak je velké riziko. A ne říct, budeme dávat 5% HDP. Proč? Na jaký riziko? Trump říká, musíme se dohodnout s Ruskem a zastavit tu válku. Dobře, jedna. A pak říká, koukejte u nás nakupovat zbraně, zvedněte výdaje na 5%. A proti komu? S Ruskem se domluvíme a zvedneme výdaje na 5%. Proti komu to? Marťanům? A všichni toho souhlasí. Všichni toho souhlasí. A Česká televize samozřejmě pochválí 3x denně, že to.
1: Mě úplně rozhodil s těmi
0: daty. Iracionální svět.
1: No.
0: A to dělá ale propaganda, protože ona vám vytvoří atmosféru, kdy alternativní myšlení je nepřipuštěné. Jo, takže všichni teď dneska přísahají 5% a někdy se ozve hlas, když na to nemáme. No. Nemáme, no co? Takhle, ale když se do toho nacpe infrastruktura, tak to zase není tak úplně špatný nápad, jo, vydávat výdaje na infrastrukturu za vojenské výdaje. Navíc potřebujeme ne armádu klasického typu, my potřebujeme něco jako ministerstvo pro mimořádné záležitosti, protože nám hrozí hodně sucha, hodně záplav, covidy a všechny tyhle ty ptákoviny. Na to máme být připraveni. To jsou ty reálné hrozby. Že sem vlítnou kozáci, no to prostě nesmysl. Jo. Ale ty reálné hrozby existují. A na to má být připravena republika.
1: Čekajte, pane Krejčí, vy jste mě úplně rozhodil.
0: Já
1: slyšíme, ale v dobrým, my slyšíme na sociálních sítích od určitých politiků pořád Rusko, zbrojme, HDP, vláda je nezodpovědná, chce snižovat výdaje na zbrojení, furt to slyšíme. Prosím vás, vy jste tam mluvil o Sorošovi, panu Sorošovi. Já to občas slýchávám od lidí, ale vím, že okolo toho je i spoustu konspirací, ale i spoustu pravd. Tak mě to vysvětlete. Pojďte nám to tak tady ty politici, vy jste tam zmínil toho Soroše, tak tam jedou do toho Aspenu. Oni tam jako vygumujou hlavu a oni potom kdákají, pojďme válčit s Rusem. A tady ty data, které tady říkáte, oni je vědí, ale záměrně zatajují, protože to je...
0: Nezatajují je. Ta data, které já jsem říkal, najdete na serveru Stockholmského institutu pro výzkum míru, jsou stará měsíc. Jsou tam, visejí tam. Akorát, že to nikdo nepoužívá. Nikdo s tím nepracuje. To, máme tu, ten Soros v daném případě, když jsem to řekl, je symbol. Je to symbol toho, že tady probíhá výchova politické elity jako určité vrstvy lidí prostřednictvím nejrůznějších kurzů. Když se podíváš na ministra obrany u nás, na jeho oficiální životopis, tak absolvoval vysoké školy v Británii, nebo ten náčelník generálního štábu, vysoké školy v Británii a ve Spojených státech houby, vysoké školy, kurzy tam, vysoké školy absolvoval u nás. No, ale musí projít těma kurzama, kde se zharmonizuje to uvažování politických elit na západě. Proto je v tom takový zmatek, třeba náš hrad versus Bílý dům. Protože tam jsou vzdělanci na hradě u nás ze starých brožurek. A teď přišla doba nových brožurek. Je to ostudný. Je to ostudný ta schopnost samostatného myšlení. Tak já to velice stručně zopakuju. Potřebujeme diplomacii, řešení není ve vojenství a není rozhodně ve zvýšení zbrojení. Samozřejmě je to utrácení obrovský, to třeba, já nevím, když porovnáme čínský vojenský rozpočet a americký vojenský rozpočet, tak musíme vzít v úvahu, že já nevím, plat čínského generála je nižší než plat amerického generála, že výroba zbraní tam bude podstatně dražší, protože tam se jinak propočítává zisk, že? A za korupci v Číně je trest smrti, takže ty zbraně jsou relativně levnější. Ale i tak to jsou násobky toho čínského rozpočtu, který představují americké výdaje. Americké výdaje, takhle, když se podíváte do analýz vývoje čínského jaderného arzenálu, oficiálních analýz třeba Pentagonu a tak, tak se tam dozvíte, že do konce desetiletí by měla mít Čína 1000 jaderných náloží. A za loňský rok vyrobila 20. No, tak při tomhle tempu bude mít v roce 30 maximálně 700 jaderných náloží a Spojených státech mají 15 tisíc. Ale hysterie budeme dělat kolem Číny. No, to je prostá matematika. No. Ne,
1: Já půjdu na další otázky s váma, jenom prosím vás závěrem. Proč teda, když jedna, ta jaderná hlavice způsobí humbuk a trvalo by zlikvidování civilizačního pásma v rámci 72 minut, jak byste řekl, proč pořád si sčítají, kdo má víc jaderných hlavic a kdo je má a kdo je nemá? I tě stejně nepoužijou, i to vidí, že to je konec.
0: Takhle existují odborné analýzy, Hans Christensen to dělá, to je asi dneska největší odborník na počty jaderných zbraní a jejich využití, tak ty chlapi z jeho týmu proanalyzovali, že na to, aby si zničil Rusko nebo Spojené státy, potřebuješ 100 zásahů jadernýma náložema. A mají 15 tisíc obě strany. A těch strategických samozřejmě míň, ale jsou to obrovské násobky. I ty smlouvy o omezení strategických zbraní, těch 7 smluv, které byly podepsány mezi Spojenými státy, Sovětským svazem a Ruskem od roku 71, z nich dneska neplatí ani na chybí jakékoliv smlouvy, které by kontrolovaly jaderné zbrojení mezi státy, tak i ty smlouvy, které stanovily třeba limity na počty nosičů nebo limity na počty jaderných náloží, vždycky zachovávaly to, čemu se říká možnost vzájemného zaručeného zničení. To znamená zároveň i to, a ten overkill, to několikanásobné zničení lidstva. Ani jedna z těch smluv nesnížila ty arzenály pod úroveň, kde by byly ohrozitelný tím, že nejsou schopni po překvapivém úderu odpovědět stejně zničujícím úderem druhým. No a tohle vzniká taková iluze trošku, že to byla odzbrojovací smlouva. Ne, to byla kontrola zbraní. Oni si viděli přes tyhle smlouvy navzájem do kuchyně a tím pádem tam pocit bezpečnosti, ale ne pocit, ta realita bezpečnosti se zvyšovala. Teď už si tak do té kuchyně nevidí, smlouvy žádné nejsou, takže nastupuje fáze živelného zbrojení a to je velmi špatně. Protože kromě toho, že se třeba v daném případě zvyšuje kvalita jaderných zbraní, tak nastupuje umělá inteligence, znamená spějeme do situace, to je ten zlomový bod podle mého názoru, kdy zbraněné systémy můžou fungovat i poté, když politické a vojenské vedení bylo zlikvidováno. I potom vám může válka pokračovat. Ne, není to dobrý, prostě někdy mám pocit, že jsme velkou bázu.
1: Děkuji za vaše slova a za to dělíte. Já tady sedím s každým hostem a nepřestanu se nikdy asi divit. A diváci, co vy na to? Napište. Děkujeme za sdílení dál. Třeba tyto informace proniknou do hlav lidí, kteří teďka skandují na sociálních sítích, že chtějí válku.
0: Teď se podívejme na Stockholmský institut pro výzkum, mě nemusí věřit. Jo? Cypry, zkrátka.
1: No, děkujeme za sdílení. Prosím, sdílejte. A napište nám, jak to vnímáte. Vám moc děkuji, pane Krejči, za odpověď. Další otázka. Donald Trump znovu výrazně mění americkou zahraniční politiku. Znamená to konec dosavadní dominance USA nebo jen přechod k tvrdšímu typu amerického pragmatismu?
0: Tak na tohle je těžká odpověď. Řekl bych, že na tuhle otázku nezná odpověď ani Donald Trump. Přesně řečeno, zná několik protikladných odpovědí. To je velký problém, protože my vidíme, když se díváme na ten rok a něco Trumpa, co vidíme. Vidíme, že má propracovanou koncepci zahraniční politiky, ale chová se jinak, než ta koncepce, ta strategie říká. Ano, máme tu celé jednoznačně využívání toho faktoru jaderného odstrašení. Nikdo si netroufne se Spojenými státy válčit třeba kvůli Venezuele nebo Kubě, protože za to riziko vojenské a ekonomické konfrontace se Spojenými státy ta Kuba nebo ta Venezuela nestojí. Ano? A tyhle díry od jaderném odstrašení nebo všemkoliv jiném Trump tvrdě využívá. Řekl bych, že rozumět Trumpovi to nestačí číst politologické knížky, to je třeba se cítit do mentality norského developera. Tam vidíte tu tvrdost, tam bezohlednost, tam vidíte fakt, že když se dohodnou, že ten barák staví Franta Vomáčka a ne já, tak se s tím Frantou Vomáčkou znovu přijdu třeba u piva na dalším projektem. A to znamená, on je schopný na někoho zaútočit a zároveň druhý den se s ním vybavovat. To, co předvádí v Iránu, je klasická ukázka. A vidíte, že on má určitý cyklus témat, když narazí, já nevím, v Iránu na problém, tak otevře Grónsko. Když narazí na problém v Grónsku, otevře problém Kuby. Když má problém s Kubou, řeší Palestinu, když dořeší takzvaně Palestinu, nedořešil nic samozřejmě, tak útočí na Kubu. Ten cyklus je jednoznačný a zároveň v tom je to kouzlo, on za sebou strhává média. Ano? A média okamžitě zapomenou na nějaký Irán, když řeší Kubu. Proto tam vždycky chybí kontext. On to velmi dobře trampí, že ta politická událost existuje v dvojí podobě. Jednou jako realita, jako objektivní faktor a po druhé jako zboží, které prodávám po médiích. No? A on to, ten prodej, umí fantasticky. To je děsný. No? Ale podle mého názoru se mu dostává velice jednoznačně do rozporu vnitřní a zahraniční politika. No? A na to doplatí. Na to nutně doplatí. Už ten Irán uzavírá teď urychleně, aby se dostal z problému, aniž cokoliv řešil v uvozovkách z hlediska těch cílů, které si kladl už ve dvou válkách proti Iránu. Protože já nevím, trošku zjednoduším. Když se podíváte na Spojené státy, oni si tu válku vůči Iránu, tak říkajíc, mohli ekonomicky dovolit. Když se uzavře Hormuzský průliv, tak na to doplatí kde kdo. Doplatí na tom konkurenti, to znamená Evropa, Čína a samozřejmě Irán. Ale nedoplatí na to na první pohled Spojené státy, protože jsou soběstačné v Evropě a plynu. Ano? Nedováže. Jenže ceny třeba benzínu na americkém trhu nejsou odvozovány od nákladů ve Spojených státech, ale jsou odvozovány od světových cen. Takže jemu tam stoupají ceny benzínu na ulici a má před volbama vystupat. A stoupají mu rychle, stoupli mu o 50%. Takže to jsou ty kouzla, kdy se ti přetaví ta zahraniční politika v tu domácí politiku a tohle to nemůže zvládnout. Tohle nemůže zvládnout. Nemluvím o tom, že ten obraz Ameriky, který vytvořil Trump, kdybych měl odvahu, tak bych řekl, že je to nejlepší žijící učitel marxismu-leninismu. Takhle se kreslily karikatury v 50. letech. Jo. Otevřenost, upřímnost, té agrese, nezakrývání to nějakými liberálními frázemi o ideologii nebo o míru a tak dále. Je to strašně zvláštní. Pokládám to za zpětnou vlnu, která je v řadě věcí mimochodem úspěšná z hlediska těch zájmů určité skupiny ve Washingtonu, ale celkově je dočasná.
1: Jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli myslíte, že Trumpova administrativa narazila na Peršany, protože tak, jak se to jeví mně v Ázii, tady aspoň co sleduju a co mi překládají z Malajzy, co překládají přátelé z čínštiny, tak oni z něho mají teda na jednu stranu prdel a na druhou stranu ta jejich retorika alespoň je velmi, velmi dominantní, poměrně věcná a neustupující. Tak jak je to tady vykreslováno, tak že oni, Trump dává něco na Twitter, vytváří dojem jako svoji silné pozice, ale tady...
0: Druhá podoba politiky, no.
1: No, ale tady spíš jako oni dají, je to, co tím chci říct, my máme za sebou Afghánistán, Irák, sledovali jsme to víceméně z různých zdrojů. Je to trochu jinačí v tuto chvíli podle vás? Já to tak aspoň cítím. Moje osobní zkušenost tady je, že ta Asie už není tak vyděšená a opravdu jako mám pocit, že si s ním jako pinka jako s blbečkem, že rozumíte jeho hře, když to řeknu jednoduše, tak jak to poslouchám, že ho v něm umí číst, chápou, že potřebuje machrovat, ale skutek utek. Oni prostě řeknou, my chceme tohle, pokud nám to nedáte, jsme připravení vás rozsekat, když vstoupíte na naše území.
0: Jsou dvě trošinku odlišné, ale propojené věci samozřejmě. Něco jiné je americko-čínský vztah, jo? A něco jiné ta iránsko-americká nebo izraelsko-americká válka versus Irán. Tak pokud jde o ten Irán, tak z vojenského hlediska podle mého názoru všechny překvapilo. Ten začátek vypadal, že Mossad a CIA mají absolutní přehled přes Irán. Podařilo se zlikvidovat politické vedení, podařilo se zlikvidovat vojenské vedení, podařilo se zlikvidovat vedení zpravodajských služeb. Nastoupilo nové a to také zlikvidovalo Mossad se CIA prostřednictvím armády. A pak přichází to velké překvapení, které uděluje i mě do teďka, to znamená nástup Iránu. Najednou zjistíš, že se všem tím Irán počítá. To znamená, přijde dvakrát o své vedení a dál funguje. Funguje státní správa, funguje armáda. Je to decentralizované řízení, kde každý z těch 32 okruhů zná své úkoly. A najednou zjistíš, že ty, co tak přesně stříleli na politické a vojenské vedení, nevědí, kde jsou sklady těch raket a střel z plochou dráhu letu. Že těm Peršanům zůstalo dostatek na to, aby likvidovalo americké základny v oblasti. A dokážou střílet na Izrael a vidíš, že za ten rok, to je druhá válka tohohle typu, za ten rok dokonce mají technologický pokrok, že těch hlavicích raket je několik samostatně naváděných, no oni nejsou samostatně naváděných, ale prostě samostatně letících náloží. To znamená, obrana to nestačí zachytit. Obrana vystřelí na dvě rakety, jeden Polaris a na jednou z těch dvou raket iránských, tu máš 20, možná 30 samostatných náloží. Protože ta obrana na to nestačí. A zase je to faktor, s kterým se nepočítal. Vidíme, že od iránských dřevů rychle utekly letadlové lodi, protože ty hejna dronů, které jsou k dispozici v Iránu, to není jako pár stíhaček kamikadze za druhé světové války, která ta letadlová loď mohla se střelit. Znamená, ty musíš stáhnout tu letadlovou loď, protože jinak ty miliardy, které si do nich vložil, těch pár dronů za pár tisícovek dolarů, zlikvidoval. Mimochodem tohle prožili Rusové teď s černomorskou flotilou a mění se ten styl válčení. To, co chci zdůraznit, je, že Irán v té schopnosti připravit se na tenhle nový typ válčení všechny překvapil. tak mě překvapil. A Američani doteď nevědí, co s tím dělá, protože v podstatě jediným řešením by byl velký výsledek, výsledek pozemních vojsk, no ale to ne, to Irán není Irák, to je úplně jako víc obyvatel. Ta armáda je tam připravená a obyvatelé pořádně naštvaný. Možná, že Američany by ještě vítali, ale Izraelce ne. To je nedotažený všechno. To je všechno zbrklé, amatérské. Prostě máme tu lepší letadla, tak začneme útočit. No.
1: A díky moc.
0: A to udělají tak, že to udělají na závěr diplomatického jednání, které vypadalo úspěšně. To znamená, kdo teď bude těm Američanům věřit, když začnou bombardovat pár hodin potom, co oznámili, že se blíží dohoda diplomatická.
1: Tohle téma, to přesně jsem dělal video jedno, kde jsem sdílel s vámi, diváci, možná jste ho viděli. To je taky žhavý téma, mimochodem nedůvěryhodnost Spojených států amerických fází v tom chvíli. Z toho důvodu, co jste vy tady jmenoval. Děkuji moc. Jdeme na další otázku, pane Krejčí. Evropská unie masivně zvyšuje výdaje na obranu. Je to podle vás realistická cesta k větší bezpečnosti Evropy nebo spíše začátek nové zbrojní spirály? Jste o tom mluvil, aby jsme se neopakovali v tomto čase. Rozvětvíme to na Německo. Německo tedy v kontextu toho, co jste říkal, buduje údajně jednu z největších armád v Evropě. Jak to vnímáte?
0: Takhle, přece jenom se trošku ještě k té Evropské unii jako celku vrátím. Já jsem kdysi psával články na téma omezme vojenské zbrojení, pojďme se věnovat jiným tématům. Ale kapitalismus funguje na principu zisku. Jestli chcete, aby řekněme americký kongres vydal nějaké miliardy na nějaký program, tak buď ty polovzdělané senátory a poslanci přesvědčíte, že je to dobrý, anebo je zastrašíte. Když jim řeknete, hrozí vám ruské nebo čínské nebezpečí, tak vám dají na obranu více peněz. A když jim představíte jiné strašidlo, tak by mohl ten jinak dobře živený vojensko-průmyslový komplex si soustředit na jiný zisk. No? Tak jsem říkal, pojďme třeba jim říct, že životní prostředí je existenční záležitost. Vystrašit je tímhletím. Což se nakonec ne mojí vinou, ale prostě z nějakých důvodů podařilo, jenže, a to je právě Evropská unie v tomhle tom kouzelná, ona se snaží dokázat, že zvládne oboje. I zbrojení, i Green Deal. Obě tyhle ty témata si vytvořila vlastní lobby a obě ta témata strhávají Evropskou unii do nepředstavitelného zadlužování. A všichni jsme pokojili. Pojede se na dluh. Pojede se na dluh v těchto programech. No to. To může opravdu vymyslet jenom Ursula von der Leyen. Ale to jsou ty lobbysti. V téhle fázi se těžko dá zastavit. A pokud jde o Německo, tak to je problém sám o sobě. Německo bylo zdrženlivé ze začátku toho konfliktu na Ukrajině, ale dneska nastartovala tu washingtonskou politiku, ten požadavek napřed 2, teď 5%. A v minulém roce, podle údajů Slovenského institutu pro výzkum míru, v loňském roce už Německo je čtvrtým státem na světě, pokud jde o velikost výdajů na obranu. První jsou Spojené státy, Čína, Rusko a čtvrté je Německo. Německo vydalo 114 miliard dolarů na takzvanou obranu, a to je meziroční růst o 24%. To znamená, ta představa Merkelové, budeme mít největší konvenční armádu v Evropě, ta je velice reálná a je opřena právě o ten nesmysl, pojďme dávat 5% na obranu. Když máš HDP největší v Německu, tak logicky při procentuálních výdajích nejvíc budou dávat Němci. A taky, že dávají. A co to udělá se strukturou mezistátních vztahů v Evropě za 5 let, to si nemůžeme představit. Že tady se dostáváme do situace před první světovou a druhou světovou válkou. A zase tu máme nejsilnější armádu na subkontinentu, která mluví německy. Máme tu samozřejmě smlouvu o sjednocení Německa, to je smlouva 2 plus 4 v Moskvě, kde je jasně napsáno, že Německo nebude usilovat jaderné zbraně, ale je to napsáno, že bude ctít hranice. A která smlouva platí, když se změní mocenská rovnováha? A ta mocenská rovnováha se při téhle té dynamice nutně změní, protože nikdo nemá tak velký HDP jako Němci a budeme dávat výdaje na zbrojení podle procent, tak to budou Němci, kterou budou nejsilnější armádu v Evropě. Už teďka jsou čtvrtý na světě ve výdajích.
1: Co vy na to diváci, napište nám, děkujeme za
0: sdílení. A zase všichni to, ty, co jsou za to placení, by to měli vidět, protože to, co říkám, jsou veřejně dostupné údaje.
1: Často mluvíte, pane Krejčí, o vzestupu Číny. Myslíte si, že Západ ještě může ekonomický a technologický nástup Číny zpomalit, nebo už probíhá nevratná změna světového pořádku?
0: No to oboje je pravda. A zpomalit může samozřejmě. Ty pokusy Američanů, ale konec konců dneska závěsu za Američanami buržurkoví evropští politici, tak dělají všechno proto, aby tu Čínu zbrzdili. Všechno je otázka podle nejrůznějších komisí a vládních představitelů, všechno je otázka bezpečnosti. Stavíme jaderný reaktor a nemůže to být čínský jaderný reaktor, protože to Čína je nebezpečí. Nemůžeme si koupit pořádný telefon z Číny, protože v něm je nějaký software a tak dále. Že staví čínský jaderný reaktor v Británii, to nikoho nezajímá. Že Rusové staví jaderný reaktor v Maďarsku nebo v Turecku, to taky nikoho netrápí. Ale u nás v Čechách to jednoznačně v hlavě je tři dní například. Takže když budeme podrážet takhle obchod, tak samozřejmě to nějakým způsobem tu Čínu může zpomalit, ale nedá se změnit ten základní trend, o tom jsme mluvili. To znamená, nejen Čína, ale za těch 20-30 let, ale i Indie bude ekonomicky HDP větší než HDP Evropské unie. To je prostě vývoj, za kterým není žádná zlomyslnost, za kterým není žádný ideologický záměr. Prostě státy se vyvíjejí nerovnoměrně a vracíme se k tomu, co jsem nazval zákonitosti velkých čísel. Jestliže prostě tu má 1,4 miliardy obyvatel v pohybu, tak je to větší síla, než když dostaneš do pohybu, já nevím, 800 milionů obyvatel. To prostě čínský trh je prostě i vnitřní trh je jiný, než třeba vnitřní trh Česka. Jenom trošku pro zlomyslnost. Máme 10 milionů obyvatel. Vymyslíš aplikaci a každý člověk v Česku i miminko si ji dají do telefonu. Na té aplikaci máš zisk 10 dolarů. Takže 10x 10, 100, tak máš zisk 100 milionů. Teď s tou aplikací přijdeš do Číny, každý Číňan si koupí aplikaci a máš na ní zisk 1 dolar na kus. Kde jsi viděl víc? No v Číně. A máš 1,4 miliardy. Proti 100 milionů. To znamená, to funguje trošinku jinak. I ten čínský vnitřní trh. Nebo ta mobilizační schopnost je neuvěřitelná. COVID omezil v Číně zahraniční obchod. Nebyl to takový odběr. Tak přišli z teorie, máme dvoucyklovou ekonomiku. Zahraniční a vnitřní. Vnitřní trh 1,4 jsme si řekli. Oni dokázali od toho roku 8, oni dokázali postavit třeba 44 tisíc kilometrů rychlotrah. Slyšíš? To znamená, běžte se podívat na dálnici, jak stojí u nás dálnici, a podívejte se na čínské rychlotrahy. To je prostě ta mobilizační schopnost, ta dynamika té ekonomiky je prostě jiná. Jiná. A na tom nemůžeme nic změnit.
1: Můžu se vás doptat, pane Krejčí, a možná to tak i v hlavách některých diváků. To, co my tady nazýváme komunismus v našich evropských zemích, a není to ve skutečnosti ta agresivita těch politiků způsobená tím, že jsou si vědomí, že ten Číňan prostě drží tu ekonomiku a ty svoje obyvatele pro svoje HDP a nepustí tam zahraniční trh, protože prostě chtějí ty peníze udržet tam. Já to říkám velmi jako naivně, jo? Jako bez znalosti kontextu, ale ptám se vás, co mě napadlo, protože pokud tam je taková obrovská síla kupní, ale ta země zároveň je pod regulacema a nepustí tam ty zahraniční bez nějakého svalování, bez internet, tak je regulace obrovská. Tak není tohleto ten skutečný záměr, jak oni chtějí zbohnat ekonomicky a převálcovat Západ? To se to říkám jednoduše.
0: Samozřejmě do hlav čínských politiků taky nevidím. To je jednoznačné. Ale je tam jasně priorita postarat se o domácí obyvatelství. Ta priorita je cítit v každém okamžiku. Když se podíváme na ten vývoj covidovský, tak vidíme nejen, co dokázali se svým zdravotnictvím, ale vidíme, že covid, ne covid, náklady na covid, nebo boj proti covidu, nebo ne náklady, bojovali dál, vedli ten svůj zápas s chudobou. Dospěli k názoru, že ty reformy přinesly v Číně obrovský ekonomický zisk, ale ne pro každého stejně. Dokázalo se ta rozpínání toho rozdílu mezi nejbohatšími a nejchudšími narůstlo. To pro socialistickou ekonomiku a pro socialistické řízení je nepřijatelné. No? To znamená, zahájili boj proti chudobě. A ten boj proti chudobě nedělali tak, jak se to dělá na Západě. Já nevím, zvýšíš počet dolarů na žebračence. Ne. Musíš vytvořit pracovní příležitosti. To znamená, přivedeš ekonomický rozvoj do těch zapadlých vesnic. Když to nejde, když tam nejsou podmínky pro ekonomiku, tak zkusíme turismus. A když to nejde, tak ty lidi přesilujeme. No. A jim se to podařilo. To ty stovky milionů lidí, kteří byli vytrženi z chudoby, kterými se chlubí třeba OSN, tak to jsou Číňané. No. A pořád je to svým způsobem rozvojová země, ta Čína. Oni to o sobě vědí. Nenajdeš čínské prohlášení, které by řeklo, my jsme ekonomicky nejsilnější. Nenajdeš. Vždycky jsou takzvaně druzí. Oni jsou druzí z hlediska statistiky hrubého domácího produktu. A když tu statistiku převedeš na hrubý domácí produkt podle parity kupní síly, znamená, nebudeš mávat nějakým dolarem z banky, ale budeš přemýšlet, co se za ten dolar dá koupit, tak najednou zjistí, že ta Čína je podstatně dynamičnější a silnější než Spojené státy. Je to jiný svět. Vy jste začal komunismem, i ten komunismus, nebo chcete-li, ten socialismus je tam jiný. Je to socialismus s čínskými rysy, podle mého názoru třeba neaplikovatelné v Česku, jo? Ale neaplikovatelné do určité míry. Bude-li někdy se znova uvažovat o socialismu v Evropě, musí to být socialismus s francouzskými rysy, nebo se švédskými rysy, nebo s českými rysy. Nemůže to být nějaký univerzální model, který se tady aplikoval po 48. roce, model, který vznikl v podstatě na vrcholu občanské války v Rusku. Model, který vám vlastně dělal to, čemu se správně říkalo kapitalistická industrializace. To takhle nemůže fungovat. To Číňani ukázali, že to lze jinak a samozřejmě to, co je v Číně, se dá dělat jinak. Jenom se to dobrou vůli nevidět v každém hned podvodníka, který vám chce ten váš dvoreček sebrat nebo zapálit.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejč. Máme ještě dvě závěrečné otázky. Já tak tady položím, jak hodnotíte současnou českou zahraniční politiku. Má Česko ještě prostor pro samostatnější diplomaci, nebo je už plně závislé na strategii větších spojenců?
0: Je závislé na strategii spojenců a to vlastní vinou. Ano, chybí tu jakákoliv diskuze o tom, co je to český národní zájem nebo český státní zájem, chcete-li, když nevěříte na roli národa, to znamená, chybí tu diskuze o tom, čím bychom my mohli přispět té Evropě a jakým způsobem se bránit proti nějakým chybám evropských struktur nebo chybám našich spojenců. To, že se o nás někdo postará v rámci Evropské unie, No tomu snad nevěří už dneska nikdo, nebo na to. Nás maximálně zatáhnout do nějakého konfliktu, který bychom neměli, kdyby jsme v těch organizacích nebyli. A to, jako, to, že nám pomůžou proti Rusku, no, to, jak nám jak pomůžou Rakousku nebo Švýcarsku a blázni tam kvůli tomu, že kozáci klopou na dveře, no neblázni. No, takže chybí elementární základ zahraniční politiky. Třeba na tu partu, která zakládala republiku v roce 18, tak vidíte, že tam byly vize, jednoznačné vize, jakým způsobem vytvářet situaci pro obhajobu národních zájmů, situaci institucionální. Máme tuto palackou koncepci federalizovaného Rakouska, máme tu Štúrovou koncepci solidarity slovanských národů a máme tu Masarykovou koncepci malého státu, který se stará o sebe prostřednictvím hledání zahraničních spojenců. Tohle to všechno chybí, ale musíš se o ty národní zájmy starat aktivně, což se neděje. Což se neděje. To, co my vydáváme za zahraniční politiku, to je adaptace na zájmy velkých spojenců.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejčí. Co vy na to diváci, jak to vnímáte, vy napište nám. Děkujeme za sdílení. Závěrečná otázka. V mnoha evropských zemích cílí populistické a protestní strany. Jde podle vás o přechodný jev způsobený krizemi nebo o hlubší krizi liberální demokracie?
0: Na to zase těžko odpovídá. Samozřejmě, že je to nějakým způsobem spojený s krizemi, protože je to velmi silný negativismus a příliš velké procento emocí v politice. No? To je spojeno s těmi stranami a pozadí můžete vidět, já nevím, krizi alternativního myšlení obecně. Ano, chybí tu třeba silné, důvěryhodné levicové politické strany. A to, takže tím se otvírá pro prostor populismu, který má levý i pravý křídlo, který je v tomto smyslu nevybalancovaný. Je to pro nás nový fenomén, zatímco v Americe je to fenomén z přelomu 19. a 20. století. Od té doby tam populismus v té, řekněme, dnešní trumpovské podobě nějakým způsobem rozrůstal se a bobtnal. Tam to překvapení není, ale my na tenhle typ politiky nejsme příliš zvyklí, ale patří to k té současné krizi. Každá z těch populistických stran má jiné charakteristiky. Když se podíváme, já nevím, u nás na SPD, tak to je zcela originální podle mého názoru politické uskupení. Třeba když vybírali kandidáty na ministry, to, že byli schopni sáhnout mimo vlastní stranické řady. Nebývala originální. Když se podíváte, jakým způsobem se třeba vybírání kandidáti do parlamentu, tam nebere ohled na to, jestli je levá, pravá, ale bere se na to ohled na to, přinese hlasy, nepřinese hlasy. A to taky velice, velice originální. Zatímco třeba ten americký populismus rostl s konzervatismem, ten už má nějakou vyhraněnou ideologii, třeba u lidí jako je Jimmy Pence, amerického viceprezidenta, můžete dohledat jasné ideologické pevné konzervativní kontury. A to u evropských populistů je obtížné.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba.
2: Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: A pokud ho někdo udělá, tak určitě ty svoje úmysly má v té hlavě tak, že to opravdu chce dokázat. Chce dojít k tomu svému cíli i za tu cenu. Říkám, málo občanů této země by asi něco podobného udělalo. Nebylo by jich moc. Jsou takový určitě, ale neudělali by to tak, tak jako se to prostě teď stalo. Takže jako nebude to jednoduchý, ale máme tam člověka, který jako je schopen to dobojovat s podporou toho vesmíru, což je strašně důležitý, protože kdyby ten vesmír nepodporoval, tak jemu by se přestalo dařit. Zatím podporuje, zatím tam jsou všechny předpoklady, protože prostě ten vesmír bude dělat, nebo povede ho těmi cestami, potkávat se bude s lidmi, kteří budou ku prospěchu naší zemi, nebo obyvatelům, těm, kteří prostě budou mít hlavu na svém místě a budou ty věci umět rozmyslet si dobře a ohodnotit je taky dobře a nebudou jenom pořád křičet, že teda je to lumpa, je to takové, je to makové. Takže já si myslím, že ten výklad je moc pěkný. Zkoušeli jsme to, v podstatě jsme se spolu na tom ani nedomlouvali, já jsem jenom použila ty čísla těch karet, které tam vyšly a ty výklady potvrzují to, že prostě vyšší úrovně pracují tak, jak pracují a vedou každého, kdo si to zaslouží tím správným směrem.
4: To jsi řekla velmi dobře a pěkně. Tady ještě jenom vypíchnu jednu takovou věc. Proč jako chválíme toho Andreje, jo, takhle? Protože on to mohl udělat jinak, mohl to udělat méně razantně, takhle to řeknu, mohl to udělat, dejme tomu přesně ve smyslu toho paragrafového znění, přesně ve smyslu toho zákona, jenomže on potřeboval velký úder a přeskočit je o dva kroky dopředu, jinak on byl v té pozici, že vždycky něco udělal a oni už to okopávají a oni už vidí, co se bude dít a tak to zase okopávají. A takhle vlastně by pořád okopávali a nikam by to nevedlo. A ten scénář byl nastaven jednoznačně. Ještě dvakrát to Andrej udělá nějak ve smyslu toho zákona a my to vždycky budeme napadat. Ta opozice takhle se k tomu stavila pořád a teď už organizujeme ty demonstrace a toto a tamto a přimějeme toho, no vytvoříme prostředí, jako kdyby poptávku, potom, aby prezident buď šel cestou nějaké úřednické vlády, nebo aby sám jmenoval nějakým způsobem nějaké řešení, nebo nedej bože, aby dal šanci Fialovi sestavit vládu. Ta agenturní práce byla tímto způsobem vedena a Andrej Babiš potřeboval udělat to, aby je předskočil, aby se dostal z té pozice sem krok za nima, protože oni pořád, ať udělám, co udělám, tak se na mě vrhají, tak udělal to, že to udělal tak razantně a tak víc, než musel, že jim vyrazil všechny trumfy z ruky v jeden okamžik a oni, než se stihli nadechnout a než vůbec jako něco věcného dokázali vymyslet, protože ono to je, v této situaci je těžké něco věcného vymyslet proti němu. Čili doměl toho gumovýho panáčka, aby opravdu teda k tomu přikročil ve smyslu ústavy, protože už nebylo na čem stavět nějaký opoziční názor. A ta oběť, to je právě ta daň za tu podporu toho vesmíru. Berme to tak, že dejme tomu, ten vesmír si ho připravil jako možného adepta na to dát ty věci tady nějakým způsobem do pořádku a protože složil zkoušku vzdal se toho majetku, složil tu zkoušku, tak mu byla dána důvěra a podpora. Jo, takhle to navnímávejme. Já jsem byl vůči Babišovi hodně v opozici za covidu, víte, že jsem fakt ho propíral těžkým způsobem, ale taky jsem řekl, že je potřeba, pokud přijde čas, aby si to odpracoval, tak je potřeba na to reflektovat. Protože my nevíme, jakým způsobem přesně ty vyšší bytosti vedou ty cesty toho vývoje, tak, aby jsme došli na pozice, ve kterých máme být. A protože bylo evidentní, že Andrej Babiš je tím, kdo může být podporován vesmírem, protože má motivy toho karmického očištění, vyrovnání a tak dále. Hlavně ukažte mi, kdo má na mezinárodní úrovni takové postavení, a jedna a dva, kdo má tolik zkušeností s manažerskou prací a to, co se bude odehrávat tady při obnově toho zdevastovaného našeho státu, to je záležitost řízení krizového manažera, čili není to vůbec jednoduché. Já jsem tady zapomněl asi něco, co mi napsal Honza. Já se podívám, jestli nevím, kam mi to teď napsal. Ty jsem si vzpomněl, že nám tady něco psal. Tak to je součet mnoha jakoby věcí, které do sebe zapadají. A právě teď je ten okamžik, kdy se budou zúročovat ty, jak bych to řekl, záležitosti, které byly nějak naplánované, které byly nějakým způsobem předpřipravené. Myslím si, že v těch kartách tam trošku mezi řádky čtu, že to bude důsledek také dohody 2+4, která půjde na stůl, protože ono to k tomu jednoznačně spěje. Zatím všechny pokusy diplomatické narážejí na neochotu Kyjeva a na neochotu evropských úhrnem těchto jmenovaných, tedy to jsou všechno neonacisté, čili na neochotu nácků jakýmkoliv způsobem zastavit to umírání na té frontě, protože jim to vyhovuje, protože jim jde o ty finanční toky, ne o ty životy těch lidí, ať je to Rus, nebo původem Rus Ukrajinec, nebo nějaký poblázněný, potetovaný neonacista, jim je to úplně šumák. Jim jde o to, že každý den pokračování, jak oni říkají, této války, jim natékají do kapsy obrovské peníze. To je to, co je důležité. A ještě nesmíme také jaksi zapomenout, nevidět, že je to i o zbrojařích, protože to byly právě zase korporátní fašisti a náckové v těch zbrojařských firmách, kteří vlastně celý ten příběh toho, co se děje na Ukrajině, už někde od roku 2011, tam neustále jaksi schystávali a neustále to podněcovali a vytvářeli všechny ty kroky, které vyvedly toho ruského medvěda z jeho teritoria, protože mu nic jiného nezbylo. Čili pokud někdo říká, že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu, tak svým způsobem ano. Akorát je to malinko jinak. Bojují tam ruští vojáci proti nacistům za naši svobodu. Protože pokud by kyjevský režim zvítězil Můžeme očekávat a předpokládat genocidu, která byla naplánována v průběhu druhé světové války, a ta genocida by byla jenom opakovaná. To je pořád stejná písnička, jenom posunutá v čase za trošku jiných scénářů, respektive je to, hraje se to v jiných kulisách a jmenuje se ta hra jinak, ale děj zůstává stejný. Pořád jim jde jenom o jedno. Vymítit slovanskou genetiku, vymítit ty genetiky, které tady byly původní, tak je zničit a prostě sprovodit ze světa. No ale protože se nám vyvinul ten vzestup jinak, než oni chtěli, tak se svět vyvíjí jinak, než oni chtěli. Vyvíjí se tady druhá civilizace, východní civilizace, civilizace BRICSu, která v podstatě vytrhuje ty, kteří se přidají, tak je vytrhává z toho NVO a z těch všech předpřipravených záležitostí, jako přenos organického vědomí do neorganických nosičů a podobně. Čili to ta Silungarit, jak se tomu říká, singularita, ano. Ta singularita a tyhle ty všechny věci jsou naplánované a v nějakých scénářích se měly odehrávat a pochopitelně vývoj tomu zabránil. Takže my tady momentálně sledujeme souboj dvou civilizací a nemusíme si asi tady dlouho vyprávět, která pro nás bude ta vítězná a proč. My sledujeme manifestování vítězství světla, které se už odehrálo v té duchovní úrovni. A my jenom sledujeme, jak se to projevuje a jak se to vlastně v té realitě, jak se to manifestuje. Je to, myslím si, docela vzrušující. Ale chce to naši podporu. Neočekávejme, že a vy to vidět na Slovensku, Fico. To je Robert Fico, trošku podobný osud jako Andrej Babiš. Tam ta zkouška proběhla jinak. Robert Fico, pochopitelně i on, na něm najdeme spoustu momentů jeho politické kariéry, kdy můžeme být velice kritičtí. Ale to bylo. To bylo. Nalezáme se v jiné části vzestupného vývoje a Robert Fico sehrává nějakou roli obrození Slovenska a vytržení Slovenska ze spáru NVOčka. A Robert Fico měl tu zkoušku nastavenou jinak, to nebylo o majetku v jeho případě to bylo, jestli ho zastraší ten atentát, při kterém málem zemřel, jestli ho to odradí, jestli se nechá zastrašit a jestli ponechá svoji vlast těm, kteří zorganizovali proti němu ten atentát. A přibývá další do trojice: Orbán, Fico, Babiš. Andrej Babiš má stejně jako Robert Fico dobrou pozici v orientaci na Donalda Trumpa. Jako česko-slovenský tandem můžou pochopitelně mnohem víc. Mohou vnášet víc světla a pozitivity do, a teď si myslím, že dění v České republice může posunout některý Slováky, kteří kteří si mysleli, že přijde Robert Fico, my ho zvolíme a všechno dobrý. Jo. Na Slovensku pochopitelně chybí peníze. Stejně jako chybí nám peníze, protože je také rozkradli. Čili ti Slováci, kteří si mysleli,

0: Budou se zlepšovat podmínky pro ekonomický růst. Pro skutečný ekonomický růst. Ne proto žvatlání o ekonomickém růstu, které tady zanechává po sobě jako smradlavou mlhu ta odcházející vláda a ta garnitura. Išo, dáme si písničku?
1: Určitě jsem pro.
0: Tak dáme písničku a pak budeme pokakovat.
2: My můžeme zkusit teda všetci spolu. Teraz jednu pieseň, ktorá je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
3: Krado. Fú. Aby viac nekradol. Odťať.

0: Mám tady otázku od Jiřího. Dobrý den, pane Petře, srdečně zdravím vás a paní Išu. Chci se podělit o svoji zkušenost s testováním a zároveň, jestli jsem postupoval správně. Na otázku, jakou duchovní hodnotu pro mě má zůstat v současném zaměstnání? Vyšlo mi 83%. Další otázka. Řeším si s někým karmu? Odpověď? Ano. Řeším, a to s více lidmi. Na barometru chování jsem dal na jednu stranu sebe a na druhou skupinu lidí ve firmě, se kterými si řeším karmu. Vyšlo mě následující. Já k ním, emoce rovná se nemoce, lhostejnost, necitlivost, negativní energie 65%. Oni ke mně, emoce rovná se nemoce, odloučení, nepřijatelný, nemilovaný, nemilovatelný, bez lásky a opuštěný. Negativní energie 80%. Požádal jsem tedy vyšší já, aby všechny vzájemné negativní energie vyčistilo. Potom jsem se opět zeptal na vzájemné negativní energie a vyšlo mi z obou stran, jak z mé, tak i z jejich 0%. Nechal jsem tedy tento výsledek vyššího já otisknout, zharmonizovat a aktivovat. Po tomto kroku následovala otázka na duchovní hodnotu, setrvání v zaměstnání a vyšlo mi 5%. Na další dotaz, jestli můžu změnit zaměstnání, mi vyšla kladná odpověď a tak jsem požádal vyšší úrovně o zaměstnání, které by pro mě bylo nejvhodnější. Můj dotaz tedy zní, jestli jsem postupoval správně. Děkuji a přeji hezký a úspěšný den. Jiří z Uherského Brodu. Děkujeme, Jiří, za dotaz. No, já bych to možná dělal trošku jinak. Já bych nepracoval s barometrem, já bych maximálně pracoval s čínkou. Čili ano. Řešil bych to skrze čínku s těma lidma. Potom bych to nenechával čistit, ale my přeci víme, že musíme anulovat, deaktivovat, odvíjet se všemi otisky. Takže to, možná, že to vyšší a udělalo, jo, jako správný způsob, jenom to zadávání, aby jsme dávali správně. Takže anulujeme, deaktivujeme a nakonec necháme odvinout se všemi otisky ve všech úrovních. No, takže jestli bych z těch čísel tady já to pochopil, tak jako byste v tom zaměstnání byl proto, abyste si s těmi lidmi vyřešil tu karmu, a když jste tu karmu vyřešil, tak vlastně ten důvod pro setrvání v tom zaměstnání z duchovního hlediska byl tedy 5%. Teď je otázka, jestli setrvání v zaměstnání, ve kterém třeba jste normálně spokojený, když jste si vyčistili ty vztahy s těmi lidmi, tak jestli je potřeba odcházet. Jo. To znamená, že jedna věc je duchovní hodnota toho zaměstnání pro vás, jakou vám to přináší, jakoby duchovní obohacení, když tak řeknu, nebo duchovní naplnění. A druhá věc je, jestli pro vás existuje nějaké lepší zaměstnání po této stránce. Protože víme, že zaměstnání je zaměstnání. Podnikání je něco jiného. Jo. Podnikání si vybírám. Když jdu podnikat, tak tu duchovní hodnotu tam můžu jako hledat. Jo. V tom zaměstnání už to takový není. No, já bych tady byl, ještě bych kladl otázky, než bych se rozhodl odejít z toho zaměstnání. Takže k tomu postupu, když jste se ptal, tak já bych tam navrhoval tyhle ty trochu změny, ale Iša možná k tomu bude mít ještě mnohem víc. Išo?
1: No, v podstatě s tebou souhlasím. Myslím si, že barometr, pokud se jedná o skupinu, určitě až tak moc přesný není, protože když to dáte do činky, tak na jedné straně jste vy, na druhé straně do toho kolečka, kde píšeme toho protějšku nebo ten protějšek, se kterým se porovnáváme, můžete si napsat skupina těch lidí nebo lidi pro karmu nebo jo, prostě nějakým způsobem si to označíte, tak záleží na tom, jestli kývete přes písmenkovou tabulku, tak si spíš nakývat, jaké energie mi ti lidé posílají a já k ním. Tam ten barometr moc hodný není, protože je to větší skupina lidí a nemusí se trefit do toho množství těch variant, těch možností. Ale není to špatně, ale jednodušší je, když si to jako přes ty písmenka nemnecháte nějakým způsobem jenom jakoby zjednodušit, jo. Zase deaktivace a donace odvinutí, to je v pořádku. Ta duchovní hodnota toho zaměstnání pro vás 5% v podstatě znamená to, že ano, jste si vyřešil své karmické záležitosti, ale ono vám to nic dalšího nepřinese. Nevypovídá to o tom, jestli tam ty energie pro vás jsou hodné. Spíš bych se potom ještě ptala, jestli teda, nebo takhle, z kolika procent teď a tady ty vyšší úrovně podporují moje setrvání v tomto zaměstnání. A podle toho, z kolika procent jste podporován v tomto zaměstnání, tak pak už se můžete rozhodnout, pokud je to třeba nějakých 80-90%, tak jako není důvod odcházet. Pokud je to hodnota, která se blíží k 50% a méně, pak je vidět, že vlastně pro vás ta podpora, protože ta platila jenom proto, než jste si vyřešil tu karmu. Když potom vlastně máte vyřešeno, tak ta podpora už nemusí přicházet. Naopak, když vám vyjde, že teda vlastně to spěje ke konci, jako vztah pracovní, tak si můžete ptát, buď si zadáte tak, jak jste si zadal, což je taky v pořádku, aby vám bylo nalezeno zaměstnání, které pro vás bude mít jednak podporu toho vesmíru, těch vyšších úrovní podporu. Potom můžete si, aby bylo pro vás nejoptimálnější, pokud potřebujete peníze, což samozřejmě asi taky, aby bylo finančně ohodnoceno tak, jak vy potřebujete. Jo, nedávejte si tam nějakou sumu, kolik byste chtěli vydělat, ale tak, jak vy potřebujete. No a pokud máte na mysli konkrétně nějakou firmu, o kterou třeba už jste někde viděl inzerát nebo poutávku, tak se pak přímo zeptat, kolik procent podpory vyšších úrovní by vám šlo do toho, kdybyste přijel tu nabídku, kterou už momentálně máte konkrétní. Takže můžete pracovat s tím, že si zadáte, aby vám pomohli najít. A nebo potom, když už konkrétně o nějakých, můžete mít i několik možností, když si je napíšete, všude se ptáte, z kolika procent by vás tam podporovali v tom zaměstnání, tak podle té nejvyšší hodnoty se pak samozřejmě rozhodujete. Je tam více.
2: Dobrý podvečer. Zdravím vás všechny naše posluchače studia Vzájemná úcta zde na Svobodném vysílači. Zdraví vás Alena Loučková. V dnešním pořadu, stejně tak jako v předešlých dílech, zde vítám pana Lumíra Lásku, který kandidoval na post prezidenta 2023. Vítám tě, Lumíre, ahoj.
3: Ahoj, Alenko. Zdravím tě. Moc děkuji za pozvání a za všechno, co pro všechny bytosti děláš, a zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta tady na Svobodném vysílači a zdravím všechny bytosti dobré vůle. Zdravím všechny bytosti.
2: Děkuju, Lumíre. A zdravím také mou spolumoderátorku dnešního rozhovoru, Míšu Minaříkovou. Zdravím tě, Míšo, ahoj.
4: Ahoj, Alenko, děkuji za přivítání, za krásný úvod, zdravím tebe, zdravím Lumíra, děkuji, že jsme se sešli, ahoj, a zdravím také všechny naše věrné posluchače, ahoj, dobrý večer.
2: Ještě jednou ahojte, já mám taky rado, že jsme se tady dneska znovu sešli. A zmíním ještě, než začneme, že naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě dotazů, nápadů na otázky, náměty, inspirace, nás můžete kontaktovat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách www.srdcedarmy.cz anebo přes kontaktní formulář na webových stránkách určených pro kandidaturu, tedy na www.srdcenahra.cz. Najdete nás také na telegramových skupinách pod heslem Buď já Shakyamuni, nebo Srdce nahrad, nebo Srdce nahrad public. Budeme se těšit na vaše náměty. Tak a teď už k našemu dnešnímu tématu. Vybrali jsme si téma smrt. Pro spousta lidí toto slovo evokuje nepříjemné pocity, nebo je to slovo nepříjemné. A já bych položila, Lumíre, tobě první otázku, proč vlastně nám to slovo smrt v nás teda vyvolává nepříjemné pocity? Proč máme z toho vlastně strach, z té smrti?
3: Ty jsi řekla, já z vás zdravím všechny ještě jednou, ty jsi to tak rozvinula, že vlastně já nevím, kde dřív začít, abych na to všechno odpověděl, jo? A protože se mi to tam větví, protože všechno souvisí se vším. Ale mně se líbilo, jak Míša tuším pozdravila všechny naše věrné posluchače. Tak já bych pozdravil i ty nevěrné. Mě tak napadlo, jak řekla, zdravíme všechny věrné posluchače, tak já zdravím i ty nevěrné, protože vlastně v rámci té svobodomyslnosti, jak to říct, máme rádi bytosti, protože milujeme bytosti všechny ve svém srdci, a milujeme i ty bytosti, které aktuálně věnují pozornost třeba poslechu něčeho jiného nebo se věnují něčemu jinému, což by mohlo na první pohled vypadat, že nám jsou nevěrní, třeba příklad, jo. Takže tak jenom tak pro zasmání mě tohle to napadlo, že zdravíme, nebo že zdravím i ty nevěrné. No a ty si, Alenko, co se týká tématu smrt, tak ty si to tady tak krásně všechno pojmenovala, že to slovo, proč v nás vyvolává nepříjemné pocity, tak ty jsi krásně řekla, že to slovo smrt je slovo, jo. A položme si tedy otázku, proč slovo smrt v nás vyvolává nepříjemné pocity a proč třeba slovo jahoda ne, jo. A najednou ty slova jahoda a smrt můžeme dát, můžeme se na ně podívat nezaujatě a můžeme zjistit, že to jsou koncepty dva. Jo. Lidé nemají rádi konec třeba, ale když je to konec bolesti, tak to mají rádi. Jo. Ale konec radosti nemají rádi. Takže když je to konec něčeho příjemného, tak můžeme říct, že to v úvozovkách vyvolává v nás nepříjemné pocity. Protože vlastně my chceme mít pořád příjemné pocity, že jo? A když to je konec něčeho nepříjemného, tak jsme rádi, protože i když třeba zrovna nemáme třeba, nepřijdou hned příjemné pocity, tak ale aspoň skončí ty nepříjemné. Když to řeknu tak. Na základě toho si, na základě té pocitovosti si něco přejeme nebo to odmítáme a takhle vlastně máme v sobě odpor, agresivitu, to nechci, a nebo chtíč po tom, co chci. A vlastně bytosti, které nerozumí nebo nevidí, nevědí, že ta pocitovost není člověk. Ta pocitovost není člověk, tak podléhají tomuhle základnímu. To, co mi dělá pěkné pocity, to chci, a to, co mi dělá nepříjemné pocity to nechci ve svém životě. Jo. A to je základní rozporuplnost lidskosti a lidské nespokojenosti. A na tom vidíte, že vlastně každá bytost, která podléhá tomu povrchnímu pohledu na sebe jako na bytost, neuvědomuje si, že není pouze pocity, že ta bytost není pouze já jsem pocity, ale ta bytost je něco víc a je nad pocity, je, že těch základních pět smyslů plus myšlení, to není bytost. Ještě jsou tady nadsmyslové vjemy a spoustu nadsmyslových vjemů, které si bytost nevždycky připouští, protože vlastně je zahleděná do té pocitovosti, do té povrchnosti. Tak vlastně bytost, když to neví, tak slouží té pocitovosti pouze, jenom. A pokud slouží té pocitovosti, tak vlastně se chová z pohledu vyspělejších a vyspělých bytostí, vysokých mistrů, duchovních, na nebe vzatých a tak dále. Se chová jako dětinsky, protože vlastně, ale ne jako na schvál, že by to bylo, že já říkám, že se chová dětinsky, že by to bylo něco zavržení hodného nebo ponižujícího, zesměšňujícího, to ne. Ale bytost každá má objevit, že je víc než ty pocity, protože pokud ne, tak se nemůže vyvíjet a je jenom na povrchu toho dění. A když je na povrchu toho dění, tak se nemá. Nemá sebe. Neví, že i když ten rozdíl té bytosti, která je v agresivitě, protože se zrovna děje jenom něco nepříjemného a já to nechci, aby se to dělo, tak je rozdíl mezi touhletou bytostí a mezi bytostí, která, když se děje něco nepříjemného, to taky nechce, ano, taky si jí to nelíbí, ale ví, že to je aktuální situace, jako třeba jaro, léto, podzim, zima. Jo? Ta bytost, která ví, že přirozeností toho prodlévání v této realitě na fyzické úrovni, pokud dáme vzniknout opětovnému znovuzrození, opětovné inkarnaci, po tom, co opustíme tento svět, je, že opakovaně vlezeme do fyzické schránky, opakovaně se znovu zrodíme skrze ostatní bytosti, skrze ty bytosti, kterým posléze máme tendenci říkat můj táta, moje maminka, tak vlastně my, když vlezeme do té opětovné znovu inkarnace, znovu zrození, tak automaticky vytvoříme znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. A na této úrovni vytvoříme opětovné shledání s tím, co se nám líbí na základě té pocitovosti, té povrchnosti a s tím, co se nám nelíbí. To znamená, budeme zakoušet v té inkarnaci příjemné, ale i nepříjemné, protože rub má i líc. Jo? Každá jako mince má dvě strany, nebo máme den a noc. Jo? Nebo jak jsme tady zmínili, třeba léto a zimu. Nebo jaro a podzim. A my vlastně dokud podléháme té povrchnosti a myslíme si, že jsme toto tělo, jsme jenom toto tělo, tak nemáme nadhled a potom říkáme, tohle vyvolává. A pak se jako chováme trošku omezeně jako by zvířátka, protože tohle se mi líbí a to může být nějaký požitky, nějaké jídlo a nebo milování s partnerem a tak to chci. A tohle se mi nelíbí a tak to nechci. Třeba dám příklad, milování s partnerem skončilo a ten partner se třeba už se mnou milovat nechce. Třeba se, teď se vrátím k těm nevěrným posluchačům, třeba chce mi být nevěrný. Jo, třeba. A já to nazvu nevěrou. Jo. A vlastně tu nevěru nazvu nespravedlností. Jo. Najednou za to, že ten partner věnuje pozornost někomu jinému, tak to ve mně vyvolává ty zlé pocity, můžeme říct, z úrovně povrchnosti toho náhledu, protože vlastně ve skutečnosti to v nás žádné negativní pocity nevyvolává, my si je v sobě vyvoláváme sami na základě toho, že si nepřejeme, aby někdo, kdo dřív věnoval pozornost nám, ji věnoval někomu jinému. Takže Alenko, nevyvolává to v nás nějaké pocity. My máme nějaké nastavení a podle toho, co si přejeme a chceme, a když to tak nebude, tak budeme naštvaní. Mm-hmm. A když se to, co chceme, bude odehrávat tak, jak to chceme, tak budeme rádi. Mm-hmm. Ale má to jednu nevýhodu. Když máme tohleto nastavení, tak jsme pořád jakoby omezení v tom, že ten svět nám to nikdy nemůže splnit trvale. Že třeba partner, když jsou dva pár, muž a žena, tak třeba partner, když se miluje se ženou, tak třeba čím víc se oni milují, tak tím víc on má, jak bych to řekl, prožitky jako nějakých sexuálních zkušeností, tak je přirozeností, že když potom jde po ulici, tak se podívá třeba na nějakou jinou ženu, protože mu to evokuje to skotačení doma s manželkou nebo s partnerkou, mu evokuje, že se podívá taky někam jinam, třeba jako ten nevěrný posluchač, který to dneska není a neposlouchá nás a poslouchá třeba nějaké jiné rádio, například, jako jo. Jo? A v tom je obrovská milost, když vlastně my zjistíme, že jsme tady na to takhle všichni stejně a že vlastně je velmi omezující. A já teďka neříkám, nevyzývám k tomu, aby někdo někam šel jakoby otevřeně, experimentovat. Ale tohle je otázka, kterou si musí, pokud chce být šťastný, vyřešit každá bytost, každý jedinec sám v sobě. Protože vlastně, proč se budu zlobit, když ten nevěrný posluchač teďka tu není? Zní otázka, například. Který poslouchá jiné rádio. No, protože mi nevěnuje pozornost a já si neumím tu pozornost dát sám sobě, tak právě proto se zlobím. Ale když zjistím, že tím, že se zlobím, ubližuju sám sobě, svojí vlastní pozorností paradoxně, že vytvořím podmíněnost, že za trest, za to, že někdo jiný dělá něco jiného, tak já sám sebe naštvu, urazím a budu se zlobit, tak vlastně mi uniká v tom omezeném nastavení, že vlastně tím týrám sám sebe. A mně to přijde jako bláznoství, jako šílenství, jako já jsem se zbláznil, jako neinteligentní. A mně to připomíná pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, když se teďka bavíme u toho kazi světa, který chtěl tu princeznu pro sebe. To téma. A když to tak nebude, tak já budu naštvaný a hlavně budu ubližovat vám. Jako jo. A já v tom vidím závist, žárlivost, chamtivost, nenávist. Jo. A čím víc bytost nemá odpověď na to, jak s tím pracovat, tak tím víc se chová jako ten kazi svět v té pohádce trošku dětinsky. A všimněte si, že ten kazí svět v té pohádce chce, že princezna bude má, bude moje. On neříká, já budu mít princeznu rád, já ji budu milovat. On tam má, že já to chci. Jako dětinsky. Já chci uchopit tu, to bude moje manželka. Bude moje královna. Nebo já, ale stejně takhle může nějaká žena přistoupit. To je můj muž, já ho chci. Jo, to si vzpomeňte zase na Mrazíka a na Marfušu.
2: Ano.
3: Ty se zbláznil, dětku. Jaký teplo děvče, jaký zkoušel ten Mrazík. A takhle zkoušel i tu nastěnku. Ty jsi se zbláznil, lid mrzne. Jo. Jsem ženicha a peníze. A jak je to i nadabovaný mistrovsky, tam je v tom hlase i ten hlad, jo. Dej sem ty peníze a toho ženicha. Jo. Ta nenasytnost, jako jo. Jo. A ta nastěnka jenom ne dědečku, ne mrazíčku, je mi, ta pokora, je mi dobře. Tam je to nechci nic. Já jsem spokojená sama za sebou. A tam vidíte ten rozdíl mezi tou Marfuškou a mezi tou nastěnkou. Mezi tím, tou pokorou a mezi tím hladem. A mezi tím, která z těch holek to má zpracovaný. A samozřejmě podle toho, jak to má, která z těch holek zpracovaný, ty holky můžou vypadat i navenek, jako fyzicky, jako tělesně, co vyzařují ze sebe, jak vypadají, jak jsou atraktivní. Jo? A jak jsou neatraktivní, protože to všechno jde z očí, ta zlost. Ty mi zase připomíná, teďka jsem nedávno sdílel pohádku o zlaté rybce. od Jana Vericha a zpracoval to pan Jiří Trnka, tu pohádku jako vizuálně, namluvil to pan Verich. A já jsem zjistil, to jsem ani nevěděl, že to je na motivy pohádky od pana Puškina. Jo? Tak je to takový zajímavý. A tam taky vlastně to zase posluchači, když budou chtít, tak ať si jako tu pohádku přečtou, nebo ať ji najdou na YouTube. Tam teďka jí sdílel nějaký španělský profil. Mně se na tom líbí, že ve Španělsku nás studují naší kulturu a tak dále. A mně se na tom líbí, jak je to propojený, že vlastně díky tomuhle španělskému kanálu já jsem se dozvěděl, že to je na motivy pana Puškina, jo, což jsem předtím nevěděl třeba vůbec. Jo. A na tom vidíte ta multikultura, jak to není o tom, jestli kdo je přítel, nepřítel, ale je to, že v každém národě je něco, co stojí za to, z čeho se můžeme učit, když to řeknu. A když najednou vezmete pana Vericha s panem Trnkou, který zpracují motiv Puškina, jo, a jak to může být jako nádherný. A najednou to sdílí někdo na profilu, na nějaký, a je to Španěl, jako jo. Takže takhle nějak. A teďka my, když víme, nebo to je vlastně to takový téma, pro který vlastně já prostřednictvím té kandidatury na post prezidenta České republiky jsem oslovil páteř našeho národa a oslovil jsem vlastně, nebo nejenom já, ale vlastně Sangha srdce dharmy, těch probuzených bytostí, které realizují poznání Buddhy, které se probouzejí. Vlastně oslovili jsme s tím sdělením i všechny vlády světa, že je zde dostupné poznání Buddhu právě proto, že je velký, že je takhle, já to řeknu takhle, je sice nepatrný, ale zásadní rozdíl mezi tím, když potkáte člověka, který neví, že se opakuje v reinkarnačním cyklu. Který to neví. On, a to se vracím oslým můstkem k tomu tématu té smrti, tomu slovu, tomu konceptu, smrt. Proč to v nás vyvolává ty pocity negativní. Ta bytost, která neví, že odloží tělesnou schránku a že se opakovaně inkarnuje, aby nabírala nové zkušenosti ve fyzické schránce, tak k tomu životu, k tomuhle jedinému životu, to je to jediné, co ta bytost má. Ona k tomu přistupuje jako k něčemu na základě nevědomosti, na čem strašně lpí a čím víc na tom lpí, tak vlastně, když se vžijete do té bytosti, která má ten život, a bojí se té smrti a chce si ten život co nejvíc užít, tak vlastně na základě toho, jak chce z toho života co nejvíc urovat a co nejvíc si ho užít, tak na základě toho je agresivní ta bytost, ne? Na základě toho je jako ta Marfuša, já chci ženicha a peníze, jo. A prostě já to chci. A je rozdíl mezi Nastěnkou a Marfušou. Najednou zjistíte, že je velký rozdíl mezi tím, a proto je tak zásadní to sdílení základního poznání Buddhu, vysvětlení 40-vteřinové darmy. Já poprosím Míšu, aby ji dala do popisu tohohle videa. Základní vysvětlení, že když bytost odloží tělesnou schránku, tak se opakuje do znovu nemocí, znovu stárnutí, znovu smrti, opětovného spojení s tím, co se jí líbí a rozloučení s tím a opětovného spojení s tím, co se jí nelíbí a rozloučení s tím. A ta bytost, která to neví, je podléhá nevědomosti, na základě toho podléhá závisti a žárlivosti. To je to, že já teďka, kdybych to nevěděl, tak můžu žádlit na toho někoho, kdo teďka má někde nějaké vysílání v rádiu, že ten nevěrný posluchač teďka poslouchá jeho a ne mě. A na základě toho můžu být agresivní, můžu nenávidět toho někoho, koho on poslouchá, můžu mu závidět, můžu ho nenávidět, můžu se zlobit na to, že oni se mají rádi. A co je to, že se mají rádi? No to je to, že nevěnují pozornost mě, ale jako ten kazí svět, princezna Lada věnuje pozornost někomu jinému a ne jemu. On si vyhlídl nějakou perlu, jako nějakou růži, nějakou květinu, nějakou ženu a ten objekt mentální, ten objekt, nechce se věnovat jemu, ale někomu jinému. A to je uráže a toho uráží, ale to souvisí s tím, Alenko, že ty to nevy... A mohli bychom říct v roli oběti, že to v něm vyvolává nepříjemné pocity, ale Když převezmeme odpovědnost za toho kazi světa, tak on se na to uráží. On ty negativní pocity v sobě sám na základě nevědomosti vyvolává. Ale kdyby byl svobodomyslný a řekl si, pro jedno kvítí slunce nesvítí a šel by dál, já s písničkou jdu jako ptáček, jo, tak prostě by byl spokojený a nebyl by tolik jakoby upjatý na to, že on se upnul na tu ladu a on si, jako já chci přesně tuhletu a když tohleto nedostanou, tak udělám hrozný divadlo, teatr. A můžete vidět, že na základě toho, to je sice pohádka, ale na základě toho se dějou války třeba. Na základě toho, té nevědomosti. A je velký rozdíl vlastně mezi tou bytostí, která rozumí tomu, že se tady opakovaně inkarnuje a rozumí tomu, že se tady odehrává zkušenost v rámci reinkarnačního cyklu, v rámci opakování koloběhu zrození a smrti samsára, a že je rozdíl mezi bytostí, která už to ví a která to neví. A když se potkají bytosti, která to ví a která to neví, tak si dokážete představit, že si nemůžou porozumět, protože ta první v podstatě přemýšlí, jak tu druhou využít jenom a kouká na ní jenom jako na kukuřičný klas, který by ráda sklidila kombajnem. Jako, nebo jako bytost, kterou klidně pošlu do válku do mlínku na maso. Jako jo. A jako nějakýho člověka, který má za mě vyřešit to, co já tam chci. Nějak chci třeba. Jo.
2: A jenom aby mu splnil přání, promiň, já se
3: no, podobně, podobně jako ten, když se podíváme na tu pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, jako měl kolem sebe ten kazí svět ty vojáky. Akorát, že ten kazí svět a čest nebo ke cti toho kazí světa je, že on šel do té první linie, aspoň si pro tu ladu, jestli mi rozumíte.
2: Jo, rozumím.
3: Což je na něm nádherný, protože jako to je ještě jako by voják na úrovni, když to řeknu takhle. Ale pak můžete tady mít nějaký jako vojáky, který vlastně ani do té první linie nejdou. Jako a něco chtějí a pošlou tam někoho jiného to vyřešit třeba. Například. Ale sami jakoby nejdou říct otevřeně to, co já chci. A já to chci. A neřeknou jsem to já, tohleto jméno. Já ten a ten, bydlím tady a tady a chci to takhle. A když mi to nedáte, tak já budu dělat to, budu zlej. Jo? Například. Takže já vidím jako základní, aby se situace ve světě uvolnila. Vidím, že je nezbytno, je to nezbytností vlastně pozvednout duchovní úroveň bytostí, že bez pozvednutí duchovní úrovně, protože duch předchází hmotu a podle mentálního rozpoložení a nastavení a duchovního evolučního vývoje bytosti uvažují a podle toho jsou buď agresivní, anebo jsou klidní. To znamená, že to poznání Buddhu a vysvětlení toho reinkarnačního cyklu je nezbytností pro to, aby bytosti nalezly klid a mír. A pokud se o to nebudou namáhat a pokud ostatní bytosti nepřevezmou odpovědnost, tak jako třeba ty Alenko a ty Míšo, že budete trpěliví v tom, že jim to budete vysvětlovat, tak se žádný klid a mír na světě konat nebude. To nemá řešení. My nemůžeme si dovolit opustit jakoby ty bytosti v nouzi a každé musíme nabídnout tu odpověď, o které se tady bavíme, protože a znovu podtrhuji, protože to vždycky se to tak jako ztratí v překladu. Je velký rozdíl mezi bytostmi, které to vědí a které to nevědí, protože když jste bytost, která podléhá nevědomosti, tak si myslíte, že máte jenom tenhle ten život a to není k smíchu, ale to je obrovský zoufalství, protože mám jenom tenhle ten život, nevím, kde jsem se vzal, odkud jsem, kam směřuju a vlastně nemám se a na základě toho, jak se nemám a nevím to, tak jsem zlej. A je to vlastně, pak je přirozený, že jsem agresivní, když nevím, že jo? A ta obrovská milost, když pochopím, je, tak ten volejbalový zápas, co jsme hráli, nebyl jenom jedna možnost. To můžeme hrát příště znova. Jo?
2: Jo.
3: Představte si, že hrajete volejbalový zápas s někým a je to jenom jedna jediná možná šance. A vy v tom máte uspět nebo selhat. Jinak jste na odpis a jste k ničemu. A když si řeknete, no to je jako těch šancí, to nekonečně můžete hrát volejbal, děcka. Jo. Ale s láskou, ne jako se smíchem, to tak je. Jste tady na věčnosti všichni a neustále, jo, proto neustále se to opakuje, ty zkušenosti. Proto, Alenko, je třeba porozumět tomu, že z pohledu těch bytostí, které už prohlídly reinkarnační cyklus, samsára, a vědí, že se tady opakují ve smyčce a nabírají zkušenosti ve hmotě, tak ty bytosti neříkají smrt, ale říkají odložení tělesné schránky fyzické třeba.
2: Mm-hmm.
3: To je rozdíl. Tady není jako smrt, jako co to je smrt. Můžeme říct jako smrt vztahu, třeba když se teďka jako... můžu říct sám sobě, ten posluchač, který mi je teďka v úvozovkách věnuje pozornost někomu jinému, tak náš vztah zemřel. Ale z absolutní úrovně někde jako, že ta smrt není jako, já to řeknu takhle. Pozornost, kterou někomu věnujeme, je život, jo, z pohledu věčnosti. Takže ta pozornost, kterou někomu věnujeme, teďka třeba já vám, nebo vy mě, tak ta pozornost, kterou mi věnujete, je tím životem. Jo. Ale vlastně vy tu pozornost věnujete pořád něčemu. To znamená, že tady kolem nás je jenom život, tady není žádná smrt. Protože to se jenom tak subjektivně zdá, že když Alenka mi přestane věnovat pozornost nebo Míša, tak to znamená, tak se bude zdát, že jsme o sebe přišli a že to je konec a je to smrt. Ale když vy víte, nebo já vím, že no, tak jí věnuju někomu jinému. Někde jinde je život pořád dál, tak vlastně mi ani nenapadne, že by to měla být smrt.
2: Mm-hmm.
3: Jo. Tak nevím. Nevím, jestli jsem jako to vysvětlil nějak srozumitelně, ale můžete na tom vidět, že lidé, které to poznání Buddhu nemají, tak vlastně oni žádlí a normálně oni vlastně jsou naštvaní na to, jako my třeba teďka bychom se mohli zlobit na nějakého nevěrného posluchače, že tu není. Tak třeba někdo, kdo třeba má rád tebe, Alenko, nebo Míšo, tebe, nebo by vás chtěl třeba jako ten kazi svět tu princeznu Ladu, tak někdo, a vy o tom třeba ani nevíte, nebo já o tom třeba ani nevím, může teďka se zlobit na to, že my se spolu bavíme například a může být nerad.
2: Mm-hmm.
3: A třeba ani neví, že je nerad a neví ani proč a ani neví, že nemusí, že by mohl být rád jako, a že si tím ubližuje sám. A on může tam mít pocity nevole a může si říct, ve mně to vyvolává třeba negativní pocity.
2: Mm.
3: Ale ve skutečnosti je to je ta upřímnost k sobě. Já teďka se zlobím za to, jako dítě, že třeba oni mi neplní to, co chci já. A najednou vidíte, když se podíváte na to lidské pískoviště a na ty všelijaký žabomyší války, že jsme jak děti na písku, akorát jako hrajeme si na dospělí a vypadá to jako, že vlastně a nějaký pomsty, křivdy, zášti, nenávisti a najednou tam ve skutečnosti je. Ale to nikdo takhle nahlas neřekne, jako upřímně. Že já bych chtěl vystoupit a nelíbí se mi, že moje ex-manželka má ráda někoho jiného a ne mě. A proto já třeba se jím s tím prostřednictvím advokáta, kterého k tomu zneužívám a on to za ty peníze třeba udělá a tak dále a tak dále. A těch možností, těch variací je nekonečný počet, nekonečný množství těch způsobů toho, jak si zdůvodníme to jednání, proč děláme. A třeba v očích ostatních uděláme z té manželky někoho hrozného, jenom proto, že vlastně toužíme po jeho lásce a chtěli bychom, aby byl náš. Takže vlastně i ty projevy nenávisti jsou ve skutečnosti žadoněním o pozornost. A je to vlastně touhou po lásce, o tu pozornost, jestli mi rozumíte.
2: Mm.
3: A najednou vy vidíte, že i někoho, někdo, kdo se na první pohled tváří jako kazí svět, tak vlastně on touží potom, aby měl pozornost, aby tu nebyl sám.
2: Mm.
3: A najednou vlastně v tom najdete takovou jako najednou se proto na něj nezlobíte, že vlastně on jenom nedokáže být třeba sám ze sebou, nedokáže věnovat pozornost sobě a chce nějakou interakci s váma, protože tady v tom vesmíru, v tom univerzu, v té realitě vlastně to nejvíc, čeho se bytosti děsí a teďka dojdeme ještě k té smrti, Alenko a Míšo. Bytosti se děsí toho, oni mají tu zkušenost, že když odloží tělesnou schránku a nevěnují se tomu, čemu se aktuálně věnují, tak tady je nic, prázdnota.
2: Hmm.
3: A to je velmi náročný a ty bytosti, které to nemají zpracovaný to téma, tak oni tu prázdnotu nenávidí. Oni nechtějí, aby tady byla ta prázdnota. A zlobí se na to, že tu je nic, že tu je prázdnota. A nemají odpověď a teďka chtějí aspoň něco, chtějí aspoň ten život. A divili by se, kolik bytostí chtějí aspoň válku a s někým se dohadovat, dávat smysl dohadům. Aspoň ty dohady jsou lepší, než myslet na to, na tu prázdnotu. A najednou zjistíte, a to je ta svoboda vaše a to je milost pro vás, že normálně on někdo třeba chce vést válku jenom proto, aby mohl se něčím zaměstnávat, aby nemusel myslet na to, že to je bezpředmětný. Protože mnohem větší šok pro něj je, že třeba ten konflikt je úplně beze smyslu, než i to je pro něj větší šok, než se věnovat tomu konfliktu, tak se radši věnuje tomu konfliktu. Aby mohl být zaměstnán něčím důležitým, co je ve své v absolutní podstatě beze smyslu. A najednou, když nám vnesete tohleto porozumění, vnesete do toho světlo poznání, vnesete toho, tak s tím světlem to, proto se říká soucit je brána osvícení. Vy, je to o lásce. Vy, láska souvisí s věděním. Jo? Proto láska k vědění je sebeláskou. Vy čím hlubší poznání máte, tím víc a čím víc se namáháte o to, abyste ho získali, tím víc milujete sami sebe. Čím víc milujete sebe, tím víc milujete ostatní, protože vy jim můžete porozumět. Čím víc jim rozumíte, tím víc to porozumění, že jim nabízíte rozumění, máte ochotu jim nabídnout rozumění, tak tím víc jste ochotou sami sobě. Protože skrze porozumění ostatním rozumíte sami sobě. A čím víc rozumíte ostatním i sobě, tím víc vlastně to, jste tím světlem toho poznání, které do toho vnášíte. To porozumění je vnesení světla poznání. Proto to poznání je světlo a vědění. Vědění je světlo a světlo je vědění. A opakuji, je to nepatrný na první pohled. Za to zásadní rozdíl mezi bytostmi, když postavíte mezi vedle sebe dvě bytosti, které mají jako vypadají jako člověk, ale ten jeden třeba ještě v předchozí inkarnací byl kůň a ten druhý je tady třeba po tisícátý, tak jako je přirozený, že si nerozumí dvě bytosti. A ta bytost, která byla ještě v předchozí inkarnaci koněm, nebo byla ve formě koně, nemá možnost obsáhnout to, co tady někdo nabírá zkušenosti po tisíc inkarnací a nemůže to ani pochopit hned všechno najednou. Ale je v tom, proto říkám, na té duchovní, na první pohled to není rozdíl, když vidíme dva lidi, jako dva člověky v úvozovkách, když to řeknu takhle. Ale na té duchovní úrovni, protože my všichni na duchovní úrovni, Proto mě vždycky přijde takový legrační, že Češi jsou největší národ ateistů, se říká. Nebo nejvíc ateistický národ, abych to řekl přesněji. Ale to je iluze, protože už to, že věřím tomu, že jsem ateista, je duchovní aktivita a tedy jsem věřící tomu, že jsem ateista. Protože my všichni na subjektivní úrovni se věnujeme duchovním aktivitám. Věnuje se jim každý. Zloděj, vrah, duchovní otec, světec, holčička ve školce, jo, paní učitelka ve škole, všichni spolu mluvíme. A když ne, během dne si to nepřipouštíme, tak si to připouštíme večer, když jdeme spát, pořád nějak spolu vedeme dialog, ne, sami se sebou, ne, v sobě.
2: Ano, ano.
3: Pořád jakoby nějakým způsobem říkáme, já si říkám, má smysl Alenka, že se s ní bavím, nemá to smysl, Alenka si říká, má smysl, že se chci bavit s Míšou, nebo dává mi to smysl, nedává mi to smysl. A takhle všichni neustále uvažují, kdo jim dává smysl a kdo jim nedává smysl. A najednou zjistíte, že to je zákonem pro lidi, co nám dává smysl a co nám nedává. Žádná vnější směrnice nebo zákon. Pokud nějakou vnější směrnici nebo zákon uchopí třeba bytost, která byla ještě předchozí inkarnaci koněm, tak jak může to uplatňovat na někoho, kdo jako třeba bez té lásky a bez porozumění ostatním lidem, jak to může uplatňovat násilně na někoho, kdo třeba není vůbec v politice a třeba je tady tisícátou inkarnací a třeba sází brambory na zahradě například. Tak je to absurdní, jestli nerozumíte. Jo.
2: Rozumím, no.
3: Takže ta duchovní úroveň záleží na té duchovní úrovni, protože na duchovní úrovni ve vnitru subjektivity každé z bytostí je velký rozdíl, jak hluboké poznání má duchovní. No. A teďka jde o to, jestli se věnujeme požitkům světa a jsme zaujatý světem a lapáme potom, že ty jo, nový auto a támhleto a támhleto a tohleto a zlaté a cihla a diamant a tohleto a nová manželka nebo nový bohatý manžel a já nevím a měním přistupuju k lidem jako k pneumatikám, pořád jsem tady, jak už jsem řekl na začátku rozhovoru, tady nespokojená bytost, protože jenom bažím po těch pocitech. Utíkám od těch, které nechci a honím se za těmi, které chci. No a v tomhletom kolotoči šíleným je těžký se zastavit a je to výzva všem, aby postupně se zastavili a pracovali na tom světě duchovním, na tom vnitřním, a namísto těch vnějších diamantů, třeba, já nevím, zaměstnání, kde budu mít strašně moc peněz a tak dále, a, nebo manžela úspěšného a tak dále. A to je jedno, cokoliv, s čím se budu moct vytahovat na ostatní, který nedosáhli toho, čeho já, a tím budu vlastně jak podvádět sám sebe, jo, protože i ty ostatní, na který já se vytahuji, že jsem lepší než oni a že jsem hraju tu soutěž, že třeba mám bohatšího manžela nebo bohatší manželku nebo manželku ze zámožní rodiny a tak dále. A teďka já jsem vybudoval něco, co oni ne, a já jsem na tom líp. No tak ale když tuhle tu hru hraju, tak jsem podvedl sám sebe, protože tu hru za využití jejich mentálních konceptů hraju já se sebou a nemám se. No. A pak jsou tady duchovní klenoty. Když objevíte odpověď, porozumění sami sobě na to utrpení, jak z tohohle kolotoče vystoupit, tak třeba to světlo poznání má je mnohem hodnotnější diamant, než diamant, který držíte fyzicky v ruce. Tak nevím, jestli jsem nějak odpověděl.
2: Odpověděl.
3: Jenom já k tomu řekl, já k tomu připomenu no. Ještě, že je to, co říká pan Werich, pohádce pekařův císař, císařův pekař, kdy císař se ptá Matěje a císaře i Matěje hraje pan Werich, že by byl rád, kdyby byl císařem, že by mu chtěl dát na starost ty císařské povinnosti, a ten Werich Matěj mu říká, ne, to vy se musíte ještě historicky znemožnit nejdřív. Jakože karmicky ještě musíš projít tím, aby si ty sám skrze ty zkušenosti zjistil, že to, čemu se věnuješ, vlastně se tomu ani věnovat nechceš, a že se vrátíš k obyčejnosti. Mm-hmm. K tomu pečení chleba třeba v případě toho Matěje. Jo? Protože upřímně, holky, jak je nám líp? Je nám líp, když teda máme všechno bohatství světa a chytračíme na ostatní, jak jsme úžasní, a koukejte, vy na to nemáte. A všichni nám a poutáme k sobě bytosti, které nám závidí a které chtějí to, co my, a které vlastně nás pro to, co máme, i nenávidí za to, že to máme. Protože by to chtěli mít oni. Je nám lépe v tomhle nastavení, anebo je nám lépe, když jsme jako v obyčejným, děláme něco, třeba jako my teďka tenhle ten rozhovor, a jsme rádi spolu a jsme rádi, že se máme rádi. A ať si na to každý zodpoví sám, protože já vidím toho, tu bytost, která je v tom prvním nastavení, a každá v ní někdy byla a je, a každá si to musí zpracovat, já vidím, že je nešťastnější. A současně to vidím taky, že tomu otroctví podléhá proto, že nerozumí tomu, co je to láska, a vlastně myslí si, že láska je, když budou všichni žádlit a závidět a já budu na vrcholu nějaké hierarchické moci. A přitom to neporozumění je neláskou ke mně samotnému. A to můžete vidět právě na tom císaři a na tom Matějovi. Kdo je šťastnější člověk? Císař nebo Matěj? Například. Na téhleté pohádce. Jo. Nebo to můžete ještě s panem Werichem, když zmíníme sůl nad zlato, že jo, pohádku.
4: Jo.
3: Tak tam můžete zjistit, jestli je král šťastný, který tam chce jako na tu svoji dceru, na tu Marušku jako chytračit, a ona mu řekne, že já tě mám ráda jako sůl, a to vypadá tak obyčejně, a ty dcery podlézají tomu králi, protože chtějí, to je ta falešnost, jo? To je ta hierarchie, jak jsme se bavili, ty mu podlézají, protože chtějí jeho náklonnost, oni ho nemají rádi doopravdy jako ta Maruška. Jo. A tam je to celý vysvětlený, co, proč a jak. A teďka tam vidíte, že ta Maruška, která doopravdy miluje, tak je zavržena. Je vyhozená. Je v podstatě je disident. Když to řeknu z jednoduchého. Jo? Je to Václav Havel takový. No. Jo? A za to, že je upřímná a za to, že miluje toho tátu doopravdy, tak za to je disident. Jo? A pak tam vidíte ty různý, co se tam dějou, takový ty politický hrátky kolem toho. Jak každý tam, ty přetvářky, jak každý koho má rád a jak to každý myslí s panem králem dobře. No a pak tam vidíte samozřejmě kouzelnou babičku, duchovní bytost rozvinutou a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vidíte potom, že ta láska jako je potom v té obyčejnosti. A pak tam vidíte i tu obyčejnou ženskou, proto je ta pohádka uměním, protože ta obyčejná ženská, najednou král se zamiluje do obyčejný ženský z chalupy, ale nejdřív se tam stydí za to, jak je absurdní ten král. Protože vlastně on tajně miluje krásnou ženskou obyčejnou z chalupy, protože my ve skutečnosti všichni toužíme po čistotě a po obyčejnosti a po nádheře a my toužíme po lásce, ale podvádíme sami sebe tím, jako ten pan král třeba v té pohádce, tou pompézností, tím luxusem. Ale to je ten podvod na sebe, protože vlastně potom ve skutečnosti toužíme, aby nás miloval někdo, jako kdo je jako Václav Havel. Protože všichni toužíme jakoby potom, aby tady byl Václav Havel, ale nikdo si nepřeje být jako on. Jako ne, jo? Neříkám, že nikdo, ale jenom taková výzva, jo? Konfrontační. Že jakoby ten podvod na nás jako souvisí v tom, že my bychom chtěli, nebo Masaryka, jo? Všichni, pan Václav Havel říkal, všichni volají tatička Masaryka, ale kdo chce být jako on? Jo? A my všichni toužíme po čistotě, po spravedlnosti, po rovnosti, po lásce, po té čistotě, jo. Po té ryzosti, po té duchovní ryzosti. Ale, to je skvělý, že po ní toužíme, ale my jsme tu o toho, aby jsme my sami se jí stali. A nechtěli jí po ostatních. A to je to nepříjemné, protože my bychom to rádi dostali od někoho a nemuseli pro to udělat nic.
2: A sami to nedat.
3: A sami to nedat, chtít to a nedat. A to je ta dětinskost, jo? Takže, vždycky, když se s někým bavím, a ať je to kritika, nebo ať mě chválí, nebo kritizuje, mě to je jako jedno. Já si říkám, kdo to je a co dokázal, co on dává, co nedává. Z jaké úrovně mě kritizuje třeba. A nebo z jaké úrovně mě i chválí. Protože z pohádky Sůl na zlato vidíte, že někdo tam krále kritizuje a někdo ho i chválí, a nebo jo, nebo Šíleně smutná princezna tam taky, jo, a prostě vy musíte vědět, jestli vás někdo chválí, aby si vás podlejzal, protože tím něco sleduje.
2: Chce něco dostat.
3: Tak, a nebo vás kritizuje proto, že mu vadí, že ve vás vidí něco krásného, co tam reálně on vidí. Ale jemu se nelíbí, že jste tak úžasní, protože vás ostatní milují a ona vás žádlí, tak na vás hází nějakou špínu, aby vás sejmul, aby vás ponížil, abyste tolik jakoby nezářili. Jeho to irituje. A vy takhle jakoby sledujete motivaci ostatních bytostí a najednou vidíte do té bytosti, jako když si ty otázky položíte, proč mě teďka chválí, anebo proč mě teďka kritizuje. A to jsme trošku od toho tématu smrti odbočili a ono se to všechno souvisí se vším, jako jo.
4: Mně se moc líbilo, Lumíre, jak jsi řekl, že všichni toužíme po čistotě. A já jsem zaregistrovala, možná zaregistrovali i naši posluchači, že nedávno, ono už je to pár měsíců, co si napsal modlitbu. A je to modlitba k Buddhovi Gautamovi, ale také modlitba k Pánu Ježíši Kristovi. A já vlastně vnímám, že to souvisí s tou čistotou, že to je taková forma jako očišťování sebe skrze tu modlitbu. A já si tedy dovolím tady v našem pořadu jí takto pro všechny sdílet s vámi, posluchači.
3: A tak to budeme rádi. Já bych k tomu řekl, já nevím, kterou si vybereš, nebo jestli chceš číst obě, nebo jak ti to přijde, ale jenom bych k tomu řekl, že ta modlitba v souvislosti s tím, o čem jsme všechno mluvili, protože to slovo koncept, jako i to slovo smrt je konceptem a v tom kontextu ta modlitba by mohla dát smysl. Jak to říct? Je to vlastně žádost na ty vysoké mistry, aby při nás stáli a je vhodné s tou modlitbou nepracovat jako oddrmolit nějakou modlitbu někde, že klečím v kostele třeba příklad a nic proti někomu, kdo klečí v kostele a modlí se vroucně, vůbec ne, ale někdy, aby jsme překonali tu povrchnost a přáli si tu lásku a přáli si skutečně porozumět sobě i svému utrpení, aby jsme jakoby měli takovou nějakou pokoru, aby jsme uznali v nějakém pokání, že nejsme spokojeni se svým životem a aby jsme si to uznali a aby jsme jakoby si přiznali, že vnější, jako ať dělám, co dělám, ať mám větší kariéru nebo nemám, tak jsem stejně, jakoby ten můj život je mizerný, když to řeknu takhle na té duchovní úrovni. Tak z úrovně tohodle uznání, aby jsme si ráno nebo večer a ráno, ideálně večer a ráno, tu modlitbu četli, ale aby jsme ji vroucně ze svého srdce, ze srdeční oblasti četli a žádali tu duchovní bytost, které je ta modlitba učena, aby jsme ji žádali, aby jsme tu modlitbu prožili bytostně v sobě a aby to byla vroucná žádost, aby to byla opravdu prosba. Protože když se něco jako odrmolí a jenom přečte, tak to nefunguje.

0: tomu, co zakoušíte potom během dne, když se tomu takhle věnujete. Taková nabídka. Děkuju, Míšo.
1: Jo, já ti taky děkuju, Lumíre. Já ještě budu sdílet, jakou já mám zkušenost s modlitbou. A já když prosím vlastně o milost, ať už Pána Ježíše Krista, nebo Buddhu Gautamu, anebo tebe, tak skrze tu modlitbu, skrze to pokání, skrze to, že se vyspovídáme, to vnímám jako zpověď pro sebe, tak já vnímám, že pokud je to upřímný, jak ty říkáš, a není to jenom, že to odříkám, ale je to ze srdce, tak já potom po té modlitbě vnímám takový jako změkčení sebe obecně, jako měkkost toho srdce, takovou laskavost, jako kdybych se otevřela.
0: Ano, ano. A to je laskavost, kterou si poskytla sama sobě, protože mi tam, jak o tom mluvíš, o té laskavosti přišlo, že člověk, když vroucně nežádá pro sebe, tak vlastně jako kdyby byl pyšný. A když je v nastavení pýchy, tak ani vlastně nemůže tu modlitbu nikdy přečíst jako ze srdce. A nedokáže ani požádat ze srdce. A když člověk nedokáže požádat ze srdce, tak ani se té milosti mu nedostane. Není to možný. Jo. Takže vlastně zase se vrátím, když dva dělají to samé, není to to samé.
1: Ano. Děkuju.
0: Záleží na jaké úrovni, jaká by to s tou modlitbou a s jakým porozuměním pracuje.
1: Dobrá tedy. Tak já jsem vybrala tedy prosbu ke vznešenému Buddhovi Gautamovi. Náš milovaný nebeský Otče a Pane, znateli všech tříd bytostí a všech úrovní světu, vznešený Buddho Gautamo, my, kteří stojíme o dokonalé osvícení Buddhy, tebe z celého svého srdce vroucně žádáme. Potěš nás, prosím, svou laskavou přízní a přítomností. Umožni, prosím, abychom o tvůj bezelstný pohled nebyli připraveni a ochuzeni. Uděluj nám, prosím, svá laskavá požehnání. Obdarovávej nás, prosím, svými laskavými pokyny a vedení. Buď, prosím, tak laskavý a napomáhej nám rozptylovat naší vlastní nevědomost. Buď, prosím, tak laskavý a umožni nám realizaci stavu konečného zničení karmy. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji. Om, om, om, om.

0: No.
1: Teda.
2: No, Míšo, děkuju.
1: Děkuju, taky děkuju za vaši pozornost posluchačům. A pokud byste si chtěli přečíst a pro sebe ze srdce prosbu neboli modlitbu k Pánu Ježíšovi Kristovi, tak se můžete určitě podívat na naše webové stránky, kde to máme v našem blogu www.srdcedharmy.cz a najdete tam tedy modlitbu k Pánu Ježíšovi Kristovi. Doporučuju.
0: Míšo, děkuji moc. Já jenom k tomu doplním, že i na konci to děkuji, aby to záměrně takhle, aby si bytost zvědomila, že děkuje a že je za co děkovat, protože někdy tak člověk jako buď poděkovat vůbec neumí, anebo poděkuje ledabile, a jedno přísloví říká all comes from mercy, vše k nám přichází z milosti, a my pokud si to neuvědomujeme a neuvědomujeme si, že se pořád učíme a že se pořád máme co učit, tak vlastně si myslíme, že není za co děkovat, a to

0: když si myslíme, že není za co děkovat, pořád, pořád, pořád, tak za tu boží milost, tak vlastně jsme pyšní a když jsme pyšní, tak stagnujeme na té úrovni, kde jsme, jakoby kam jsme se dokodrcali v tom evolučním vývoji a čím větší pokoru máme a čím víc děkujeme a rosteme, tak tím víc rosteme, protože vlastně to je alfa omega toho růstu. Když to není, tak se nemůžeme vyvíjet, protože jakoby si myslíme, že jsme vynalezli svět anebo nějaký patent a teďka si na tom ujedeme. Teďka si uvědomíme, že nějaká bytost třeba například objeví vzducholoď anebo letadlo a teďka, tyjo, a teďka si to dám zapatentovat. Dobrý, fajn, dobrý, ale z pohledu absolutního vývoje to všechny vynálezy a všechny patenty už tu byly. To už bytosti před náma vynalezly a už to opustili. To jsou jenom koncepty, to jsou jenom formy. A to k nám jenom chodí v různých úrovních a pak si to lidi patentují na úřadech, pak se o to přetahují, pak si to s právníkama rozkrádají ty patenty, rvou se o to. A to všechno na tom vidíte, tu úroveň ty nevědomosti. Jo? Někdo dostal vnuknutí a stáhl si program, teďka dám příklad vzducholodě, teďka ji jakoby vymyslel a myslí si, já to vymyslel. Ale ve skutečnosti mu to bylo na, jakoby vnuknuto. Jo? On si to stáhl jako jo, z takového, jak bych to řekl, z toho pole vědomí božského, nazvěte to, jak chcete, jo. Já bych nerad, aby se toho nějak chytal, toho konceptu, ale jenom stáhnout si můžete cokoliv. Tady jako všechno je, jak říká náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, jeden z našich hlavních patronů, můžete mít ráj na zemi, stačí se na tom jenom shodnout, tady vůbec nemusí být žádný přetahování se o něco, ale má to jednu podmínku. Musíme si přát všichni, jako já přeju teďka tomu v úvozovkách nevěrnému posluchači imaginárnímu, který teďka poslouchá někde jiné rádio a není věrný nám. Protože pokud já bych se na něj zlobil a že on nedělá to, co chci já, tak vlastně pak je potom vlastně naprosto přirozené, že máme advokáty a že se mezi sebou přejeme a že se mezi sebou mstíme. Takže základní dobro přát všichni všechno všem je naše vlastně vnitřní subjektivní svoboda. A to je velká práce, velká praxe. Přát všechno všem. Všechno, ale úplně všechno. To, co bych si přál já pro sebe, tak všem. A i to, co si ani já pro sebe nepřeju, tak ať mají všichni, kdo chce. To v tom je nádherná milost. Jako jo. Je potřeba zjistit. A pouze ten, kdo je schopen prodlévat v této úrovni milosti, tak zjistí, že má neomezenou mentální kapacitu a chodí mu vnuknutí a možnosti pro lidi, jak pracovat, jak to pro ně být. Takže čím víc vlastně přejete ostatním, tím větší máte pole působnosti a záběru, jak ostatním prospívat. A tím víc můžete být v nemilosti nevědomých bytostí, který na vás žádlí, jakože a tak dále. Jakože to je nespravedlivý. Že by to chtěli oni mít třeba na to ten patent. A tak dále. Jo? Děkuju, Míšo, že děkuju, Míšo, za tu modlitbu, za její přečtení. To je úžasné.
1: Děkuju, Míro. Děkuju.
2: Děkuju, Míšo, moc za tu modlitbu. Uděláme si krátkou pauzu, pustíme si písničku a po písničce pokládáme další otázky Lumírovi.

0: Znovu vás vítám, milí posluchači. Jsme po písničce a budeme pokračovat v pokládání otázek na pana Lumíra Lásku. Lumíre, mám další otázku na tebe. Já jsem v posledních dnech byla nevěrná. No, já jsem poslouchala jiné rádio. Tam...
1: To snad ne.
0: No,
1: Počkej, vyvstaly ve mně nepříjemné pocity. Vyvolalo to ve mně nepříjemné pocity, to se mi nelíbí. No ale pokračuj, zkusím udržet svoji zlobu na úzdě. No. No. Ty jsi hříšník, no tak no, ale chválím.
0: No,
1: no.
0: No a tam teda běželo téma smrti. Byl tam mladý kluk, který pracuje s lidma, kteří odcházejí na druhý břeh, jinými slovy jsou teda blízko smrti. A moderátor se ho ptal, položil mu otázku, čeho nejvíce lidé těsně před smrtí litují. Tedy moderátor vycházel z toho, že bytosti něčeho vůbec litují. A odpověď toho mladého pána byla, že litují toho, že nedělali dostatečně to, co měli rádi, že hodně pracovali a že neměli čas na své blízké. Proč tomu tak je? Nebo je to tak? Litujeme?
1: No, krásná otázka. Máme tendenci litovat sami sebe, když nerozumíme tomu, o čem jsme se bavili v té předchozí polovině toho pořadu, tak máme tendenci litovat sebe. Podléháme sebelítosti, to s tím souvisí. S úrovní nevědomosti souvisí i úroveň sebelítosti. Čím víc sami sebe litujeme, tím víc nechceme odpustit ostatním za to, že nás nelitují, například. Nebo tím víc podléháme představám, že je něco nespravedlivé a tím víc si ospravedlňujeme třeba agresivitu vůči ostatním a tím víc trpíme představou oprávnění třeba ostatním ubližovat za to, že na nás neberou ohledy. Ale vlastně, když někdo podléhá nějaké hluboké sebelítosti a vymýšlí si jako nějaké přehnané nároky na ohledy, aby na něj byly brány a nevidí, že by měl on sám brát ohledy na ostatní, tak jaká úroveň je toho práva, kterou prosazuje, toho zdůvodňování si té agresivity, třeba i války na ostatní. Jo, jaká úroveň je toho oprávnění, když to řeknu takhle. Jako jo. Na tom vidíte, jak je náročné, jak náročná je otázka práva vůbec. Jako jo. Že vlastně, já teď dám příklad, když budu propadat hluboké sebelítosti a třeba vy se s Míšou o něčem budete bavit a řeknete nějaký vtip, třeba o mužích a já si to stáhnu na sebe na mou adresu a budu to vnímat od vás jako neohleduplnost ke mně, k mému majestátu, tak vlastně budu tím zraněný, nebo zraním tím, budu se brát vážně, zraním tím sám sebe a budu se jako oprávněně zlobit, takzvaně oprávněně. A teďka to zjištění, to sebeospravedlnění, že mám třeba právo se zlobit, jako jo. A každý se drží svého práva na základě té úrovně svého porozumění. A tak, jak lituju sebe, tak mám oprávnění se zlobit. A jak mám oprávnění se zlobit, tak si ospravedlním sám před sebou a k tomu si třeba získám i nějaké lidi kolem sebe, aby mi potvrdili, že mám právo se na vás zlobit a že se třeba mám právo vám pomstit. A je to nesmírně osvobozující zjistit, jakože jako pokud si myslíš, že máš na základě sebelítosti právo, tak ho máš. Ale otázka je, dokud nemáš soucit a nerozumíš tomu, jak se na to dívá někdo na druhé straně a jak to myslel, jestli vůbec ti ublížit chtěl, tak je otázka toho, jestli náhodou to není dominance. Co když to není vůbec láska, co když to není oprávnění a co když to je jenom pudovost a dominance. Co když vlastně to, že já si zdůvodním, že mám nárok na něco, na cokoliv, bez ohledu na ostatní, co když to vůbec není ta láska, co když je to sebestřednost, kterou já si odmítám připustit. Jo. Mm-hmm. Tak tyhle ty otázky bychom si měli klást všichni, protože právo je pouze tam, kde rozumíme oběma stranám nějakého sporu, dejme tomu. A pokud jedna ze stran používá třeba nekalé taktiky, praktiky, a to může být třeba i šikovný právník, který ohne právo tak, aby dosáhl svého pro toho svého klienta za úplatek. A navenek to vypadá, že vyhráli jsme spor, je to právo a tak dále, ale ve výsledku ta bytost s tím nemůže být spokojená, protože ona nic nevyhrála, a to je její prohra. Protože nic, co jsme vydobili na ostatních úsilím, jako ve smyslu násilí, k čemu jsme je donutili, a může se to, ať už prostřednictvím právníka, nebo jiných praktik, to je jedno, nebo prostřednictvím války, prostě pokud jsme je donutili, na tom vidíte, jaký je rozdíl mezi tím přístupem k sobě, jak přistupuji já sám k sobě, jak přistupuji následně ke světu. Pokud sám sebe neberu příliš vážně a neumím se sám sobě zasmát a říkám, že všichni ostatní by měli být opatrní, když kolem mě procházejí, protože vlastně já jsem majestát, který nemá rád vtipy na svou adresu a tak dále, jo, anebo něco. A já chci všechno to, co chci, a když to tak nebude, tak budu zlý, například. Tak co se pak děje vlastně? Jako jo. A teďka já věřím tomu, že to je třeba oprávnění, že na to mám právo, se přesvědčím. A co když je to ve finále tak, že právo je pouze tam, když rozumím druhé straně a vedu s ním dialog a společně dojdeme k nějakým závěrům. Já říkám, že pokud ta strana, která odmítá vést dialog, například, tak ta jedná protiprávně. Vlastně v podstatě strana, která si třeba už vezme právníka, zatímco ta první si ho nebere, tak už vlastně je to náznak toho, že potřebuje pomoc, jak to ohnout, například. A já neříkám, já bych teďka nerad na všechny právníky, jako že všichni jsou takový a makový, ale jako proč, k čemu je potřeba právník, když jsou dva lidi mezi sebou, jako potřebuješ spíš nějakého mudrce, který miluje oba dva, nepotřebuješ právníka, který nemiluje ani sám sebe například. Nebo já to řeknu jinak, budeš, neříkám, že každý právník, ale když budeme mít soucit a budeme mít my dva, Alenko, třeba spolu nějaký spor, tak budu já si na to, aby ten spor někdo mezi náma dvouma vyřešil, najímat právníka, který, aniž bych si pokládal otázku, jestli ten člověk na to má kapacitu nám pomoct, jako jestli má dost rád sám sebe, aby měl nadhled, aby nám poskytl radu takovou, která bude uspokojivá pro obě dvě strany, aby nás odsoudil spravedlivě a je vůbec, jak bych to řekl, je vůbec motivací právníka, který má peníze ze sporu a čím díl se lidi hádají třeba, nebo soudci, který jsou placený z toho, že čím díl spor trvá a čím víc se to táhne a jakoby mrcasí, když to řeknu takhle, tak tím víc vlastně má jejich povolání smysl. Mají vůbec takové bytosti jakoby zájem na tom, aby nás dva zanechali po tom, co se to rozsoudí, jakože my víme, že to bylo správně uděláno, jako i Alenka, i Lumír uzná, ano, takhle to je čistý. Mm-hmm. A nebo, to je otázka na všechny, jestli společnost, ve které žijeme, za sebou nenechává jenom nešťastné lidi a že vlastně je to džungle a ve skutečnosti není to vůbec vyspělá civilizace, když to řeknu takhle. Je to jenom džungle zvířecí třeba, která jenom vypadá jako, že ano, my už jsme na úrovni, máme automatickou prašku a sušičku, ale ve skutečnosti jsme dál, jakoby žijeme v savaně. Jo. To je jenom takový, jak bych to řekl, to všechno souvisí s tím, na co se ptala, jestli vůbec máme lítost. No máme lítost, protože my, když jakoby podepíšeme smlouvu s tím ďáblem nebo s Márou, našeptávačem temnoty, to je ta sebestřednost, že to udělám podle sebe, jak chci já, a ostatní mě nezajímají, ani je nevyslechnu. Mm-hmm. No tak pak nám je to na smrtelný posteli líto, pak litujeme. A mnohdy nelitujeme až na smrtelný posteli, někdy se to dostane do situace ještě za toho života dřív, než přijde odložení tělesné schránky a litujeme a zkazíme si celý život s tím, že litujeme, že vlastně nám ani v tom svědomí nepomůžou už ty přátelé, který jsme si sehnali, aby nám, jak bych to řekl, potvrdili to naše sebeospravedlnění toho, že někoho zničíme a že to bylo oprávněně, ale musíme s tím žít už, protože oni už tam, je už to potom nezajímá to téma třeba a někdy to ještě je dřív, než odejdeme na onen břeh, ale každopádně on ten lidský život je tak krátký, že to je tak absurdní, když si podíváš na lidský život, dejme tomu třeba 80 let, tak jako jestli někdo, a když si vezme, že třeba do 30 děláme nějaký vylomeniny, co se nedá brát, ani že by někdo někomu chtěl nějak reálně ublížit, ale že potom, jak se blíží člověk jakoby ke smrti, jak se to překlápí po té 30, jak to jde a tak dále, ta 40, tak člověk začíná být, jako čím blíže smrti, tím víc chce uchopit jakoby ten život, to je ta nevědomost, jak jsme se bavili v první polovině, a tím víc začíná být agresivní. Jako jo. Všimněte si, že my jsme v podstatě puberta a nějaký dospívání jako vůbec neřešili nějaký jako ani jsme nebrali ten život jako důležitě vážně a najednou jakoby kolem nás vrstevníci můžou začít zvážet a říct, moment, mám smrt je na blízku, musíme se začít rvát o to. Takže já to neberu ani tak, jako že by byla nějaká světová krize, celosvětová krize, já to beru tak, že ta krize je pořád na úrovni subjektivní, kde se zrovna nachází jedinec, protože někdo, kdo je třeba teďka ve věku 12, třeba vůbec žádnou krizi nevnímá. A je mu to třeba úplně jedno na úrovni nějaké nevědomosti. Samozřejmě, že v kolektivní karmě se to odráží tak, že já nevím, se ho dotýkají zákony, který se ani neuvědomuje, že se ho dotýkají a je v takový sladký nevědomosti, jo. Ale každý ho to dostihne a každý bude postaven před to, jako jestli přimouříš oko nad svým bližním a budeš za to mít výhodu, za úplatu, za párek v rohlíku, koblihu a pivo, říkám. A nebo jestli řekneš ne, párek rohlíků, pivo a koblha je pod mojí úroveň, radši budu mít chleba s máslem a čistý svědomí. Takže tohodle litujeme, Olenko. Toho úpisu s tím ďáblem, když víme, že jsme ublížili někomu, kdo s námi vždycky jednal čestně a na rovinu s očí do očí, tak toho litujeme. A tam je obrovská lítost. A my tím uškodíme sami sebe, protože pak klesáme do nižších oblastí zrození na základě té zátěže, té lítosti. A to svědomí nejde ošidit. Protože to souvisí s tím, o čem jsme mluvili v předchozí polovině pořadu, s tou čistotou, že všichni toužíme po čistotě a pokud my jakoby potom, kdy odložíme tělesnou schránku, znovu objevíme, že jsme ublížili a tam to vidíme čistěji, říká se v úvozovkách, já to jenom tak laicky teďka použiju, že to vědomí a ta paměť je 9x silnější než to, na co si vzpomenete teď a 9x jasnější, jo, ta síla. Mm-hmm. Takový ty vzpomínky zapomenutý. Víte, jak nás trápí, když jsme někomu ublížili a chceme to se mu omluvit třeba, jo, tak to chceme narovnat a tak dále. A teď si vemte, jak se zesílí všechno, když odložíme tělesnou schránku, jak je to všechno vidět. Mm-hmm. Jo. A jak se říká, že vidíme celý život před sebou, najednou nám to proběhne. A ta úroveň toho, jak jsme tam byli čestní sami k sobě, ve smyslu toho, že jsme přistoupili na toho ďábla, který nám řekl, hele, tady máš výhodu. Já připomenu teďka seriál Zdivočelá země, protože nejenom, že to je seriál, který je o těch politických procesech, co se tady odehrávalo a jak to funguje na úrovni mezilidských vztahů, to znamená karma. Ale tam krásně vidíte, že neustále, jak tam jsou bytosti pokoušení a lámání do toho, aby podepsali spolupráci, a když nepodepíšou spolupráci, jakoby, že budou donášet a udávat na svý bližní, tak vlastně budou pronásledováni a budou mít těžký život. A na tom vidíte vlastně najednou význam našeho milosrdného Pána Ježíše Krista, který vlastně přišel, aby nám ukázal symbolicky na kříži, že to tady děláme pořád. On přišel, aby jsme to už nedělali. Ukázat to jako možnost. Ale na tom vidíte, že my vlastně to udavačství, donášečství a přitloukání na kříž vlastně to tady pořád, vlastně, že jsme ve stejné situaci. On ukázal, vy všichni jste na tom stejně jako já. Vy to tady na úrovni těch mezilidských vztahů děláte to samý, akorát, že to není tak vidět, jako v případě toho Ježíška. Jo? A pak toho litujeme, jako v případě toho, kdo porozuměl Ježíškovi, jako litujeme toho, že byl pro nás obětován, že jo, samozřejmě. Když porozumíme, že se k sobě chováme jako zvířata na jatka a tak dále, a že se jenom tváříme jako lidsky, že jenom jako s úsměvem a s advokátem a jako v pěkný kravatě například, ti vlastně jdeme, jakoby přemýšlíme, vlastně nám, díváme se na tebe jakože lidsky, to je ten spánek hluboký, takový šípkový růženky nebo šípáku růžáku. Jakože jakoby se na sebe usmíváme a tváříme se civilizovaně, kultivovaně a já nevím co, a máme auto a máme, já nevím, mobilní telefon jako inteligentní a máme, já nevím co všechno, máme i auto nám hlásí, jestli přes cestu náhodou nejde za zatáčkou srnka, jako jo. Tak to všechno máme, ale to, že se k sobě chováme normálně jako, jako zvěř, jako, a to jako ani ne zvěř, protože zvěř bych urazil, protože je lev, když, nebo prostě nějaká, jak bych to řekl, šelma, když se chce nažrat, tak nezabije stádo. Jo. Uloví si, co potřebuje, aby se nažrala ta šelma. Ale tady to je spíš, jako tady mi to přijde mezi lidma, jakoby díky tomu, že máme tu možnost svobodné volby a máme to vědomí, jakoby máme to jáství, máme možnost svobodné volby oproti zvířatům, které podléhají na úrovni nevědomosti karmě, nemají vstřímenou páteř, nemají možnost napojení na boží vědomí a nemají možnost obsáhnutí jako poznání budhu a tak dále. To je vlastně jeden z důvodů, na kterou čekal náš milosrdný, vznešený Buddha Shakyamuni zvaný Gautama. Se rozhodovalo 100 000 let předtím, než se inkarnuje sem. A čekalo se na to, až v této, na této zemi, na to můžete vidět, kolik existuje jako světů alternativních realit. Na tom vidíte, že se čekalo na to, na dobu zrání, kdy Buddha se rozhodl, že se sem bude inkarnovat, až bytosti budou mít dočasně, teda natolik vzpřímenou páteř, aby vůbec mohli obsáhnout poznání budhů, jako jak je to vzácný, ta událost. Jako jo, a v tom nekonečnu těch bytostí na těch různých evolučních vývojových úrovních, jako nebo linkách, nebo jak to říct, jo. Ale ty jsi tam řekla, Alenko, rádi by pracovali pro své blízké, s tím souvisí ten spánek, že sloužím hmotě. To je ta neláska. Podvedu sám sebe tou hmotou, usnu v tom příběhu těch forem. Začnu si myslet, ostatní, jsem v takové krizi, že mě ostatní nemají rádi a já z toho chci vybruslit. Jak to udělat, aby mě měli rádi? Toužím po té lásce. Rodiče mi, dejme tomu, zemřeli, já nevím, zůstal jsem tady, manželka tady, to tam je to, no chci si tu lásku koupit. Vzpomeňte si na film Kurva Hoši Guten Tag, na Bolka Polívku, který říká, tak, teď si vás koupím všechny. Tam to je přesně, to je to ono. Jo? A ono to je jakoby vtipný, ale současně to je drama. Vlastně té krize toho Bolka, který vidí, a tam vidíte v tom filmu ten příběh té, toho Bolka, kdy jakoby byl obyčejný člověk, pak vyhrál a pak viděl celý to, jako všichni měli rádi a pak zase, jak, jako to bylo, jak zase, když neměl peníze, jako zase jako to, měli neradi. A to je vlastně příběh člověka, ten Bolek to jenom jako ukázal nám všem. Jo. A potom v té krizi toho člověka, tak a teď si vás koupím všechny, jako budete mě mít rádi. To je ten podvod. A já si vás koupím a budu vás mít koupený a budu mít vaši lásku koupenou. No. A na tom vidíte, že v souvislosti s tou lítostí, Alenko, jo. My když jsme, tam jde o to, že my když podvedeme, my když zapomeneme v tom životě milovat, sami sebe i ostatní, tak každý okamžik života je, tak to ani není život, tak je to smrt, když se vrátíme k tomu konceptu smrti. Vlastně když nemiluju sebe a ostatní, tak jsem vlastně už zombík, na tom, na, jako mrtvola oživla, na tom vidíte, já jsem jakoby porozuměl proč, co to znamenají ty zombíci, to není, že obživlé mrtvoly vstávají z hrobu jako, a budeme se bát hororu. Ty tvůrci těch filmů to dělají proto, aby poukázali na bytosti, které žijí, jakoby fyzicky, ale jednají, jako kdyby byli mrtví. Protože jako nemají rádi ani sebe, ani ostatní a chovají se jako zombíci. To znamená, že když vás potkají, tak přemýšlí, co, jak vás zpeněžit, co z vás kápne. aby za to mohli mít požitky, třeba já nevím, dovolenou. A oni na vás koukají přes tenhle ten kšilt, přes tuhle tu slepotu, nebo jak to říct, přes tu hmotu. A to vidíte na úrovni mezilidských vztahů. Dívají se na vás jenom proto, jak jsme se bavili o tom Kazi Světovi, bude to má žena. Oni přistupují k sobě ty lidi jako k věci. Jo. Ale teďka dám příklad třeba kolo, na kterým jedu, tak i k věci můžete přistupovat, že jí máte rádi, jako třeba auto nebo věc. Jako, ale ne rádi, jako to jsem fér, mám věc. Ale jakoby máte rádi kolo, že si na něj sednete, že vás někam odveze, tak jste v srdci. Jakoby, jo. Mm. A teďka ta lítost, Alenko. Když nemáme čas na sebe a nevěnujeme ho ani sobě, ani svým blízkým a podlehli jsme tomu, že máme někde něco dolovat ve strachu a neodhadli jsme tu míru, že mám tak akorát a že jako ten svět není, nebo ten život není jenom o tom, tak pak litujeme. No. Takže zažíváme lítost. Zažíváme lítost toho, že jsme podvedli sami sebe. Zanecháváme za sebou děti nebo své blízké, které jsme podvedli, protože zatímco jsme se měli věnovat jejich výchově a upozorňování na principy pravdy, čestnosti, spravedlnosti, morálky a tak celkově. Tedy těch principů, pro které vzniklo právo, že někdo na vás bude zkoušet, že právo vzniklo proto, aby vás někdo skrze právo vydíral, jako jo, to ne. Takže vlastně potom vlastně bytosti vnímají, koho tady zanechávají, jaký svět po sobě zanechali. A ty děti, který jako potom jim nezbývá, než oči propláč, protože vidí, že ve světě, který je v podstatě peklem, zanechali bytosti jako a nezapříčinili se třeba jako ten Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel o to, aby se to tady trošku bylo nějak na úrovni, aby poukazovali na principiální otázky například, jako jo. Mně se třeba líbilo, co jsem nevěděl, jsem se nedávno dozvěděl z jednoho dokumentu, že v nějakém roce, a tuším, že to bylo 26., přišly jako různé politické frakce s tím, že by v té první republice, že by tady zavedli ty kolchozy, jakoby tak, jak to bylo v Sovětském svazu a prostě sovětský koncept, jakože už tam, že ten pokus o to, co jako o nějakou totalitu nebo o ten způsob, jak tam žijou, protože civilizačně od sebe se ty civilizace učí, jo, navzájem a hledají cesty, jak žít, jo, i ty národy. A chtěli to nějak prosadit a normálně člověk by čekal, že nějak někdo jako bude nějak vůči ním bojovat nebo něco, ale ten Masaryk je tak inteligentní vyspělá bytost, že on je normálně obešel, vyslechl si ty argumenty, proč to chtějí. Viděli jejich ideály a co si od toho slibují, si vyslechl, co od toho očekávají a pak jim normálně vysvětlil, že ten způsob těch kolchozů není vhodný pro tu naši oblast a že máme jít cestou demokratické, pozvolné demokratické socializace. To znamená, a socializace a demokracie znamená, nezapomínejme neustále svoboda, ale socializace. Pořád neustálej kontrast. Extrémní totalita komunismu anebo extrémní totalita kapitalismu, což je to samý v podstatě, jsou dva extrémy. Buď máte stranu jednu, kde je moc a je to jeden podnikatel nad všemi, který říká všem, dejme tomu, budete se mít všichni dobře a budete mít všichni stejně, aby byl klid. A nebo kapitalismus, jako všichni jsou podnikatelé, ale je to v podstatě stejná totalita jako ta komunistická, protože ty podnikatelé, kteří jsou nahoře spolu v podstatě ruka ruku mi je drží proti těm dole a je to vlastně pořád stejná písnička, takže vlastně to je úplně jedno, jo, jak to je, ale ten Masaryk kladl důraz na tu demokratizaci a socializaci současně a jedno bez druhého nejde, to znamená bez sociálních otázek, bez rozvoje kulturního prostředí, bez lásky ve společnosti a k tomu je potřeba divadlo, kultura a tady to. A to nám chybí dneska, zvláště době těch jako takzvaně umělých technologií. Ale my jsme dřív chodili do divadel a já nevím, co všechno. Scházeli jsme se jako lidé, dneska se nescházíme jako lidé. Jakože sociální kontakt, mezilidský vztahy, lidi se stydí. Jakoby se spolu setkat, oni ani neví, co se sebou. Dřív třeba, A já neopěvuju jakoby totalitu, ale dřív třeba jakoby byly, já nevím, společní brigády, uklízelo se kolem baráku, byla to nějaká sociální aktivita například, jako jo, bylo něco. Mělo to zase nějaký jiný věci, zase se pomlouvalo a tamhle ten tady to viděl si o tamhle tom tohleto a tady to, jo. A to je, jako všechno má svoje, ale jak to říct, my máme žít život tak, aby jsme na té smrtelné posteli nelitovali, že jsme ho nežili tak, jak jsme ho žít měli. A to si musí každý rozhodnout sám, jak to je správně. Jo? To prostě podvedu sebe, nepodvedu sebe a jenom dopovím, že když potom jsem zatížený tím špatným svědomím a toho všeho, tak to potom předurčuje naše další inkarnace.
2: Lumíre, mě k tomu napadlo, jak jsi hovořil o kultuře, o společnosti, že se lidé scházeli. Tak ty jsi v poslední době oblíbil větu nejen z chleba je člověk živ. A mě vlastně k tomu napadá, jestli by se teda k tomu mohl ještě, jestli tě něco napadlo. Mě totiž další taková otázka, která může vyvstat u člověka, který jako čelí tváří tvář té smrti, nebo se jí blíží, může tam prožívat ať už tu lítost, kterou zmínila Alenka, ty si rozvedl, ale může tomu tam vyvstat i otázka, že třeba žil nenaplněný život. A teď vlastně v čem spočívá to naplnění, jo? Že a jestli se lze tedy naplnit a napadá ti k tomuto něco?
1: No napadá, to jsou nádherné otázky. Nejen z chleba je člověk živ, to jsem si vypůjčil od našeho milosrdného Pána Ježíše Krista. On tím říká, že aby jsme byli na světě rádi, aby jsme na tom světě nebyli jako ty zombíci neradi. To vidíš na těch lidech, kteří jsou utrápení a ani se neusmějou a když ty jdeš a směješ se, tak oni ani nechápou, proč se směješ a mají tě za blázna. A teďka je otázka, kdo je větší blázen. Jako jo. Ten, kdo je na světě rád bezdůvodně, protože pro samotný život, anebo ten, kdo budu rád, až jednoho dne budu mít zlatou cihlu a diamanty. No. A teďka tohle si musí každý rozhodnout sám, jestli se nepodvedu v tom, co kdybych byl rád už na světě teď. Co když ta muška jenom zlatá je ukrytá v tom, že já se budu mít rád už teď, jako, ale ne jako sebe, jenom sebe, jakože budu se mít rád, že si dopřeju, že se teďka třeba přejím. To když se mám rád tím, že mám jenom dobrou náladu bezdůvodně, jenom takhle, jako, jen tak. Že jsem rád? Jo. A když jsem v nastavení, jsem rád, tak třeba vidím najednou straka pouda, jak si staví hnízdo, jo. Najednou ho začnu pozorovat a vidím najednou, jak začnu ho obdivovat, jako, a najednou v něm vidím boží dokonalost, jako, protože já vidím najednou, že tu díru do toho kmene, toho stromu, on nevykutá nikde jinde, než přesně tam, kde ji vykutal. A já se začínám zabývat tím, jak si vybral to místo. Jakože přesně tam to začal, a já to začnu pozorovat zleva zprava a najednou já zjistím, že on vybere, jako když vy vybíráte, kam pověsit obraz, třeba ve středu místnosti, podle nábytku, tak on přesně podle toho, on přesně si to vybere. On má tu důru, kde chce mít výhled, kde je nejsilnější kmen, a normálně vy na to koukáte jak blázni. A současně výška, jako jo, a normálně vidíte v tom tu přesnost. A pak najednou žasnete nad takovýhlema drobnostma. Nejdřív vám ale někdo musí říct, že to není ten datel, ale straka pouda. Protože celou dobu myslíte, že jenom klepe tak datel, a tak to jsou koncepty, jsou to formy, jsou to slovní obraty, ale tak datel má červenou čepici, vy to víte, ale tenhle má černou a říkáte, a na straka pouda už jste zapomněli, a pak vám někdo řekne, moment, jo, jako, že vás opraví jako Honzíky, jako, že to je straka pouda. A vy potom toho straka pouda pozorujete a vidíte v něm kluka, jako, který si, a vidíte v něm člověka, který si staví projekt, má dům a buduje si sídlo. A teďka ten strom je třeba suchý a za chvilku ho někdo pokácí. A vy v tom vidíte, že on si staví dům a za chvilku o něj přijde. A najednou vidíte, že třeba soused dostavil dům a vy s ním mluvíte třeba před 2 rokama a říkám, tak co, jak to jde? A on, a už tady jenom tohleto a už to bude a to a pak už jenom klid a pohodička a budu se věnovat dětem a říkám, no potom si děti vymyslí, jako něco jsem, jako říkám, jako, ale ne jako bezlím, jenom jsme tak diskutovali. A pak to, a pak normálně, za chvilku normálně rozvod, člověk sám v baráku, a najednou vlastně, jako ten, a najednou vidíte, že to je stejný, jako, že jsme na tom stejný, jako ten strakapout, který mu možná někdo skácí strom a někdo možná najednou manželka, z jakýhokoliv důvodu nechce se mnou být, nebo manžel, nechce být s manželkou z jakéhokoliv důvodu a najednou
3: přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
4: Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a...
5: No... Jsi tam?
6: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes s inženýrem Jaroslavem Tichým, máme totiž co? Jo, aha, já tady nejsem přihlášený na Teamsech, tak moje chybička, pan Tichý možná už vyvolává. Tak se koukneme dneska na komentované zpravodajství teď od 19. hodiny, v neděli 31. května léta páně, tedy 2026, jejich to kalendáře. A koukneme se na aktuality z Evropské unie, zprávy z Ruské federace, tady má informace z USA, taktéž události na Ukrajině a novinky odjinud budou jako páté téma, pak se koukneme na šesté íránský konflikt a měli bychom to završit tedy covidem, kočkováním a následky s tím, že pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko a to nese název má, jaký bude skutečný výsledek konfliktu na Ukrajině. No už, já teď čekám tedy má pana Tichého, on už asi volal, tak já jdu, ne vytočit, ale jdu mu zavolat, jdu se s ním spojit, ať slyšíte, že to akorát vyzvání, ať to máme všechno při jednom. A zatím mi to, začněte bez mě, aha, tak to jo. Tak to jsem potřeboval, přesně, dámy a pánové, dobrý, tak já to jdu vytípnout, pan Tichý se teda ozve, tak já to tady někde musím típnout, tak típám, protože ještě posílá teda asi další e-mailíčky, no nevadí, Martin si s tím jako vždycky tak nějak poradí, no co se dá, čo se dá robit, takže vás vítám, pan inženýr Jaroslav Tichý se nám dostaví o ně skoro. A jdem se tady kouknout, Yamaha Racing nechceme, jdem se kouknout na první to e-mail, tedy jak bylo řečeno, aktualitky z Evropské unie. Jedničku mám tady, proklikávám ji teď ještě tady rychle. Google tady nastavíme, program a podklady, šup, je to ono, nebo to bude špatné. Ano, je to ono, tak se na to jdeme kouknout, nechám to teď hrubě, jak to je, nebudu si s tím hrát, mám číst, takže jdu číst. Takže Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a po dronu na Levkádě byla na Krétě nalezena dokonce mina. Dokonce jí tedy spatřili nic netušící občané, kteří měli jít na ryby. Tak, co se to stalo? Bylo to ve skalnaté oblasti, tedy v Agios Antonios, v městské jednotce Neapolis, mezi Milatosem a Elondrou, tedy na Krétě, tak si všimli rybáři v mini, která se ukázala být ukrajinská a pocházející z těch, které se používají proti ruským tankerům, z nichž většina, tedy jsou pronajaté právě řecké lodě. Nalezení miny civilisty by mohlo tedy změnit celou situaci v tragédii, stejně jako se mohlo stát, když tedy rybáři na Levkádě spatřili ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. Stručně řečeno tedy Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a přenesli válku už na řecké území. Příslušné orgány byly tedy okamžitě informovány a pobřežní stráž dorazila rychle na místo, zatímco bezpečnostní protokoly pro možné nebezpečí válečných materiálů byly prý aktivovány. První odhady hovoří o námořní mině, přičemž pobřežní stráž občanů, kteří ji našli, hlásí, že jde o ukrajinskou minu. Toť k tomu všechno, takže to vidíte, slyšíte. Naši skvělí přátelé z Ukrajiny, že ano, které nesmíme ani kritizovat, protože co kdyby se urazili, tak vidíte, co zase dělají. Minulý týden to bylo samozřejmě ten útok na Starobielsk, který na ten internát, takže si to dejte prosím vás zase jedna a jedna dohromady, kdo tady páchá státní terorismus a o kom se to zase říkat moc nesmí, protože se to někomu nehodí do krámu. Jdem se kouknout na druhý článek. Řecko poslalo Zelenskému přes Českou republiku 190 děl, odhalují tedy oficiální dokumenty z OSN. Tak tedy masivní přesun dělostřelectva o odzbrojování řeckých ostrovů současně s tím, jak Turecko zesiluje své hrozby v Egejském moři. Takže hromadný teď přesun HS dělostřelectva pro Zelenského armádu odhadují dokumenty OSN, konkrétně tedy agentury UNROCA. Podle výroční zprávy o registru konvenčních zbraní, to je to OSN, tedy tak to je to zkrátka UNROCA, za rok tedy 2025 řecká země převedla do České republiky celkem těch 190 zbraní, konkrétně byly doručeny tedy následující zbraně. 660 samohybných děl M110A2, to jsou americký, M114 s vlečením a 56 děl ještě M101 s vlečením. Ty M101 mají 105 mm ráže, 68 děl těch M114 mají ráži 155 mm a ta samohybná děla M110A2 jsou dokonce ráže 203 mm. Jedná se prý o staré systémy, ale většina z nich sloužila na ostrovech ve východním Egejském moři a jsou tedy vyřazovány bez náhrady z řecké armády. Ukrajinci je považují tedy prý ale za zvlášť užitečné, což znamená, že výmluva je stará, o tom, že jsou ta děla stará, tak je prý nepravdivá. Tak, Ukrajinci tedy je považují za obzvlášť užitečné a současně Kyjev, aby poděkoval Řecku, využívá národní teritoriální vody jako základnu pro své vlastní námořní drony. A pak se dívej, že je tam nacházejí, no tak asi to je to samé idiocie, jako když si natáhnete krimigranty domů. A pak se divíte, že vám v Německu házejí lidi pod vlaky, pod metro, že ano, že jsou furt nějaký útoky nožem, tak se asi divte, čím to ono asi tak bude, jestli to nebude těma milionama krimigrantů, které ani v Sýrii, ani kde jinde nechtěli. No už jdeme se kouknout na třetí věc. 60 tisíc vojáků míří do Pobaltí. NATO se chystá na nějaký útok. Německo už hledá místa pro ruské válečné zajatce. To už tady samozřejmě probíhá také více jak týden tato informace. Tak si na to jdeme kouknout. Během uplynulého večera, ale pozor, je to z 28. To bylož někdy ve čtvrtek. Tak, systémy protivzdušné obrany zachytily nad ruským územím 140 nepřátelských bezpilotníků. V noci na Taganrogu zaútočily dvě rakety na areál 325. leteckého prvárenského závodu. S tím, že jedna raketa byla podle gubernátora sestřelená a dvě ženy byly zraněny a jedna z nich je v vážném stavu asi po dopadu tedy té druhé rakety. Teď jsou tady samozřejmě zase výpisky, přípisky všeho možného, tak se ale koukneme, já to tady zkusím nějak rychle před očima. Která vesnička zase byla dobita nebo osvobozena, to necháme být. Ursula von der Leyen von der Pfizer ve Vilniusu oznámila, že v reakci na vpády ukrajinských dronů do pobaltského vzdušného prostoru, které původně byly připisovány Rusku, zahájila, teď se držte, Evropská unie přípravu 21. kola sankcí zaměřených na zhoršení ekonomické situace ruských obyvatel. Reuters dále s odvoláním na své zdroje informuje o rozmístění pouze 60 tisíc vojáků z evropských zemí v Pobaltí v rámci vytvoření sil rychlého nasazení. Vojenskou přítomnost v Estonsku a v Lotyšsku zajišťují především tedy Německo a Nizozemí. Spolkáči tedy z Helmuti, že ano, vyvíjí systém rozdělování ruských válečných zajatců. NATO se tedy připravuje na útok proti Rusku v letech 2029 až 2030 a může to být dokonce už v letech 2027 až 2028 a to v závislosti na tom, jak se to všechno připraví. Mě by zajímalo, kde seženou dostatečný počet, když ani milion a půl, anebo bůh ví, kolik Ukrajinců nestačilo a nestačí a stačit ani nebude. Tak jako 60 tisíc určitě tam si zařvou, že jo, my jsme Evropani, my jsme Gejropani a jdeme být toho Rusa a Rus se jich určitě zalekne. Tak tomu ty Uršulo věř, ty čarodejnice je nauplatná. No už to jsem si nemohl odpustit, protože samozřejmě všichni víte, jak objednávala Pfizer srágory na otravu lidí covidem a rychlo těmi turborakovinami a dalšími věcmi, jak to dohadovala přes svého starého, který je evropský šéf, který pobočky Pfizeru, tak jak to dohadovali s Borlou, samozřejmě přes SMSky, aby se miliardy točily. Nezapomeňte, že pro každého Evropána objednali podle těch smluv, které měly být 75 let začerněny, utajněny, objednali na každého Evropana 10 dávek těchto syrajtoidů geneticky modifikovaných, tak si je dejte, prosím vás, i za mě, pokud se bojíte eboli, neboli, hanta, manta, covidáku, nekovidáku, čehokoliv se bojíte, i když se bojíte tmy nebo bouřky, tak si dejte taky jednu, ono vám to určitě pomůže. Nebo to pomůže nám těm zbylým. Tak, ale titulky zahraničních médií dnes uvádějí, což je teda zpráva také ze čtvrtka, že ruská loď pronikla na cvičení NATO. Americká základna byla napadena a USA běží za Putinem. NATO bylo tedy zcela prý zaskočeno. Ruská loď pronikla do prostřed jeho cvičení a vyvolala tam poplach. Čína varuje, že se podobné incidenty budou nyní opakovat stále častěji. A mezitím na Blízkém východě byla napadena amerikánská základna s tím, že Irán na ní udeřil jako odvetu za Trumpovo porušení příměří. Bílý dům tedy dává najevo nespokojenost s průběhem samotných jednání a Evropa se zatím ze strachu před velkou válkou stále usilovněji snaží navázat kontakt s Ruskem. Já proto posílá 60 tisíc kašparů do Pobaltí, že jo. Tak to je úplně takový argument, jako chci s váma jednat. Brusel přizná podmínky pro obnovení dialogu ze strany Ruska a shromáždili jsme všechny klíčové body zahraničního zpravodajství ke dnu tedy 28. května. Tak cz24.news to mají, tak já nevím, co by nás tady mělo zajímat, tu lodičku už jsme si nějak prošli, že ano, americká základna, to nás ani moc nezajímá. Asi dostali zase přes držku, zaútočili tedy Irán na vojenský objekt v Iránu. Jo, americké síly takhle zaútočili 28. v noci na 28. tak zaútočili Američané na vojenský objekt v Iránu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerikánské představitele. Teherán odpověděl úderem na základnu, z níž byly údery vedeny. To zase hlásí press.tv. Tak, pan Tichý je zde, já ho jdu přímo, ale aby byl slyšet, musím ho tady odmáčknout. Hezký večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer vám, vážení posluchači, vám, pane kolego. Odmáčkněte mě, já už jsem odmáčknutý takhle dost, protože jsem část těch informací z Ukrajiny nebyl schopný protlačit skrz mail prostě. Aha. Nevím proč, jo. Takže jsem se zdržel, takže se omlouvám.
0: Asi kenzura, no. Co se dá dělat?
1: Já nevím, co. Asi kenzura. Jako dějou se různé věci, už mám taky zablokovaný kde co. Počínají Facebookem, prosím vás, tam mě nepište, lidé, vážení, protože tam mám zablokovaný. Teď se nedostanu nějak, nevím proč, ani na WhatsApp, jo, a tak se to nějak jako postupně komplikuje spíše, no. Takže tak.
0: Tak já ještě tady začnu, ještě tady přečtu tedy, že USA běží za Putinem z té naší čtvrté zprávy z jedničky. Zatímco Trump přemýšlí, jak naložit s Íránem a zpochybňuje jednotu NATO, Evropa stále tedy prý intenzivněji usiluje o kontakty s Ruskem, poznamenal Berliner Zeitung. O možných tedy vyjednavačích se spekuluje již několik týdnů a v úvahu připadají bývalá německá kancléřka Muti Angela Merkel, bývalý italský premiér Mario Draghi a finský prezident Alexander Stubb. Bez ohledu na zvolený formát jednání je však autor přesvědčen, asi daného článku, že k žádnému skutečnému úspěchu nedojde. Evropané podle něj se trvají tedy v pozicích Ukrajiny nebo na pozicích Ukrajiny a Rusko se svých cílů tedy v rámci speciální vojenské operace nevzdá. S tím, že prý Brusel chce prostě demonstrovat, že bez něj mír nevznikne. No a nelegitimní vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský alias Zelenský jásá a rovněž prohlašuje, že Evropa musí zasednout k jednacímu stolu. Tak já bych to asi takhle nechal a pan Tichý se může nachystat na pátý článek.
1: Ano, ona ta pětka je v podstatě víceméně totéž. protože jde o to, že Evropa hledá někoho, komu Putin může důvěřovat. Jak zní teda ta zpráva? No a ta Evropa je taková velmi zvláštní, protože ona chvilkama jako chce útočit a válčit, chvilkama zase by jako chtěla jednat. Teď se to nakonec projevilo podle té reakce na pád dronu v rumunském městě v Galaci a ten přiletěl přes Dunaj, on byl totiž sestřelen a byl prostě poškozen a spadnul tam, což bylo okamžitě označováno za ruskou agresi.

0: vážně, že to podepsali jenom proto, aby Ukrajina získala čas ještě k dozbrojení. Takže teď je otázka hlavně o tom, s kým vlastně ruský prezident vůbec teda souhlasí, že bude jednat. Zatím jako někoho takového vhodného nenašli. Samozřejmě, že by to byla jedna z dám té dvojice Lajenová anebo Kalasová, tak to vůbec nepadá na to vůbec jako nepřichází v úvahu. To jako vůbec ne. To je jednak otázka kvalifikace, jednak prostě i toho, co vlastně obě dvě představovali a prezentovali doteď, takže to určitě ne. Ten takzvaný evropský prezident Antonio Costa, to je také ne, to je také si může Evropská, přece Evropské rady, ale to by se mohli namlouvat, ale to asi fungovat nebude. No, je tam také ještě dalším kandidátem je německý prezident Steinmeier. Ten má rozsáhlé zkušenosti s jednáním s Putinem, ale jako šéf německého ministerstva zahraničí byl Steinmeier přímo zapojen do ukrajinské krize od roku 2014, takže kdy propukl ten převrat, takže tady asi to také nebude nejvhodnější kandidát. Takže tady ještě pak přichází další, který sice zná Putina dlouho, více než 20 let, to je finský prezident Alexander Stubb. Ovšem, on v první dekádě tohoto století působil jako finský minister zahraničí, poté jako premiér. Setkal se tudíž s ruským prezidentem při mnoha příležitostech, jenže to je přesvědčený atlantista, čili globalista, a po roce 2022 to byl právě on, který přivedl Finsko do NATO, takže tím pádem, jak si z toho možného výběru vypadalo také. No, bude to těžké. A pak jako nejlepší bombonek na závěr, nejzasloužilejší kandidát Mario Draghi. A ten tedy nezastává teďka momentálně žádnou vedoucí funkci, ale strávil prakticky celé poslední desetiletí v čele Evropské centrální banky. Předtím byl guvernérem italské centrální banky. Hovoří se o něm jako o inteligentním strategickém politikovi, skutečně pan evropského formátu. A v posledních letech usiloval o to, aby Evropská unie provedla zásadní reformy zaměřené na překonání krize a prohloubení integrace. Všem ta Evropa je strhávána neustále jinam tedy. A to není jenom tady tím konfliktem s Ruskem kvůli Ukrajině, ale ona vůbec, protože ten Draghi před určitou dobou vypracoval analýzu. Ta analýza, ta jak se vyšla na povrch ještě před loňskými dovolenými, což vzbudilo velkou nelibost. Tenkrát myslím také, že o tom hovořil premiér Fico, tak byl na to strašně kritizován, že to chtěli odhalit až po dovoleních, aby měli teda klidné dovolené. No a tam jako hovořil o tom, že prostě pokud ta Evropa sama se sebou něco neudělá, otázka energií, vůbec tady nějaké té koncepce inovací, spolupráce se světem, no takže zkrachuje v podstatě, když to řeknu jaksi velmi ve zkratce. Takže on by sice teoreticky mohl být, ale za prezidenta Putina mluvit nemůžeme a jako ideální výběr to není. Ten ideální by byl tady z toho, by byl tedy skutečně zřejmě teda ten Gerhard Schröder. Problém je v tom, že jako Gerharda, oni jsou na tom, v té EU, v tom Bruselu, oni jsou divní. Oni jako na jedné straně hledají někoho, kdo teda by byl jaksi příhodný pro takové jednání s prezidentem Putinem. A na druhé straně, když je někdo takový, když takový někdo existuje, tak ho obvinují z toho, že je proruský. To je jako, oni nemají jasno, oni totiž jako nemají dost jasno v tom, co chtějí. Takže tolik teda tady k tomu článku.
1: Tak. Nebo to je zase, kdo chce, hledá cesty a způsoby, kdo nechce, má výmluvy. No, to už si musíme posoudit všichni sami a čas nám ukáže. Rusko je prý připraveno objektivně vyšetřit incident s dronem, který se zřítil v Rumunsku a byl pravděpodobně ukrajinského původu. pokud tedy obdrží jeho trosky k nezávislému přezkoumání, uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Podle agentury TASS byl ruský prezident tedy o havárii dronu v Rumunsku informován. No tak to vychází z té první věty, ne asi. No dobře, právě jsem se dozvěděl, ještě před vstupem do tohoto sálu, byl jsem informován, že v Rumunsku údajně se stalo něco s naším dronem, řekl Putin.

0: Hlava státu zároveň poznamenala, že bez důkladného prozkoumání trosek není možné původ zařízení přesně určit. Podle ruského prezidenta se s největší pravděpodobností ale jedná o ukrajinský dron a připomněl přitom, že k podobným incidentům přeci již v minulosti docházelo. Říká, cituji, pak se po krátké době ukázalo, že tyto incidenty neměly nic společného s ruskými letadly, nýbrž, že šlo o drony ukrajinského původu, které se odchýlily od kurzu vlivem elektronického boje nebo z jiných důvodů nebo kvůli nedokonalým technickým parametrům a tak doletěly až do Rumunska a tam se někde zřítily, řekl tedy ruský prezident, ale ten nadpis je jiný. Rumunský prezident Dan přiznal, že dron sestřelila ukrajinská PVO a sám se odchýlil od trasy nad Reny a tam dopadl na panelový dům. Takže uvidíme, zase čas nám jenom ukáže.
1: To jsou takové věci. Divím se, že tady hned nekřičeli někteří váleční nadšenci z našeho parlamentu. Pamatujete si, že tam tenkrát spadl ten, taky nějaký ten dron někde do toho Polska, tak jak hned věděli, jako přesně kdo to udělal, odkud přiletěl. A já to se divím, že tentokrát byli takový opatrnější, že se drželi trošku jako víc zpátky. No, další zpráva, já ji nemůžu přečíst naplno, protože by tam v tom byly urážky našeho prezidenta a to už je prý teďka trestné. Takže, ale ten článek se jmenuje Nakopač Mejdy do Brusele, Bulharsko je v šoku, vstoupilo do eurozóny a poznal rozdíl mezi německými nácky a Slovany. A tady jde o to, že Bulharsko bude potrestáno, poslyšte dobře, za schodek, je několik měsíců po vstupu do eurozóny. To nemá chybu. I v České republice nechtějí debilové uvěřit, že eurozóna je zlo. Probudí se část tupých Čechů, výjima Darebáka a Lháře, nebudu jmenovat. Tady dál říkají v tom článku, že v Bulharsku to plazení se před Bruselem vyjde draho. Buď se bude plazit a platit výpalné, nebo vás zločinci z Bruselu zničí. I Maďaři jsou v šoku. Věří, že Maďar je Maďar a nyní žasnou, jak je zradil. Vrátí se brzy Orbán zpět. O co jde? Tady oni vítězem parlamentních voleb, mluvíme teďka v Bulharsku, zpátky, tak se po sečtení většiny hlasů stala strana Progresivní Bulharsko. V jejím čele stojí bývalý prezident země Rumen Radev. A ten odmítá pokračující podporu Ukrajině a v konfliktu se kloní na stranu Ruska. Nicméně článek Progresivní Bulharsko zvítězilo s velkým náskokem. Tak je to vítězství naděje nad nedůvěrou, vítězství svobody nad strachem a nakonec se tedy vítězství morálky, říká Radev na tiskové konferenci. A teďka tady říkají, tvrdí tedy za to, že nebyl zvolen bruselský kandidát. Takže Radev obvinil předchozí středopravicovou vládu, že manipuloval s fiskálními údaji, aby zajistilo vstup do eurozóny Bulharsku dne 1. ledna 2026 po hořké politické bitvě o to, zda země splňuje konvergenční kritéria. Či oni lhali, aby zatlačili Bulharsko do eura, řekl v pátek novinářům po návratu z Bruselu. Radev se dostal k moci až v květnu poté, co jeho strana Progresivní Bulharsko vyhrála dubnové volby a zajistila si tak první většinu jedné strany Bulharska po 3 desetiletích. V zápětí přišel trest. Evropská komise hned ten další týden začala uplatňovat na Bulharsko postup související s nadměrným schodkem pro porušení rozpočtových pravidel, jak píše Financial Times. Důvodem bylo překročení hranice 3% HDP do konce roku 2025 dosáhl totiž rozpočtový deficit země 3,5%. A takže Bulharsko potrestají zpětně. Ale tady jako ty státy, kde tam byl ten limit 3%, tak to bylo na začátku, ale dneska, který z těch států, kteří v Evropské unii jsou, tak kdo to dodržuje? Po mém soudu málo kdo. Takže Bulharsko potrestali za něco, co bylo ještě před vstupem, Bulharska do EU, a navíc za něco, kdy ty výsledky byly sfalšované, hlavně, aby se tam to Bulharsko dostalo. Takže Bulharsko vstoupilo do eurozóny v lednu 2026 A takové rychlé porušení pravidel ohrožuje Sofii nejenom tím zatížením té jejich pověsti, ale také zvýšením nákladů na státní půjčky. Protože samozřejmě státní půjčky teď se prodražují a mají horší rating a tak dále. Takže bulharský premiér Rumen Radev už označil to, co se děje za spálenou bublinu a výsledek těžkého dědictví předchozí vlády. A Radev, který dříve působil jako prezident, je nyní v rostoucí konfrontaci s Bruselem. Takže je tady navíc podle prognózy té Evropské komise, tak bude schodek Bulharska v příštích letech nadále růst na 4,3% v roce 2027. No to zcela určitě, protože po vstupu do EU se ještě nikomu jako zvlášť jako dobře nevedlo a navíc se tam výrazně zdražilo pro lidi běžné potraviny a běžné věci osobní spotřeby. Kolegyně Stáňa, která tam občas jezdí, tak to může velmi dobře potvrdit toto. Říká, jak se tam, a také samozřejmě ty lidé na to hned reagují, no, tak jako, bohužel předchozí vláda tam udělala díru do rozpočtu a pak je ještě honem je ještě strčila do eurozóny. Mimochodem připomínám i pro nás, prosím vás, tady také jsou takové tendence, nejenom, že by tady šlo o výrazné zdražení, ale my bychom museli na první požádání, teda do 3 dnů od vstupu do eurozóny, bychom museli převést do Bruselu 350 miliard, které my nemáme, mimochodem, to bychom si zase museli znovu ještě půjčit. Tím pádem se prohloubíme tedy schodek, takže a potom další peníze na vyžádání toho Bruselu. A že by jich bylo, to si pište. Takže tady máme velké varování před ještě tady snahami zatáhnout nás do eurozóny a na euro. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Jako v Kedmi říká, že 7 zemí, které Rusko vymaže z mapy Evropy. Kedmi tedy jmenoval země, které provokují a chystají tedy válku proti Rusku. Tak se na něj jdeme kouknou na lumpíci, protože vojensko-politický tedy expert jako v Kedmi vydal tvrdé prohlášení adresované evropským zemím, jež podle jeho názoru balancují na hraně, za níž by se mohl začít odpočítávat jejich vlastní zánik. S tím, že hlavním viníkem je Brusel. Podle Kedmiho je Evropská unie v současnosti hlavní překážkou mírového urovnání nejen tedy na Ukrajině a Brusel tvrdohlavě odmítá totiž dialog s Moskvou a dává přednost vyjednávání výhradně z pozice síly. Tak, cituji. Země EU výrazně zvyšují vojenské výdaje a aktivně připravují své armády na potenciální konflikt s Ruskem a nejsou to jen slova, provádějí skutečné přípravy, poznamenal dále expert. A taktéž zdůraznil, věnoval tedy zvláštní pozornost Německu, kdy německý ministr obrany Boris Pistorius navštívil v polovině května Kyjev a znovu označil Rusko za vracející se hrozbu. A Kedmi k tomu říká, to je lež, právě díky Rusku se Německo mohlo po druhé světové válce znovu vzpamatovat. Moskva vůči Němcům nechová žádné křivdy, které by mohly vyvolat konflikt. A zároveň varoval, že pokud se Německo rozhodne pro agresi, bude čelit úplnému a nevratnému kolapsu. Cituji. Jak skončí německý útok na Rusko? Mohu ho varovat a vyjádřit svůj názor. Skončí tak, jak mu bylo souzeno. A poté se Německo už nikdy nepostaví na nohy. Tak, dále bylo zmiňováno taktéž Lotyšsko, Litva, Estonsko, že ano, kvůli těm dronům. A Británie je tady zmiňována, Finsko, Německo, Francie a Estonsko, Lotyšsko a také Polsko, které vytvořili civilní předmostí pro válku. Telegramový kanál pak váleční zpravodajové ruského jara zveřejnili podrobný souhrn příprav NATO. No, tak to asi vidíme a tušíme všichni.
1: Půjdeme do dalšího koše a to jsou zprávy z Ruské federace a začnu jednou zprávou, která v podstatě navazuje na tu předchozí. To je země, která posílá 1 milion dělostřeleckých granátů na Ukrajinu. Moskva požaduje vysvětlení. A od koho? No od České republiky. Česká republika pokračuje ve své iniciativě dodávat Ukrajině munici velkého kalibru. přičemž ministerstvo obrany oznámilo, že byly podepsány smlouvy na vydání přibližně 1 milionu granátů do roku 26. To znamená do konce roku 26. Ten program samozřejmě běží. Ten byl zahájen v roce 2024 s cílem posílit ukrajinské síly proti výrazné převaze Ruska v dělostřelectvu. A už tedy za ty poslední dva roky údajně doručili miliony dělostřeleckých granátů. To je ta muniční iniciativa, víte? Ještě se k tomu dostaneme. A tady ta zpráva říká, že navzdory počátečním pochybnostem vyvolaným nástupem premiéra Babiše a jeho spojenců, kteří vyjadřovali výhrady k pokračování vojenské pomoci Kyjevu, byl program nakonec zachován i pod tlakem západních spojenců. A současná Moskva údajně žádá vládu Babiše o vysvětlení, proč nezastavovat dodávky munice vzhledem k tomu, že pokračování programu dále posiluje ukrajinské vojenské schopnosti ve válce. A podle Financial Times rozhodnutí české vlády poslat na Ukrajinu 1 milion dělostřeleckých granátů staví pravu mezi její závazky vůči západním spojencům a mezi rostoucí odpor ze strany Ruska. O co tady jde? Abychom my nebyli na tom seznamu jako osmá země. Chápete to? A my teď na to přihlížíme a pořád si myslíme, že se nic neděje. A ono se děje a hodně. Pojďme dál.
0: Tak, tak, tak. A dokonce ty výrobny dronů, že ano, byly zmiňovány minulý týden v těch článcích nebo v předminulém týdnu o tom varování. Ale jdem se kouknout a zase je to něco s námi. Briefing oficiálního představitele ruského ministerstva zahraničí, tedy Marie Zacharové. A totiž na ruském ministerstvu zahraničí k tomu sdělili, že podezření nebo zadržení metropolity Hilariona v České republice pro podezření z obchodu s drogami bylo provokací. Proč byla taková provokace potřeba a jaké další kroky může ruské ministerstvo zahraničí podniknout na ochranu metropolity? Víme, že už opustil republiku, naší nechválně známou. A Maria říká, ráda bych vás upozornila na podrobný příběh o chronologii událostí od samotného metropolity Hilariona. On o tom vytvořil speciální videosprávu se slovy vděčnosti. Děkujeme mu také za to, že zaznamenal úsilí ruského ministerstva zahraničních věcí a jeho zahraničních agentur. Nejdůležitější v tom je ale samozřejmě podrobný příběh o tom, jak tedy k této provokaci došlo. V tomto videu mluví o možných tedy okolnostech, cílech a o tom, kdo zatím může stát. Před právníky je samozřejmě ještě spousta práce. Obdrželi jsme tedy obrovské množství dopisů na podporu metropolity Hilariona z naší země, ale i z dalších zemí. A zdá se mi, že rezonance byla velmi silná. Možná, že aktivisté za lidská práva budou této situaci věnovat pozornost. Odpověď na otázku o cílech provokace by měli dát její iniciátoři a orgány činné v trestním řízení, které musí najít iniciátory této provokace. Můžeme zatím jenom hádat. No, to jsou důležité věci, důležité ta obvinění, takže uvidíme zase. Jenom čas nám ukáže, dámy a pánové.
1: Další zpráva hovoří z Ruské federace o předvolání velvyslance Lucemburska na ruském ministerstvu zahraničí Moskvě, kdy teda 28. května byl na ruském ministerstvu zahraničí předvolán velvyslanec lucemburského velkovévodství v Ruské federaci Raisen a velvyslanci byl předán silný protest v souvislosti s exhumací ostatků jednoho z vůdců extremistické organizace ukrajinských nacionalistů Mělníka a jeho manželky uznané v Rusku 19. května k následnému znovu pohřbení na Ukrajině. To znamená, že ho, jak si ty jeho ostatky nebo jejich ostatky vykopali v Lucembursku a převážili to s velkou slávou k pochování na Ukrajině. A bylo konstatováno, že taková událost se nemůže uskutečnit bez souhlasu lucemburských orgánů. A pod Rusku vrací se národní hrdosti v uvozovkách byl popel Hitlerova stoupence a válečného zločince odpovědnou za masakry civilistů z etnických důvodů převezen na Ukrajinu prý. Ruská strana vidí v takových akcích lucemburských úřadů ignorování historické paměti milionů obětí druhé světové války a spoluúčast na oslavě nacistů a jejich kompliců. A v této souvislosti bylo znovu poukázáno na neonacistickou povahu kyjevského režimu, jakož i existenci financující výhradně jeho západní partneři. včetně teda toho Lucemburska, byla teda také zdůrazněna platnost a rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace. Takže tady vidíte, že prostě ten západ, dneska prostě nacismus, nenacismus, tak oni prostě, hlavně, když je to něco, čím nadzvednou Rusko, tak jako to jako jdou jako prostě potom, jak zběsilí. Tady je problém v tom, že už se ozvali i Poláci, no a pojďme dále proti tomu tedy.
0: Čtverka, tu máme tady. Rusko k Arménii říká, pokud vstoupíte do Evropské unie, odřízneme vám levný plyn, ropu a diamanty. Maria Zacharová, tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, vydala Arménii oficiální varování. Cituji. Pokud Jerevan bude pokračovat v procesu zbližování a vstupu do Evropské unie, Moskva pozastaví nebo dokonce zcela zruší příznivé obchodní dohody týkající se zemního plynu, ropných produktů a diamantů. Hrozba tedy zasahuje srdce arménské ekonomiky. Arménie je tedy v současnosti zásobována ruským plynem za mimořádně výhodnou cenu na úrovni zhruba 177 dolarů za 1000 kubických metrů, což je mnohem nižší než ceny placené Evropou. Bilaterální obchod s Ruskem pokrývá tedy obrovské procento arménské ekonomiky, zatímco země zůstává členem Euroasijské hospodářské unie. Podle ruských odhadů by nekompatibilita mezi pravidly EU a EDC mohla tedy Arménii stát až 40% celkového obchodního obratu. A vzkaz od Marie byl jasný. Arménie nemůže nadále užívat privilegia blízkých vztahů s Ruskem a zároveň se strategicky vydat směrem k Bruselu. Tak to by nám asi mělo stačit. Varování je to důrazné a ekonomika se nebude ptát.
1: Mně tady vypadlo, možná, že ne, že to mám v jiné kategorii asi těch zpráv, takže ještě se asi k tomu dostaneme. Tam jako informace další, protože ten arménský premiér, kterému mimochodem ho před časem, jak se podrželi Rusové ve funkci, tak on se jim teda cítil povinnost se jim odděčit. Při nějaké nedávné návštěvě, když byl v Moskvě, tak se tam údajně měl jaksi vyloženě vysmívat i Putinovi a tak dál. Tak oni mají takovou představu, že prostě budou sedět na dvou židlích, Rusko jim bude dávat laciné suroviny a plyn a ze západu, že jim budou proudit ty investice a tak dál a zboží, které by pak jako oni bezcelně by dál potom jako pašovali tedy do Ruské federace. Jsou to jako zcela pomatené představy. Faktem je, že ale ten arménský prezident, teda pardon, premiér, jel už jednat do Iránu s tím, že by z Iránu odebíral tedy plyn, takže ještě se k tomu asi dostaneme potom někde tam v těch zprávách odjenut. Pojďme, je to, oni jsou všichni stejní, oni mluví o suverenitě a já nevím o čem a myslí si akorát, že budou chytračit na obě dvě strany a podobně a dělat si úplně, co chtějí a nechápou, že vlastně oni té Arménii zadělávají do budoucna na osud Ukrajiny. Nevím, prostě proč to nechápu, protože ten západ se tam bude dávat rakety, bude se tam dávat, já nevím, co všechno. A to jsou oni a to je Azerbajdžán a tak dál. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové představili nový stíhač MiG-41 šesté generace, který má nahradit všechny MiG-29. Bude operovat na hranici atmosféry a vesmíru se schopnostmi, které ji učiní jedinečnou ve světě. Je opět centru pozornosti, když Moskva pokračuje ve vývoji šesté generace hypersonického stíhače, což je tedy nástupce legendárních MiG-31 Foxhound a MiG-29 Fulcrum. A podle těch ruských zdrojů ten MiG-41 není jenom novým stíhačem, je to v podstatě platforma navržená tak, aby fungovala na hranici atmosféry vesmíru, s možnostmi, které učiní ve světě jedinečnou. Předpokládá se, že ten MiG-41 bude mít rychlost více než 4 machy, to je přes 4900 km za hodinu. Dál stealth technologie, co znamená nízkou radarovou pozorovatelnost, od 12 do 45 kilometrů, což je okraj vesmíru. A výstroj R-37M, dálkový dolet, protisatelitní lasery, pravděpodobně elektromagnetický kanón, EMP, a motor, experimentální pouzdní detonační motor, technologie, o které Rusko tvrdí, že bude první na světě, které integruje do operačního letadla. On ten letoun byl původně navržen jako specializovaný dálkový stíhač, schopný čelit hypersonickým raketám, stealth stíhačkám a satelitům. Jedná se o stíhačku, která vstoupí do služby po 10 letech a nahradí všechny MIGy a naopak všechny Suchoj budou nahrazeny také stíhačkou Suchoj, a to SU-57 a SU-75. Teď je problémem, zda Rusové budou mít partnery, kteří budou pokračovat ve výrobě a ve vývoji výrobě nového stíhače. Takže tolik teda k této zprávě. Velmi zajímavá.
0: Mě zajímá. Kaliningrad, srovnáme se zemí všechny. Putin tedy odpověděl Litvě kvůli Kaliningradu. Medvěděv nazval Pobaltí tříbaltskými vymiráty. To už ale dlouho opakuje. Samozřejmě Valerij Viktorovič Pjakin. Takže on to jenom převzal. Ruský prezident prohlásil, že Moskva disponuje dostatečnými schopnostmi k ochraně Kaliningradské oblasti, protože Moskva ostře reagovala na agresivní výroky Vilniusu. Vladimír Vladimirovič tedy varoval, že Rusko je připraveno zničit jakéhokoliv nepřítele, a jeho slova zazněla v přímé reakci na prohlášení litevského ministra zahraničí Budryse o potřebě vyvíjet tlak na ruskou enklávu, tady má být ne exklávu. Cituji, Rusko má všechny prostředky k tomu, aby srovnalo se zemí každého, kdo se pokusí srovnat se zemí Kaliningradskou oblast, uvedl ruský prezident. Litevský, tedy ministr zahraničí, ten Budrys, řekl, musíme Rusům ukázat, že dokážeme proniknout do malé pevnosti, kterou vybudovali v Kaliningradu. No, a místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv tato slova zesměšnil, řekl, cituji, jak víme, malí psi rádi hlasitě štěkají na ty velké, aby si zvýšili autoritu. Je to pochopitelné, jejich mozky jsou velmi malé, naznačil tedy. A sousední země ironicky označil za trojbaltské vymiráty, by tady mělo být. Při odpovědích na otázky novinářů Vladimír Vladimirovič rovněž uvedl, že všechna místa, odkud Rusku hrozí přímé ohrožení, jsou pro Moskvu legitimními cíly. Nož, můžeme asi dál.
1: Další zpráva na to v podstatě navazuje. Hovoří tato zpráva o vyjádřeních Vladimíra Putina, který tedy uvedl, že ruské síly drtí ukrajinskou armádu a že vývoj v operačních oblastech ukazuje, že se konflikt blíží ke konci. Jinak tedy vyzval západu přísný vzkaz ohledně Kaliningradu a varoval, že jakákoliv hrozba ruské protivzdušné obrany v regionu bude tou obranou bude tvrdě odpovězena. Takže Ruská federace má všechny prostředky, jak zničit každého, kdo se o to pokusí. Takže uvidíme. Faktem je to, že ten konflikt říká, že směřuje ke konci, ale zatím bez možnosti stanovit konkrétní časový harmonogram kvůli pokračování bojů, které neustále prostě prodlužuje druhá strana západ těmi dodávkami a tak dále. A on říká, jednali jsme v Minsku, podepsali jsme minské dohody, později jsme zjistili, že byly použity k získání času a vyzbrojení Ukrajiny. A řekl a zopakoval, že Moskva usiluje o dlouhodobý a udržitelný mír, nikoli o dočasné příměří. Takže tady se možná trošku rozcházejí, protože mluvčí Dmitrij Peskov poznamená, že tzv. Speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebude dosaženo mírové dohody, a zdůraznil, že Rusko nehledá dočasná řešení, ale definitivní řešení. V tom je shodný s prezidentem Putinem. Faktem je to, že jsem někde zachytil, že před určitou dobou prezident Putin říkal, že vlastně speciální vojenská operace díky angažmá západu, že končí vlastně a že to bude přicházet v normální válku. Takže uvidíme, co se z toho vyvine. Doufejme, že nic, už jako dalšího, protože ta doba by pokročila natolik, že bychom se měli bavit jako o celkovém míru na světě. Dokonce i Gestera předpokládá zavedení 1000 let míru. Ono se tedy kdysi v dávné minulosti bylo těch 1000 let toho míru. Tak teď jde o toto zopakovat. Jenže to můžete, o tom můžete jednat tehdy, když prostě ten svět neválčí, ne jako v době, když válčí. Že jo? To jako to nemůže fungovat. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme už do USA. Válka s Íránem. Netanyahu zablokoval bezprostředně hrozící dohodu, píší o tom Mall of Alabama. Krátká verze toho, co se během víkendu odehrálo ohledně dohody s Íránem. Trump měl říci, máme dohodu? Netanyahu řekl, ne. Trump zase řekl, dohoda padá. Delší verze. Trumpův pokus dosáhnout během pátku a soboty nějaké dohody s Íránem tedy zase ztroskotal. Několik hodin poté, co Trump oznámil předběžné vyřešení konfliktu, zavolal jeho tedy skutečný šéf, jistý Benjamin Netanyahu, a vsunul do jednání podmínky navržené tak, aby uzavření dohody znemožnili. Cituji. Prezident Trump a já jsme se shodli, že jakákoliv konečná dohoda s Íránem musí odstranit jaderné nebezpečí. To znamená demontáž íránských zařízení na obohacování uranu a vyvezení veškerého obohaceného jaderného materiálu z íránského území. Prezident Trump také znovu potvrdil právo Izraele bránit se před hrozbami na všech frontách, včetně Libanonu. No, asi jdeme dál. To
1: toho Libanonu je mi upřímně líto,
0: no to jo,
1: protože...
0: To je hruza.
1: Protože tam ty lidi jsou bezmocní, na tu armádu tam nemají. Libanonská armáda někdy žádná velká síla nebyla, navíc byla rozdělená na křesťanskou a muslimskou část. A tam dneska asi opravdu největší ozbrojenou silou je Hezbollah, čili Alláhova strana. Jo. Což není tedy pravidelná armáda, ale má tam prostě jednotky, které jsou jako dobře vyzbrojené a tak dál. Otázka je, jestli jsou schopné čelit prostě tomu izraelskému náporu. Prostě jižní Libanon je zabírán. My se k tomu ještě, myslím, v pořadu dostaneme. Mám pocit, že tam byla i nějaká mapka. Snad jsem ji tam dál. Takže pojďme dále. Další zpráva hovoří o hlasitém zásahu tedy, nebo vyjádření už dnes bývalého šéfa amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardové, která vznáší tvrdá obvinění proti demokratům, proti elitám ze Silicon Valley a globálním organizacím, či globalistům. A v prohlášení, které vyvolalo senzaci ve Spojených státech, tak známá americká politička a donedávna šéfka amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardová, zahájila prudký útok proti globalizovaným elitám a technologickým gigantům ze Silicon Valley. A jednou větou Gabbardová typicky zdůraznila moc planety. Chtějí se stát bohy. Toto interview není jenom politickou kritikou, ale to je hlubokým existenčním varováním přesměrem, kterým se moderní svět ubírá. Ta Gabbardová zdůrazňuje čistou píchu a aroganci technokratů a vůdci velkých digitálních monopolů, kteří využívají rychlý rozvoj umělé inteligence, nikoli pro blaho společnosti, ale jako nástroj absolutní nadvlády. A tady v této souvislosti je prostě potřeba varovat i lidi, prostě proto, aby nepodléhali té umělé inteligenci. Může to být dobrý sluha, ale určitě špatný pán. A rozhodně nedávat na to, jako co ona říká, co ona radí a podobně. Je to možná dobré takhle na rychlo překladač článků. Ono to překládá s chybami, ale zaplať pánu za to, ale určitě ne prostě na to, jak si mají lidi počínat. A podle zpráv už je dneska tak, že někteří lidé se s umělou inteligenci radí, jestli mají jít na rande nebo nemají na rande a mají si jít dotyčnou nebo nemají a podobně. To už jsou bezmozci. Ona to totiž to odstraňuje myšlení tohleto u těch lidí. A to je špatně, to je velmi špatně. O dalších věcech z hlediska třeba politiky, uspořádání společnosti ani nemluvím. Takže ona říká prostě chtějí být bohy a to je jako pravda, protože oni chtějí vlastně manévrovat tím lidstvem, oni ho vlastně chtějí zlikvidovat to lidstvo, oni vlastně místo toho lidstva tady chtějí ponechat jenom tu určitou část v podobě těch biorobotů a teda tím pádem ovládat. Takže říká, ty mocenské kruhy ve Washingtonu se snaží stát se konečnými kontrolory pravdy a každodenního života občanů, požadují slepou víru a naprostou podřízenost vlastním ideologickým agendám. Ano, bohužel ano, bohužel ona má naprostou pravdu. Takže jenom, abyste jako věděli, jak ty věci jsou. A jinak ta Gabardová viní i tu Bidenovu bývalou administrativu a její rozhodnutí ohledně otázek té genderové identity. A přímo obvinuje z porušení ústavy Spojených států, že když byla členkou senátního výboru pro soudnictví, tak napadla třeba kandidátku na soudky, no proto, že byla katolička, tak jako tam prostě byla přímo teda napadena Harrisovou. Harrisová přímo napadala kandidátku senátního výboru pro soudnictví, jo. Takže napadala kandidátku na soudkyni jenom proto, že byla katolička. Takže toto byla Kamala Harrisová. Takže a tedy ta Gabardová teda z pozice teda té členky toho senátního výboru pro soudnictví o tom jako velmi dobře ví, protože o těchto věcech se tam jednalo. Takže ta demokratická strana sama připomíná světu, jak se ji snažili politicky eliminovat a izolovat, když byla ještě v kongresu, a protože slepě jak se nenásledovala tu jejich linii. To znamená, že ta demokratická strana těmi svými činy tedy, jo, a vlastně připomíná teda Tulsi Gabbardové, jak už tehdy se snažili eliminovat a izolovat, protože nenásledovala tu jejich linii. No takže tolik k této zprávě a půjdeme asi dále. Uvidím, jak se Tulsi Gabbardová dále bude projevovat, protože ona teda odešla z těch funkcí. Někdo říká, že byla odvolána, ona říká, že teda protože jeho manžela, že teda jak se napadla rakovina kostí. To je jako hrozná věc. Vypadá to na útok na ní prostřednictvím rodinného příslušníka. To se stává toto. Takže uvidíme, jako jak ona dál bude vystupovat. Jinak připomínám, že ona je bývalá tuším plukovnice amerických vojenských komand. To je jako tvrdá dáma, to není jako nějaká taková ta dáma, co chodí jako pít někde ty odpolední čaje, to určitě ne. Pojďme dál asi.
0: Podíváme. Nocebo efekt je skrytým motorem, který pohání falešné psychologické operace, tedy PsyOps. Je to od Michael Adamse z Nature News. Když vám tedy úřady řeknou, že abyste se báli virusu, vaše mysl dokáže si udělat příznaky skutečnými, i když neexistuje žádný patogen. Toto není konspirační teorie, ale je to zdokumentovaná věda a už desetiletí se používá jako zbraň proti veřejnosti. Jde o takzvaný právě nocebo efekt, což je zlé dvojče placebo. Jde o klíč, který k pochopení toho, jak se pandémie vytvářejí v podobě psychologických operací. Slovo nocebo v latině znamená ublížím a přesně to tento jev dělá. Proměňuje negativní myšlenky a očekávání na skutečnou fyzickou újmu. Myšlenky nebo myšlenka, že sugestce může způsobit onemocnění, je stará jako samotná medicína, no vědecký establishment ji záměrně ignoruje, protože ohrožuje samotné základy modelu infekčních nemocí, že ano, COVID-19 nevýjímaje, tady je popisováno, jak to probíhá, covid a největší podvod, test poslušnosti a co ho odhaluje o společnosti, karantény, povinné nošení roušek, že ano. I pro děti, nálepky na podlahách s upozorněním na sociální odstup a nucená izolace se nikdy netýkaly zdraví. Bylo to iracionální divadlo, které mělo otestovat, jak daleko jsou lidé schopni zajít v poslouchání autorit. A jak jsem poznamenal v rozhovoru se Samantou Baileyovou, jo. Narrativ okolo infekčních nemocí a pandemií poskytuje vládám a státním orgánům významnou kontrolu nad životy lidí prostřednictvím opatření práv, jako jsou karantény, sociální odstupy a povinná kočkování. Tak, teď je to tady ještě badatel.net, tam to najdete všechno od Mikea Adamse a to by stálo za samotný pořad, samostatný, je to z 29. května, to tam najdete, jo? bardatel.net.
1: Další zpráva je také velmi zajímavá. Americké námořní biolaboratoře přináší úmrtí na horečku dengue do hostitelských zemí. Vojenské biologické laboratoře amerického námořnictva zaujímají zvláštní místo mezi vojenskými biolaboratořemi Pentagonu. Jejich posláním je výzkum a vývoj smrtících patogenů v oblasti potenciálních vojenských konfliktů. Jejich oficiální název je US Naval Medical Research Units, ve zkratce NAMRU, a součástí tedy Naval Medical Research Command, a oficiálně provádějí výzkum tropických a infekčních nemocí, jakož i bojové fyziologie a letecké a kosmické medicíny pro potřeby armádní obrany. To je takový ten, zisk z funkce, víte, to je něco podobného. A ze 7 biologických válečných laboratoří námořnictva se 3 nachází mimo území Spojených států, konkrétně v Itálii, v Kambodži a v Peru. NAMRU Juravcent sídlí na letecké základně Sigona v Itálii, to je název té první, a studuje hrozby pro vojenské veřejné zdraví v Evropě, Africe a na Blízkém východě, disponuje pobočkami v Ghaně, Egyptě a Džibuti. NAMRU Indo-Pacific, dříve NAMRU 2, má hlavní základnu v Singapuru a provádí výzkum infekčních nemocí v asijsko-pacifickém regionu, ve Vietnamu, na Filipinách a v Kambodži. A NAMRU South, dříve NAMRU 6, sídlí v peruánských městech Callao, Lima a Iquitos a také v Hondurasu. A zodpovídá za výzkum infekčních nemocí v oblasti odpovědnosti Jižního velení Spojených států. Pouze asijská pobočka NAMRU 2 v Phnom Penhu analyzuje ročně více než 5000 vzorků patogenů. NAMRU 2 byla umístěna v Indonésii v roce 1970 za účelem studia tropických infekčních nemocí, jako jsou malárie a dengue. A v roce 2010 je ale indonéská vláda uzavřela a její operace byly přesunuty do Kambodže. A tehdejší ministryně zdravotnictví Siti Fadila Supari zakázala všem nemocnicím zasílat vzorky k testování do laboratoře NAMRU 2. Ve svém prohlášení o uzavření laboratoře uvedla, že její existence je v rozporu s indonéskou suverenitou a že výzkumné centrum provádí výzkum věru vyvinuté americkým námořnictvem. S příchodem biolaboratoře amerického námořnictva začal totiž výskyt horečky dengue a ten v zemi prudce narůstal a v roce 25 bylo registrováno 63 016 případů, 179 úmrtí, což představuje nárůst o 232% oproti roku 2024, kdy bylo evidováno jenom 18 983 případů a 46 úmrtí. A největší počet případů horečky dengue v Kambodži je přitom zaznamenán v hlavním městě Phnom Penhu, právě tam, kde sídí biolaboratoř NAMRU 2. Víte, ono je to všude stejné. Ono, když tady bylo na Ukrajině a v Gruzii a tady v těchto zemích kolem satelitních, kolem Ruska, když tam byly umisťovány ty biolaboratoře a sbírali ty vzorky těch slovanských obyvatel, tak už tehda bylo jasno, že je zlé. A tady v tomto případě taky tam jsou ty laboratoře a vyrábějí tam potom ty špakulády prostě proti nám. A to samé, teďka, jak vidíte, tak oni dělají v jiných zemích. A přitom ty biologické zbraně, pokud si nemím, tak jsou zakázány. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Jsme probrali všechno s trojici, koukám a jdem se koukám
1: ještě, na další. Ještě máme.
0: Ještě
1: 3-5 máme, 3-6, ještě 2 máme.
0: Aha. Tak počkat.
1: Máte?
0: Jo, tady nahoře, pardon. Jo. Tak já se tam vrátím. Špion CIA před tedy svou smrtí vydal alarmující varování před apokalypsou zvanou Killshot. Mediální špion, který kdysi pracoval pro CIA, před svou nedávnou smrtí zveřejnil poslední vizi, v níž varoval, že ničivá sluneční katastrofa známá jako Killshot by mohla brzy uvrhnout zemi do chaosu. Je to major ve výslužbě Ed Dames, tedy jedna z nejznámějších osobností spojených s tajnými experimenty americké vlády v oblasti dálkového vidění během studené války, tvrdil, že lidstvo vstupuje do počátečních fází této události a zemřel tedy letos v březnu ve věku 76 let a věřil, že obrovské výbuchy ze slunce nakonec zasáhnou zemi takovou silou, že miliony lidí by mohly okamžitě zemřít v důsledku výpadku elektrických sítí, zhroucení komunikačních systémů a globální paniky, která by vyústila v násilí a šíření taktéž to nemocí. Varoval, že frekvence killshot může začít během současného slunečního maxima nestabilního to období zvýšené sluneční aktivity, které by mělo trvat do konce letošního roku. Řekl, probudíte se a nebude elektřina, nebude voda, nebude benzín a bude to scénář zlé noční můry. To už tedy řekl v říjnu loňského roku, který to rozhovor byl zveřejněn ale až minulý měsíc. A s tím se budete muset vypořádat, protože vláda na vám nepomůže. Takže přímo takové pro pery varování a výzva.
1: Tak, no, ono se hovoří o tom, že k určitým událostem by mělo dojít 6.6. tohoto roku, ale tím neříkám, že by mělo být takto dramatické, to vůbec ne. Jo? Ale k určitým událostem by dojít, jako mělo, takže uvidíme. Další zpráva hovoří, to je vyjádření Scotta Rittera o začátku nové fáze konfliktu na Ukrajině. A on říká si toto. NATO je příliš slabé na to, aby se postavil Kremlu v konfliktu na Ukrajině. Říká tedy Scott Ritter na YouTube kanálu Deep Dive. Rusko plánuje vymazat Kyjev z povrchu zemského. Útok na Starobelsk byl poslední kapkou a Rusko po celou tu dobu vyhlašoval, že nechce eskalaci. Ale byly to Spojené státy, Evropa a Ukrajina, které odmítly diplomatické řešení. Proto Rusko nyní vyhlašuje, že diplomacie je mrtvá, nemožné je ji vzkřísit, je konec. Nedojde k žádnému dohodnutému urovnání. Jediným možným výsledkem je bezpodmínečná kapitulace. A Rusko bude celé léto nadále vymazávat ukrajinského města z povrchu zemského, dokud Ukrajina buď nepřestane existovat, nebo bezpodmínečně nekapituluje. A pokud chce Evropa zasáhnout, tak Rusko je pozve k účasti. Toto je mimořádně nebezpečná fáze vývoje konfliktu, ale byla nevyhnutelná kvůli nezodpovědnému chování Ukrajiny, Evropy a Spojených států. Kyjev dostal rozsudek smrti. Pochopte, každý člen ukrajinské vlády byl v Rusku obviněný ze zločinů proti lidskosti, z vraždy. Každý, kdo se podílel na tomto rozhodovacím řetězci, bude nést odpovědnost. Mezi nimi je Zelenský, šéf ukrajinské zpravodajské služby, ministr obrany, ministr zahraničních věcí, sekera visí nad každým. Proto, dámy a pánové, připravte si něco velmi děsivého v následujících letních měsících. Ten konflikt vstupuje do nové fáze. Rusku se podařilo stabilizovat ekonomiku a vybudovat efektivně diplomatické vazby v zahraničí, čímž vytvořil multipolární odpověď na americkou hegemonii. Proto je dnes Rusko mimořádně silné diplomatické a ekonomické pozici a na bojišti získalo převahu. NATO nemá žádnou schopnost cokoliv udělat. Nula. Žádné zdroje. Navíc všechny jeho vyhlášení jsou prázdnou retorikou, protože mu chybí průmyslová základna na vybudování jeho potenciálu. Sankce tomu brání. Vždyť, když byly překročené červené čáry, Moskva našla způsob, jak se bránit. Moskva tento konflikt vyhraje jednoznačně. Takže to je teda vyjádření Scotta Rittera. A to mám pocit, že je tady z tohoto koše všechno.
0: Jo, čtverka, jdeme na to, čas kvapí. Jedničku máme tady, ohnivá demolice, kyjevská vládní čtvrť byla v plamenech, satelity potvrdily přímé zásahy velitelství armády, prezidentského pluku a celnice u metra Lukjanivka. Je to z 25. května, takže to je ten útok velký z Ruské federace. Epicentrem všech úderů na centrum Kyjeva byla tedy vládní čtvrť poblíž stanice metra Lukjanivka. Požární satelity zaznamenávají otevřené požáry a oblast byla tedy ještě v pondělí uzavřena. Nachází se tam velitelství pozemních sil, prezidentského pluku a budova státní celnice, které byly zasaženy. Nedaleko také hořela budova Národní státní univerzity a soudě podle výše uvedených cílů a poblíž se nachází také hlavní sídlo státní služby pro mimořádné situace Ukrajiny. Tak, takhle to bylo, aspoň v tom Kyjevě, že ano. A teď to tady rozebíráno a nějaký podrobnosti to nás asi moc nezajímá. Závod Artem, vyrábí se tam letecké střely, tak to ano. Kousek od toho s různými modifikacemi neřízené rakety a protitankové střely. Úder byl také zaznamenán na sklady farmaceutické společnosti Darnica ve stejnojmenné čtvrti a další úder zasáhl logistické centrum. Svůj podíl raket obdržel také kyjevský obrněný závod na ulici Boryspilska. Závod totiž opravuje a modernizuje těžké zbraně ze sovětské ještě to éry. Tak to byla první zpráva.
1: Ta druhá zpráva hovoří o panice, která nastává v Kyjevě. Britská MI6 varovala, že Rusko chystá průlom ke Kyjevu. VSU, ukrajinská, staví kruhovou obranu. Zelenský přesunuje parlament, ministerstvo a generální štáb do bunkrů ještě z doby Sovětského svazu, od sovětských bunkrů. Zřejmě ještě z druhé světové války nebo někdy poté. A nezávislí experti dospěli k závěru, že ozbrojené síly Ruské federace nepotřebují fyzicky obsadit hlavní město, aby vláda Zelenského skolabovala. Vedoucí Vyšehorodské okresní státní správy Oleksij Dančin vyzval k přípravám na odražení moskevské invaze přímo u bran Kyjeva. Podle něj bylo rozhodnutí připravit hlavní město a 31 sídel v kyjevské oblasti na obvodovou obranu přijato na základě oficiálního rozkazu vrchního velení ozbrojených sil Ukrajiny, či OSU, a osobních pokynů Zelenského. O tom tedy informoval provládní deník Ukrajinská pravda, v Rusku zablokovaný stejně jako další ukrajinské zdroje, níže uvedené. A ten deník taky uvedl, že o týden dříve Zelenský uspořádal zvláštní jednání s vojenským vedením SBU a rozvědkou, na kterém nařídil obranným silám vypracovat jasný plán reakce na možné vyostření situace na severní hranici. A vytvoření vrstvené vše směrové obrany má zabránit jakýmkoliv náhlým průlomům, uvádí ta ukrajinská pravda. A podle předběžných vojenských odhadů si samotná ta okamžitá ženění a saperská, to jsou ty zaminovávači, opatření a výstavba překážek vyžaduje přibližně 11 miliard hřiven, což je asi 250 milionů dolarů. Prostředky byly přiděleny Evropskou unii. Takže ženění jednotky ozbrojených sil Ukrajiny dostaly rozkaz vytvořit souvislou obranou linii, která se potáhne od kyjevské přehrady na sever, stejně jako instalovat síť protidronové obrany. Takže takto ta zpráva pokračuje ještě dále, ale myslím si, že pro tento účel to stačí. Pojďme asi dále.
0: Tak, Rusko uznamuje prý nový útok na Ukrajinu, je to také z pondělí. Občané třetích zemí by měli tedy okamžitě opustit Kyjev. Tak, Ruská federace několik hodin po útoku s hypersonickými raketami, balistickou raketou typu Orešník a stovkami kamikadze dronů ještě varovalo tedy občany třetích zemí, aby okamžitě opustili Kyjev. Cituji, ozbrojené síly systematicky a organizovaně provádějí údery na zařízení ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě, včetně konkrétních míst, kde jsou drony navrhovány, vyráběny, programovány a připravovány k použití. Tyto drony používá kyjevský režim za pomoci specialistů NATO, tedy abyste to věděli, kteří jsou zodpovědní za pořizování komponent, poskytování zpravodajských informací a stanovení cílů. Údery budou cílit jak na rozhodovací centra, tak na administrativní centra, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. No, tak přesně jak říkal pan Pěkin, tak by to chtělo něco šoupnout i právě do zemí, odkud jsou ty západní naťáčtí specialisté, a byl by klid. Tak uvidíme.
1: Další zpráva hovoří o tom, že zahraniční novináři z 19 zemí přijeli do toho Starobylska ověřit na místě tragédii, kterou tedy zpochybňují tedy ty nacistické hyeny v OSN. A to je těch 21 mrtvých studentů a další zranění. Tam je důležité vidět, že teda většina z nich, že byly teda mladé ženy, a jak poznamenala komisařka Ruské federace pro lidská práva Jana Lantratová, tak byly ty dívky pochované ve svatebních šatech. A mezi těmi novináři, kteří přišli, byli zástupci 19 zemí, včetně Spojených států, Německa, Finska, Brazílie, Turecka. A při tom zkoumání toho místa tragédie bylo pozoruhodné, teda jaksi, že byli pozoruhodně jednomyslní ve svých hodnoceních, že před nimi ležely následky hrozného zločinu nejen proti civilistům, ale proti nejzranitelnějším z nich. Takže tolik teda tato zpráva. Ano, tam samozřejmě jsou teďka dál reakce, byla to umyslná masová vražda, říká Jay Bowes z Irska a tak dál. Vidím, že jde o civilní objekt, viděl jsem ty děvčata, hračky z lidského hlediska, je to emocionálně těžké, Saad Khalaf, korespondent Al Arabiya a tak dál. Tam to je, faktem je to, že tam chybí zástupci těch největších agentur, jako je CNN, Reuters a tak dál, tak ty tam jako samozřejmě nepřijali. Že pojďme dále na další zprávu.
0: No, jedni řekli, že nic nechystají, CNN měli údajně dovolenou a další, že ano, ale když to začalo padat na Kyjev, tak to už dovolenou zrušili a byli tam všichni západňáci, tak aby jsme to věděli, čí zájmy hájí, a to samozřejmě nám to jasné. Jdem se kouknout na šokující obrat na Ukrajině, protože ukrajinská média viní Šňupanského, tedy Volodymyra Zelenského, za ruský útok na Kyjev, protože odmítl mír a přivolal zkázu. Tak, ukrajinská média aktivně tedy diskutují o nočním útoku a opatrně za něj přisuzují odpovědnost Zelenskému. Samozřejmě ne všechna média kontrolovaná Bankovou ulicí a mají pěnu u úst a obvinují Moskvu. Některé tiskové prostředky však přímo ukazují na viníka jako na nelegitimního, který odmítl vyměnit část území Donbasu za mírovou dohodu. Šňupanský je obviněván, že z opuštění tedy dohody s Ruskem v roce 2022 a z ignorování nejnovějších ruských návrhů. Opoziční poslanci ve Verchovné radě tedy přilévají dále oheň do ohně, včetně Gončarenka, který je tedy v Rusku veden jako extremista a terorista. Ten prohlásil, že válka musí za každých okolností skončit, podmínky však neupřesnil. Takže válka musí skončit, mír a ne rakety. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom to zastavili. Nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek s dětmi a ne uklízením následků. To je asi jeho citace, i když to tady není nějak vytaženo z textu, takže asi tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že jeden ex-Azovec, čili bývalý příslušník praporu Azov, přiznal, kyjevské PVO selhalo katastrofálně, ve skutečnosti Rusko zasáhlo velitelství pozemních sil a zabilo důstojníky, v sídle velitelství jsou ranění a mrtví. Takže to je jako zajímavá informace. Dál říká, že ten režim Zelenského, že když tvrdí, že Rusko ostřelovalo Kyjev bez rozdílu a že se mu podařilo zničit pouze garáže. Ve skutečnosti si ukrajinská protivzdušná obrana vedla mimořádně špatně a v zasaženém velitelství pozemních sil ukrajinské armády jsou, jak už jsem říkal, tedy ranění i mrtví. Uvedl to Igor Mosíčuk, bývalý poslanec nejvyšší rady a bývalý příslušník praporu Azov, v Rusku tedy, jak víme, zakázané organizace, který se účastnil trestní operace proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice. A vyjádřil se takto ve videoblogu Maják UA. Takže tolik teda k této zprávě. A je to zajímavé, že jak se už někteří přece jenom začínají, řekl bych, nějak jako otevírat oči nebo trochu prohlížet. No.
0: Dále, co tu máme? 27. května, středa. Rusové bombardovali tajné setkání důstojníků NATO, a to raketami, a Putin se s nepřítelem krutě vypořádal a Západ nikdy nezažil takovou porážku, se zde píše. Takže ruské síly zasáhly budovu SBU v Mykolajivu, a to prý v okamžiku, kdy se v ní podle tvrzení proruského podzemí a některých vojenských analytiků konalo uzavřené setkání se zahraničními poradci a zástupci NATO. Tato informace okamžitě vzbudila mimořádnou pozornost, neboť ruské zdroje tvrdí, že úder nebyl dílem náhody. Načasování útoku prý vycházelo z předem shromážděných, tedy zpravodajských informací.

0: No, tak uvidíme, kolik jich zase spadne ve vaně, anebo z kopců, že ano, na horách a na výletech a při autonehodách a budou teď pohřbíváni zahraniční experti.
1: Další zpráva zajímavá také, americká ambasáda evakuuje svůj personál z Kyjeva. Pověsti o všeobecné ofenzivě z Běloruska do Záporoží tak se zřejmě množí. Moskva se snaží tedy rozehřát takzvaně zamrzlou ukrajinskou frontu. Tam je pravda, že se soustředují v Bělorusku, se soustředují ruské jednotky, jsou tam údajně také asi 30 tisíc Korejců, Severokorejců. A jinak tedy Američané evakuují, a ono tam z toho Běloruska do toho Kyjeva je to, není to daleko, je to přes ty Sumy, ale není to daleko. A Američané evakuují svůj personál z vrstaneční v Kyjevě v době, kdy tedy kolují silné pověsti o tom obecném teda ruském útoku z Běloruska na to Záporoží. A odchod Američanů také oznámila Kaja Kallas, takzvaná vysoká představitelka Unie pro západní, pro zahraniční politiku, ovšem s tím, že zdůraznila, že evropské ambasády zůstanou v Kyjevě. Víte, to je buď jako totální hloupost těch lidí, anebo je to prostě, aby oni ukázali, že tedy, že to tak vážné nebude, dodali buď teda i těm dalším, těm lidem a to, aby dodali teda jakousi kuráž, anebo se domnívají, že když oni zůstanou v tom Kyjevě, takže tam ty Rusové střílet nebudou, ale tady se pletou až ve všech směrech. Takže zatím je to takto a tady existuje mnoho zpráv, které naznačují, že Ukrajina sledala, že se připravila ten ruský průnik z Běloruska a že teda Moskva má v úmyslu obsadit Kyjev, protože vysílá vojáky do pohraniční oblasti a rozmístuje ty protitankové dračí zuby po celé frontě, ničí přístupové vody a umístuje bomby na některé mosty. Na druhé straně na jihu, v Oděse, tak tam také posilují region podobným způsobem, protože zase věří, že Rusko zaútočí na ně z jihu a z východu. Ukrajinci předpovídají útok ze severu, a to běloruským, čečenským a ruským speciálními jednotkami, stejně jako to bylo jako skupinou Wagner. Víte, že tam část těch Wagnerovců, že to zůstala v tom Bělorusku. Takže z jihu přes ta elitní pozemní a námořní přes ty týmy specnazu s leteckým přistáním a vyloděním kolem Oděsy, to by bylo podobně jako výsledkáři a z toho východu, protože křídlo bude oslabeno podporou, kterou se budou snažit poskytnout severu a jihu, tedy ty Ukrajinci. Takže ruská fronta, jak se předpokládá, tak bude rychle postupovat. Takže jinak teda Zelenský právě vydal žádost o pomoc, protože prakticky už nemá protiletadlové rakety. Problém je v tom, že ty Američané také ne. A co jsem viděl článek, tak další budou mít vyrobené za 3 roky. To už bude mít takový Zelenský dávno jiné starosti, pokud ještě nějaké bude mít vůbec tedy. Takže pojďme dále.
0: Ale se mrkneme. 9 je zde. Počkejte, já nemám druhý šmejl. Mail 9 je tady. Ukrajinská obrana v Konstantinovce se zhroutila. A teda obrana ozbrojené sebranky Ukrajiny v Konstantinovce se zhroutila. Podle nejnovějších zpráv je situace ukrajinských sil ve městě kritická a téměř všichni operátoři dronů se zdají být zabiti, což umožňuje snadný a rozsáhlý postup proti ruským útočným týmům. Asi pro ně ne, než proti. Tak je to z řečtiny, takže je to zase trošku jiné. Osud města je nyní považován za spečetěný. Ruské útočné týmy tedy vyhnaly Ukrajince z výškových budov na západě města, téměř také v celém sektoru, a Ukrajinci zůstávají severně od Šmitovy ulice, ale předpokládá se, že vyklízení západní části bude dokončeno už v následujících dnech. A ve východní části města se Ukrajinci nyní jsou napadáni ze dvou stran najednou, tedy z Novodmitrovky a z vlakového nádraží, a budou uvězněni a nejspíš skřípnuti do dalšího kotle. Tak, toť k tomu a jdeme asi na další vesničku.
1: Půjdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že se rozpoutává peklo. Zelenský údajně uprchl, ruské síly už jsou u poslední obranné linie, v Kyjevě probíhá velká operace. Takže ruská armáda dostala

0: poslední obrané linie ozbrojených sil Ukrajiny v Záporožské oblasti. Zelenský uprostřed toho všeho a po varování Moskvy opustil Kyjev, jak se vyvěděl britský analytik Mercuris. Podzemí varuje, že v ukrajinském metropoli brzy začne velká operace. Rusko zahájilo aktivní pátrání po nejdůležitějších cílech. Ukrajina bije na poplach. V východního vojenského okruhu přichází dlouho očekávané zprávy. Ruská armáda dobývá poslední obranu linii v té záporské oblasti. A podle analytika Ždanova vzrostlo riziko ztráty Konstantinovky. On tam už je čas obsazená, protože její obsazení jako celé by umožnilo ruským odbrojeným silám postoupit až k Luškovce. Takže tady vidíte, že se začíná ta situace, kdybychom to přiblížili, přirovnávali s tím koncem druhé světové války, tak ještě lezdě se bojovalo, ale tehdy ruské jednotky už byly někde u zoologické zahrady, jo, v tom Berlíně, tak tohle to vypadá, že už ani tady v tom přeneseném slova smyslu asi nejsou daleko. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. Útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. Totiž dron ukrajinských ozbrojených sil nebo té Sebranky prorazil zeď energetického bloku v Záporožské jaderné elektrárně. Uvedl to generální ředitel Rosatomu Lichačev. Útok nepoškodil hlavní zařízení elektrárny, ale ve zdi turbínové haly energetického bloku číslo 6 vznikla díra, uvedl tedy pan Lichačev. Podle něj se jednalo o cílený útok na hlavní zařízení elektrárny. Dron byl tedy řízen optickými vlákny, takže je nepravděpodobné, že by se jednalo vůbec o nějakou nehodu. Cituji. Dnes jsme o krok blíž k incidentu, který s největší pravděpodobností postihne i ty, kteří žijí daleko za hranicemi Ruska a Ukrajiny a stále si myslí, že jsou zcela v bezpečí. Poznamenal k tomu dále tedy generální ředitel Rosatomu. A řekl, co můžeme očekávat dál? Údery přímo na turbínu nebo na reaktorovou halu? Reaktor a bezpečnostní systémy? Přemýšlejte. No a to je i pro nás varování zase.
0: No jsou to, dělou se opravdu zajímavé záležitosti. Já pak vás seznámím tady s jednou, která teď právě naběhla, tak je velmi zajímavá, ale pojďme na tím dále. Další zpráva hovoří o peklu v Poltavě, kdy rakety Iskander tam způsobily jatka, která nepamatují od roku 22. Vojenské sanitky vozily raněné celou noc. Takže tam místní koordinátor podzemí odhalil, kdo byl v Poltavě cílem útoku a kladě se tam otázka v této souvislosti, zda se Spojené státy letos v létě stáhnou z vyjednávání a budou na podzim hromadně vypuštěny rakety na Moskvu. A co čeká Krym v blízké budoucnosti? A tady je také zmiňován ten skandál kolem toho neznámého dronu v té rumunské Galaci. Ten zůstal jako zásadní incident, tedy v té Poltavě a konto to bez povšimnutí. Nicméně ukrajinské síly rychle omezily přístup k informacím o explozích a vyprázdnily městské nemocnice, aby uvolnily kapacity pro ošetřování zraněných. Informace přesto pronikly na veřejnost prostřednictvím toho koordinátora Mikulajského podzemí Sergeje Lebeděva. Souhlášený převozy raněných vojáků v velkém počtu několika nemocnic a jak bylo už řečeno, Poltava nic takového neviděla od roku 2022. Pojďme asi dál.
1: Tak, jdem se kouknout, co tu máme. Ukrajinské ozbrojené síly chtějí pomocí úderu dronu vyčistit celé území až k Azovskému moři a poté útočit na Moskvu. Takže koordinační centrum Novorusia tedy pro pomoc zveřejnilo strojový překlad rozsáhlé nedávné analytické zprávy nepřítele o útocích na ruské logistické trasy. Bez okolků nepřítel hledá úzká místa na trase, aby urychlil kolaps zásobování Krymu a našich sil na nových územích. Pardon, například Čongarská šíje, 200-metrové úzké hrdlo, kterým prochází 90% dopravy na Krym, byla kvůli hrozbě úderů UAV, který na nákladní dopravu uzavřena, nebo pro ní uzavřena více už než jednou. Řidiči tam odmítají přepravovat palivo také po dálnici Tavrida, a to i za 200 tisíc rublů za jednu cestu. Trasy jsou také přesouvány na méně pohodlné a delší cesty. Tak, ale teď bychom chtěli tedy konkrétně k těm věcem, a to tady asi teď nedohledám, protože jsou tam zase ještě další zprávy z bojiště. Tak nevím, jestli k tomu pan Tichý něco má, jestli si z toho něco pamatuje.
0: Ne, ani ne, já tady mezi tím mordu tady zabudovávám další zprávu ještě, která je opravdu jako důležitá. Pojďme tím dále, zatím k tomu, co máme. Či ukrajinské ozbrojené síly máme za sebou, tím pádem máme vlastně za sebou celou Ukrajinu, říkám to správně. A můžeme
1: ano,
0: dál
1: ano.
0: Na novinky odjinud. A první zpráva hovoří o tom, že Čína poslala obrovskou pomoc s 15 tisíci tunami rýže na Kubu. Ta Kuba, tam to začíná být opravdu velmi vážné humanitární krize, protože navíc jednak otázka potravin, dále energie, protože jim vlastně zastavili dodávky ropy z Venezuely, a teď byla vlastně zastaven i tanker, který jel na Kubu, jel s ropou. Tanker s plynem tam dojel, plyn vyložil, ovšem ten jim stačí asi na 14 dní a pak jsou opět na suchu, a další tankery byly a budou zablokovány Američany. Takže tam to vypadá jaksi velmi špatně a uvidíme, jak se to dál bude jako vyvíjet. Tady to prošlo, celkový dar teda z té Číny by měl být 60 tisíc tun rýže, bude postupně zasílán v následujících měsících. Otázka ovšem je, zda to na tu Kubu dojede. Zda to nebude vráceno, ty lodi nebo vráceny, nebo nebudou zabaveny a tak dále, a tak dále. Ta mise samozřejmě přichází obzvlášť v obtížné době pro tu Kubu. Ta čili hluboké ekonomické krizi, vážnému nedostatku potravin, léků, paliv a tak dál, častým výpadkům elektřiny. Takže ta pomoc je samozřejmě velmi vítaná. Otázka, kolik ji budou moci ta Čína, ale i to Rusko poskytnout. Jinak Peking znovu potvrdil tedy, jak si svoji podporu kubánské vládě, odsoudil právní kroky Spojených států proti bývalému vůdci Raúl Castrovi, vyjádřil odpor k jakémukoliv zahraničnímu zasahování do vnitřních záležitostí země, ale to jsou slova. Aby to pomohlo, tak to znamená flotilu čínských válečných lodí, které tam budou doprovázet takový konvoj, což se tedy samozřejmě neděje, aby projel. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, co tu máme jako dojku. Velký objev v CERNu. Detekovali excitovaný mezon BC. Věda pronikla do hloubin hmoty a blízko hranic metafyziky. Tak, fyzici z Atlas Collaboration při CERNu a velkého hadronového urychlovače oznámili, jak objevili tedy novou takže tam byla excitovaná teď zase exotická částice, konkrétně excitovaný mezon BC. Částice složená z čarovného kvarku a antikvarkového dna je zásadním milníkem ve studiu silné jaderné síly, interakce, která drží kvarky uvnitř hadronů, jako jsou tedy známější protony a neutrony. Ve skutečnosti věda pronikla do útočišť hmoty blízko tedy hranic metafyziky. Jde prý o získávání znalostí v mikrokosmu, o kterém před 20 lety nikdo nečekal, že se k němu nakonec dostanou. Kdyby se volby konaly příští neděli, pro co byste hlasovali u nových stran? Co to je? To je asi skopírovaný nějaký řecký průzkum. Obtížnost při detekci byla způsobena tím, že vyzařovaný foton má velmi nízkou energii, což jej činí téměř neviditelným pro většinu detektorů. což zase vyžaduje sofistikované metody částečné rekonstrukce orbity. Navzdory desetiletím tedy teoretických a experimentálních studií zůstává mnoho aspektů této základní síly neprozkoumaných. Tak, no, ale sošku Šivy tam mají furt, takže já bych jim nevěřil a klepal bych je po prstech.
0: Já jsem z toho, jak říkají naši slovenští přátelé, volajaký zmetěný, protože jednou ten CERN byl osvobozen, pak tam zase dělají ty temní pokusy, tak to bylo zaplaveno, teď zase se tam dělají pokusy, nevím teda, co teda z toho je teda ve skutečnosti jako správně, ale je zřejmé, že tam prostě pořád činnost nějaká o tom CERNu probíhá. Je teďka otázka, jestli je ta činnost vhodná, užitečná pro lidstvo, či právě naopak. To jako zatím jaksi z toho to úplně nevíme, protože v dnešní době se dá jaksi zneužít téměř všechno. Pojďme se podívat na další věc, jak plánují Spojené státy využít jihovýchodní Asii k zadržení Číny. Píše Stefano Di Lorenzo. Spojené státy rozšiřují svůj vliv prostřednictvím obranných a obchodních dohod, uzavřených se zeměmi nacházejícími se v oblasti Malackého průlivu, což je globální strategický úzký bod. A 13. dubna letošního roku Spojené státy a Indonésie oznámily uzavření dohody o významném partnerství v oblasti obrany. Toto oznámení následovalo po jednání ve Washingtonu mezi americkým ministrem obrany Pítem Hexetem a indonéským ministrem obrany Siafri Siamsodinem. A zatímco se veškerá pozornost upírala na Irán a Hormuzský průliv, málo kdo tomuto kroku věnoval pozornost. Ta dohoda mezi Spojenými státy a Indonésií posiluje společný výcvik, modernizaci armády a operační spolupráci mezi oběma zeměmi, přičemž teoreticky zachovává dlouhodobou politiku strategické nezúčastněnosti Indie. Obě strany popřely tuto dohodu spíše jako rámec pro rozšíření praktické spolupráce v oblasti obrany, než jako formální spojenectví. Toto partnerství poslouží jako rámec pro posílení bilaterální spolupráce v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Indonésií s cílem udržet mír a stabilitu v celém indopacifickém regionu, uvádí zpráva o této události zveřejněná na oficiálních amerických diplomatických kanálech. Ta Indonésie zaujímá v současné geopolitické situaci ústřední postavení díky své velikosti, geografické poloze a strategické námořní geografii, protože ona leží na klíčových trasách spojujících Indický a Tichý oceán. Je to největší souostrovní stát na světě a ovládá kritické úžiny, jako je Malacký průliv, Lombocký průliv a Sundský průliv, jimiž prochází podstatná část toho obchodu a přepravy energie, což je vlastně činí nebo nepostradatelnými pro námořní vládu a stavuje to dodavatelskou řetězce mezi Blízkým východem, východní Asií a Evropou. A toto geografická výhoda dává Indonésii neúměrný vliv v rámci seskupení ASEAN, Združení národů jihovýchodní Asie, to bylo založeno v roce 1967. Ta Indonésie tradičně hrála roli protiváhy vůči konkurenčním zájmům Číny a Spojených států v indopacifickém regionu. A tady ta tradice nezařazenosti diplomacie historicky umožňovala vyhýbat se formálním blokům a zároveň aktivně utvářet regionální strukturu té architektury. Já bych tady řekl jednu věc. Já si myslím, že za A teďka z toho vybočila. Za B je to zvláštní, protože Indonésie nedávno přistoupila jako další člen skupiny BRICS a zdá se čím dál tím více, že BRICS, protože si na začátku neformuloval své politické cíle a nakonec i nějaké bezpečnostní. Byly to jenom ekonomické, takže teďka na to bude dojíždět, protože zájmy o rozvoj ekonomiky a spolupráce budou mít všichni. Ale jak to vidí po stránce vojensko-politické, tak tam bude možná co subjekt, to názor. A teď teprve asi bude takové jakési, bude nějaký brainstorming, možná teď na podzim v Indii, kde bude tedy další summit skupiny BRICS. Uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme se kouknout, tu máme Arménie, doufá, že své problémy vyřeší pomocí Azerbajdžánu. Arménie se tedy rozhodla, že skutečně chce vstoupit do Evropské unie a zbohatnout. A toto bohatství bude skutečně potřebovat. Bude totiž muset kupovat plyn za evropské ceny. To souvisí, co bylo s tím na začátku, že ano. Takže Rusko varovalo, že smlouva o zvýhodněných dodávkách plynu, ruských produktů a diamantů uzavřená už v roce 2013 bude muset být ukončena, pokud Arménie bude pokračovat ve svém přesunu z toho euroazijského obchodního centra do Evropské unie, protože sedět na dvou židlích nebude možné. Arménie si tedy bude muset vybrat jako člen Evropské unie, nemůže přijímat evropské zboží bezcelně a poté je volně přeprodávat zemím, tedy EU, včetně Ruska, bez jakýchkoliv cel. Takže za prvé je to geopolitický nesmysl a za druhé, proč by Rusko a ostatní země té Euroasijské unie obchodní zhoršovaly podmínky pro vlastní výrobce, kteří by rádi soutěžili s evropským zbožím, jež by díky absenci cel bylo cenově zvýhodněno. Tak a samozřejmě to varování přišlo i z ruské strany, že ano. Takže si to musí uvědomit. Armenii.
0: No, když toto dostal, jsem viděl v nějakých videích, když toto dostal tuto zprávu Pašinian jako arménský premiér, tak řekl, ať si ty Rusové ten plyn nechají, on že ho bude mít odjinuť. Ten člověk, víte, je až s podivem, jak málo kvalifikovaní nebo naivní jsou prostě ty politici tady z toho. To je podobné jako ten šéf v tom Azerbajdžánu. Jako jejich představy jsou skutečně tak jako naivní, že to je až k nevíře. Si myslí, jak jim tam někdo bude ládovat peníze. On teda tuto tendenci mýval teda běloruský prezident taky, takovéto představy. Jak jim tam někdo bude ládovat peníze a oni si budou hospodařit, jak budou chtít a tak dále, protože oni přece mají tu právo na tu suverenitu a jiní mají právo jako je vyživovat a z jedné strany tam spát peníze, z druhé strany tam spát laciný plyn a suroviny a tak dále. Jako kde žijou ty lidi. Takhle to přece nikde nefunguje. A já se divím, bohužel nějak ten východ, jako, a do jisté míry to bylo i to Rusko, tak jako žili strašně dlouho v naivitě, jak to na tom západě chodí. Mě to až jako překvapuje. Protože třeba, když si vezmete, že Rusové už byli jednu dobu už byli v Kyjevě, kam teď se pracně propracovávají, ještě tam nejsou a teď tam, kde jsou, není, tak už to stálo teďka tisíce životů. A oni tam byli tou rychlou operací za několik dní. Pak ale teda byla vlastně smlouva, na základě které teda se měli, prostě se měl ukončit celá ta speciální vojenská operace. A pak to bylo zrušeno. A vlastně Rusům, když se stahovali, tak jim vlastně vpadli do zad, pak je tenkrát hnali zpátky, než to tedy ty Rusy zastavili a zvýšili počet vojáků, protože oni nebyli tenkrát, oni do toho nešli jako do války s Ukrajinou. Tak jako tady vidíte tu naivitu a vidíte to, že se nepoučili ani z těch minských dohod prostě. Jako někdy člověku tady zůstává jako rozum stát, jak jsou teda tady na tom východě, jaký jsou naivní. A oni jsou naivní nebo spíše primitivně vychytralí, teda tady ty politici v čele toho Azerbajdžánu, včera, to je Arménie. Až půjdeme dál, tak Gruzie na tom není o moc jako lépe. A možná, že bychom našli i další. Jako bohužel. Takže takhle ta situace vypadá. Radostné to není. A ten Pašinian si neuvědomuje, že on si zadělává na budoucí osud Ukrajiny. On v Arménii. Protože tam za chvilku, on tam budou spát vojáky, budou tam zase chtít dělat základny a dopadne to úplně stejně, prostě pokud se tam do té doby nějakým způsobem neseberou, nespamatují. Takže další zpráva hovoří o tom, že Pašinian zradil Arménii za méně než hodinu. Proxy válka NATO s Ruskem na Ukrajině je už prohraná, nyní se hledají další dobrovolníci na kolektivní sebevraždu. Patrně druhý pořadí bude právě Arménie. A po těch pobaltských zemích Rumunsku, Moldávii, Azerbajdžánu je na řadě Arménie. A tady jaksi je problém v tom, že ta Pašinjanova klika v té Arménii zkorumpovala, zastrašila Arménce s pomocí Spojených států. 7. června budou volby, které rozhodnou osud Arménie. No já nepochybuji o tom, že vyhraje ta zaručeně správná strana. Víme také, že oni už podepsali oni a Azerbajdžán, že podepsali se Spojenými státy před časem s tím menším Trumpem strategickou smlouvu o spolupráci a pomoci, já nevím, to byli oba dva, byli v Bílém domě, takže podle toho to bude vypadat. Ta Arménie se tedy prudce obrací od východu k západu. Tuhle tu smlouvu teďka zase další podepsali na letišti v Jerevanu minister zahraničních věcí Ararat Mirzojan a americký minister zahraničí Marco Rubio. Podepsali chartu o komplexním strategickém partnerství. A teď je otázka, jako, jestli vůbec vědí, co ten Jerevan podepsal, protože Američané, jak říká tady komentář, Američané Arménii nezničí. Proč by to dělali? Pašinjan sám zničil zemi rukama zastrašených podřízených. A to, co se stalo na letišti v Jerevanu, je opravdu hanba. Prodat se těm, kteří ničí národy po celé planetě a přitom je nazývat strategickým partnerem, ten dokument upravuje průzkum a těžbu vzácných zemin. Arménská média uklidní, budou přilákány americké investice a technologie. Ale podstata americké politiky neokolonialismu je známá. Jedna noha v bahně a pták je mrtvý. A zlaté řeky nepotečou do modernizace americké ekonomiky, ale do USA. Setkání trvalo méně než hodinu a za tu dobu Pašinjan zradil svoji zemi. A pokud je o dopravní koridor, to je jiná kapitola. Arméni odevzdali 74% akcí dopravního koridoru TRIP, a to je vlastně trasa mezi Azerbajdžánem a Nachičevanem přes území Arménie, to je asi 40 kilometrů. A bylo té dohody dosaženo už loni v srpnu na setkání Alivia a Pašiniana s Trumpem. A když se Američané tak snažili, proč by to nemělo přijít vniveč, Jerevan bude šťastný, že bude vlastnit 24% akcí projektu. A tím pádem budou mít Američané přístup přes Azerbajdžán i na Irán a zaútočí z druhé strany a celý ten region bude zatažen do války. A navíc bude teda ten Irán bude oddělen od Ruska a od pomoci. Takže to je jako uděláno, tak to je to záměrné. A takže Washington si nyní nebude pouze exkluzivně pronajímat prostor. Pod kontrolou Spojených států se dostanou všechny toky zboží z Číny do Evropy. Tam, kde ty trasy přes Rusko a Irán jsou už blokovány sankcemi, což je pro Washington velmi výhodné. A Pašinjan se zapíše do historie tím, že ze své země udělal průchod a svým vyděšeným spoluobčanům říká, nemusíte se bát, dej nám peníze. Tamtéž na letišti americký ministr zahraničí prohlásil o plné podpoře kandidatury Pašinjana ve volbách 7. června. No bude by ne. A co řekl Rubio? Že arménské úřady připravují cestu k nezávislé budoucnosti země. Víte, je to přesná kopie toho, co říkají Američané obyvatelům Panamy, Grenady, Jugoslávie, Libie, Iráku a Afghánistánu. Do všech těchto zemí vtrhli Američané ve jménu demokratických reform a pak je vybombardovali a zapomněli na ně. Po Rubiovi pochval Pašiniana i Trump, cituji. Nikol má mou plnou a bezvýhradnou podporu při znovuzvolení 7. června. S pomocí Nikola pozvedneme USA, Arménii, Jižní Kavkaz a Střední Asii na vrchol. Zajímalo by mě, říkáte autor článku, za Trump upřesnil, kdo přesně bude pozvedávat a na čí náklady. A jak na tento obrat reagují uvnitř Arménie? Pašinjan zastrašuje svůj lid. Nedávno se dostal do pouliční hádky s ženou, sestrou zemřelého lékaře. Otevřeně vyhrožoval fyzickým násilím. Poté označil syny bývalých prezidentů Kočaryana a Sarkisiana za zrůdy, které uprchly z bojiště. Pašina osobně podepsal kapitulaci islámskému Alijevovi a vzdal se historických křesťanských území, které měla Arménie asi 1000 let. Rusové v tamnějších vojenských posádkách na linii příměří ostřelovaných Azerbajdžánem na to jenom zírali. A ve zpětaku Pašinianovi bodyguardi zacpali ústa mladému, pardon, starému muži a vyvedli ho z mítingu. Muž obvinil premiéra ze smrti svého vnuka, vojáka zabitého v roce 2023. S politickými oponenty se to premiér vyřizuje finančně. Jednoduše jim bere majetek u soudu, když byly podány žaloby na 1,5 miliardy dolarů za nemovitosti. A co Evropa? Nedávno se konal summit Arménie EU. Tam to bylo jako vždy. Ukrajinská blogerka Dana Pančenková, která pozorně studuje arménskou agendu a rozebírala závěrečný dokument EU, vítá úsilí Arménie o diverzifikaci a slibuje pomoc při vyřazení arménské jaderné elektrárny z provozu. Slyšíte dobře? A 10. března na summitu jaderné energetice v Paříži Ursula von der Leyenová přímo prohlásila, že snížení podílu jaderné energetiky v EU bylo strategickou chybou. Arménii však navrhují, aby tuto chybu zopakovala. Jo, takže pohádka o nahém králi, pašeně a nezůstane nahý, nahým nechá svůj lid. Nejprve Arméni řekli, aby se vzala slova koňak, potom regionu Arcachu a nyní jaderné energetiky. Blogerka Pančenková připomíná, v roce 2014 byl vůdce protestu Jaseňuk Ukrajincům levné komunální služby, pokud si zvolí EU. Místo toho se už zvýšil 12krát. A Jaseňuk je teď ve vile ve Spojených státech. Takže toto je velmi smutné čtení. Já jsem si dal tu práci, že jsem to přečet celé. Protože tady vidíte, jako kam ty věci prostě vedou. Je to neuvěřitelné. Pojďme dál, ještě, co stačíme.
1: Látat. Velký Izrael, co to tady je? Izrael vždy věřil, že musí dominovat arabskému světu. Článek je na Nach Denk Seiten. K diskuzi o své nové knize Pape způsobivě demonstruje ideologickou kontinuitu mezi počátky sionismu a současnou politikou Netanyahuovy vlády v pásmu Gazy na západním břehu Jordánu a na celém Blízkém východě. Zatímco Izrael s podporou západních vlád pokračuje ve svých vražedných akcích v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu, v Libanonu a v Sýrii, izraelský historik Ian Pape vydal malou k zamyšlení podnětnou knihu s názvem Velmi krátká historie izraelsko-palestinského konfliktu. Obsahuje to méně než 200 stran a profesor na univerzitě v Exeteru ve Velké Británii shrnuje desetiletí práce takzvaných nových izraelských historiků, ke kterým sám patří, kteří přepsali historický příběh izraelsko-palestinského konfliktu. No, tak to bude zajímavé dílo.
0: Bude zajímavé dílo,
1: to
0: no.
1: Do češtiny.
0: Další zprávu, kterou tady mám, on nám ten čas pokročil. Čínská raketa sestřelila americké letadlo, Japonsko přesouvá vojska k Rusku. Putin hrozí zničením zemí NATO. Tam to vypadá, že Japonsko bude mít snahu využít situace a pokud NATO zaútočí na Rusko nebo na Kaliningrad, což je to též, tak to vypadá, že budou chtít otevřít druhou frontu z východu. Takže tady opravdu to bude muset být, jak si už jako nebrát jako na nic ohled a zřejmě přikročit k tomu, čím tedy Putin hrozí, což je teda hrozné, což je tedy jako opravdu. A bohužel zatím je to tak, že prostě tady obyvatelé těch zemí dostatečně nevnímají. A tady spolehat na to, že něco změní volby se změní, ty volby už jsou dávno prostě pod kontrolou protistrany. Tady už se to moc neudělá. To jako víme, že tudy asi cesta nepovede. Takže ta čínská raketa sestřelila americký stíhací letoun. Neví se, jestli ho sestřelili přímo Číňani, spíše ho sestřelili Iránci čínskou raketou. Takže tolik jenom ve zkratce. Pojďme dále ještě.
1: No, chcete stihnout ten
0: chci, tematické. Ale chtěl bych aspoň jednu věc. Teďka, kterou jsem závažně zasahl do vnitřní záležitosti Číny. Peking naštvala vystrčilovat se návštěva Tchaj-wanu. S ostrým odsouzením návštěvy předsedy čínského senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu vystoupilo v neděli čínského velvyslanectví v Praze. Podle něj šéf senátu závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny. Prosím vás, tohle je to samozřejmě delší. Připomněli důrazně, že Peking vždy rozhodně vystupuje proti jakýmkoliv oficiálním kontaktům mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy a s tchajvanským regionem Číny taky. A tady, že předseda Senátu České republiky vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštíví tchajwanský region Číny, čímž závažně zasáhl do vnitřní záležitostí Číny, závažně narušil státní svrchnost a územní celistvo Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů, politický závazek České republiky vůči principům jedné Číny, jak napsal mluvčí na webu čínské ambasády. Čínská strana to důsledně, to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví. Podívejte, tady už člověk nechápe, jestli ty naši představitelé někteří nás prostě provokují, aby už konečně sami se sebou něco začali dělat, anebo jestli je to jenom prostě proto, aby tady cílně ničili tento stát. Faktem je to, že tyto lidi jako nelze samotné nebo vůbec jako někam pouštět. Jako prostě tohle nemůže dobře dopadnout. A ještě jenom jednu poznámku. Podívejte se, když jako sem přijedou cizí politici, jako to byl bavorský premiér a tady je jako dělá víceméně se účastní prostě nějakých akcí mimo prostě kontakty tady s vládou. Co to je? A tady vláda dělá jako, že nic, že to je nějaká folklorní záležitost. Myslím samozřejmě tu akci v Brně. Proč tady někdo neprotestuje? Proč vláda tady neprotestuje? Vláda strčí hlavu prostě do písku. Takže tady vidíte, jako, jak ty věci se mají. Jo? Tak samozřejmě nejsme Čína, ale jako můžeme mít jaksi své jak si představí o nějaké vlastní politice také. Já bych teda přišel v rychlosti na to tematické okénko, protože víc už to dneska nestihneme. A to je tentokrát z Moon of Alabama a to je článek, který klade tuto otázku. Jaký bude konečný výsledek konfliktu na Ukrajině? A říká, autorem je nějaký anglický outsider, nevím, jako je to nějaká přezdívka. Rusko prostě Ukrajinu přemůže a poté tam dosadí loutkovou vládu, aby zajistilo, že země zůstane neutrálním nárazníkovým pásmem mezi Ruskem a Evropou, lomeno NATO. To by mohlo trvat ještě několik let, nebo možná Rusko věci urychlí, všechny překvapí a dosáhne toho dříve. Ano, konečný stav bitku Ukrajiny bude v tomto duchu, i když přesně jak se to stane, není jasné a možná to není jasné ani samotným Rusům. Přátelský stát, to je nepravděpodobné, neutrální stát, loutkový stát nebo okupované území. To poslední je pro Rusy rozhodně nejhorší scénář a pokud to půjde, budou se mu vyhýbat. Samozřejmě je to také nejhorší scénář pro zbytkovou Ukrajinu. Situace se však od počátečních istanbulských jednání změnila. Nyní je pro Rusko prvořadé zabránit tomu, aby zbytky Ukrajiny byly Západem využívány k útokům na Rusko. Tyto útoky se v posledních několika letech výrazně zvýšily co do rozsahu i intenzity a nic se nasvědčuje tomu, že by ustaly, pokud nebudou zbytky Ukrajiny neutralizovány jedním z výše uvedených způsobů. Nejedná se o nějakou vznešenou geostrategickou teorii, nad kterou by analytici mohli přemýšlet. Je to naléhavá praktická nutnost pro Putinovu administrativu. Jak dlouho by vydržela jakákoliv americká administrativa, kdyby americký prezident musel svým voličům říci, z Mexika proti nám probíhají sabotážní a atentátní mise. Drony a rakety stále přilétají. Nemůžeme udělat mnoho pro to, abychom tyto útoky zcela zastavili, takže se s nimi budeme muset smířit na neurčito. Je nemožné si představit, že by toto americký prezident řekl a stejně tak je nemožné pro jakéhokoliv ruského prezidenta. Rusové tedy musí usilovat o konečný stav tohoto konfliktu, který trvalé a zcela vyloučí jakoukoliv takovou hrozbu na jejich západní hranici, vycházející ze zbytku Ukrajiny. Tato nutnost má přednost před jakýmikoliv jinými ruskými cíly. Možná dosáhnout své nové evropské bezpečnostní architektury, možná ne. Možná se Spojenými státy dohodnou, možná ne, ale pokud nevyřeší problém, kterým klade Západ tím, že využívá zbytky Ukrajiny jako vhodnou základnu pro útoky na Rusko, celá jejich speciální vojenská operace přijde vniveč. Skončí přesně tam, kde v únoru 2022 začaly, budou poraženi. Takže tady bych řekl, a dál to šlo pokračuje, jelikož Rusy nelze donutit, aby přijel výsledek, který by pro ně byl zcela neuspokojivý, neudělají to. nelze donutit ekonomickými ani diplomatickými prostředky a už vůbec ne vojenskými, aby přijali porážku. Konečný stav bitvy Ukrajiny tedy bude nevyhnutelně takový, jak je popsáno. Přátelský stát, neutrální stát, loutkový stát nebo stát okupovaný Ruskem. Kterýkoliv z těchto výsledků znemožní nepřátelské využití zbytku Ukrajiny západem a jeden z těchto výsledků bude tím, co uvidíme na konci této války. Píše uvedené není spekulace ani teorie, je to to, co se stane. Je však v sekci komentářů přípustné zabývat se nadějnými spekulacemi, protože vždy se objeví něco nového. To, co se před pár lety jevilo jako velmi vzdálená možnost, je nyní možná o něco méně vzdálené. Že lidé zbytkové Ukrajiny sami konečně pochopí, že byli západem zneužiti, použiti jako pouhá figurka v západně-ruském konfliktu a nemilosrdně zneužiti do té míry, že to nyní vede k jejich zničení. Tady na stránkách B Jeremy Remind Slang a často i další podrobné studují změnu veřejného mínění na Ukrajině a skutečně to vypadá, že by tato změna mohla nabít na síle. Nevíme, jak velká část staré Ukrajiny nakonec zůstane jako zbytková Ukrajina. Zdaleka ne tolik, kolik by tomu bylo, kdyby vyjednání v Istanbulu byla úspěšná. Ale ta nepatrná šance, že Ukrajinci sami řeknou kletba na oba vaše rody a sami zabrání tomu, aby je Západ využíval jako pohodlného útočného psa, to možná přece jenom je. Nikdy by se neměl zapomínat, že v roce 2019 hlasovali Ukrajinci sami drtivou většinou právě pro tento směr. Mezidobí se zdálo, že krutost z války, rostoucí vliv extremistů na moc, neúnavné úsilí západních mocností udržet Ukrajinu v boji a hrdinská tvrdohlavost samotných Ukrajinců toto rozhodnutí z roku 2019 vylučují. Šance tu stále je. Konec nadějných spekulací vzhledem k tomu, že konečný stav bitvy Ukrajiny je nevyhnutelný, bylo by dobré, kdyby k tomuto konečnému stavu došlo právě tímto způsobem. A k tomu B, mám tušení, že to, co s Ukrajinou za 20 let bude, bude nakonec vypadat podobně jako Gruzie, země, která se rozhodla pro určitý druh neutrality, zatímco zároveň úspěšně obchoduje se s tím velkým ruským sousedem, činí tak navzdory přání Bruselu, Washingtonu a jejich placených nacionalistů, protože to dává smysl. Takže tolik teda tento článek z Moon of Alabama, který mívá tyto komentáře a některé další věci, jako řekl bych, docela zajímavé a jako dobré, dobrým jako přehledem. Takže to už je dneska pro dnešek asi všechno, víc už nestačíme. Já bych vás pozval na zítřejší kompas. Kdo z vás je členem spolku Poslu budoucnosti spolku? Poslu budoucnosti připomínám povinnost zaplatit členský poplatek na letošní rok. A pokud se nebudete moci účastnit výroční členské schůze 13.6. v Jablone nad Orlicí, pošlete, buď někomu dejte plnou moc, kdo tam pojede, ze členů spolku, nebo ji pošlete mailem k mým rukám, nebo paní Stáně, nebo prostě nejspíše nám dvou, tak, aby jste nás teda zmocnili k účasti a k vašemu zastupování a hlasování na této schůzi, prosím vás. Takže tolik, abychom teda ta schůze byla usnášení schopná. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer.
1: Tak též děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám též. Přeji krásný večer a my budeme pokračovat v krasojízdě zde na studiu Ukraň. Hezký večer, pane inženýre.
0: A hezký večer vám též.
1: Jdeme skoro na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Tak, píseň dozněla.
1: Děkujeme, takže we were playing the song for Rollins, so now we are right now on the broadcasting. Welcome here, Chris. Okay? So, what would you tell us from the beginning?
2: Co by si nám řekl na začátku?
3: Good evening. My name is Marian Hoss, and it means he who is in a holy place.
2: A to znamená ten, který se nachází v posvátném prostranství.
3: I have devoted my life to being a creator.
2: Svůj život jsem zasvětil tomu být tvůrcem.
3: Expressing truth as an oil painter, a sculptor, an inventor, a poet, a musician.
2: Vyjadřovat pravdu skrz malbu olejem, také hudebník a musician, painter and?
3: I grew up in Langdon, Montana and currently live near the Black Hills of South Dakota.
2: Vyrostl jsem v Montáně a pobývám v jižní Dakotě.
3: And today I stand before you operating under my true legal, ancestral and spiritual title.
2: A nyní před vámi stojím a vlastně chtěl bych vám rád říci pravdivou, rád bych vám rád popsal pravdivou cestu
3: k tomu. Mahjan Hoss.
2: Mahjan Hoss. Can you describe it, please? Můžeš to více popsat, co to znamená? What does it mean? Mahjan
3: Yes, it means he who is in the holy place.
2: Mahjan
3: and it's my yes.
2: Znamená ten, kdo je ten, kdo přebývá v posvátnosti, v posvátném prostoru.
3: I serve as the chairman of the board of directors for the Great Cheyenne Nation Cooperative.
2: Zastupuji, jsem v podstatě náčelník velkého čenského družstva.
3: In connection and partnership with Great Sovereign Ra M1, Great Light Rus.
2: Ve spolupráci s velkou světlou Rusí, Rusí Ra M1.
3: I am a leader and a caretaker of the monumental events that are currently moving into position.
2: Postupně, could you please repeat it?
3: Yes. I am a leader and a caretaker for the events that are currently moving into position for the restoration of our people.
2: Jsem v podstatě vedoucí osoba, která se zabývá tím, že vlastně zasvěcují lidi do tady té problematiky.
3: The Sutta Yo and the Tsitsistas, the Great Cheyenne Nation.
2: Sutas and Tsitsistas, to jsou vlastně kmeny tohoto národa.

0: Can you talk about it more? Would you like to talk about it more?
1: Yes, my journey was shaped by a profound life traumas, intense systemic pressures, harassment, and literal assassins sent to break my spirit.
0: Moje cesta byla tvarována různými traumaty, sexuálním zneužíváním a různým typem tohoto utrpení, různými druhy takovéhoto utrpení a trápení.
1: And it was through these fires that I experienced a powerful spiritual awakening.
0: A skrz tady to jsem vlastně prošel určitým takovým očištěním skrz oheň a vlastně duchovnímu probuzení.
1: So I was able to answer a direct call of my ancestors.
0: A tak jsem byl schopen odpovědět na přímý kontakt od mých předků.
1: I went through my sacred initiation ceremony in 2010.
0: Procházel jsem v roce 2010 tajnou zasvěcovací nebo tajným zasvěcovacím rituálem.
1: Yes, and this ceremony was conducted by two high ceremonial men.
0: A tento rituál byl učiněn dvěmi velmi vysoko postavenými náčelníky.
1: Our sweet medicine chief, Swift Hawk.
0: Byli to náčelníci Sweet Medicine, určitého druhu indiánské medicíny.
1: Whose name is Bernard Red Cherries.
0: Jeho jméno je Bernard Red Cherries.
1: And the headman for the Elkhorn Scraper Society.
0: On je hlavou Scapegrace Society. What does it mean?
1: It is a name of a society of another man who is named Earth Walking.
0: Je
1: And
0: to
1: his
0: jméno
1: it yeah.
0: společnosti, která se jmenuje Earth Walking.
1: Yes, Clifford Eagle Feathers.
0: A mají dvě indiánská jména. Jeden má jméno Orlí pera. And Earth what, please?
1: Earth walking, yeah.
0: A ten druhý se nazývá chodící po zemi.
1: This ceremony was known as the most important ceremony in Cheyenne history.
0: Tato ceremonie neboli tento rituál byl ten největší rituál, který se kdy stal za čínskou historii.
1: I was ill at the time when they came to see me.
0: V té době jsem byl nemocný, když mě přišli navštívit.
1: I had cancer and Lyme disease.
0: Měl jsem rakovinu a lymskou boreliózu.
1: But I told our sweet medicine chief about the visions I was having.
0: Ale řekl jsem svému náčelníkovi této medicíny, že jsem měl tyto zdravotní problémy.

0: was to open the eastern door.
1: Takže Charles byl v té době ve Virginii a on mu dal zprávu, že je vlastně předpovězeno, že má otevřít dveře na východ.
0: And to assist those working on this task.
1: A být prostředníkem, aby vlastně tady tento proces byl účinně dovršen a zrealizován.
0: He told me, we thought this day was never going to happen.
1: Oni mi řekli, že si myslí, že tento den nikdy nepřijde.
0: After the ceremony was held, they prepared me for what was to come.
1: Potom, co se uskutečnila tato ceremonie, mě připravovali na to, co se stane.
0: So I began the journey to the Eastern Door portal.
1: Takže vykročil jsem na cestu vedoucí skrz portál k východu,
0: which is located in New York City along the Hudson River.
1: A toto místo je v New Yorku poblíž Hudsonské řeky.
0: I moved the waters for 3 months there.
1: Rozpohyboval jsem tam vody přibližně 3 měsíce.
0: And completed my task on earth.
1: A tímto jsem vlastně naplnil svůj úkol tady na zemi.
0: Years before, I was given a spiritual visions of His Highness Emil and His Majesty Alexander sitting at their desks.
1: Roky a roky dozadu jsem průběžně obdržel různé vize s Alexandrem a s Emilem. Viděl jsem, jak sedí za svými stoly.
0: They were wearing golden suits.
1: Měli oblečené zlaté oděvy.
0: I told my friends back then that there were people coming to help us from another country.
1: Řekl jsem lidem okolo, že přichází lidé, kteří nám pomohou a kteří jsou ze zahraničí.
0: That they would bring gifts to the Cheyenne nation.
1: A že přinesou dary cheyennskému národu.
0: So I knew my vision was real.
1: A věděl jsem tak, že má vize je reálná a skutečná.

0: Now, as far as the Cheyenne people go, it would take very many hours to tell you everything.
1: Oh, to speak
0: So I'm
1: to.
0: going to just, so I would just tell you a little at a time what we know now.
1: Co se týče čínského národa, potřeboval bych mnoho hodin, abych vám řekl vše o jejich životě, takže vám nyní řeknu jenom to nejnutnější.
0: I can say that the Cheyennes, along with the Slovak people, originally appeared at the beginning of this creation.
1: Můžu vám říci, že čínský národ a Slované tady byli na počátku stvoření.
0: Many accounts will be revealed to the world in the upcoming years.
1: Mnoho informací a souvislostí bude odhaleno v těchto nadcházejících letech.
0: It's a very complex history.
1: Je to velmi komplexní historie.
0: The true records for the Cheyennes have been hidden carefully in caves and in mountains.
1: Skutečné vědění o Čejenech bylo ukryto v horách.
0: There were approximately

0: Only 175 million tribal people murdered here in the United States.
1: Přibližně 175 milionů lidí bylo zabito v USA.
0: This includes just the United States alone.
1: Toto je pouze z USA.
0: So, but the Cheyenne Nation consists of approximately 20,000 to 25,000 living people.
1: Ale čínský národ se skládá přibližně z 20 až 25 tisíc lidí.
0: Our history involves surviving a massive coordinated genocide that claimed the lives of millions of people across the continent.
1: Naše historie a životy se skládají z x různých typů genocidy a všechno, co s tím souvisí.
0: The corporate powers deliberately attempted to erase our culture.
1: Korporáty se snažily neustále ničit a anihilovat naši kulturu.
0: They tried to take our traditional laws, our sovereign identity, and our music.
1: Snažili se vzít naše prapůvodní vědění, naši kulturu, hudbu, naše
0: And
1: práva.
0: wipe us off the pages of history.
1: A vymazat stránky dějin.
0: They struck a massive blow to the Cheyennes at the Sand Creek Massacre of 1864.
1: V 1864 se stal obrovský masakr.
0: Killing 23 of our peace chiefs and disrupting our sacred circle.
1: Zabili 23 našich kněží nebo našich šamanů.
0: Decades later, they imposed the Indian Reorganization Act, the IRA of 1934.
1: 1936 byl učiněn reorganizační zákon.
0: To lock us into a fractured, corporate compliant bureaucratic system.
1: A tímto se uvedl kompletní nový byrokratický systém.
0: Under my title as Mahayan host, my purpose is to completely undo forced suppression and restore true governance.
1: Pod mým titulem Mahayan Hoss jsem tady proto, abych kompletně osvobodil indiánské národy.
0: Which is the Council of 44.
1: A to zahrnuje Radu 44.
0: So, the kinship between the Slavic peoples and the indigenous nations to America, this kinship is written directly into the fabric of our cultures.
1: Příbuzenství mezi Slovany a Čieny je, máme ho vlastně zapsaný v naší krvi.
0: Many years ago, I noticed that the Slavic people share many of the exact same geometric designs and ancient symbols on their clothing.
1: Mnoho let dozadu jsem si všiml, že Slované sdíleli skrze své odivy mnoho geometrických symbolů, které v podstatě mají stejné i Čeni a naše národy.
0: This is not a coincidence.
1: Toto není náhoda.
0: It's physical evidence of an ancient shared bloodline and a mutual alignment with natural law.
1: Je to fyzický důkaz toho, že naše krev je jedna.
0: We are brothers reuniting to build a peaceful, sovereign future.
1: My jsme bratři a sestry a stavíme světlou budoucnost.
0: In fact, our agreement goes back thousands of years ago.
1: Ve skutečnosti naše dohoda na tomto je už tisíce a tisíce let stará.
0: So,
2: Ivan, mikrofon, zapni si mikrofon.
3: Nechápem, zase som ho mal vypnutý. No mám jednu takú otázku, ak môžem. To znamená, že na základe toho, čo si povedal, si dá sa povedať, že taký duchovný vodca všetkých tých Indiánov, ktorí sú v Spojených štátoch?
1: So you are a spiritual chief of all the nations of USA?
0: Primarily for the Cheyennes who made the agreement with the Slavic nations many thousands of years ago.
1: Primárně pro čenský národ, který uzavřel dohodu se Slovany před mnoha tisíci lety.
0: Yes, I am a leader. Yeah.
1: Proto jsem náčelníkem.
3: A jste tam aj nějako spojený všetky te kmene, alebo idete nějako samostatně?
1: You are connected there, all the nations, or you are going separately?
0: Well, we will start the process here in the United States so that all of the nations here have a chance at true sovereignty.
1: Začínáme tady proces, aby všechny ty národy měly příležitost dostat se ke skutečné suverenitě.
2: Já si myslím, že by se mohli prejsť k tomu dalšímu okruhu.
1: I think we should go to the other part.
2: A vlastně velmi rádi bychom se dozvedeli, že Chris, ako si sa dostal k informáciám o slovenskom podielovom družstve ROD, o Veľkej svetlej Rusi, a rozoberieme si to postupne. Samozrejme aj nás zaujíma to, že akým spôsobom si sa dostal do prepojenia kontaktu s Emilom Alexandrom.
1: So, how did you came in contact, or when did you first hear about Alexander, Emil, SPDR, International Treasury Monetary One, and so on, please?
0: I first heard about them, and this manifested in 2019.
1: První jsem o nich slyšel v roce, a to 2019.
0: I discovered a video by Sylvie Ivan.
1: Pardon. In 2019, right?
0: Yes.
1: V roce 2019 se k němu poprvé dostala tato informace.
0: I discovered a video by Sylvie Ivanova on her channel New Earth on YouTube.
1: Objevil jsem na YouTube kanál Nová země od Sylvie Ivanova.
0: She spoke of Alexander Nikolaevich Paramanov.
1: Ona mluvila o Alexandrovi Nikolajevičovi Paramanovi.
0: She spoke of the new golden era and the new gold standard that was being put into place.
1: Mluvila tady o nové zlaté éře a novém zlatém standardu.
0: And she believed that he was completely legitimate.
1: A ona věřila v to, že je to kompletně legitimní.
0: By December 2022, she made a video titled The King of Kings.
1: Prosinci 2022 vytvořila video o Bílém králi.
0: The moment I saw it, I experienced a profound relief. Králi. the moment I saw it, I experienced a profound relief and joy because I recognized him from the visions I had before.
1: Ten moment, co jsem to uslyšel, jsem zažil obrovský pocit úlevy a osvobození, protože jsem věděl, že to je ten cár, kterého jsem viděl ve svých vizích.
0: I began following the Monetary One website and their YouTube channel.
1: Začal jsem sledovat její YouTubeový kanál a
2: Monetary One YouTubeový kanál.
1: Monetary One YouTubeový kanál.
0: Yes. I track their public decrees, orders and resolutions.
1: Hledal jsem tam rezoluce a všechny související informace.
0: On Zlata era, I studied the interviews where Emil explained exactly how the new asset-backed global financial system would function.
1: A na Zlaté éře jsem sledoval videa, kde Emil vysvětloval, jak bude celý tady tento systém fungovat.
0: So, in December 2023, when the World Sovereign Bank of the Order of Hospitallers opened its registrations, I signed up.
1: Takže v roce 2023, když se otevřelo VS Boch, jsem se zaregistroval.
0: I decided to take my first real world action to open an account by making an international transfer of 20 euros.
1: Toto jsem započal tím, že jsem poslal 20 euro.
0: The old commercial banking system immediately panicked.
1: Starý bankovní systém okamžitě začal pociťovat paniku.
0: First National Bank flatly refused to process it and shut down my personal account entirely and handed me back $2,500 in cash.
1: Stávající Národní banka mu toto množství okamžitě vrátila a vlastně účet mu zavřela.
0: I walked straight over to the Black Hills Credit Federal Credit Union.
1: Šel jsem do Federální unie v Black Hills.
0: When they asked me what the transfer was for, I told them I am a traveling musician and artist and I want a bank account waiting for me in Mongolia.
1: Když se mě zeptali, za jakým účelem chci tento účet, řekl jsem jim, že jsem umělec a že chci mít účet v Mongolsku.
0: They processed it.
1: Zprocesovali to.
0: And hilariously, a few months later, that credit union mailed out a letter to all its members stating they were no longer allowed to sue them in court.
1: A překvapivě několik měsíců později všichni obdrželi zprávu, že už jim není dovoleno tyto sumy posílat.
0: The old paradigm banking system was already shaking from the single 20 euro entry.
1: Toto staré paradigma už se otřásalo v základech.
0: The arrow was shot and the bubble was popped.
1: Bublina praskla.
0: And as my experience.
2: Ja by som sa chcel spýtať na to, že ako prebiehalo konkrétne to, že si sa skontaktoval s Emilom, alebo teda či najprv si sa skontaktoval s Alexandrom, ako to prebiehalo, to prepojenie.
1: How did the connection with Alexander and Emil start? if you first contacted with Alexander, and if you can tell some, or Emil, and if you can tell some.
0: Okay, yes, I will tell you. Excuse me. I knew it absolutely certainly when our paths aligned on May 20th, 2025. I took the step and wrote a formal letter titled To Our Brothers.
1: V květnu 2025 jsem s naprostou jistotou psal dopis našim bratrům.
0: I sent this letter directly to M1, WSBOH and SPDR.
1: Tento dopis jsem psal přímo VSBOH a SPDR.
2: A Monetary One.
1: A Monetary One.
0: Yes. Martina received it and forwarded it to Martin Brezina to translate for Alexander.
1: Martina obdržela tento e-mail a předala ho Martinovi Březinovi, a aby to rozeslali tam, kam je potřeba.
0: On May 24th, Martin emailed me, and by May 28th, we had our first WhatsApp video meeting with Emil and Martin.
1: V květnu 28 jsme měli první kontakt s Emilem a s Martinem.
0: That meeting was the ultimate turning point.
1: To setkání bylo ultimátní bod zlomu.
0: I received the news of the monumental financial gift and was given the directive to establish a cooperative for the Cheyenne tribe.
1: Obdržel jsem obrovský finanční dar, abych mohl založit své družstvo.
0: Emil even stated he would personally cover all of our initial legal fees. This was very memorable day.
1: Emil prohlásil, že uhradí všechny naše legální poplatky. To bylo úžasné.
0: Emil said, tell your brothers and sisters we love them and we will never leave them.
1: Emil řekl, vzkaž všem našim bratrům a sestrám, že je milujeme a že se o všechno postaráme. A že vás nikdy neopustíme.
0: And this began our work together.
1: A tak to začala naše společná práce.
0: They set up a work group for me and for the cooperative.
1: Založili pro mě pracovní skupinu a pro mé družstvo.
0: And yes.
2: Ako prebiehalo to zakladanie priamo, to zakladanie kooperatívu v tvojej krajine?
1: Can you please describe how was it when you started to set up your cooperative?
0: Yes. The directive was solidified during that May 28th meeting. The moment I got off the phone, I immediately went to work designing our official logo based on the traditional Morningstar design.
1: Takže poté, co jsme měli vlastně naše první setkání s Emilem online, tak jsem hned poté začal vytvářet logo našeho družstva.
0: That design, the design that our ancestors wore.
1: A byl to design, kteří nosili naši předci.
0: So the current This action was a direct act of sovereign reclamation.
1: Tento počin byl přímý počin v podstatě vyhlásení suverenity.
0: The current flag design used by the tribal government is actually a restrictive sigil introduced by the Jesuits in the 1960s.
1: Na naší vlajce máme symbol, který byl v podstatě zakázán jezuity.
2: 1960.
0: It was used to distort our identity.
1: Byl používán nebo jezuité vlastně skrz určitý symbol se nás snažili zničit.
0: It was like their cattle brand on us.
1: Bylo to něco jako dýka do našeho srdce.
0: Under my title as Mahayan host, I am returning our people to the morning star.
1: Můj titul Mahayan host znamená, že také vracím lidé vracím lidstvo k takzvané ranní hvězdě.
0: To restore our true spiritual lineage and step back into the sacred circle.
1: To je skutečná duchovní linie, která souvisí s tajným sakrálním kruhem.
0: So these would be the values that I wish to restore to our homeland.
1: Toto budou ty hodnoty, které bych rád uchoval v naší oblasti.
0: This is a very sacred symbol for us.
1: Toto je velmi sakrální symbol pro nás.
0: Yes, it was used in our ceremonies too, also.
1: Byl používán také v našich posvátných obřadech a ceremoniích.
2: Ako přijímali založení toho kooperativu vlastně tvoji druhovia, tvoji bratia, čenský národ?
1: How did your nation accept this cooperative?
0: The greatest our my nation they were very excited about it. First there was initial shock, disbelief, and then shock, and then finally they're becoming very excited about it as it materializes.
1: Byli z toho velmi překvapení, šokování a pak nadšení a tak se to pořád střídalo a nakonec jsou velmi vděční za tuto aktivitu, za to družstvo.
0: Do you want me to tell you about the legal steps I went to do this?
1: Jestli byste rádi, abych vám řekl o těch legálních krocích, které vlastně jsem vykonal, tady k tomuto, aby toto družstvo bylo založeno.
2: Yes.
0: Well, one of the big obstacles was dealing with local corporate lawyers.
1: Jedny z největších překážek byly překonat vlastně tady ty korporátní právníky.
0: I searched and searched, but none of them could give me a straight answer because this is the information that I would need, that I needed to give Emil.
1: Hledal jsem, ale bylo těžké je najít, protože jsou všichni v podstatě zasekaní v systému, ale já jsem potřeboval Emilovi předat určité informace.
0: seeing this gridlock, Martin gave me the advice to stop looking for lawyers and let the women of our cooperation take care of it.
1: A Martin mi dal pak dobrou radu, abych přestal hledat právníky a nechal ženy z našeho kmene, aby to nějakým způsobem vyřešili.
0: He likened the birth of the cooperative to a literal birth, stating that it was time for women to rise and come into power.
1: Vlastně prohlásil, že je čas na to, aby vlastně porod tohoto družstva byl skutečným porodem, což znamená, že ženy tohoto kmene se znovu vrátí ke své síle.
0: I listened to his words, and our treasurer stepped up and bypassed the legal system completely.
1: Takže vyslechl jsem rady Martina a skutečně ženy našeho kmene se rozzářily jako diamanty a vlastně našly cesty, jak projít tím systémem, jak se dostat skrz ten systém.
0: Without a single lawyer, she successfully established the and officially registered the Great Cheyenne Nation Cooperative in exactly 1 week, 7 days.
1: Bez jakýchkoliv právníků vlastně skrz tuto ženu nebo ženy družstvo bylo zaregistrováno za 7 dní.
0: So that's how it happened. It happened very quickly once the spirit and we came together. It happened very quickly.
1: Když se sjednotí duch, tak se to děje velmi rychle. Takto se ten proces stal.
0: The women are rising.
1: Ženy as they should. Vstávají.
2: Pomaly půjdeme do přestávky. Ivan, chce se ti něco spýtať k této části?
3: Ano, mám otázku. I have a question. You say about Emil, and can you explain what Emil means to you? How do you see him as a person? People at home don't realize what kind of person we have here.
1: Můžeš prosím vysvětlit, jak vnímáš Emila, protože mnoho lidí mu nerozumí.
0: Yes, I see Emil as a together with Alexander, together with the Ra net, bringing forth a new financial system and a way of life, a golden way of life to the people, to the whole world. Very powerful visionary, of course.
1: Mám o tom velké, velmi silné vize a vidím Alexandra a Emila i ve spojení s Ranetem a společně skrz tady to propojení se vytváří obrovská síla, která vytváří zlatý věk.
0: Holy man. He is a holy man. A sacred being.
1: Je svatý muž, posvatné vlastně, je posvatná bytost.
2: Mikrofon.
3: Teraz povím něco našim lidem. Povedz mu, že teraz já jim něco iba povím, aby rozuměli.
1: Now Ivan will say something to our nation and our
3: people. In Slovak language, okay? Ľudia, počúvajte, teraz vám někdo povedal, že koho tu máme doma. U nás na Slovensku, niekto iný z Ameriky vám to povedal, Indian, tak preto som sa to opýtal, aby ste rozumeli, že čo tu vlastne robíme. To je všetko, čo som chcel.
2: Tak snáď.
3: A môžeme ísť na tú pesničku a potom pôjdeme do druhej časti.
2: Dobre, tak Martin, ak si pripravený?
4: Som.
2: Takže prosíme si tú pesničku druhú.
4: Už jede.
2: People song. So we have a break, Chris. 2 minutes break.
0: Okay, 2 minutes.

0: Martin, že vraj to nehrá.
1: Ale hrá.
0: Hej. Píšu mi tu ľudia.

0: Ono to bylo dost potiché.
1: Takže bolo to potichu, ale už sme sa teda vrátili späť a budeme pokračovať. Ja to tam potom dám do tej relácie a to tam nastrihnem, ako je treba.
2: Hej,
1: Takže
2: presne.
1: pokračujeme ďalej v ďalšej časti. Ja si myslím, že máme o čom rozprávať, pretože sme sa dostali k tomu kooperatívu, ako to založili a ako to celé prebiehalo, tak asi tam budeme ďalej, pôjdeme.
2: Takže
1: Čo vraj to nehralo až tak, ale tak to nevadí, ja to tam nastrihnem, nemôže byť všetko dokonalé. Danielka teraz trošku pridá v tom preklade, aby ju bolo lepšie počuť. A ideme do toho, ideme do ďalšej časti.
2: skúsme z tej ďalšej časti tretí okruh. A mňa by veľmi zaujímalo, ako vnímaš hodnoty alebo porovnanie hodnot slovanských s hodnotami indiánskymi alebo natívnych národov, čénov?
3: Could you please compare the values of Slovak and Chance?
4: Well, I'm not sure 100% of all the Slovakian traditions, but I can
2: Slovak.
4: say that it's really important that
3: Sorry, Slavs. I said Slovak, so I wanted to say Slavs, not Slovaks, but
4: Slavs.
3: Slavs. Yes.
4: Okay, the Slavs. Well, I can see some very important commonalities in our way of praise and worship for the Creator and the connection to the earth.
3: Vidím hodně podobností v našem spojení s matkou zemí a zároveň v určitém druhu modliteb.
4: Also, family values. Family values are very similar in that, the mother is honored, the father, and works as a protector of the mother who brings life, and a protector of the children in the family.
3: A také v rodinných hodnotách, kde vlastně muži a ženy navzájem k sobě cítí úctu a také úctu k dětem a vlastně ochraňují celou rodinu.
4: Also, I see there are commonalities with the teachings of keeping one together with the family, but also taking care, with the all of the different traditions for taking care of the family with food. Our ancestors had the corn, the Cheyenne red corn, and also other things, and nurturing other things throughout the spaces.
3: A také v tom, jak v podstatě vyživujeme nás a naši rodinu jakýmkoliv způsobem, ať je to skrz přípravu jídla, anebo vlastně uctívání našich předků.
4: Yes, and the circle of life also, the circle of life, the great circle of life. I see a commonality there. Also, we had different stages. The Cheyennes had different stages of life, and at one point we did cultivate corn and vegetables, beans, rice,
3: Okay.
4: and rice, different things like this, different squash.
3: Okay, takže také vidím podobu v kruhu života a dále v plodinách, to znamená, že kukuřice, rýže a různé druhy zeleniny, rajčata, brambory.
4: Yes.
2: Skúsme prejsť k tomu, ty si spomínal, Chris, radu, Council 44, radu 44. A v súvislosti s tým by zaujímalo určite našich divákov, že či ešte dnes čiensky národ žije tak, že má starších, starejších, ktorí ten národ vedú, alebo či už to je také nejaké rozplynuté.
3: You mentioned the Council of 44, and are there some elders?
4: Yes, Council of 44, basically in 1864, that was a severe blow, but the Council of 44, there are old men elders, there are old men chiefs, and different people now that can work it out and make this happen for the people. I am simply going to...
3: Sorry, so v 1874, tam, you said 18, what age, please?
4: 20, well, no, I just said, since 23 were wiped out back then, it was a big blow, but we can restore this now that the Great Cheyenne Nation is the owner of the US corporation.
3: Takže v minulosti tady tato rada byla v podstatě, snažili se o to, aby tato rada byla zničena, ale pracujeme na tom, aby jsme ji znovu dali do života, aby jsme ji oživili.
4: It'll be a lot easier to restore the seats, and it'll be a lot easier to make the Council of 44 if the Cheyennes choose to do this.
3: Bude teď mnohem snadnější oživit semínka a oživit vlastně tady tuto radu znovu, protože čeňští lidé tomu začínají rozumět.
2: Ja sa chcem spýtať, keď sme spolu komunikovali, tak si spomínal, že zo všetkých zdrojov boli nejaké kultúrne veci ako piesne vymazávané, konkrétne čejenského národa, že to bolo súčasť tej celej genocídy, ale špeciálne čejenského národa, pretože ja keď som vyhľadával napríklad nejaké piesne, čejenské piesne, tak mi to hodilo nejakých indiánov, ale ty si sám vravil, že to je asi juhoamerické. Takže toto sú veci, ktoré vlastne treba dať na poriadok.
3: So when we had a call, you mentioned that they were trying to erase some kind of musical or some songs, Chen songs, because I have found some songs that I sent you, and you told that this is not a Chen. So can you please tell something about that?
4: You mean the erasing of the Chen culture is what they were trying to do? Is that what you're asking me?
2: Yes.
4: Yes. There were so many different, even recorded songs that the Cheyennes have that haven't gone out to the people. And the reason for... Yes.
3: Bylo mnoho čenských různých songů, původních původní hudby, a které oni v podstatě vůbec nepustili do éteru. Nezveřejnili je.
4: Yes, and so now at this time in our present day, we will be able to restore many of the old songs.
3: V současnosti budeme schopni mnoho těchto písniček znovu obnovit.
4: We will be able to have those returned to us and have those made publicly for the people of the Cheyenne Nation.
3: a budeme schopni je vrátit zpátky čenskému národu a aby vlastně tyto písničky zpátky byly zveřejněny.
4: Yes, the CIA Jesuits and the CIA were the ones that blocked all of this.
3: CIA a jezuiti byli ti, kteří toto všechno zablokovali.
2: Já bych se chtěl dále spýtat ohledom programu Sunrise a ohledom toho, akým způsobem informuješ svůj národ, cez aké zdroje, alebo akým způsobem se informace dostávají k Čejenom a k dalším nativním národům.
3: I would like to ask you about program Sunrise and how do you inform your nation, your Chen nation?
4: Yes, I told the people about this and I informed them a little at a time.
3: Řekl jsem o tomto svým lidem a trochu jsem je o tom informoval.
4: Like I said, it was a shock to the people.
3: Byl to šok pro lidi.
4: Yeah. It was first there was disbelief, then there was shock.
3: První tomu nemohli uvěřit, pak to byl šok.
4: The Cheyenne people are very observant people. They watch quietly from the perimeter first to ensure an organization is completely real before they make the move, any move.
3: Čenští lidé jsou velcí pozorovatelé. Oni pozorují a dlouho pozorují předtím, než si udělají nějaký konkrétní obraz.
4: Now that they see the physical reality, the news is traveling like wildfire.
3: Teď, když vidí konkrétní fyzický výstup, tak tato informace se šíří rychle.
4: Our core executive team has already grown to nearly 15 members.
3: Naše jádro našeho týmu má už 15 členů.
4: The Cheyenne people are getting very excited.
3: Čenští lidé už jsou velmi nadšení.
4: And actively preparing to step into their true spiritual and economic freedom.
3: A připravují reálné kroky k jejich duchovní a jakékoliv další suverénní svobodě.
4: More will be revealed as the website is completed this summer.
3: Více bude odhaleno, jakmile bude hotová webová stránka toto léto.
4: This website will allow us to reach further people.
3: Tato stránka nám umožní, abychom se dostali k lidem.
2: A hovorili jsme o hodnotách. Aké hodnoty čínský národ považuje za důležité a v současnosti v akom stave s tými hodnotami vlastně žijete? Protože víme, že keď Indiáni išli do rezervácií, tak veľa toho sa zmenilo. Čiže tradičný život sa úplne zmenil.
3: We would like to hear about your values, your traditional values and how you are living according to those values, please.
4: Those values. Yes, well, the Cheyenne people are very quiet people. Today,
3: velmi klidní, tiší lidé.
4: my generation grew up where you didn't talk a lot, you just listened.
3: Moje generace vyrostla tak, že jsme mnoho nemluvili, poslouchali jsme nebo naslouchali jsme.
4: It was very valuable to be able to hear our elders speak.
3: Bylo velmi přínosné slyšet naše starší moudré, jak mluví.
4: Because we knew they had something to say that was very valuable for our lives.
3: Protože jsme viděli, že to, co řeknou, je velmi cenné pro naše životy.
4: So listening was very important because this is the way that we carried our oral history.
3: Takže naslouchání bylo velmi důležité, protože jsme věděli, že toto je způsob, jak vlastně jak se informace přenáší skrz ústní podání.
4: So putting others first is a very important attribute of the Cheyennes, for the Cheyennes.
3: Takže toto je velmi důležitý atribut pro Cheyenny.
4: Being aware of your brother and sister and their needs.
3: Být si vědom bratrů a sester a jejich potřeb.
4: Helping where you can help.
3: Pomoci tam, kde můžeš pomoci.
4: Standing up for each other as a whole family.
3: Stát za sebou, protože jsme jedna rodina.
4: Yeah. Never saying anything that's disruptive to the other person.
3: Nikdy neříct nic, co je destruktivní pro druhou osobu.
4: So that there is peace and harmony.
3: Takže tím pádem nastává klid, mír a harmonie.
4: Humor is used as medicine.
3: Humor je používán jako medicína.
4: That's everyone is welcome.
3: Každý je vítaný.
4: I grew up in my generation, I grew up that you didn't turn away anybody from your dinner table.
3: Vyrůstal jsem v generaci, kdy jste nikoho nevyhodili od svého jídelního stolu.
4: Yes, and if somebody really liked something, the best thing to do was give them a gift that they really liked that was yours.
3: Bylo to tak, že když jste měl někoho rád, tak jste mu dal ten dárek, který máte sám nejradši.
4: This made everyone happy.
3: Toto udělalo každého šťastným.
4: These values are just some of the values. There are different values with the traditions, you know, between the men and women.
3: Toto jsou jenom některé z našich hodnot a jsou tam ještě další hodnoty mezi muži a ženami.
4: Having great respect for one another this way.
3: Mít velký respekt jeden pro druhého.
4: The values are returning now.
3: A tyto hodnoty se nyní vrací.
4: There'll be nothing to stop us from doing this now. Before, it was the Jesuits and the parasites.
3: Teď už tady není nic, co by nás zastavilo. Předtím to byli jezuité a takový ostatní parazité.
4: And their parasitical governmental system.
3: A parazitický vládní systém.
2: Já vím, že pre váš národ je pôda velmi důležitá. V tom modernom světě je to úplně jinak. Takže by ma zaujímalo naozaj ten význam pôdy a prinavrátenie pôdy pôvodným národom. Ako to vnímate?
3: I know that for you was all the time very important the topic of land. How was it with the returning of your lands, please.
4: Phenomenal. The news of our land being returned to us, is this what you're referring to?
3: Bylo to fenomenální, tady ta záležitost, kdy nám byla naše půda navrácena. Could you continue, please?
2: Yes, yes.
3: We think this topic.
4: Okay, so the the news is very heartfelt. There's an understanding that this would happen. A lot of Cheyennes carry prophetic knowledge of the future, and they knew that this time was coming in which we would receive our lands back.
3: Hodně Čejenů má prorocké schopnosti, takže mnoho z nás vědělo, že tady k tomuto dojde.
4: The Black Hills that you are behind, that you are in front of, the Black Hills photo that you are in front of, is our sacred lands.
3: Takže tady tento obrázek, co vidíte za námi, to jsou Black Hills a tyto nám byly navráceny také.
4: And the U.S. forests are...
3: Jsou pro ně a jsou pro ně svaté, pardon.
4: And the U.S. Forest Service and the Sioux Nation have currently decided they want it, but they're not getting it.
3: A určité úřady se rozhodly, že je chtějí, ale nedostanou je zpátky.
4: We will take it back from them.
3: Vezmeme si je zpátky.
4: And there's nothing they can do about it.
3: Nic s tím už nemůžou udělat.
2: Já se chcem spýtat, Ivan, ty máš připravené nějaké dokumenty pre nás? Ty máš aj dokumenty ohledom družstva?
1: Mám dokumenty, ale ještě pojďme sa opýtať. Chris, you are both USA now. It's very powerful. How do you feel how the owner America?
3: Chris, jak se cítíš jako když jsi momentálně vlastník Ameriky?
4: I feel absolutely there are no words to describe how happy and how joyous I am for this monumental occasion.
3: Cítím se tady v této monumentální situaci. Nemám slova na to popsat, jak se cítím. Cítím se úžasně.
1: Alexander declared your territory sovereign, yes?
4: Yes.
1: Yes, it's a good feeling, yes?
4: Oh, like I said, I mean, I'm overjoyed and overwhelmed and just I pinch myself every day

0: And how
1: I
0: do you
1: am
0: see
1: so.
0: your people about this? Ako sa ľudia pozerajú na to? Chinese people, how see about this situation?
2: How do
1: They
2: Chinese people feel the situation?
0: Feel the situation.
1: Oh yes. Like I said, they're just shocked, amazed, overjoyed. They're dreaming now. They're starting to dream. They can't even believe it. It's so amazing. This has happened for so long. That they're coming awake now. They're rising up and starting to wake up fully and feel this great thing that is happening for the Cheyenne Nation.
2: Takže prožívají spoustu pocitů, jsou překvapení, jsou z toho v šoku, jsou nadšení, jsou přešťastní a vlastně děje se to, co dlouho očekávali.
0: No a ako sa úrady na to pozerajú?
2: And how about the offices? How about
0: authorities.
2: The authorities? How do they see this situation?
1: Who was that?
0: Authorities.
2: Authorities.
1: Authorities.
2: Offices and some kind of government, local government, and so on.
1: Oh, the authorities.
2: Yes.
0: Yes.
1: How do they feel about? Yes. How do they feel about that? They're not happy. There's wind. I mean, they're getting wind now. They're getting wind that their time is up. And they're not happy. There's nothing that they, yeah.
2: Obrovský vítr se děje vlastně v jejich životech.
1: They're starting to realize the fate of their wrongdoing.
2: Začínají cítit osud vlastně tady, začínají vnímat si to osudové změny.
0: Teraz by som chcel niečo povedať, mu povedz, teda ukázať, že toto je vlastne daňové priznanie, ktoré boli podať. Prelož mu.
2: So, Ivan is now showing the tax return.
0: Je to, tu kompletne môžete vidieť celý záznam toho daňového priznania. Prekladaj mu, aby vedel, aby som to musel.
2: He's showing the whole tax return. All the formalities.
0: Spolu aj s listami, aby ste to mohli teda proste vidieť. To znamená, že národ Čénov podal daňové priznanie v obrovskej výške, čím dá sa povedať, že prevýšil bilanciu a tým pádom, preto som povedal, že sú vlastníkmi Spojených štátov amerických cez Svetlú Veľkú Rus, cez svoj kooperatívu. Preto sa chcem Chrisa opýtať, ako... Nech porozpráva príbeh, ako robili daňové priznanie, ako ho podali to daňové priznanie, je to veľmi zaujímavé.
2: Okay, so could you please tell the story how did you fill a tax return?
1: Yes, I will tell you this. To formalize the integration of our sovereign assets, I took the official legal route and filed the returns with both the IRS and the state of Montana.
2: Takže já jsem vlastně šel legální cestou a podal jsem daňové přiznání na finanční úřad. IRS, to je vlastně u nich Internal Revenue Service, to je nějaký mezinárodní Revenue service.
1: This was the directive based on the instructions given to me by Alexander and Emil.
2: Bylo to přesně podle instrukcí, které jsem dostal od Alexandra a od Emila.
1: I walked into the federal IRS building in Rapid City, South Dakota, knowing full well I was being monitored.
2: Šel jsem do budovy v Rapid City na finanční úřad a věděl jsem, že jsem sledován.
1: This was on the 26th of March.
2: Toto bylo 26.

0: No.
1: The Asian at the desk was visibly hostile and rude, snapping at me to hurry up as I calmly separated my documents with colored paper clips.
0: Ta osoba za pultem byla velmi nepříjemná a neustále ho poháněla. Poháněla.
1: Yeah, I was he was very upset
0: A byl
1: about
0: tedy.
1: his life, about his life.
0: A byl velmi nespokojený se svým životem.
1: But when he saw those papers, the documents,
0: Ale když viděl ty dokumenty.
1: and the reality of the 500 billion USDB Zhao balance.
0: A tu realitu 500 miliard USDB.
1: It hit him and his entire body transformed.
0: Doslova ho to zasáhlo a jeho celé tělo se transformovalo.
1: His rudeness completely evaporated.
0: Jeho naštvanost kompletně zmizela.
1: His posture relaxed so deeply that he looked 15 years younger.
0: On se tak uvolnil a ulevilo se mu a omládl o 15 let.
1: He handed me the copies back with a relieved smile and wishing me a wonderful day. And see you later.
0: Vrátil mu ty formuláře s obrovským úsměvem a popřál mu nádherný den a řekl, že se uvidíme později.
1: So the next day, March 27th, I traveled for 8 hours to the Department of Revenue building in Helena, Montana.
0: 27. března jsem cestoval do revenue budovy, do budovy finančního úřadu v Montáně.
1: Yes, and I hand delivered our voluntary tax declaration.
0: A dal jsem jim naše dobrovolné daňové přiznání.
1: When I arrived, the building was restricted by a massive chain link fence.
0: Když jsem přijel, ta budova byla ohrazena velkými řetězy, byla uzavřena.
1: The main doors to the building were shut, so I walked to the back of the building to see if there was a way in.
0: Hlavní dveře této budovy byly zavřeny, takže jsem šel okolo zadním chodem.
1: A man jumped out of his truck and said, "Can I help you with something?"
0: Muž, který byl poblíž, vyskočil z nákladňáku a zeptal se mě, jestli chci s něčím pomoci.
1: I said, "Yeah, I was just wondering if this is the entrance."
0: A řekl jsem mu, ano, já jsem právě přemýšlel, jestli toto je vstup do této budovy.
1: He said, "Yes, let me get the door for you."
0: A on řekl, ano, ukážu vám dveře.
1: As we were walking, he shook my hand and stated, "We got your call."
0: A jak
1: I smiled and said, "Oh."
0: jsme šli, tak mi podal ruku a řekl, že obdrželi můj telefon.
1: And
0: Telefon.
1: he held the door for me. He held the door for me and he said, "I will assist you."
0: A držel mi dveře a řekl, já vám pomůžu.
1: The man then escorted me through the empty building to the second floor while walk to the second floor.
0: Poté mě muž vyvezl výtahem do druhého patra.
1: While walking, he admitted, "Everyone is gone from this building. They've been sent to other departments."
0: A počas naší chůze mi řekl, že tato budova je prázdná.
2: Že byly přeloženy do jiných oddělení.
0: A všichni byli přeloženi do jiných oddělení.
1: Then we arrived at the office where he stamped the set of documents and my copy also.
0: Pak jsme přišli do místnosti, kde mi dal vlastně známky na všechny tyto mé dokumenty a potvrdil je.
1: He was super friendly
0: Byl
1: and
0: obrovský přátelský.
1: he reminded me to sign the Montana tax return page, which I had forgotten.
0: Připomnělo mi, že mám podepsat ten formulář.
1: He said, "Don't worry, that's the first thing I look for."
0: A řekl mi, na tady tento podpis čekám.
1: And here's the surprise. My team had not even called ahead.
0: A tady je to překvapení. Můj tým nikomu nikdy nevolal.
1: So they were actively tracking my arrival.
0: Takže oni aktivně sledovali můj příchod.
1: When I told Martin this, he said, "Yes, they are in bankruptcy. Your submission allows them to lend again, but first they must ask."
0: Když jsem toto řekl Martinovi a on mi to potvrdil, že to je skutečnost, že zbankrotovali a že my jsme jejich poslední šance.
1: The man who met me was a plainclothes official, and it suggests that the state was monitoring my arrival, recognizing the cooperative as a lender of last resort.
0: A ten úředník mi přiznal, že jsem byl sledovaný, že čekali můj příchod a že jsme jejich poslední šance.
1: Yes, a lender of last resort. So the next set of documents were mailed out, informing all departments, including the U.S. President's office and the Fed, that they must ask first.
0: Takže poté byly další dokumenty dodány i Fedu a také do prezidentské kanceláře.
1: Ask first, don't take what's not yours.
0: Neberte si to, co není vaše.
2: Oni sa pokusili vlastne aj sme o tom v minulej relácii hovorili, že opreť sa o ten kolaterál a vytlačí nové peniaze, čo je vlastne trestný čin.
3: Nie, on povedal, že tam poslali listy a nedotýkajte sa toho, čo nie je vaše. To znamená, išlo to do prezidentskej kancelárie. Nemôžete sa to dotknúť. Takisto ako u nás na Slovensku išli listy, kde jasne bolo povedané, že sa toho nemôžete dotknúť. Tých
2: A
3: peňazí.
2: dotkli.
0: That same situation was also in our country. So.
1: That's amazing.
0: To je úžasné, to je krásné.
2: No Chris, tak chceme sa...
3: Kontaktovali ťa ešte nejakí ľudia odvtedy, ak ste podali daňové priznanie, alebo sa niečo dialo?
0: Did some authorities contacted you after that? Or something
1: No.
0: changed?
1: No.
2: Prezident Trump
1: They
2: nevolal.
3: Trump didn't
0: Trump
3: call
0: didn't
3: you.
0: call you.
3: Trump, no.
1: Nobody called me. They only took $26 billion and tried to print
0: Nikdo mi nevolal, jenom vzali
1: it.
0: 26 miliard dolarů a zkoušeli je vytisknout.
2: Chris, ja by som chcel, že by si tak od srdca povedal, čo to znamená vlastne pre tie natívne národy Ameriky, ale všeobecne pre národy v celom svete, ktoré idú tou istou cestou.
0: Could you please tell what does all that mean for all the other nationalities of your
1: The excuse me,
0: How does this change your values, or how does this change your life of all your nations?
1: Well,
2: The question, I mean, was that what it means for the whole world? What is your opinion? What it means for another nations, not only in South America or Northern America, but everybody? How you feel that?
1: I have a lot to say about that, but I also wanted to explain at some point what we are going to do with those USDB monies right away for the Cheyenne people.
0: O tom mnoho říci a také bych rád vysvětlil, co uděláme s tím USDB dolarem pro Cheyenne.
1: Can I do that?
0: Yes, jestli to může učinit.
1: And then I will proceed with the world view.
0: A poté sdělím, budu vnímat ten a sdělím, jak vnímám ten pohled na celý svět.
1: These assets would be utilized initially for three major projects. Three major projects.
0: Tyto aktiva budou rozděleny na tři hlavní projekty.
1: First, the rerouting of semi-trucks that have plagued our reservation with killings and deaths for generations on State Highway 212.
0: Takže ve státu, which state, please?
1: The Montana Highway, State Highway 212, runs right through our reservation.
0: Montana State Highway a další rezervace. Tady tyto aktiva budou rozděleny na to, aby se vlastně tyto oblasti daly do pořádku, protože byly skutečně velmi poškozeny v minulosti.
1: And yes, and they've killed trans with no repercussions for many generations.
0: Po mnoho generací zabíjeli Čajany absolutně bezcitně.
1: And then secondly, a state-of-the-art water treatment system which will abolish the open sewer ponds and bring fresh, beautiful, clean water back to the people.
0: Dále také přineseme čerstvou zdravou vodu pro naše lidi.
1: And third, we have demands we have demands of the state regarding bypassing red tape for securing housing on the reservation.
0: Could you please help me?
1: So we have demands from the state to bypass all of this red tape they put in the way for securing our houses on the reservation. That's one of the main things that we are going to start to do is house the people. So, yes.
0: So, takže potřebujeme dát do pořádku taky situaci s bydlením pro naše lidi?
1: Yes, and then of course, I want to remind the people the USDB is gold-backed and stable. It cannot depreciate and be devalued.
0: Také bych rád informoval své lidi, že USDB je stabilní.
2: Zlatom podložená.
0: Zlatom podložená, ta co je zlatom podložená.
1: Yeah.
2: Nemůže devalvovat.
1: So these assets are explicitly earmarked to bypass the insolvent commercial banking system and fund the total restoration of human dignity for our people.
0: Takže tato, je to tak stabilní, že to v podstatě nebude ovlivněno žádnými těmito procesy, které rozkladnými procesy, které se momentálně dějí ve světě a znovu se vrátí důstojnost našich lidí.
2: A že nebudú použité na premostenie a záchranu toho starého systému.
1: This is just a start, since America is a big country.
0: Toto je takový začátek, protože Amerika je velký stát.
1: This 500 billion is just a start, because America is a very big country. And
0: těchto 500 miliard je teprve začátek, protože Amerika je obrovská lokalita nebo obrovský stát.
1: We, the Great Cheyenne Nation Cooperative, partnered with Monetary One, are now the new owners of the United States Corporation, as you know.
0: Takže naše čínské družstvo ve spolupráci s Monetary One vlastně dělá všechno, protože my jsme vlastníci USA.
1: Okay, so I'll answer your question. I want the world to understand that it is what is happening is orderly, inevitable revelation of natural law. Cone.
0: Rád bych také informoval svět, že to, co se děje, to je naše nevyhnutelné právo.
1: This is not a theory or political promise.
0: Toto není teorie ani žádný politický slib.
1: It is a completed ledger closing.
0: Je to kompletní utvrzení slova.
1: We the Cheyenne people, both the Sutayo and the Sisistas.
0: My čeňští lidé, Sutayo a Sisistas,
1: are looking at the heartbreak of our past.
0: Když se díváme na to, jak nám bylo rozbito naše srdce.
1: Organizing the reality of our present.
0: Tak nyní přeorganizováváme naši přítomnost.
1: And permanently reestablishing the traditional governance system.
0: A permanentně dáváme, znovu oživujeme tu skutečnou vládu.
1: The North and South will come together as one unified body of Cheyennes.
0: Sever a jich se znovu spojí v jednotu. Budeme znovu všichni Cheyenni.
1: And for the world, I say, the world needs to return to truth.
0: A světu říkám, svět potřebuje znovu vrátit pravdu.
1: And to deep respect for our ancestors.
0: A hluboký respekt pro naše předky.
1: We must complete our alignment with the earth.
0: Potřebujeme završit naše sjednocení s matkou zemí.
1: And we can unite nations without conflict by building bridges of peaceful cooperation.
0: A můžeme spojit národy mosty míru a spolupráce.
1: And promoting these cooperatives, these sovereign cooperatives throughout the indigenous nations.
0: A tím, že dáváme do světa povědomí o tady těchto družstvech.
1: We may also do this by honoring our local economic sovereignty.
0: Také oceňujeme úctu naší místní ekonomice.
1: And recognizing that true wealth is measured solely by how we protect the dignity of our human spirits and the hearts of our families.
0: A dáváme tím světu najevo, že chráníme skutečné hodnoty našich předků.
1: And to all other indigenous nations listening, stand tall.
0: A pro všechny slyšící předky,
1: Stand tall, prepare your people, and step back into the true sovereignty of your ancestors.
0: Stůjte pevně a připravujte své následníky, kteří budou moct šířit toto vědění.
1: To all of our Slavic brothers and sisters, we love you and cherish you. We are one.
0: A pro všechny naše slovanské bratry a sestry, milujeme vás a jsme s vámi. Jsme jeden celý.
1: To our beloved Alexander and Emil, you have fulfilled your promise and your agreement of our most precious reunion forever and for eternity.
0: A našemu milovanému Alexandrovi a Emilovi naplnili jste své poslání a poslání věčnosti.
1: An agreement made 7,537 years ago for all bright humanity. Niaish, aho, mahio.
0: A dohodu, kterou jsme uzavřeli v roce 7536.
2: Dozadu
0: ve hvězdném chrámu.
1: Slava rodu.
0: Slava rodu.
2: Tak já nevím, ještě máme nějakou otázku, Ivan?
3: Já bych se chcel ještě opýtať něco také posolstvo, keby mohl povedať tu nám, Slovákom a Čechom, tak priamo, ako on, taký náčelník Indiánov, pôvodného obyvateľstva, nejaké nám konkrétne, nám Slovákom a Čechom, sme tu v Československu.
0: OK, so could you please tell some big message for Czechoslovaks?
1: Yes. The indigenous beautiful indigenous beautiful people, like I said, we are one. What we do with you. We are connected in our hearts now.
0: Jsme jedno a to, co děláme, děláte vy, jsme spojeni v našich srdcích.
1: We look forward to the day in which we get to embrace and shake hands in our different countries.
0: Těšíme se na den, kdy se budeme moci obejmout a chytnout se za ruce v různých zemích.
1: You will be, of course, welcome here as our brothers and treated as our brothers as you come into the United States. In the future, we will have everything set up for you.
0: Jste samozřejmě všichni vítáni. Zařídíme to, aby jsme se i mohli, abyste mohli k nám přijet. Jste tady vítáni.
1: Whatever you wish to do, riding horses, staying in our hotel rooms, fishing, whatever you wish to do, hiking.
0: Cokoliv si přejete dělat, buď jezdit na koni, nebo pobývat v nějakých našich hotelech, cokoliv s vámi.
1: We have a lot to show you. And,
0: můžeme vám hodně toho ukázat. Máme vám co ukázat.
2: Keď jsme se spolu rozprávali, naša generácia žila, keď jsme byli děti, chlapci, tak každý byl Indián.
0: Our generation, when we were small, all of us, we were like to play that we are Indians.
2: Hrali jsme se na Indiánov.
0: We were playing that like that we are Indians.
2: A to byly velmi populárné filmy o Indiánoch.
0: And we had
2: tak, jako jsem hovoril.
0: Very popular movies about Indians.
1: And now you get.
2: A otázka je, že či máš ty koně? Máš svojho koně?
0: And I'm asking if you have your own horse.
1: Not now. I'm a horseman, though.
0: Ne teď, ale jsem koňař.
1: I'm going to be getting a beautiful horse.
0: Dostanu krásného koně.
1: I already have a horse in the upper realms.
0: Ale už mám koně ve vyšších hladinách.
1: It's the most magnificent horse. His name is Nako. And Nako, Nako means bear.
0: A je to ten nejnádhernější kůň a jeho jméno je Nako, což znamená medvěd.
1: Yes, Nako means bear.
0: Nako znamená medvěd.
1: But we will have everything. Everything so when you visit, we can just enjoy around the campfire or enjoy everything there is to enjoy.
0: Máme a budeme mít všechno, takže až přijdete, můžeme si užívat cokoliv se vám bude líbit, například oheň, můžeme sedět okolo ohně.
2: Takže děkujeme.
0: Thank you.
2: Naše vysílání se blíží k závěru. Já myslím, že padly už závěrečné slova zo strany
3: Chrisa. Myslím si, že určitě thank you very much.
0: So
3: Chris,
0: our broadcasting is going to end soon, so thank you very much.
1: Thank you. Stahasa Worms means until next time we meet.
0: Stahasa Worms znamená uvidíme se příště.
3: No a ja by som ešte teda nakoniec chcel tejto relácie, chcel by som tebe poďakovať za preklad. Ja viem, že je to náročné takto na diaľku robiť takýto preklad. Verím, že ste si to všetko užili, pretože tam zazneli veľmi, veľmi dôležité informácie pre nás všetkých, čo sa vlastne udialo. Ukázali sme vám daňové priznanie, ktoré sa podalo v Spojených štátoch amerických, kde sa vlastne prebrala celá bilancia. Ukázali sme vám človeka, nášho, ktorý je vlastne náš brat. Som veľmi rád, že sme tu mohli tieto 2 hodiny stráviť a verím, že veľa ľudí si po tomto rozhovore uvedomilo, čo vlastne robíme. Čo znamená Slovenské podielové družstvo ROD, ale čo znamená pre národy sveta aj náš Emil Alexander. Toto je veľmi dôležité si teraz uvedomiť, že toto Slovenské podielové družstvo ROD nie je iba také družstvo tu na Slovensku, ale Slovenské podielové družstvo ROD zahrňuje a združuje všetky družstva po celom svete. Toto nie je iba o nás, o Slovákoch, ale my Slováci sme niečo začali, niečo, čo sa si šíri do celého sveta a ktoré oslobodzuje národy celého sveta. A ja verím, že táto relácia vám priniesla práve tieto informácie, kde sme si to všetci mohli tu v Československu uvedomiť. A verím v jednu veľmi dôležitú vec, že sa začneme takisto spájať, tak ako sa spájajú Indiáni v Spojených štátoch amerických. Tak aj my sa začneme spájať spolu a konečne urobíme všetky kroky preto, aby sme oslobodili aj náš národ. Všetko je pripravené, VSBOH je pripravená, nové veci sú pripravené v bankovom sektore a budeme vás o tom informovať aj ďalej. Máme pripravených ďalších a ďalších hostí aj zo Spojených štátov amerických, možno za nejakých 4-5 týždňov, ale budeme tu mať aj ďalšiu hostku z Grécka, kde vám ukážeme, ako sa zakladali takéto družstva aj v iných štátoch. To znamená, že nebudeme rozprávať nejaké teoretické veci, ale reálne vám ukážeme, akým spôsobom sa národy oslobodzujú. Tak sa všetci osloboďme, aj my už tu na Slovensku, spojme sa a už neriešme tie veci, ktoré sú tu okolo nás. Ja som veľmi rád, že sme dneska teda mohli spolu byť a to bolo moje záverečné slovo. Som veľmi rád. Chris, thank you very much and aj vám veľmi ďakujem za dnešnú reláciu. A ešte ohlasy info@zlataera.org alebo prihlasujte sa na Zlatú éru na web stránku, na môj Facebook. Všade dávame veľmi zaujímavé informácie, spravodajstvo, TikTok. Nezabudnite lajkovať, zdieľať, proste teda aj tento rozhovor, aj všetko ostatné. Všetkým ešte raz sláva rodu.
2: Ja by som chcel ešte predsa len na záver sa naozaj poďakovať Chrisovi. You stay on my heart. And I want to send heartfelt greetings to your Cheyenne nation. And now, at the end, we will playing the last song. You know what the name is, yes?
0: Takže na konci bych ti, Chrisi, velmi srdečně rád poděkoval, zůstáváš v mém srdci a velmi si vážíme toho, že jsi mohl přijít do relace. A na konci pustíme tradiční píseň tvého národa.
2: A předtím, než zazněje, tak prečítám několik myšlenok z té písně.
0: And now I will read some thoughts of that song.
2: Můj lid, moja zem. Plavíme se po rieke Kitanu, od Enosu po vodných cestách, ktorými kráčali naši predkovia po riekach dávnych časov. Cyprus, céder i borovica, v rukách malované veslá, nesie nás prúd posvetnej krajiny, kde pieseň vody, duch a rytmus splývajú v jedno. S požehnaním vzhliadame k Otcovi nebies, kde orly krúžia nad našimi hlavami. Vo vďačnosti dvíhame veslá k výšinám a prosíme o dovolenie vstúpiť do vôd, do životodarnej krvi Matky Zeme, ktorá prúdi jej posvetným telom. Takže ďakujeme všetkým, posielame pozdravy všade, sláva rodu a prosíme poslednú pesničku. My people, my land.
0: Sláva rodu. Sláva rodu, Chris.
1: Sláva rodu.

0: finished.
1: Super. A Martin,
0: Super, díky.
1: Ty si teraz tak, jak som ťa odstavil, tak ty vôbec na obrazovke nie si. Neviem, ako ťa tam vrátim na budúce.
0: No ja ho tu vidím.
1: Kde?
0: Ja normálne PC. PC.
1: No ja nie.
0: Čiže ja ho vidím. Nie, nie. Normálne a nejde to tak, ak si hovoril, že budeme tam všetci.
1: Ide.
0: Išlo, striedalo sa to. Nie, striedalo sa to vonku, keď to išlo.
1: Ale moja nahrávka tu, ja neviem ovplyvniť Martina, čo ide von. Moja nahrávka tu je normálne ako galéria. Sústavne sme boli na obraze všetci, my, teda traja, tri štancie na obraze naraz.
0: Tak uvidíme, no.
2: Uvidíme, ale mě to člověk říká Ivan, teda střídavě, kdo mluvil, tak ten se
0: zobrazil.
2: Hej,
0: kdo hovoril, tak ten to išlo, aj tuto to mi to světí, jako zelené, tomu to jde.
1: Zelené preskakuje, ale na obraze naraz jsme. Já už, jako, je to nastavené jako galeria, tak to bylo od začátku. No. Dobře, musíme si potom urobiť Martin test a musím nějak tě dostat tam nazad zase.
2: Dobré.
1: Dobré, díky.
2: Pěkný večer.
3: Krásný večer.
1: Čau, Martin.
2: Čau.
1: Chris.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Ona je tráva a tak dále prostě. Tak on říká, kolik máte sledujících? 100, 200, 300 tisíc, jako do menších projektů nechodím. Je vás hodně takových, jako jste vy.
3: No, já to můžu potvrdit, protože ta alternativní média většinou mají sledování do 100 tisíc, ale potom jako člověk, politik, který je na alternativě závislý, to znamená opoziční politik, tak mu nezbývá, než poctivě obíhat všechny tato alternativní média, protože když se to posčítá, a tam samozřejmě musíte odečíst ten průnik těch množin vlastně těch sledovatelů, tak ono se to do značné míry vyrovná i těm veřejnoprávním.
2: Pan Robert se mě ptá, Vladimíre, už jste četl Terrachtovu publikaci Zbytečné otázky v kriminalistice? Ne, nečetl jsem žádnou knížku o žádných zbytečných otázkách a já žádné zbytečné otázky nekladu. Pan magister to může potvrdit.
3: Určitě, vaše otázky jsou velmi pregnantní a velmi, řekl bych, tématu.
2: Tak Jiří tady píše, dobře, že zmiňujete ty reklamy, už se to skoro nedá poslouchat. Břeclav, bych, že jich tam máte podstatně více než jinde. Břeclav, asi tam mělo být, řekla bych, ale vzniklo z toho Břeclav. No, pane Jiří, jo, a jako z čeho ten kanál má existovat, když nemáme žádné koncesionářské poplatky? Jako, jak to má jako vznikat? Jako, to jsou ohromné časové investice, ono se to teda nezdá, ale třeba ten videofon, přes který tady mluvím s panem Kobzou, to je teda vlastně výrobek, který mi zabral půl roku činnosti, protože nejsem profi programátor. Takže jako věnoval jsem tomu ten čas, ušetřil jsem nějaké peníze vlastně, ale nicméně mě potom utíkaly ty obsahy a slyšel jsem, vy nevysíláte v těch přesných časech, proč? No protože jsem si programoval prostě, výrobní vlastní nástroj. Ale kdyby tady byl nějaký velkorysý muž z různých těch ostrovů a podobně, abych si to mohl rovnou koupit, tak bych jako vysílal úplně přesně. Ale ta otázka...
3: Byste musel hlácat podporu Ukrajině, podporu muniční iniciativě a kupovat drony a podobně, že jo?
2: Já vám, pane magistře, něco... Já vám na to konto něco řeknu. Já jsem vystudovaný vlastně rusista, ale měli jsme úvod do té slavistiky. Takže my jsme tam měli taky úvod i do ukrajinštiny a podobně a já jsem mě dokonce vedl seminář jeden ohledně jako těch písniček tohoto kulturního okruhu. Vlastně dokonce jsem tam měl ty zpěváky, kteří cestovali po světě, emigrovali do zahraničí, udělali kariéru v Hollywoodu a podobně. Oni byli jak z Ruska, tak z té Ukrajiny a podobně a třeba jako vás překvapíme spousta velmi talentovaných ukrajinských zpěváků. I třeba toho historického jako popu, tenkrát vlastně a tak, to jsou to romancové zpívání. Kolik těch lidí tady u nás, co prostě vyjadřují tu podporu tomu současnému tamnímu režimu, kolik těch lidí si přečetlo nějakého ukrajinského básníka, nebo kolik lidí se zaposlouchalo do třeba těchto starých ukrajinských písní, nebo si třeba načetlo dějiny té země, že jo, vyšlo několik těch prostě knih, které to popisují, nebo kolik z nich by dokázalo zaspívat teda tu hymnu tohoto státu, jako když už se tváří, že prostě jsou na té jedné vlně. Právě proto abych chtěl vzpomenout knihu, která se jmenuje, myslím, od Plutarcha, Přátelé a pochlebníci. Jo, bacha na ty velký prostě pochlebníky v drtí chvosty u listní ještěrky, který se tváří, že prostě teď tady podporujeme, ale přitom o té zemi nemusí vidět zhola vůbec nic a za těmi hlučnými slovy může být pytel úplně tupé prázdnoty. Schválně se jich na to někdy zeptejte, co jste četli, co jste viděli, znáte nějaké malíře, víte něco o té historii. Strašně rád bych si to jakoby poslechl, těším se, až si
3: ale
2: paní...
3: To je to jinak.
2: Já, poslední věta, já se těším, až si paní Tománková dodá odvahy a nikdy se té pětikolky, která je teď opozice, těším se, až se jich na to zeptá, co vy vlastně o tom víte. Tak.
3: No... Co já o tom vím? Já o tom vím, že...
2: Ne vy konkrétně, ale tam ti, co vyjadřují...
3: Když byly nějaké shromáždění naše předvolební, tak za Ukrajinu tam protestovaly menší skupinky lidí, obalený do ukrajinských vlajek a každý měl správný poster, správný transparent, jenomže to byli Češi. Kde je kurňa ten 500 000 Ukrajinců, kteří tam měli být, kteří jsou tady u nás, kteří dostávají dávky, pracují tady, bydlí tady, mají veškerou ochranu. Kde byli? Proč oni nedemonstrovali proti nám?
2: Ale já bych chtěl, aby to...
3: Byla parta nějakých zblblejch ultralevicových aktivistů, ale žádný z nich by si nešel lehnout do zákopu.
2: Já bych chtěl, aby to nezaniklo, jo? Protože třeba ten pan Vondra v televizi, když tam osočoval toho Jandejska, že prostě tam mával nějakým papírem v cyrilici a tím chtěl usvědčit prostě toho pána, že nějaký moc prostě provýchodní, zároveň říká, že tomu jazyku nerozumí, asi velmi dobře pamatuju na ten díl, jako taky v televizi. No, nevadí prostě. Tak zase jinde v jeho životopise na internetu jsem se dočetl, že snad jako mluví dokonce rusky, čili jako nevím, jak to teda reálně prostě s ním je.
3: Protože on promoval někdy v 89. nebo kdy. Musel mít několik zkoušek z ruštiny.
2: Ať se všechny ty Pekarové, Adamové, Vondrové, prostě Kolářové a podobně, ať se teda pochlubí, co z té kultury třeba ukrajinské teda znají a nakolik s tím skutečně prostě souzní, abychom odlišili takovou tu populární konjunkturu, která je vynáší na tu vlnu, po které oni surfují prostě v politice oportunisticky a nakolik skutečně prostě dýchají tím, o čem oni hovoří. Já jsem nikdy nikoho z nich neslyšel o tom nějak jako zevrubněji, šířej se rozpovídat. A myslím si, že to přesně je ten lakmusový papírek, jako jak to teda s nima je. Jak to se všemi tady s náma je.
3: Já bych s ním souhlasil, protože kdo z nich ví, kdo napsal po mého jména například, on známý poem Kobzar. Byl Ševčenko, Ukrajinec.
2: Ano, a mimochodem on má pomník vlastně na tom náměstí, kde stával ten tank, což je dneska náměstí Kinských, je tam ten, co to tam justiční, je tam palác nebo co?
3: Je tam soud městský.
2: Je tam ten soud. Mimochodem on celý život psal teda jako v ruštině, ale to je jedno prostě, jo. To je jedno. Prostě je to významný skutečně literát právě, jak říkáte, a kolikrát jsme to jeho jméno zaslechli ve všech těch debatách a disputacích, které byly třeba věnovány právě té Ukrajině. Čili jako to je dostatečně neuvěřitelné. Jo? Čili vážní přátelé, buďme všichni nároční na ty naše zastupitele, představitele, politiky a rozhodně trvejme na tom, aby to byli lidé fundovaní, aby si skutečně zasloužili ten hlas, který je jim v té politice dávan. A to, co já bych skutečně přál všem těm politikům, aby měli dostatečně charakter na to, aby se drželi těch svých předvolebních slibů, aby to nedopadlo jako s tím panem Fialou, který říkal, sice jsme to slíbili, ale z objektivních důvodů jsme to vlastně nemohli dodržet. Tak jako...
3: To mě připomíná takové to známé heslo, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky.
2: Ano, což je ta slavná hláška Viktora Černomyrdina, který dělal ruského velvyslance na Ukrajině a vstoupil do dějin těmi svými velkými bonmoty. A když ten Pavel Blažek odcházel vlastně předčasně z toho postu ministra spravedlnosti, tak v parlamentu tu přesně tuhletu hlášku řekl. Že citoval vlastně Viktora Černomyrdina. Čili výborně, tady ten pravicový prostě český politik cituje ruské politiky. Já nevím, je to úplně famózní, podobně jako pan Hamáček, ale já to neříkám jako ve zlém. Jo. On se potom pochlubil, když už potom odbyl z té funkce pryč, že si koupil tu Volhu, tu Carevnu Gaz 21 vlastně. Mimochodem to je auto z americké licence, co v tom Sovětském svazu dělali, takže tím se to všechno krásně uzavírá, ten kulturní kruh civilizace, a proto já si myslím, že jedině ti politici v České republice, kteří jsou skutečně procivilizační, tak za něco asi stojí, protože ono říkat jsme pro čeští, no tak jako v čem teda, jako... Nebo my jsme Evropané, ne nutně jako členové Evropské unie, říká jedna strana, co má 3 písmenka, jako v té své zástavě, ale kde jsou prostě teda ty programy, které budou posilovat teda tu evropskou kulturu, to jsem taky nezaznamenal, čili já teda nechci být jako trapný nebo zbytečně moc kritický, ale přečtu vám tady hlášku.
3: Pane Pranto, minulý týden... Vlastně už předminulý týden. V Bruselu byla konference, kterou pořádala nadace Matyáše Korvína, která se jmenovala Boj o ducha Evropy, na které vystoupil i Václav Klaus s velmi zajímavým příspěvkem. Bylo to zveřejněné na parlamentkách. Všechny ostatní média to je naprosto ignorovala. Kde vlastně doložil, že Evropa jako taková se skládá z natolik různorodých států a různorodých kultur, že vlastně nemá společného ducha. Hmm. Já si myslím, že to je velmi správný názor, protože když srovnám naše podmínky a naše potřeby tady u nás, v České republice, například s tím, co se děje ve Francii nebo Británii, tak nemůže být vzdálenější civilizace.
2: Hmm. Jestli volíte jenom reakci, já osobně třeba nehledám takové to velké evropanství, ale právě tu krásu v té rozmanitosti. Prostě ty původní britské hodnoty, původní francouzské hodnoty, původní české hodnoty, mě baví číst třeba jazykové učebnice, které vycházely za socialismu v těch, já nevím, klidně i v 50. letech vám můžu demonstrovat ze své sbírky.
3: Jo. Učebnice anglické korespondence obchodní například.
2: Jak jste to říkal?
3: Špičková učebnice anglické obchodní korespondence. Mm-hmm.
2: Já nejsem si jistý, jestli mám přímo tuto, ale strašně mě učarovala knížka, kterou napsal Evžen Link v 60. letech na počátku. Je ona určená pro číšníky, když tak vám ji pak tady někdy jako ukážu. Už jsem ji tady jednou demonstroval na Plesku. Tam je to popsáno prostě krásně z hlediska toho obchodu, jo. Je tam famózní slovní zásoba, je tam popsáno, co se v té době u nás tady prodávalo v obchodech a o čem byste si mohli popovídat, o čem byste si mohli popovídat s anglickým návštěvníkem. A zároveň se tam hezky píše o té Británii, prostě tak, jak přirozeně to ty kultury může zajímat, jako tak jací vy jste, my jsme takovýhle, my máme toto, ukažte mi, co máte vy, a z tohoto hlediska mi to připadá úplně normálně hezké, jo? Že se obýváme tady ten společný prostor, máme nějaké sousedy, zajímáme se o ty jiné národy, ale sami jsme pevně ukotveni v těch našich hodnotách a víme, kdo jsme. Teď to je přece krásné, jako jestli toto by znamenalo jako cítit se Evropanem v těchto intencích, tak jako proč ne zase, jo?
3: Samozřejmě chápeme, že u vás švestky nerostou, tak jste odkázaní na whisky.
2: Chtěl bych vám zacitovat výrok v souvislosti s tím zmatením té politiky, kterou teď tady vidíme, bohužel v Česku. Je to z nějakého filmu, už nevím z jakého, a tam prostě řekli one must never be so disappointed as to give up one's goal. Čili nikdy bychom neměli být příliš zklamáni, abychom rezignovali na nějaké naše cíle, které jsme si vytyčili nebo předsevzali.
3: No, když už jsme u té angličtiny, to bych vám taky dal jedno k dobrému. To mám, si pamatuju od své učitelky angličtiny. One must be an Englishman to be such a fool.
2: Mm-hmm.
3: Jeden musí být Angličan na to, aby byl takový blázen.
2: Taková...
3: Když se podíváte na to, co se tam děje, mm-hmm. zjišťujete, že tento bonmot, že má hlub,

Krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci, záleží na tom, kdy si zapnete váš oblíbený pořad, co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Protože jste zvyklí a máme to tak nastaveno od samého počátku, že já natáčím v sobotu, teďkon máme téměř 1 hodinu, 13 odpoledne v sobotu, tak máme vždycky ty informace do té doby, takže jako například v Británii začínáme týden nedělí. No a v neděli, přátelé, bylo jedno z největších setkání vlastenců, kterého jsem se účastnil, když pominu demonstrace v roce 2022 a hlavně v zimě 2023 a na jaře, tak skutečně to bylo setkání naprosto neuvěřitelné. Bylo obrovské horko, my tady dneska máme bouřku, nevím jak vy, přátelé, a přesto jsme se tam sešli. Sešli jsme se v Brně, sešli jsme se u hlavního nádraží a šli jsme jako obrovský proud vlastenců, zhruba 6000 lidí, směrem k Dominikánskému náměstí za husitského chorálu. A musím říci, že těch 5,5 hodiny, které jsem s vámi strávil, tak to bylo něco ohromného a úžasného. Já jsem absolutně netušil, přátelé, a říkám to se skromností sobě vlastní, že je tolik lidí, kteří mě sledují. To znamená, jak jste správně někteří psali, normálně by ta cesta trvala 15, maximálně 20 minut, mě trvala přes hodinu, protože jsem se s každým z vás chtěl pozdravit. Rozdal jsem přes 550 odznáčků, nechal jsem teďkon udělat nové, takže až se zase potkáme nebo se potkáváme, protože každý den se mi stane, že někoho potkám, takže mívám u sebe odznáček a 4. odboje a rozdávám je, tím odpovídám na nejčastější dotaz, neprodávám je, přátelé, tahle ta akce, kterou jsme dělali s Barunkou naposledy v roce 2023 na Vánoce, tak je pro nás šíleně náročná, to znamená, opravdu neposílám to nikam, neprodávám to a tak dále, ale rozdávám to na potkání, protože si u toho můžeme popovídat, je to daleko osobnější. To znamená, ano, u společnosti Belabel vy se můžete domluvit, oni to ví a můžete ten odznáček v těch několika velikostech si tam nechat udělat. Je to jejich cenová politika, jde to úplně mimo mě, já z toho nic nemám, takže ještě jednou zopakuji, Belabel, tam si to můžete klidně objednat, když budete chtít, protože já to nemám jako takzvaný merch, abych na tom vydělával peníze, možná jsem hloupý, možná bych na tom vydělal spousty peněz, možná bychom udělali něco také dobrého. To znamená nějakou charitu, přátelé, ale nezlobte se, já té charity dělám opravdu tolik, že v podstatě nemám už další potřebu. Máme tady český dům, kde už je téměř 250 000 korun, je tam 234 000 korun na transparentním účtu a největší částku poslala společnost ILV a inženýr Miloš First. Tímto ti, Miloši, moc děkuji, 100 000 korun. Spousty z vás tam přispíváte po 100 koruně, po 50 koruně, moc si toho vážím. Není to žádná samozřejmost, přátelé. Nemusíte mi k tomu psát žádné omluvné texty. Velice často se mi stává, že třeba někdo pošle 30, 40 korun, 50 korun a napíše, že se omlouvá, že nemůže poslat víc. Prosím vás, tohle se mi nemusíte vůbec omlouvat. Já jsem šťasten, že vůbec jsme schopni něčeho takového a pevně věřím, když to půjde tímto tempem, že do 5 let by se podařilo sehnat pro nás jakýsi český dům, kde bychom se jako vlastenci mohli setkávat, mohli bychom tam dělat takzvané happeningy, mohli bychom dělat daleko více tvůrčí činnosti. Já bych tam chtěl založit knihovnu, když může být knihovna Václava Havla, tak proč by nemohla být knihovna Vojtěcha Němce. Myslím si, že to má i svoji logiku, protože jednu takovou knihovnu už jsem založil v Červeném dvoře. Takže pokud na mě někdo koukáte z Červeného dvora, nebo jste tam byli na léčení a měli jste tam půjčenou nějakou válečnou knihu, historickou knihu, knihu o koncentračních táborech a tak dále, tak těch zhruba plus minus 150 knih jsem tam daroval já, když jsem tam sloužil, ne jako pacient, ale jako specialista pro intenzivní péči s Aripem. Tam potřebovali jeden čas, já jsem tam sloužil na dvakrát, poprvé v roce 2004 nebo 2003 a po druhé jsem tam
sloužil mezi lety 2009 až do konce roku 2010. Moc rád na to vzpomínám, byl jsem na oddělení B a Kamila byla naše staniční a je tam doteďka. Věřím tomu, že z ní bude vrchní sestra někdy v budoucnu. Takže přátelé, takhle jsem dal poměrně dlouhý úvod a to z toho důvodu, že tu neděli považuji za velmi podstatnou. Považuji za důležité, že jsme ukázali, že takhle tedy ne. A že sudetoněmecký Landsmannschaft jako jedna z mnoha organizací, která zaštiťuje, zastupuje vyhnané sudetské Němce, tak, že se tady nebude prohánět jen tak bez nějaké odezvy. Jsem moc rád, že tam vystoupil prezident republiky, inženýr Miloš Zeman, kandidát věd, protože v jeho rozpoložení zdravotním, které je teda mnohem horší než mé, tak v tom horku tam vydržet a potom ještě jít k těm kolejím se poklonit a dát kytičku, tak není žádná samozřejmost. Samozřejmě tam vystoupilo spousty lidí, Jindra Reichl, pan Foldina, Miloš Blaha a tak, nebo Luboš Blaha a tak dále, Kateřina Konečná. Ivan vyskočil to celou dobu, moderoval, velmi dobře to moderoval. Je třeba, přátelé, neházet všechny do jednoho pytle, to znamená, jestliže se bavíme o tom, že ta kulturní fronta je tady více proválečně zaměřená a kolaborantská, tak je to možná pravda, ale vždy se najdou lidé, kteří jdou proti proudu a Ivan mezi ně rozhodně patří. Takže ještě jednou vám za to chci moc poděkovat a věřím, že to nebylo poslední setkání tohoto druhu. Že tam byli provokatéři, byli, že tam byla tajná policie v civilu, byla, všichni jsme je okamžitě identifikovali, na těch videích je to vidět, mnozí se tam k tomu vyjadřujete, takže tohleto je věc, která mi samozřejmě vadí, protože jestliže se tady změnila vláda, tak bych předpokládal, že tedy tohle bude jedna z prvních věcí, že pan Metnar si udělá pořádek u policie a že policie nebude chránit provokatéry, já jim tady nebudu dělat reklamu, vy víte, o koho jde, myslím si, že jsem je velmi inteligentně utřel, protože nemá smysl s takovými lidmi vést jakoukoliv diskusi. Oni nechtějí vést diskusi. Oni chtějí mít takzvaný content na své Hero Hero, kde od 23 tisíc lidí vybírají zhruba 1 300 000 korun měsíčně hrubého. Otázka je, jestli z toho platí daně. To by třeba mě osobně dost zajímalo, protože si myslím, že to nebude tak průzračné, jak o sobě tvrdí. Vždycky tito lidé, kteří si myslí, že jsou nějakou morální hodnotou, autoritou a tak dále, tak většinou mívají pěkný svinčík sami doma a nemají zametené Prahy, jak už to tak bývá, ale neustále musí poukazovat na ostatní, ukazovat prstem, kdo je špatný, kdo má jaké názory, kdo je proruský a tak dále. To znamená, tohle je záležitost rozdělené společnosti, ta společnost je extrémně rozdělená, můžeme si říci původce, kdy tohle to začalo, já osobně si myslím, že je to už tak zhruba dekádu, vygradovalo to samozřejmě během covidismu, kdy se ta společnost definitivně rozdělila a v podstatě je to pokaždé stejné. To znamená, neříkám, že vždycky, ale ti zastánci těch restriktních opatření proti lidem, kteří si, nedej bože, někde nevzali roušku nebo měli zahradní slavnost, jako se to stalo nám, kdy na nás přišla policie na naší vlastní zahradu. Já se mi sem tady nepustil, protože to byla městská policie a musel by se tady dít nějaký trestný čin, abych je sem pustil. Státní policie nepřijela, tak to jsem docela kvitoval, ale vzpomínám si na to v tom roce 2022 v červenci a úplně jsem žasl, jak někteří lidé dokáží zpytomnět a bylo to samozřejmě na udání. Víte, přátelé, ty problémy si děláme úplně sami. Já vždycky říkám a trvám na tom, že tady nejsou žádní marťani, kteří by sem najednou přišli a teď nám diktovali život, co máme dělat a jaké máme mít politiky a tak dále. Tohle to si všechno zařizujeme úplně sami. A bohužel ve společnosti je velká část lidí, kterých hlodá například závist, nedosáhli toho, co chtěli, tak se tímto způsobem vybíjí na ostatních lidech a mají radost z toho, když se někomu
nedaří. Úplně nádherný příklad tento týden byla oslava Leoše Mareše na Čapáku, na Čapím hnízdě, jak se vůbec mohla dovolit tam Aňa Geislerová jít, a to, co tady předváděl pan Tuna, no, tak to nemá smysl ani komentovat, protože by mu člověk opět zbytečně dělal reklamu. Tahle ta závist, že zrovna jeho nepozvali a mnohé další jako rybičky, a že se k tomu vyjadřovali. Já jsem úplně žasl. Jako říkám si, že opravdu ta společnost je velmi nemocná. Vždycky, když tomu takto bylo, tak to byla předzvěst nějakého většího světového konfliktu. Obávám se toho. Nestraším, ale obávám se toho, že to, čeho jsme svědky každý den, jak to graduje, to je další zpráva, to znamená ty provokace většinou ze strany Ukrajiny, tak, že chtějí spustit článek 5, chtějí vyvolat konflikt mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí napřímo. To, že se ten konflikt děje po celou dobu, o tom já vůbec nepochybuji. A to prosím pěkně ne od 24. února roku 2022, ale zvláště pro vás mladší, a já děkuji, že se na mě kouká čím dál tím více mladších lidí, je to potřeba a jsem za to moc vděčný, tak to se děje od roku 2013, 2014, 2015. Ten konflikt na Ukrajině je národnostní konflikt, vyvolaný v podstatě uměle. Málem se z toho stala druhá Jugoslávie v 90. letech 20. století a Američané tam mají 14 základen CIA na té východní hranici. Když se celkově podíváte, kolik základen je ze Severoatlantické aliance, rozmístěno kolem Ruské federace, Ruská federace je největší země na světě, tak zjistíte, že ten poměr těch ruských základen versus základen Spojených států amerických, potažmo Severoatlantické aliance, v absolutním nepoměru. To není ani 1:10, 1:20. Tady se bavíme minimálně o 2 až 3 nulách navíc. To znamená, kdo tedy je tou obranou aliancí a kdo je tou útočnou aliancí. Fascinuje mě, že tito lidé si neuvědomují, jaký způsob konfliktu by to byl. A hovořili o tom mnozí, jako třeba Albert Einstein a další. To znamená, pokud bude třetí světová válka, tak z největší pravděpodobností půjde o válku absolutně likvidační a válku nukleární. Protože Ruská federace i Spojené státy americké, Čína, Indie a tak dále, patří mezi státy, které mají tisíce jaderných hlavic a dokáží tu zeměkouli zničit 1000krát, 100 000krát úplně v pohodě. A ve chvíli, kdy bude jedna z těchto mocností zahnána do kouta a nebude mít zbytí, tak se obávám právě použití jaderných zbraní. Nebavím se o taktických jaderných zbraních a nebavím se o balistických a hypersonických střelách, raketách, chcete-li, protože ty jsou schopné to nést samozřejmě. Ale teď jsme byli svědky toho v týdnu, že padl orešník do Kyjeva. Tak to prostě je. Ale už se neříká proč. To znamená, šlo o odvetnou akci. Paradoxem je, že ta škola, ta děvčata byly ve škole na mezinárodně pořád ještě ukrajinském území. Takže Ukrajinci udělali to samé, co bylo v Oděse v roce 2014, následně Ali Andělů a tak dále. Jo? Takže za každou cenu chtějí vyvolávat konflikty. Pokud jsou mé informace správné, a myslím si, že ano, tak se opět dala dohromady větší jednotka z Azovstalu. Ti, kteří byli propuštěni, tak prý jsou teď lépe vyzbrojeni a chystají se na dobytí Donbasu a následně tedy Krymu a tak dále. Nemyslím si to. Mainstreamová média nám tady říkají, že Ukrajina vede na plné čáře. Že v podstatě nejsme vůbec, jako že Rusko je na kolenou, že není schopno už vést další válku.
realita je daleko tvrdší. Rusko postupuje pomalu. Samozřejmě, že tím tempem, kterým postupují, tak by celou Ukrajinu zabrali zhruba za nějakých 120 let. To je prostě holý fakt. Ale postupuje. Za cenu ohromných ztrát, ale postupuje. A vzhledem k tomu, že mají balistické střely, mají orešníky, tak my vidíme tu sílu, která tam je. Takže to, co se teď chystá, to stahnutí vojsk na severovýchod, to k Sumy, to není žádná náhoda. To je věc, která už probíhala minulý rok, šlo zhruba o 160 tisíc vojáků na straně Ruské federace, to je ohromné číslo. A teď jde o to, že Rusové mají taktiku roztáhnutí té fronty. Je to úplně stejné, co udělali v roce 1942, ale hlavně v roce 1943, je to naprosto stejné. A je to taktika, která jim vyjde. Tady nám můžou vyprávět, co chtějí, ale Rusko má proti Ukrajině a státům, jako je Spojené království, jako jsou Spojené státy americké a tak dále, které tam sypou horem spodem, i když tvrdí něco jiného. A mají tam ty své experty a není jich tam tisíc. Jsou tam tisíce, ne, desetitisíce. Tak oni nemají nevyčerpatelné možnosti, co se týče zdrojů a komodit. Ruská federace je má, to je realita. A celou dobu tady jde, jak vždycky říkám, o tok peněz a o sféru vlivu a právě o ty komodity. To, co rozehrály Spojené státy americké v Iránu, je podle mě průšvih srovnatelný s Vietnamem v 70. letech, v 60. a 70. letech 20. století. To nemá s ničím jiným srovnání a dopadne to možná ještě hůř pro Spojené státy americké. My každý den slyšíme naprosto rozporuplné zprávy o tom, že teď to skončí, zítra to otevřeme, potom slyšíme útoky, zase opakované útoky. Izrael, ten už se vůbec nekouká na levo, na pravo a v Libanonu to berou hlava. Nehlava bez ohledu na to, jestli tam je něco, co je v UNESCO, jako jsou křižáci a tak dále, tak to tam likvidují. Je to bezhlavá politika, genocida, je to něco, co nepatří vůbec do společnosti 21. století. A já předtím velmi varuji a říkám to po celou dobu. My jsme se jako společnost vůbec nepoučili, přátelé. Vůbec. A jakmile jsme jednou překročili Rubikon masového vraždění, průmyslového vraždění, tak se k tomu klidně vrátíme zpátky bez jakýchkoliv problémů a bude to ještě horší a ještě brutálnější, protože máme techniky, o kterých se Němcům mezi lety 1939 a 45 ani nezdálo. Takže tady to je věc, které já se teda osobně velmi obávám. Do toho tady, jak psíci z kabelky, mopsíci, vyštěkávají lidé jako admirální generál, že to, co se stalo teď v Rumunsku, tak je potřeba, abychom teda vycenili zuby a Severoatlantická aliance tam zaútočila. Podívejte se, pokud něco takového chtěli udělat, tak to měli udělat po 24. únoru roku 2022. Tam ta šance byla. To, že konvenčně máme větší armádu než Ruská federace a dáváme do toho více peněz, tak o tom tady není vůbec pochyb. To je jasné. Ale to je konvenční způsob boje. A na jednu stranu se nám tady tvrdí, že Rusové nás napadnou, že nás tady úplně převálcují. Na druhé straně ti samí lidé říkají, že nejsou schopní dobít úplně malou vesničku někde na východě Ukrajiny, na Donbasu například. Takže čemu teda má potom člověk věřit, když pokaždé říkají něco jiného? Je to propaganda. Ta propaganda jede na obou stranách barikády. Já si nedělám vůbec žádné iluze. Propagandu jedou samozřejmě i v Ruské federaci, to je naprosto jasné. A bylo tomu tak vždycky při těch válečných konfliktech. Jenomže my místo toho, abychom se starali, abychom byli chytřejší, abychom byli vzdělanější, aby naše děti se měly lépe, abychom měli lepší zdravotnictví, lepší školy, lepší silnice a tak dále, tak jsme tady najeli de facto na válečnou ekonomiku. A jediný, co nám v tom brání, je Green Deal a ty uhlíkové stopy ETS 1, ETS 2 a tak dále, což tento týden
zase jasný posun. Němci, hlavně jednotlivé spolkové země, se tomu brání, protože oni se to zavedli dobrovolně, zatímco my to budeme mít povinně možná od 1. ledna roku 2028 pro domácnosti a pro třeba benzín a naftu. Tak v Německu si to zavedli, takže tam mají obrovské, obrovské potíže. Do toho si rozebírají jaderné elektrárny. To kdyby vám někdo někdy vyprávil, tak tomu nebudete věřit, že je někdo tak hloupý a nechá si rozebrat špičkové jaderné elektrárny. A Němci měli jedny z nejlepších jaderných elektráren na světě. Ty tři, co si zavřeli a teď je postupně demontují, tak to je úplně, úplně neuvěřitelné. Teď jenom kolik peněz to stojí. Jenom ta demontáž, kolik betonu tam nalijí a tak dále. K tomu byla taková zpráva, že sarkofág, který je v Pripjati, tak není úplně dobrý, vypadá, že je narušený, tak to je samozřejmě velký pruser. A do toho se musí zapojit úplně všichni, protože to, jestli jako pustíme, no tak se nemáme potom o čem bavit. A všimněte si, jak my si to všechno likvidujeme. Na jednu stranu nám tady z Bruselu tvrdí, jak musíme být ekologičtí a jak nemůžeme oddělovat víčka kvůli želvičkám a podobně. A na druhou stranu se podívejte, jak zaneřáděná je Ukrajina a jak dlouho ta detoxikace tam bude trvat. Už jenom z vláken a tak dále. Tam jsou oblasti, kde nebudou ti lidé moci bydlet desítky, ne listovky let. Protože veganské granáty opravdu neexistují. A tanky na elektřinu, o kterých hovořili, že by chtěli dělat, no tak to je všechno hezký. Ale to nemá pořád s ekologií nic společného, protože i ty tanky se musí někde nabít. A oni se většinou nabíjí z těch uhelných elektráren. Ohromně nahráváme Číně, přátelé, neskutečným způsobem. Jestli někdo tleská a chechtá se nám, tak je to Čína. Tam si musí říkat, že jsme se úplně definitivně všichni zbláznili, protože to, celý ten Green Deal je postaven z 99% na peněz, na penězích, které dostává Čína. Protože oni vyrábějí ty baterie, oni mají ty články. Od nich je sluneční energie, že od koho jiného bychom to brali. A teď tady zjišťujeme, že ty soláry, které jsou z Číny z 99%, tak v podstatě, jak hodně svítí sluníčko, tak to ta síť nezvládá, takže jsou ti lidé v záporných hodnotách a nemůžou je prodávat do sítě, protože ta síť na to není připravená v ty určité stěžejní dny, kdy je ten svět dlouhý a je intenzivnější a tak dále. Takže já nemám nic proti obnovitelným zdrojům, ale musí to mít nějakou hlavu a patu. No a v Číně to ví, takže tam si udělali nikoli v pětiletku, jako je to v Bruselu, ale udělali si výhled na 100 let dopředu. Do roku 2070, minimálně spíše do roku 2080, budou mít uhlí a k tomu jsou největšími producenty a zároveň spotřebiteli obnovitelných zdrojů. To je naprosto jasné a evidentní. A budou v tom pokračovat. A až ty technologie budou lepší, tak s tím nemám problém. Tento týden například Čína představila baterii, což se teda nedozvíte tady, ale já jsem to četl na v jedných vietnamských novinách, hanojských, a tam psali, že mají baterii, která má 113 kW a dá se dobít do 3 minut. No to už je stejné, jako když tankujete benzín nebo naftu. To je úplně stejné, totožné, naprosto. Protože tam to tankování plné nádrže je také někde kolem 3 minut. Takže tohle, ano, já s tím nemám problém. Ve chvíli, kdy ta technologie půjde takhle dopředu, tak ano. Ale na druhou stranu, ta těžba litia je všechno jenom neekologická. A to drancování například Afriky, tak to je přece úplně, úplně zjevné. V naší kotlině, přátelé, se toho dělo tolik, že by to vydalo na další 2 hodiny. Tak já dám, co se týče obstrukcí, protože ty obstrukce ve sněmovně, které jsou, naprosto paralyzují jakékoliv zavádění zákonů. A je to jeden velký chaos. Paní Urbanová, nebo slečna Urbanová, což je bývalá asistentka Víta Rakušana, nynější poslankyně za Středočeský kraj, která svého času vyhrožovala panu Kupkovi, je třeba znát ty vazby mezi sebou, tak nebyla samozřejmě zvolena. A oni nadávají na koalici. Ale teď se podívejte na poměr hlasů. Teď ona nedostala spousty hlasů z opozice. Proč? No, protože ji nechtějí. Protože jediný, kdo ze stanu má možnost stát se místo předsedkyní sněmovny, je paní Kovářová.
My s ní nemusíme souhlasit, je to velmi taková mnohdy i vtipná paní. Mně přijde, že trošičku jako má přihnuto, ale to je čistě jako můj osobní názor, to vůbec nemusí být pravda. Ale je schopná nějakého konsenzu a tak, jak mám zkušenosti ze sněmovny, tak vím, že z koalice jsou ochotní volit. Znám lidi, kteří jsou ochotní volit z koalice, takže ta by měla šanci projít. Ale samozřejmě dozimetrický STAN má obrovské potíže, můžou si za to naprosto sami, protože je to jasné, podívejte se kolem dozimetru, co se všechno děje. Tento týden ta schůzka na smrt nemocného pana Janouška na jachtě za 200 milionů v Chorvatsku s panem Pitrem a s dalšími lidmi, kteří prokazatelně jsou obviněni kolem dozimetru, tak to nebude žádná náhoda. To je dělení kořisti. K tomu pan Jiříkovský, který odklonil další přes miliardu korun v bitcoinech, tak to už je jenom spíš takové úsměvné, protože si říkám, že teda ten kluk vypadá, že neumí do pěti počítat, pardon, ale je evidentně velmi chytrý. Takže Bůh ví, kolik miliard má ještě kde odkloněno. Evidentně v určité době vsadil nemálo peněz na bitcoiny, ale v době, kdy to nestálo tolik a to se mu vyplatilo. Takže i když půjde sedět a dostane třeba 12 let, tak ale pořád bude zajištěn, protože on je k tomu nechce pustit a ty klíče má on, takže co s tím jako oni udělají, zničit to nemohou. Kolik v tom je namočených politiků, kolik tam šlo peněz do všech těch partají, to by mě zajímalo, přátelé, protože myslím si, že bychom hodně koukali. Dom Pablo a spol jsou v tom namočeni až po uši a nejenom oni. Určitě v tom hraje roli i Kampelička a to se zase dostáváme k zbrojnímu průmyslu, dostáváme se k zbrojním zakázkám a podobně. Prodej Explosie, další zpráva tento týden, pro mě teda naprosto šokující, protože nechápu, proč bychom měli prodávat společnost, které se velmi daří a která je teď už v zisku nějakých 7,5 miliardy korun, že naopak takovou společnost bychom si měli nechat. Je to společnost, která před 25 lety patřila Andreji Babišovi a Andrej Babiš ji prodal českému státu a český stát ji teď možná prodá do Francie, protože o ní má zájem přímo Emmanuel Macron. Tak samozřejmě vzhledem tomu, co Explosie dělá a vyrábí, tak se není čemu divit. Co se týče Andreje Babiše, tak opět tady máme dotace, nedotace. Já si myslím, že už to spoustu lidí tak unavuje, že už nejsou schopní vlastně ani rozlišovat v tom a jim to jedno. Já osobně říkám sám za sebe, že mě už je to úplně puténka, protože mě fakt zajímá, co budou dělat pro nás, pro lidi. A aby konečně začali zavádět zákony. To samý Otto Klempíř. Těch 173 nebo 178 stránek je to naprostá katastrofa. Jako vůbec nechápu, jak to nemohl pustit, co se týče České televize. A je to obrovská ostuda. A přijde mi, že to jako nechtějí dělat. Nemyslím si, že to, co říká Tomio Okamura, že od 1. ledna roku 2027 nebudeme platit ty poplatky, tak si nemyslím, že se to stihne. I vzhledem těm obstrukcím, které jsou v České televizi. Prakticky každý den v tomto týdnu byl nějaký protest proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Pokud jste viděli ta videa, tak já jsem se ho musel smát už, protože k tomu není co dodat. Tam vůbec nejde o žádnou nezávislost nebo o demokracii a tak dále. To je opět čistě jenom o prachy a oprášený vynikající business plán Mikyho Mináře, který jako generální ředitel v podstatě milionů bublinek pro demokraturu, tak z toho rejžuje obrovské peníze, o kterých se nám ani nezdálo, přátelé. Takže takhle to je. Těch událostí se stalo spoustu. Ale vy mě, přátelé, napište do komentářů vaše názory, postřehy. Já vás poprosím o sdílení, lajkování. Nechcete komentář, dejte jenom srdíčko nebo českou lajku. I to pomáhá upozadňování a rozšiřování těch informací. Ještě jednou vám moc děkuji a přeji vám krásnou neděli a u kidů z bunkru na viděnou.

0: Příjemný dobrý páteční večer. Byl pozdní večer. No, 29. máj. Já vás tady vítám samozřejmě s naším odborným specialistou v uměleckých kruzích zvaný Homer. U pořadu jehož jméno, protože mě taky chytlo básnické střevo, takže...
1: Koukám.
0: Tento pořad má název Pátek, kratochvíla třeba.
1: Rým jak stehno. Krásný dobrý večer vám všem, kteří nás posloucháte, ať dneska nebo ze záznamu. Ano, je pátek a Petr si vzpomněl na moji maličkost, takže pojďme do toho.
0: No, počkej. Já totiž bych se tady ještě u toho úvodu zastavil právě, ty tady říkáš rým jak stehno, ale pozor, pozor, moderní básně rýmované nejsou, takže proto vlastně já jsem tady tak dneska za toho progresivního. Taky jsem se nechal ostříhat.
1: To je dobře.
0: Tě se dneska oholím, ale to se dějou věci, mám připravený sako, ty varo, oblek, ty, no, to jsou, no, ale tak.
1: Bude to důležitý víkend, ano, pro tebe osobně určitě. No. Nicméně, pojďme k věcem celospolečenským a tvé soukromné problémy, jako kdo bude
0: předsedat.
1: Prosím tě, to jsou věci, které jsou naprosto nezajímavé, ale budou mě zajímat v neděli večer.
0: To už všechno bude.
1: To už bude rozhodnuto.
0: Ale ve světě se dějou věci. Tak,
1: a velký.
0: Tak pojďme na to.
1: Dobře. Nevím, jestli jste si všimli, ale v Astaně v Kazachstánu bylo zasedání toho Euroazijského ekonomického fóra a to je fórum, kterému předsedá Rusko a zbytek jsou v podstatě bývalé sovětské státy. Řešili tam především Arménii. Arménie totiž se rozhodla, že se dá do spolku s Evropou, jako s Evropskou unií a že to bude parádně fungovat a že oni demokraticky se rozhodnou, že půjdou teda touhle cestou. Takže před tímhletím zasedáním se jim stalo to, že najednou z objektivních příčin jim Rusko zakázalo dovoz kytek, do Ruska, vývoz alkoholu do Ruska, vývoz minerální vody do Ruska, protože to nesplňovalo nějaké hygienické předpisy. A pak jim řekli, že jako plyn samozřejmě Rusové jim rádi budou dodávat, ale za světové ceny. No a světe, div se, na tomhletom zasedání v Astaně, on tam Pašiňa nebyl, poslal tam zástupce, tak Arménie prohlásila, že se snaží rozvíjet dál svůj účast v tom euroazijském bloku a že teda jako oni nechtějí vystupovat a nebudou to narušovat. No a tenhle blok jim doporučil, že pokud chce Arménie dále zůstat, aby provedla referendum. Takže Arménie, protože je ekonomicky závislá na tomhletom ekonomickém prostředí, prostě se pokusili s Arménií udělat to, co udělali kdysi s Ukrajinou. Jo? Že Ukrajina měla výhody od Ruska a přitom, jak se to řekne slušně, lezla do zadku Evropské unie. A teď už to nejde. Hod se poutočilo kolo dějin a teď už to nejde. To ukazuje o tom, že Rusko už není tak slabé, jak bylo, a že je silnější. Ano? Proto jsem začal s tímhletím řekněme, pro nás málo zajímavým faktem, ale je to čerstvá informace, která o něčem svědčí. Svědčí to o narůstající síle Ruska. A když se teď posuneme kousek dál k nám, tak zjistíme, že dneska ráno obrovská aféra, ruský dron se trefil do baráku v Rumunsku. Mělo se to stát v městě Galati. Pokud Petr na nás bude hodnej, tak tam ukáže mapu, aby jsme si koukli, kde vlastně Galati je. Je to město, které je kousek od Oděsy. Mělo by to být teda na druhém břehu Dunaje. A prostě tam vlétl ruský dron a Rumunsko prohlásila, že generální konzul, protože tam už velvyslanec není, tam je generální konzul, takže generální konzul je persona non grata, že musí okamžitě opustit území Rumunska. Evropská unie von der Leyen začala vykřikovat, že na Rusko musíme dát tvrdé další 21. balíček sankcí, že prostě potopíme to Rusko dolů. A je obrovský řev kolem toho. Tomu se věnoval tomuhletomu tématu i Putin dneska, protože byla mu položena otázka od novinářů. A on řekl, no, uvědomte si, že ještě není zjištěno, jaký dron to je, jestli to ruský nebo jaký. Protože ukrajinské drony nám napadly pobaltské státy, Ukrajina napadla raketama Polsko, ukrajinské drony napadaly Rusko přes území Finska, takže je otázka, čí ten dron byl a jak tam byl. Galati se to jmenuje, Peťo. To město. Takže doufejme, že ho Petr najde. Jo. Uvidíme. Galati, Rumunsko, máš to tam na povrchu. Takže je to kousek vedle, že jo? Schválně se koukni, kolik je...
0: Daleko jako od Oděsy, ty varo.
1: To je hodně daleko, že?
0: No, tady je Galati a Oděsu máš až tady nahoře.
1: Ano. Takže to by muselo... Sakra. To je totiž úmyslný útok. Jednoznačně úmyslný útok. Ale otázka, proč by tohleto Rusové dělali? Oni to nepotřebují.
0: Takže... Je to zase pod falešnou vrajkou, že by to mohli být zase Ukrajinci, který...
1: A k tomu můžou klidně použít i drony, které vypadají jako ruský, jo? Protože oni ty drony všechny vypadají stejně, když to vemeš. Konec konců vyrábí to Irán, vyrábí to Turecko. A dodává to na obě dvě strany. Takže to se dá těžko prokázat. Ale oni věděli, celá Evropská unie už hned ráno věděla, že to byl 100% ruský dron a obrovská mediální smršť.
0: No ne, no tak to oni vědí vždycky, že jo?
1: No jasně.
0: Jako 100%.
1: Jo. Takže se nám to tady vyostřuje. Někdo každopádně chce, za každou cenu chce, aby Evropská unie byla vtažená tady do toho konfliktu. Někdo opravdu na tom usilovně pracuje. Pochybuju, že to je Rusko, protože pokud by Rusko chtělo napadnout Evropskou unii, tak to udělá úplně jinak. Zajímavá byla reakce Medvěděva, bývalého prezidenta ruského, který na ten řev von der Leyen zareagoval slovy, že Evropa by se měla připravit na tom, že drony tam budou havarovat častěji na území Evropské unie. Budou častěji havarovat. Jo? V podstatě i na mezinárodní půdě, to znamená na půdě OSN a dalších platformách, Rusové jednoznačně říkají, že se vyostřuje střet mezi Evropskou unií nebo evropskou částí NATO a Ruskem. Že nedělají se diplomatické kroky, vede se to všechno k tomu, aby konflikt expandoval, aby to prostě bouchlo. Kalasová, že jo, jo, to je ta ukřičená, co je to, Litevka, Lotyška?
0: No, Kalašová.
1: Kalašová.
0: Kalašová.
1: Tak ta začala vykřikovat, že je třeba Rusko odzbrojit a ať se Rusko zbaví všech zbraní a to. Na Češi teda, když to bylo položeno Lavrovovi jako otázka, tohleto vyjádření Káji Kalasové, že teda Rusko je třeba za každou cenu ozbrojit, že se musí spojit jako mezinárodní společenství a donutit Rusko, aby odzbrojilo, tak Lavrov prohlásil, že z výkřiky tohoto typu se vůbec zabývat nebude. To není pro něho relevantní, to není diplomat pro něj, není to partner. Ani jako, jo, nejenom obecně, ale není to partner ani lidsky. Takže se s tím odmít zabývat. No a uzavřel bych to prohlášením Putina dneska, který na otázku jednoho z novinářů, která mu byla položena, jak bude Rusko reagovat, když mu budou napadeny jeho vojenské základny. A Putin to řekl suše jednou větou. Rusko má prostředky, že může jakýkoliv stát, který napadne ruské vojenské základny, setřít z povrchu zemského. Že Rusko má prostředky, které mu umožní jakéhokoliv útočníka setřít z povrchu zemského. Hele, takhle tvrdý vyjádření jsem od něho ještě neslyšel. A byl bych velmi na pozoru, protože ten ruský medvěd už opravdu je namíchnutý. To, co provádí na Ukrajině, pořád si uvědomme, je speciální vojenská operace. I když tam umírají lidé, lítají tam drony, je to klasická válka, ale není to válka typu, kterého je Rusko schopno. Jsou zbraně, které Rusko ještě pořád nepoužilo. Ano? A je otázka, proč? Tvrdí se, že je to proto, že pořád ty Ukrajince považují za své lidi, takže nechtějí. Nicméně, tak jak po těch 4-5 letech Ukrajina vypadá, tak tam v podstatě toho moc už nefunguje. Polovina obyvatelstva je pryč. Ale pořád to je válka v rukavičkách. Ano, ještě pořád je to válka v rukavičkách. Nepředpokládám, že by s Evropou se takhle mazali. Teď si vemte, že ten útok, který se provedl na Kyjev, byl jednoznačně demonstrativní. Ano? Ano, oni se trefili do velitelství pozemního vojska, zasáhli centrálu SBU, vojenskou výrobu, sklady. To je všechno pravda. Ale jedna zásadní věc. Ten útok byl v noci ze soboty na neděli. Je to tak, Peťo?
0: Když tam nikdo nebyl, nebo ten.
1: Když tam nikdo nebyl, přesně tak. Pořád to byl ještě jenom zvednutý varovný prst. Protože to samý mohli udělat v úterý ve 3 hodiny, to je pozdě, v úterý v 1 hodinu poledne. Nebo v 10 hodin dopoledne. Kdy jsou plný kanceláře lidí. A v podstatě ten útok, pokud je vedený na centrum, co je to centrum? Centrum není ten barák. Centrum jsou lidi, kteří jsou vycvičení, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou zkušení ve své práci a vytvářejí řídící tým, který řídí stát, řídí tu armádu. A tenhle ten štáb, kdyby se to tam fláklo, když jsou tam všichni, tak by byla silným způsobem narušena řídící schopnost jak státu, tak armády. To, že to tam flákli v noci, tak dobře, tam to odnesla dozorčí směna. Ale většina těch lidí byla doma. Takže ještě pořád to není válka naplno. Ještě pořád jsou to hrátky kočky s myší. A mám obavy, že Evropská unie dělá všechno pro to, aby ty hrátky skončily a Rusové ukázali naplno, co mají k dispozici. No kde to ukáží? No u nás, kde jinde, že? A my se nemůžeme spoléhat na to, že jsme příliš malí a bezvýznamní a že my do toho nezasahujeme. Uvědomte si, že na našem území jsou centra právě těch různých ziskových neziskovek, různých těch infiltračních skupin a dalších organizací. Takže i my jsme v tom namočeni. A to nemluvím samozřejmě o Semtíně, už jsme se o tom bavili mockrát, o těch logistických věcech. A ta logistika je zásadní. Takže takhle to vypadá v současnosti. To je v podstatě situace dnešního dne. A jo, když už jsme byli minulý týden na tom pochodu brněnským, tak se ke mně dostala ještě velmi, velmi, řekl bych, závažná informace. Ve Štrasburku je soud pro lidská práva a Lichtenštejni tam podali žalobu na Českou republiku. Ano. A ta žaloba je další útok na Benešovy dekrety. A teď má ten štrasburský soud rozhodnout. Vidíte, jak se to skládá? To není jenom, že Maďar v Maďarsku začne něco vykřikovat, že on nechce Benešovy dekrety. V tu samou dobu v podstatě se objeví posel v Brně a ukazuje, že Benešovy dekrety jsou mu volné, řeknu to slušně. A teď ještě tenhle ten útok ze strany Lichtenštejnu. A to nemluvím o tom, že ten člověk, který momentálně sedí na hradě, Lichtenštejnům lez do zadku, že? A to takže velmi. Takže se nám to skládá. Je to perfektní útok na naši likvidaci, na likvidaci naší státnosti jako takové. No. Takže to jsou ty věci, které by nás měly namíchnout. A věci, které by nás měly podepřít, měli bychom pookřát, tak to je právě ten pochod, který byl v Brně. Já děkuju každému, kdo tam byl. Pro mě osobně je to obrovský zážitek a vzhledem k tomu, že vlastně za týden, za dva víkendy, za týden 8. pokračuje to klání u soudu, tak je to pro mě takový ten počinek k tomu prostě bojovat dál. Bojovat dál na všech frontách, snažit se, aby tahle země pokud možno zkvétala, anebo když už máme takové ty vnější podmínky, že je to dost těžké, tak aspoň, aby ty ztráty byly co nejmenší, abychom později to zkvétání mohli rozvinout. Já se na vás těším.
0: No počkej, tak řekni přesně teda, v kolik, kde, kdy?
1: No, soud začíná, teda pokračuje 8., 9., 10., 11., 12. června. Je to vždy v 9 hodin ráno a je to spálená 2. Kdo už tam byl, tak tam trefí. Jo, na Praze je to městský soud Praha. Která tu bude místnost, to uvidíme, to zjistíme až na místě. Stačí to takhle?
0: Jo, tak zatím jo, budeme to upřesňovat ještě příští týden. A to.
1: No,
0: no, Maxi Pestaj píše, že to kvůli tomu Lichtenštejnovi, že by museli zrušit Benešovy dekrety, které jsou postupimskou dohodou a vlastně vyplývají z postupimské dohody. No, oni totiž Lichtenštejny se ti snaží doložit u toho soudu, že oni jsou nevinní, že oni nikdy nic proti Československu a České republice neudělali a s náckama se nepaktovali. A když tohleto jim ten soud pro lidská práva sežere, tak je to bohužel závazné vodítko. Mimochodem máme tam českou zástupkyni, že jo, progresivní taky paní jednu, tak která tam prosazuje, já nevím, asi 147 pohlaví a tak. Takže myslím si, že v tomhle tom je ten zakopaný pes.
1: No, je pravda, že tyhle ty, všechny tyhle ty nadnárodní orgány mají jednu obrovskou smůlu. Jo? Ten stát musí chtít jejich rozhodnutí respektovat. Ano? Protože není síla, která by donutila, pokud je stát suverénní a je opravdu státem, k tomu, aby to rozhodnutí soudu, pokud ho nechce respektovat, tak ho nikdo nedonutí, aby to respektoval. Pokud je suverénní ten stát,

0: dalším věcem, přestože podle mého názoru nemá většinu, ale vládne. No. Takže uvidíme, co a jak dál. Může se stát, že Lichtensteinové vyhrají ten soud, ale mezi tím dojde k zásadní změně politické situace a nikdo ho nebude brát na zřetel. Jo? Ale teď se bavíme o tom, že by mohlo dojít, řekněme, ke katastrofě, o které se bavíme už taky nějakých pár let, ale zatím víceméně teoreticky s tím, že se jedná o nějakých pár procent pravděpodobnosti, nicméně musíme být na to připraveni. Proč jsem do toho zaběhl? V poslední době u, řekněme, ne mainstreamových ekonomů se objevuje názor, že současná ekonomická a finanční situace ve světě dopadne tak, že Evropa se začne rozpadat, ale začne se rozpadat takovým způsobem, že to ani ty jednotlivé státy v podstatě neunesou, nebudou schopni platit státní aparát, to znamená policii, vojsko, a začnou přebírat moc ozbrojené bandy. Třeba složené právě z těch vojáků a policistů, protože oni umí zacházet se zbraněma, vědí, jak se zachází se zbraněma, a když nedostanou výplatu, no, tak si to půjdou vzít. A nepůjdou na hrad, že jo? Půjdou tam, kde uvidějí, že něco je. Kde je velký barák, krásný auto, elektrický, tak tam bude i jídlo. Tak si to půjdou prostě vzít. A v podstatě se nabízí ten scénář z 90. let, který byl v Rusku, kde vlastně jednotliví bosové ovládali i policii. Takže je dost vysoká pravděpodobnost a hlavně zvyšující se pravděpodobnost, že pokud Evropská unie pojede v těch kolejích, ve kterých jede, tak se prostě jednoho krásného dne probudíme a zjistíme, že černý pátek na americké burze, dobře, nebo něco podobného, najednou fabriky nebudou mít na výplaty, státy nebudou mít na výplaty, krachne to, může, nemusí. Ale už i ekonomové začínají mluvit o tomto modelu. Nebude to zítra. Jo, tyhle ty lidi se baví o tom, jak ten svět bude vypadat za 2, 5, 10 let. Ovšem tu rychlost toho vývoje, ta se těžko odhaduje, takže nic nového pod sluncem, samá pozitiva. Peťo, máme tam nějakou rozumnou otázku?
1: No, já jenom teďka tady, abych upřesnil, našel jsem Facebook pana prezidenta Rumunska, nazdílím, a můžete se podívat. Tak on tady píše samozřejmě, že vyjádřil solidaritu a tak dál, ale všude píše o Ruská federace se dopustila vážného činu, který ohrozil životy rumunských občanů na rumunské půdě a tak dále. Jedná se o eskalaci a teda a teda. Jo, tady jsou nějaké fotky. Potom tady vlastně už 2 hodiny zpátky psal, že dnes vedl rozhovor s prezidentem Volodymyrem Zelenským a tak, že to byl nejhorší vlastně agrese rozpoutaná Ruskem proti Ukrajině na území Rumunska, a jak dnes potvrdil, a tohleto partnerství nejenže nekončí, ale

0: bude se dál zužovat nebo rozvíjet, tak. A tady dokonce, že teda v Rumunsku se bude vyrábět, budou vyrábět drony, jo, takže takové to, tyto, to jsou zprávy přímo teda od pana prezidenta. Není nikde v mainstreamu a zatím potvrzeno, že by někdo v Rumunsku tvrdil nebo vyvrátil to, že ten dron je ruskej, že by někdo řekl, že to je, že teda je to dron ukrajinský.
1: Víš, Peťo, ono tím údorem tam do té luganské školy, do toho internátu, kam přivezli Rusové zahraniční reportéry, aby to všichni viděli otevřeně, tak to začalo pronikat do světových médií.
0: Ano.
1: A tohle to je záplata. Tohle to je jednoznačná záplata, která to má překrýt, proto je takový obrovský řev. No a náš mainstream samozřejmě má jednoznačné notičky, co se má sdělovat, co se má říkat.
0: No, já jenom přidám teďka, když jsme u těch notiček a tak dál, tak další zajímavost. Evropské frakci České SPD hrozí zrušení a odebrání financování. Prý nedodržuje hodnoty Evropské unie. Tak orgán dohlížející na evropské politické strany zahájil proces, který by mohl vyústit ke zrušení registrace frakce Evropa suverénních národů a odnětí jejího financování z evropských rozpočtů, informoval o tom server The Politico. Takže na seznamu je AFD, francouzská
1: Le Pen,
0: Lepenová, polská konzervativní, česká SPD, maďarské hnutí Naše vlast, nizozemské fórum pro demokracii, slovenské hnutí Republika a tak dál a tak dál. A takže protože tyto tady to uvádí Úřad pro evropské politické strany a nadace APPF uvedl, že nalezl důkazy zpochybňující soulad ESN, to je ta frakce s hodnotami EU. Jeho představitel Pascal Schonrad asi zaslal 300-stránkový spis Radě Evropy EU, němž poukazuje na soudní rozhodnutí a příspěvky na sociálních sítích pod těchto poslanců, obsahující údajně protiimigrantskou, antisemitickou a proti LGBTQ+ retoriku. Mezi citovanými příspěvky figuruje i post polského politika Tomáše Migala Grabačíka z hnutí Nová naděje, který napsal: Izrael není jen zločinný stát, Izraelci jsou národ zločinců, hnutí Nová naděje je babá, příspěvek dokonce sdílelo. Dopis se zvláště zaměřuje na bulharské Revival, které otevřeně spolupracuje údajně s Putinovou stranou Jednotné Rusko a je obviněno z organizace násilných protestů v Sofii a útoků na zastoupení Evropské komise v roce 2025. V případě AFD tam dokonce dopis upozorňuje na klasifikaci strany německou zpravodajskou službou jako pravicově extremistická organizace, kde to přijali v květnu 2025. A to je taková ukázka vlastně té demokratické hodnoty. Jinak, přátelé, celý článek najdete na Echo 24, ale už i jinde. Originál je teda Politico. A takže už i mainstream o tom píše, jak se tady ta demokracie rozvíjí a jak je potřeba samozřejmě v rámci pro tu demokracii obětovat svobodu slova. Takže co ty na to?
1: No, je vidět, že prostě už cítěj, že jim jaksi dochází kyslík, protože už to dělají otevřeně. Jo? Už to nedělají skrytě, nezískávají lidi postupně tím, že zblbnou děti ve školách a další věci, ale jdou na to už, jak se říká, s bandurskou. Nemají čas. Vědí, že prostě jejich vládnutí končí, protože ty to zní možná blbě, ale cíle SVO budou stoprocentně dosaženy. A cíle SVO je demilitarizace a denacifikace. A pokud se má provést denacifikace na Ukrajině, tak se musí provést denacifikace i v Evropě, protože to jinak nejde. S těma, rozumíte, my jsme teď v situaci v podstatě před zahájením druhé světové války. Německo řve, hurá na Rusa a je třeba jim ukázat a velké Německo a evropské hodnoty. A
0: vezmeme si kus Čech a Slovenska.
1: Ano, a vezmeme si všechno. A Češi budou na nás makat někde na Urale, bez práva mít děti, budou jako otroci tam dřít. A máme to tady zpátky. Konec konců v těch pořadech, které teď u Petra byly, lidé, kteří se tomu věnovali, tak to tam dávají jednoznačně. To z těch dokumentů posiltovy strany, tak prostě to tam nezmizlo. To tam pořád je. Tenhle ten narrativ tam je. A není jenom tam. Je to prosáklý i do dalších politických stran. Nejenom v Bavorsku. Takže
0: no, v západním Německu denacifikace vlastně neproběhla, že jo?
1: Ano.
0: Náckové z Ukrajiny, ty se odvezli do Kanady, že jo? Odtamtať se v 90. v Orientě vraceli zpátky. Tenkrát přece vzpomeň, Martin Koller tohleto prásknul na Primě hned na začátku SVO a pak už ho zapomněli zvát, ale
1: ano.
0: Ty úplně byli vytřeštěný všichni, když on to tam vlastně vyprávěl, kdo, že to vlastně tam teďka vládne, který kruhy a jakým způsobem se vlastně tvořila ukrajinština, že jo, a takovýhle věci. A, no, prostě hrůza. Ale tady Jeřina tady upozorňuje, proč se nikdo nepozastaví nad tím, kdo je Kalasová, Lejnová, Merc, Tusk, Posselt a další. Kája Kalaš je vnučka a pravnučka Wehrmachtu, stejně jako Lajonová a další. Jo? A tady to je přesně vidět. To jsou ty, víte, a já už jsem to tady říkal, a řeknu to znova. Když jsem byl, a to už je nějaký rok zpátky, v Terezíně, na, jako každoročně, že ho tam jezdíme, prostě se uctít tu památku těm padlým, tak potom tenkrát jsem se tam bavil s paní, co tam prodává ty lístky, a protože tam sami Němci. A ona, já jsem se ptal, jako říkám, ty se mi jdou jako všichni na ty trizny a tohle, je to nějaký, to, a ona říká, ne, ty starý babičky, dědečkové, to jsou ty, který tady za války pracovali a ukazují svým noučatům, jak to tady bylo hezký a jak jsme je odtaď vyhnali. Jo, a to se prosím děje v Terezíně. Jo? Tohle to, a to se děje roky. Takže nemůžeme se divit. Jo, teď i Václav Havel, že jo, byl focen s SSákama na klídě SSáků, že jo, a tohle to.
1: Kdyby SSáků, ale samotného Reinhardta Heydricha, jestli je ta fotka pravdivá. A
0: jo.
1: V té době jako se ještě nedělali nějaký koláže a tyhle ty věci, takže dneska to umí kde kdo, ale tenkrát ještě to
0: ta AI nebyla tak pokročila, ty fotky měly černobílý. No a takže jako je to, teď jako, že jo, jak získali celý ten Barandov, že jo, to je ty Havlovy, to se vypráví do dneška, že jo, že on vlastně všechny ty svoje jak se jim říká?
1: Partnery,
0: tak vlastně poslal všechny do koncentráku, že? Jo, což prostě je neuvěřitelný, no. No a pak mu to jaksi zbylo. Pak si to nechal, že jo, zaplatit, prodal to Němcům před koncem války a pak ještě šli vlastně na západě, vybrali odškodný za to, že prej jim ty Němci dali málo, takže to dostali zaplacený po druhý a po třetí to Vašek vlastně dostal
1: privatizaci
0: si to vzal. Benešovi dekrety, nebenešovi dekrety, jak říkal Mečiar, já vím, že moji rodiče byli náckové, můj táta, nebo kdo, nevím, jestli otec nebo strejc, byl nácek jako prase, ale já ty baráky prostě chci. Zaříte. No, tak to, takhle funguje. A máme to tady, a ono, když se i podíváš jako na rodinu Rycheckých, že...
1: A to jsou všechno kolaborantské rodiny.
0: A dalších, ano.
1: Ano.
0: Fialová rodina třeba, jo, jako už jak jeho děd a tyhle ty pracovali, že jo, za protektorátu, to byly emeritní úředníci jako vysoce postavení a v Brně v krásný vile a podobně. To myslím, že psal Michal Svatoš. Takže ono to je prostě v ránách v ráně se dá, no.
1: Ano.
0: Znova... Tak, jdeme. Pavel Hud, jaké pravomoci mají ti, co chystají maso na frontu? Nevšiml jsem si, že by používali střelné zbraně, maximálně plynový sprej, jsou výjimky, že se pár lidí najde, že se zastanou a pomohou.
1: To je, mluví o Ukrajině, o těch lovcích.
0: O těch lovcích, no.
1: Lovcích lebek. Tak s lovcema lebek dneska chodí policie. Policie je vybavena střelnými zbraněmi. Kdyby náhodou si chtěl někdo bránit, tak aby mohla zakročit. Ale jsou zdokumentované případy, že ta obrana byla dostatečně účinná. Dneska mi přišlo video, kde běhli do posilovny, ulovili tam jednoho kluka, no kluka, to byl chlap tak kolem 40. A byli samozřejmě 4 na jednoho plus policajt. Nicméně v posilovně byli i boxéři a boxéři jim to vysvětlili. Jo? Takže video skončilo tím, jak dva zelený mužičci ležejí na zemi a dostali pěkných pár úderů. Sice v rukavicích, ale pak už tam byl i nápřah nohou, takže asi to nebylo zrovna jednoduché. Takže normální lidi už se brání, ale není to nic organizovaného, je to prostě odpor, pomož si sám, jo? Je to rozdrobený.
0: No jasně, no, jsou to jednotlivý ty, ale prostě...
1: Ono totiž, ta ukrajinská armáda je v podstatě, řekněme, rozdělena do 3 typů, kdy tohleto hrubě chycené a rychle secvičené maso se pošle na frontu. Za nima jsou krycí jednotky z těch správně ideologicky vybraných lidí a nad nima ještě dohlíží potom samozřejmě SBU a ty opravdu echt náckové. Takže není v podstatě nějakou výjimkou, že když ty hladovějící a bez vody sloužící chlapci v první linii, když se zvednou, že teda jdou pryč a jedno, jestli jdou do zajetí nebo jdou ke svým, tak je prostě ty krycí jednotky je postřílejí. Dneska už se to nedělá z těch kulometů, ale dneska se to dělá dělostřelectvem. Jo. Protože i ty krycí jednotky nejsou tak moc blízko. Takže když se podaří jednomu utýct, tak uteče, ale když se zvedne celá jednotka, tak samozřejmě to se zaregistruje a oni je pozabíjí vlastní lidi. Jo. Takže ta vzájemná neúcta na té Ukrajině opravdu vyrostla do obludných rozměrů. Jsou tam lidi, kteří si myslí, že jsou všemocní a pak jsou tam, pak je tam stádo, se kterým se zachází hůř než dobytkem. Opravdu hůř než dobytkem. Viník USA, no, zeptejte se obyčejného Američana, který chodí bouchat do fabriky. Zase je to v elitách. A o těch v podstatě bankovních elitách, které vládnou světu. Protože kdyby jich nebylo, tak...
0: No jo, jenom tak bylo tam, že tahle operace přece plní několik že jo,
1: funkcí.
0: Jo. Jedna z nich je, že samozřejmě evropské státy, hlavně ty východní, se zbavily zbraní, které ještě třeba byly z dob socialismu, a tudíž logicky pak musí nakupovat ty nové naťácké zbraně, které se vyrábějí vlastně hlavně v USA. A Amerika vlastně jediný průmysl, který má, tak je zbrojní, že jo? Pak je to teda ještě farmafirmy, no a pak je to soukromé vězeňství. To jsou tři průmyslové odvětví, které tvoří největší podíl HDP, jako, jo? Tak proto, když jdeš potom jakoby tam na týden do basy někam, tak se nevylezeš za dva roky, že jo? Protože prostě je tam nechají a něco najdou. A je to náramný biznis, takže je jasný, že prostě Američani budou dělat bordel všude možně a je dobře, že už jim to nevychází tak jako dřív. A uvidíme, kam to všechno dospěje, protože staré přísloví říká, tak dlouho se chodí se čbánem po vodu, až se ucho utrhne. No, tak já
1: no.
0: Doufám, že už že se toho dočení té spravedlnosti.
1: Každopádně, teď se budou dít věci, bude to brzy. Cítím to v kostech, řeknu to takhle. Jo, nemám to podložený, to, ale...
0: Hele, tady je dobrá otázka další. Dobrý večer, chci se zeptat, proč nebyly vyplaceny válečné reparace za druhou světovou válku Sovětskému svazu?
1: A jsme zase u toho. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní dohody se dodržují pouze tehdy, pokud se na tom ty státy dohodnou. Pokud někdo z těch států řekne, že to neudělá a ten druhý stát nemá tu sílu ho k tomu donutit, tak ho k tomu nedonutí. Jo, to už jsem říkal u těch Lichtensteinů, to je ten samý princip. A Německo ve velké části obsazené především teda Spojenými státy, tak platilo Spojeným státům. Světoví bankéři jsou na západě a těm šlo o likvidaci Sovětského svazu. Takže proč by Německo mělo platit Sovětskému svazu? Nehledě na to, že Sovětský svaz měl svoji okupační zónu.
0: Ano.
1: Jo? Takže měl si to vybrat od nich, měl je slíknout do trenek východní Němce. Rozumíte tomu, jo? To je prostě, mohl je zahnat do nelidských podmínek a ty prachy z nich dostat. Ale díky tomu, že to Sovětský svaz neudělal, tak aby se nebouřili lidi v západním Německu, tak hold se muselo podporovat i západní Německo. A musela se tam zvedat životní úroveň a dělat sociální věci. Teď máme Německo jednotné, ale Rusko je slabé. Není to Sovětský svaz. Tak proč by se mu mělo platit? Proč neplatí nám?
0: My to nechcem.
1: Jo, my to nechcem. Aha, my to nechcem.
0: No nevšiml jsi někde v Čechách, nebo jo, jako nějakého poslance, ministra, který by jako Němcům připomněl, hele, vy nám ještě dlužíte nějaký prachy? Já jsem si to nevšiml teda.
1: Já taky ne.
0: Naopak, všichni říkají, že se to nemá otvírat, tohle otázka.
1: Ano, protože je to nebezpečné. Přišel by o koryto, chlapec.
0: Oni, že jsou to, že jsou na tom blbě teďka, tak se o tom nemá mluvit. aby jsme je nevyděsili.
1: Tak.
0: Jenomže o tom to je, jako. Merci, nejdřív zaplať dluhy za druhou světovou válku a pak přemýšlej o třetí. Prostě jinak, jako to je jediný rozumný, co by Babiš tomu trodloditovi a i ve světle té provokace sudeťáků měl říct, pokud by to byl...
1: Ale on to neřekne, protože ty vazby...
0: Já vím.
1: No, jako ty mu to nedovolej. Tam se člověk, který by byl ochoten to říct, nedostane. Ano? Už to, že Okamura předseda parlamentu, tak je zázrak. Doslova do písmene.
0: No taky skřípou zubama, nebo je.
1: Ano.
0: A tak teďka už to tady řešej, vidíš, na evropský úrovni, že zakážou a bude.
1: A bude.
0: No.
1: A bude konec Evropské unie.
0: Ne, bude konec SPD, tvrdili. Mm. A republiky a dalších. A
1: protože oni mají mylnou představu v tom, že tyhle ty strany stojí na penězích. Na penězích stojí jejich strany. Obrovský mediální boom, plná média, oni jsou jediný, oni dělají akce, oni jsou všude vidět. Ale strany, které se zabývají těmi věcmi, které pálí lidi, tak ty samozřejmě tohle dělat musí taky. Ale ty mají tu podporu u všech lidí, kteří mají mozek v hlavě. Ano, spousta lidí má ten mozek vymatlaný mobilama, televizí a dalšíma věcmi. Ale přesto vidíte těch lidí, kteří používají hlavu, je dost. Máme tam ještě něco rozumného, Peťo?
0: Tady jsou jenom rozumný, ty. Jako...
1: No, já vím.
0: Tady mrkl jsem omylem na ČT, na TV, no, ČT je proti tomu dětský kanál Adorace nazismu a tedy. No, no, vidíš, no. Míša Rýneš píše, nastoupili byste na palubu Titaniku, kdybyste věděli, jak skončí jeho plavba, a hlupáci nastupují. Volí kapitalismus, věří Západu, podporují militarizaci Evropské unie a darebák z Hradu podporuje nacisty.
1: Hele, tenhle příměr s tím Titanikem, ten je úplně dokonalý, protože ty lidi věřili, že Titanik je nepotopitelný. Ty lidi byli přesvědčeni, že jedou na tom nejlepším, co lidský mozek vymyslel, a že se prostě nic stát nemůže, prostě je to rychlík, který je absolutně bezpečný, který prostě je dokonalý.
0: To říkala propaganda tehdejší.
1: Ale oni tomu věřili.
0: No jistě.
1: A to samý máš dneska s Evropskou unii. Propaganda, ty, kteří do toho vidí, jaký je to nesmyslný projekt, ale pořád je to schovaný pod tou zástěrkou té propagandy. A kdo se v tom nevyzná, kdo prostě není schopen do toho nahlédnout, tak to neuvidí.
0: No jistě, no. Ono, jinak to prostě tak to je, no.
1: Jo.
0: A v tomhle tom je to. Tady Jakub píše, můj děda říkával, že nás Německo už nezabere násilím, ale ekonomicky. On sám byl zavřený v koncentráku za lepení proti nacistických plakátů a byl rád, že vyvázel živý.
1: Je to jenom jiná forma, ale záměr a výsledek jsou stejné. Hele, u nás takhle lovit může... Já neříkám, že by to technicky nebylo možné, ale co s těma lidma dělat? Uvědomte si, že na Ukrajině byla... povinná vojenská služba. To znamená, že ty lidi umějí fungovat v tvaru, ty lidi umějí si ustlat postel, ty lidi jo, vědějí zhruba, co to je být na vojně. Ale tady to ty kluci nevědí. Tady prostě, jo, můžete zblbnout pár hráčů, co hrajou hry na počítači a udělat z nich operátory dronů, to jo, to by šlo. Ale do pole, aby běhali. Umíte si představit 40-letýho chlapa učit zacházet s puškou a učit plazit? To není na nějaký týdenní, 14-denní výcvik. Nehledě na to, že my, dobře, to bychom, když budu počítat, že bychom všechno dostali, jo? Výzbroj, výstroj a to pro ty lidi. Nevidím to. Nevidím to, protože jsem přesvědčený, že půlka z nich by zdrhla dřív, než by se na tu frontu dostala.
0: No, to je... Je to tak. Fašismus staví na rusofobii, což se povedlo a na Ukrajině i u nás a v Pobaltí. V Německu díky Merkel je hodně Rusů, tam se budou vyrábět zbraně pro nás, pitomce. Hele, já vzpomínám v roce, abych nekecal, jestli to bylo 2015, si v Litoměřicích na litoměřickém odborném semináři měl přednášku, která začínala slovy bude válka, anebo nebude. A tam si ukazoval už tenkrát a těch lidí, kteří o tom vlastně tenkrát mluvili, bylo no, dost, bohužel. Kam to všechno směřuje? Jakým, jo, a to ještě žádná rusofobie, de facto, jako téměř žádná rusofobie tady nebyla. To s tím, co je dneska, se to nedá srovnávat. A ty jsi to všechno předpověděl a ukazoval si vlastně na konkrétních věcech, co dělaj, kam to směřuje a jak jsme my, obyvatelé, my lidé, vlastně jedinou brzdou toho Drangnahosten. Že tenkrát, kdyby jsme byli větší blázni, tak už
1: tak
0: to...
1: Tak jsme tam byli.
0: Už jsme tam dávno byli, přesně.
1: Tak jo, tak to pojďme zabrzdit.
0: Tak jo.
1: A jak to zabrzdíme? No tak jako v tom Brně. Tak jako v tom Brně. Co je platný, že ten z Hradu dal záruku a že já nevím, tam vzniklo podpora i na kraji, i ve městě. Ten pochod, který tam byl, to byla záchranná brzda, to se dostane tam, kam se to má dostat, nebojte se. Takovýhle věci se nepřehlížejí. Budou opatrnější. Ne, že by s tím přestali, to ne, ale budou opatrnější. Budou čekat, až vychladneme, budou čekat, až a pracovat na tom, abychom se starali o jiné věci a ne o tohleto, ale hroutí se to. Ta Evropská unie se hroutí. A jde o to, abychom to přežili. Ano? Plný síly, energie. A až se to zhroutí, tak abychom mohli to vzít do svých rukou a znova obnovit tu krásnou zemi, kterou nám naši předkové odevzdali. To je naše úloha. Nedopustit, aby to tady prostě se rozpadlo na nějaký městský státečky a aby tady prostě Franta bojoval s Pepou. Ne. Ono to ruchne. A v tom okamžiku to musíme vzít do svých rukou. Buďte připraveni. Já se na vás těším. Děkuju, Peťo.
0: Já děkuju též, vážení přátelé, vám děkujeme za pozornost, krásný zbytek večera, nádherný víkend vám přejeme a brzy zase u dalších pořadů společně, naschledanou, hodně sil, užívejte vedro, léto, jaro, co to vlastně je, užívejte si prostě a sbírejte energii, držme se za rytě, jak říká pan profesor Staněk, dávejte odběr, dejte like, díky za vaši podporu, díky za všechno. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

0: na kanálu Plesk. Vítám mimořádně dneska pana inženýra Jaroslava Števce v pátečním Plesku. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer. A je to taková mimořádka skutečně při pátečním večeru.
0: No, vlastně, jak to pojmout, jo? Takže asi jsme všichni obdrželi tu informaci, že v tom městě Galati nebo Galac v rumunském, tak do toho města dopadl dron. Některá naše média hovoří raději o dronu. Nicméně jiní už tam tuší tu ruskou afiliaci, nebo jak to vyjádřit, že by mohl být ruský vlastně a tak. Došlo k poškození výškové budovy, dotklo se to civilního obyvatelstva. Není to údajně teda poprvé, co se něco takového v tom Rumunsku vlastně děje. A kdybych třeba tady zacitoval kousek krátce, třeba Seznam zprávy. Ruské drony explodovaly v Rumunsku už několikrát v noci na pátek, ale některý z nich poprvé zasáhl obytný dům při požáru, který následně vypukl ve městě Galati či Galac. Utrpěli dva lidé zranění. Tak cílem útoku byl přístav Izmail na Dunaji. Řeka je v této oblasti hranicí mezi Ukrajinou a Rumunskem. Drony přiletěla, spadl na rumunské straně. No a došlo k tomu, že nebo dojde k vyhoštění konzula z východu země v Rumunsku. Samozřejmě se k tomu vyjadřuje i česká vláda. A velmi jaksi značně takový i militantní postoj má tradičně náš pan prezident. Takže stručná zase moje otázka, která se pravděpodobně nabízí tady. Jaké jsou tady vlastně možné scénáře vývoje, když už je tady 20 balíků sankcí, 21. se chystá, tak co se teď tady ještě vlastně může v tomto kontextu začít odehrávat?
1: No, nezačne se odehrávat prakticky nic, bude obrovský řev samozřejmě jako obvykle a já nevím, jak co se tam bude kde vyšetřovat, zatím nejsou informace, jenom se hovoří o dronu. Jinak to, že to byl dron, který nějakým způsobem ztratil orientaci nebo něco podobného a spadl a minul cíl nebo něco takového, to se stát může, protože ty drony sem tam, samozřejmě nějaká ta chybička se objeví, to je jednoznačné. Ono konec konců ukrajinských dronů padají hromady v pobaltských republikách, nad kterými normálně běžně přelétají právě směrem na to ruské území a nikoho to nějak prostě nevzrušuje. Nikdo nevolá po aktivaci článku číslo 5 a tak dále, ačkoliv je to čistě zneužití cizího vlastně vzdušného prostoru k útokům na další zemi. No, podívejte se, ta situace je poměrně komplikovaná v tom smyslu, že jak by se tady mělo zachovat Rusko k tomu, že britské rakety Storm Shadow útočí na cíle v Rusku a zabíjejí ruské občany. Ničí tam majetek a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v České republice se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v Německu, v dalších zemích se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí tam ruské občany. A vlastně ničí majetek, zabíjejí i civilní osoby, zapalují tam vlastně překladiště ropy, překladiště plynu a teď se čeká, že jako se nic nestane. Rusko samozřejmě útočí jako odpověď zatím na Ukrajinu. Zatím jenom na Ukrajinu, která umožňuje na svém území, ze svého území tyto systémy jednak odpalovat a jednak navádět. Evropa se zatím velmi důsledně drží bokem, aby nedošlo náhodou k nějakému zjištění, že něco podobného bylo odpáleno z území evropské země, protože v tom případě by se okamžitě stala cílem i podle mezinárodního práva. Tady já to tomu rozumím, protože je potřeba samozřejmě posilovat protiruský narrativ, posilovat válečnickou retoriku. Prezident Pavel ten to okamžitě využil k tomu, aby nám ukázal, jak to Rusko ještě větší zloducha. Je potřeba se připravovat na tu válku. A ta válka bude, to je prostě realita. tady už se tomu prakticky nedá vyhnout, je to tak vyhrocené a už se to rozjelo natolik, že téměř se to nedá zastavit. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ta situace je fakt hodně složitá, ale tady z toho mračná zatím pršet nebude. Bude jenom spousta řevů a spousta bití v kosmaté hrudi našich evropských politiků, včetně pana prezidenta samozřejmě, poskakování po okraji pralesa a mávání kýjí, ale tím to zhasne, protože oni nic jiného udělat nemůžou. A víte, já bych to řekl takhle, kdo s čím zachází, s tím také schází. Vzhledem k tomu, že přes ten Izmail a tak dále se dopravují na Ukrajinu zbraně, právě ty střely s plochou dráhou letu, dopravují se přes ně drony a další věci, které vlastně útočí na to Rusko, no tak logicky Rusko se brání a sem tam se stane, že to prostě uletí. A je to potřeba vidět jako realitu. Pochopitelně je to, tam nikdo tam doufám nezahynul, předpokládám tedy aspoň, co jsem viděl. Vznikla škoda velmi drobná, ale v momentě, kdyby se tato parta rozhodla, že aktivuje článek číslo 5 a pomstí se jaderné velmoci, no, tak to by bylo to, čo. Nevím, jestli by vůbec někdy někdo tady ještě z našeho, tady z toho prostoru, kde žijeme, odjel někam na nějakou dovolenou.
0: My máme teď generaci politiků, která nezažila druhou světovou válku v době, kdy třeba v Americe nebo v Evropě byli lídři po té druhé světové válce, kteří znali veškerá ta rizika nebo všechno, co to zkrátka obnáší. Oni byli jinak schopní jednat, byli jinak usnášení schopní a podobně. Teď je to takové, že jsme zřejmě vychováni různými postkatastrofickými filmy, které do značné míry romantizují takové ty kataklizmatické konflikty, protože tady vždycky potom povstane, jak ten Fénix z popela, hrstka nějakých
1: vyvolených. Šílený mák, spošťák a podobně, samozřejmě. No. To jsou nesmysly.
0: Tak dokonce takové nějaké, byl takový jeden postkatastrofický film třeba i z Bartošku. Já jsem teda zapomněl, promiňte, ten název, možná jste to viděli, odehrává se to v nějakém krytu, je to velmi takové komorní všechno a podobně, takže ono to zasáhlo trochu i tu naše kulturu a podobně. Nicméně ta popkultura celkově řečeno přispívá k tomu, že někdy máme takovou jakoby dětskou představu o dostatečně závažných právě věcech. Takže ono by to asi mělo nějaké ty následky, ale je otázka, jestli ta naše reprezentace by něco takového vlastně dokázala udělat. Takže teď pojďme mít takový hypotetický seminář, pokud by teda ta reakce měla být ostrá, jakože jsem viděl různé ankety teď na internetu, jestli má následovat nějaká rázná odveta, teď tam 80% v jedné anketě, ano vlastně. Tak
1: když, a jaká? No to tady se já se zeptám, rázná odveta jaká? Zaútočit na Rusko raketami z území NATO, to by znamenalo okamžitou, v podstatě okamžitou eskalaci do jaderné války. Okamžitou eskalaci. Rusko by na nic nečekalo. Oni jsou na to nachystaní. Proběhlo nedávno cvičení strategických jaderných cil. Jednoznačně Amerika by se držela bokem a nechala by si Evropu si to vyžrat v plném rozsahu. A Evropa, no já počítám, že ta válka by trvala, respektive takhle. Ten úder, ruský úder by trval zhruba 1 až 2 hodiny. A po 1 až 2 hodinách by tady nebylo, ne že by tu nezbylo nic, ale nebyla by tady žádný spojení, žádné telefony, internet, nic by nefungovalo. Banky, komplet, tohle všechno by šlo dopryč. Nemuseli by být zničený města, nemuseli. Stačily by výbuchy půl megatunových náloží ve vysokých vrstvách atmosféry nad 2/3 Evropy. Americká armáda by se zřejmě dokázala zorganizovat si stáhnout svoje vojáky odsaď. Ale tím by to asi skončilo, protože ani jedna evropská armáda není připravená na válku. Žádná. Jednak my armádu nemáme, takže tady není vůbec o čem mluvit. A žádná evropská armáda v současné době, žádný stát není připravený na válku. Jeho vedení není schopno cokoliv zorganizovat, až na výjimky. Není schopno připravit občany na něco podobného. Nemá vytvořené zásoby potravin, zásoby pohonných hmot. Nemá vytvořené alternativy pro systémy, které nejsou úplně digitalizované. Takže Evropa by se během hodiny, maximálně hodiny a půl, ocitla v době kamenné. To je vize, která vyplývá z takových anket. Buďme tvrdí, pojďme na ně. Jak to uděláme? Vystřelíme na Moskvu jadernou raketu. Kdo? Británie, Francie. Američani to nebudou. Takže co je to ta tvrdá odveta? To jsou cinty blbců, kteří skutečně vůbec nic netuší. Neviděli válku, neznají. A hrají počítačové hry, kde vás zastřelej a pak se vracíte znovu. Na začátek buď to máte uložený někde, nebo hrajete znova celou misi, ve které vás zabili. Jenže tady to takhle nefunguje. V téhle válce, když jste mrtví furt. A ty lidi si to vůbec neuvědomují. Prostě tohle je konec. To není konec jenom vejletu do Egypta. To je konec toho všeho, co tady dneska máme a známe. Je to konec takovýhleho povídání přes ten internet. A jo, jasně, běžte do toho. Jestli teda chtějí tvrdou odvetu, ať můžou vyzbrojit Ukrajince, kteří jsou na našem území, můžou se k ním přidat a můžou vyrazit na Ukrajinu válčit. Fajn, já jim to neberu. Schutí do toho, půl je hotovo. A takové ty šaškece, jako se teď připravuje ten summit NATO v Ankaře, to je divadýlko jenom, to není o ničem. O válce už bylo rozhodnuto, ta válka se připravuje a všechno k ní směřuje. Tvrdě a nekompromisně.
0: Tak pojďme trošku zase teď mírně přibrzdíme a zeptám se takhle. Od těch politiků se určitě očekává nějaké stanovisko, když se dějí věci nestandardní, tak oni tím spíš se musí vyjádřit, aby nebo ztráceli svůj politický kredit, takže vždycky musí vydat nějaké prohlášení. Nicméně to, co mě v takových situacích opravdu jako maluje ten otazník na nebi, tak to je právě to, jak je možné, že se zase nečeká na nějaké vyšetřování. Zase než se teda potvrdí ty věci, tak už tady v podstatě dochází na to vyhošťování těch konzulů. Uvidíme, jestli k tomu dojde. Jak je možné, že pokročila společnost, která ctí presumpci neviny a podobně, je zase se vším neuvěřitelně rychle hotová, i kdyby se to potvrdilo. Prosím, ale
1: ale to není pokročilá společnost, to je sebranka primitivů. My nemáme politiky. My máme prostě lidi, kteří uvažují naprosto primitivně, byli k tomu připravováni dlouhá léta. Tahle ta politická reprezentace, která tady dneska je, byla velmi pečlivě vybírána, probírána a připravována různými speciálními instituty a tak dále, pod dohledem pana Söreše a jeho různých agentur. A to je... To nejsou lidi, kteří to nejsou vůdci. Nejsou to lidi, kteří jsou tady proto, aby pomáhali vlastně svým národům a svým zemím nějak fungovat ve složitém světě. To jsou lidi, kteří jsou na klíček, jsou naprogramovaní, říkají to, co se jim řekne, a dělají to, co se jim řekne, a schvalují to, co se jim řekne. A to, co jim říkají ti lidé, kteří je dostali nahoru. Pan Kolář řídí. Někdo řídí pana Koláře, protože i pan Kolář je pouhá figurka. To není někdo, kdo ovládá tady našeho pana prezidenta slavného. On je figurka, která je naprogramovaná a má jasně definováno, co má dělat. Je to prostě, ty lidi to jsou speciálně vybíraní, kteří dokáží ovládat, perfektně řídit marketing sociální, dokáží naprogramovat davy, podobně jako pan Minář například, milion chvilek. A ty lidi tam jdou a bečej. Ten dav tam bečí prostě na tom náměstí jednotně. Naprostý nesmysl, který, a to je nejhorší na tom, nemají vůbec nic společného s realitou. To je prostě katastrofa.
0: Jak vy si myslíte, že by teda měla vypadat teď věcná diskuze v České republice v médiích, pokud se dějí tedy takovéhle věci? Abych vám připomněl...
1: Já vám řeknu jednu věc, tady není o čem diskutovat. Prostě došlo tady k tomu, že uletěl dron a vrazil do baráku. Já bych očekával, že v momentě, kdy se řekne dobře, byl to ruský dron, Rusové řeknou jo, byl náš a my se omlouváme. Jo, nahradíme škodu, a v pohodě, jo, těm lidem zaplatíme nějaký odškodný, pokud byli zraněný a podobně. Takhle se chovají inteligentní lidi. Když vedle vás probíhá válka, musíte počítat s tím, že sem tam se něco stane. Zvlášť, když jste na ní zaangažovaní. protože Rumunsko je v tom zaangažované. To je to zásadní. Jo? To není o tom, že by to byla bezbranná nevinná země. Je tam americká základna, konec konců. Nejen americká, je tam základna NATO vlastně na území Rumunska. Rumunsko si brousí zuby na Podněstří. Jo? To je něco, co je naprosto mimo jakoukoliv realitu rozumný, jako jakési rozumné zahraniční politiky a diplomacie. A stane se, dobře, běží tam válka, samozřejmě se dá čekat, že tyhle systémy sem tam selžou. Takže ten systém uletěl a já bych čekal rozumnou reakci. Zavolat si velvyslance, sprdnout ho, říct, hele, ty, ať se to víckrát nestane, pojď se podívat, máme tady důkazy, je to váš dron. A co s tím uděláte? Jo, tady předáváme ostrou notu. Fajn, Rusové se zastydějí a oni by to udělali. Pokud by se takhle zachovala ta rumunská strana, tak osobně se domnívám, že to Rusko by se omluvilo a zachovalo se slušně. Byly by tam kompenzace, možná, že k tomu dokonce dojde, ale my se to určitě nedovíme, protože naše média o tom informovat nebudou. I kdyby k tomu skutečně došlo. A bylo to objektivní. Jo, takže to jsou věci, které jsou opravdu do nebe volající mnohdy. Ta hloupost lidí a těch politiků, kteří prostě hrotí situaci, to znamená, že oni nechtějí reálně mír. Nezajímá je mír pro jejich země. Zajímá je rozmíchávání válečné takové té psychózy a příprava vlastních lidí nebo lidí evropských zemí, především těch východoevropských. Protože západu na nás ve východní Evropě absolutně nezáleží. Vůbec. Považují nás za podlidi. Stejně jako nás za ně považovali za druhé světové války Hitler. Takže nedělejme si žádné iluze. Čili ano, takhle by se chovali rozumní lidi. Ale jestliže to jsou jenom obyčejné figurky, které jsou nějak dosazené s konkrétním úkolem, no tak se budou chovat jako figurky. Budou dělat to, co se po nich chce a budou říkat to, co se po nich chce.
0: No tak ta média, pokud jsem to správně pochopil, tvrdila, že ten dron byl radarově zachycen nad Ukrajinou. Potom letěl v nízké výšce, takže zmizel právě z monitorů právě těch radarů. A bylo jenom pár minut, to jsou úplně malé jednotky minut, kdy protivzdušná obrana Rumunska mohla něco udělat a oni v tom Rumunsku přišli na to, že vlastně v takové situaci, kterou jsme teď viděli, neexistuje způsob, jak by ten dron mohl být eliminován. Je tady jedna možná paralela, pane inženýre. Když teda ty ukrajinské drony vletěly do Lotyšska, Litvy a Estonska, tak se tady objevila ta možnost, že to kvůli ruskému radioelektronickému jamování, tomu rušení, a že ty drony kvůli tomu vlastně nechtějí se to, ale vletěli teda do toho Pobaltí. Co když tady to je vlivem radioelektronického rušení, ale třeba zase té Ukrajiny, pokud to skutečně byl ruský dron? Zvažuje to vůbec někdo toho?
1: Ukrajinci samozřejmě ty ruské drony ruší. To se všeobecně ví. Takže ten dron mohl skutečně být zarušen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, která je kolem té Oděsy právě poměrně intenzivní a klidně mohl prostě minout ten cíl, proletět a letět dál. I tohle je varianta a je velmi pravděpodobná mimochodem. Jo? Ale přesto se domnívám, že by to Rusko udělalo přesně to, kdyby se chovali k němu slušně, ono se zachová slušně. Jenže když se chovají jako hovada, no tak hold prostě Rusko se bude chovat stejně, logicky naprosto. Tady... Ono totiž navíc ještě tam je ten problém, že samozřejmě to džemování na té straně, v těch republikách tam pobaltských, jak tomu říkají pobaltské čivavy, tak tam ty drony, víte, tam je ještě jeden problém, myslím, že jsme o tom mluvili dokonce už. Ty ukrajinské drony, které se používají, jsou hodně poruchové, podstatně poruchovější než ruské. A tam je for v tom, že zhruba 25% těch dronů nedoletí na cíle. 25% velkých ukrajinských dronů nedoletí na svoje cíle, ale spadne cestou z různých důvodů. Technických, vypadne navádění, elektronika, motor se zadře a ty drony prostě spadnou na zem a vybuchnou. Když to padá někde tamhle na těch stepích a v tajze, tak to je jedno asi. ale sem tam to spadne právě i do těch víceméně obydlených oblastí právě tady v těch republikách kolem těch hranic s tím Ruskem a podobně. Nebo s Běloruskem tam, že jo, tuším. Takže i takovéhle věci se stávají. A to je takové trošičku... Je třeba zajímavé, že už se nikdy neopakovala ta situace, jak vletělo těch 19 dronů údajných, ruských dronů proletělo přes Bělorusko a vletěli do toho Polska a popadali na králíkárny a podobně. Protože jim došlo palivo. Nebyli ničím vybavené, neměli žádné hlavice. To už se nikdy neopakovalo. Tady, co se stalo, se stát mohlo. A je pravda, já bych býval na to zabrousil, býval, že tady mohlo klidně dojít ze strany Ukrajiny k zarušení toho dronu tak, že on minul cíl a vlastně doletěl až do toho Rumunska. Nakolik to mohlo být úmyslné nebo nebýt úmyslné, to už je druhá věc. Ale prostě i tohle se mohlo stát a je to velmi pravděpodobné. Prostě buď porucha, anebo skutečně to zarušení toho dronu.
0: Tady třeba od věci by nebylo zjistit, co to bylo teda za typ takového dronu, protože jestli teda přiletěl opravdu z Ruska, dostal se až do toho Rumunska, tak asi musel uletět nějakou docela slušnou tu dráhu, že jo. A na tom je zajímavý to, že on teda letěl ve výšce, kde už nemohl být ani pořádně detekovaný tedy těmi radary. Takže zřejmě v tomto případě asi nešlo o nic lepenkového nebo z kartonu pravděpodobně. Tak tím...
1: Já jsem viděl záběry na ty úlomky a vypadalo to na nějaký karbon nebo něco podobného, rozhodně plast. Nebylo to nic jednoduchého. A je otázka samozřejmě, oni ty drony, tady je fakt, že oni Rusové útočí, i těmihle drony útočí na ten přístav. A vlastně tam došlo snad jednou nebo dvakrát k nějakému úletu, tentokrát také teda to uletělo. Samozřejmě já to neomlouvám nijak, prostě, ale to jsou věci, které se za války

0: je toho konfliktu, tak tam, kdyby se kývlo na všechny ty body, tak v zásadě by ten svět dneska mohl vypadat dost podstatně jinak. Nicméně na to právě nedošlo. Takže pokud teď přitvrdíme a zase tam nalejme ještě o to víc právě těch zbraní, tak tady vzniká podle mě logický předpoklad, že tímto incidentem to právě neskončí. Otázka na vás. Někteří analytici říkají, přece nechcete čekat, až se to přinese skutečně prostě do těch dalších evropských zemí. Čili jak vy si myslíte, že ta šance vlastně stoupá, pokud jde o takovéhle výroky a jako prognózy? Jo?
1: No, já to nejsou analytici, to jsou blbci s odpuštěním, protože ti lidé nedomýšlejí vlastně dopady toho, co říkají. A je to přesně o tom, když jsme se bavili o té takzvané jakési anketě, která tam proběhla, jak jste říkal, že 80% lidí bylo pro tvrdý zásah. Fajn, nebudeme čekat. A co uděláme? Jo? Zmobilizujeme 50 milionů lidí a potáhneme na Rusko? Nebo odpálíme jaderné rakety v Evropě? Co uděláme? Řekneme Američanům, oni nám sebrali kyblíček, vystřelte na ně atomové bomby, jo? Roztřískejte jim to tam. Tohle se nestane prostě. To je nesmysl. Oni budou řvát a Evropa neumí nic jiného. Evropa je neakceschopná. To je absolutně impotentní. Kompletní vedení Evropy, jak celé Evropy, tak jednotlivých evropských států, až na výjimky, je kompletně impotentní. Co se týče akceschopnosti, co se týče diplomacie, co se týče vojenské politiky a vojenských schopností, a také co se týče ekonomiky v současné době. To je Evropa, evropská ekonomika je postavená na principu příživnictví. Dneska tady už není produkce, protože my jsme nekonkurenceschopní. Cenově, technologicky Evropa je 100 let za Zulukafry. Zulukafry prominou. Oni dokážou přežít v té své Africe, tam, kde žijí. Ale Evropa začíná být nepřežití schopná tady, kde žije. Nemáme zdroje, nemáme lidi. Co chcete dělat se sociálními ekology? Ti vám nenavrhnou umělou inteligenci nebo nepřipraví vám robotické drony schopné dopravovat desítky kilogramů na stovky kilometrů. Jo, to je, my jsme prostě úplně, jak se tomu říká, tam, kam si opice strkají pecky od třešní. A to je takový eufemismus, to se mi hrozně líbí, ale je to realita současného světa. Já už v poslední době mě ani moc nebaví to komentovat, třeba psát na to nějaké komentáře, protože se opakuju, já jsem vlastně tyto věci psal před 6, 7, 8 lety, když jsem říkal, podívejte se, takhle to dopadne. Dávejme si pozor, dělejme něco. Ale samozřejmě nikdo neposlouchá. Jo? To je, není důvod, protože nejste mocný člověk, samý prachy. Mocný člověk, samý prachy říká, hele, jen se klidně válčete, já na tom vydělám. Jo, takže o tom to je. Hlas rozumu zanikl.
0: Tak Spojené státy mají poslat do Polska nějaký kontingent. Teď nevím, jestli to bude naplněno tak, jak bylo původně plánováno, ale nějací vojáci tam prostě pojedou. Zároveň slyšíme, že Amerika stáhne docela i podstatnou část svých sil z Evropy. To byly ty síly pro hloubkový průlom nebo průnik ještě z doby právě studené války. Není třeba tohleto, pokud bychom zvážili jiný scénář, takže všimněte si, promýšlíme různé scénáře, nemohlo by to být ten scénář, který by měl udržet Američany teda v Evropě? Nehodí se to někomu třeba?
1: No přesně, a zejména Britové se snaží za každou cenu udržet Američany ve hře. A prostě donutit je být znova tím jaderným klackem proti tomu Rusku. Jenže Američani vědí, že za zadkem mají Čínu. Také s jadernými zbraněmi a dneska už další jadernou velmoc. A která je nejen jaderná velmoc, ale i technologická velmoc, která jim dí.

0: břicha na záda v závodu o měsíc. Zvlášť po té, co Bezosovi vybouchla ta jeho raketa teď při tom technologickém testu na té stage, tak tam to se odsouvá minimálně o půl roku všechno. A Číňané jedou potichu, nic neříkají, všechno připravují, posílají kosmonauty na oběžnou dráhu, posílají lidi na měsíc a mají vizi prostě. Čína má vizi. Budoucnost, oni vidí budoucnost, my vidíme válku. My prostě jako Evropa jsme ztratili absolutně jakoukoliv vizi. Vizí evropských politiků je válka s Ruskem. Hotovo. A to je vize těch, kteří si myslí, že tu Evropu řídí. A bohužel naši politici, čeští, slovenští a další, se do toho buď nechávají zatáhnout, nebo na to naskakují, nechávají se do toho zatáhnout, a nebo zjišťují, že prostě ani jinou cestu nebo variantu nemají. Jo, protože jim hrozí, že budou vyloučeni z komsomolu. Prostě Evropská unie zavrhne, odřízne jim zdroje, odřízne jim prostě možnosti cestování, vývozu, dovozu, ekonomicky, bankovnictví se zlikviduje a tak dále. Tohle jsou konkrétní možnosti. Víš, jak dopadlo Řecko svého času. Odbojné Řecko. Jediný, kdo se tomu dokázal rozumně postavit, byl Island. Ale tam ta situace byla úplně jiná a Islanďané jsou tvrdí lidé.
1: Teďkom z jiného soudku posluchačka Vlasta nám tady píše, pomáhá dostatečně elektronika dronů ve skelných vláknech proti rušení?
0: 100%. To se nedá rušit. Dá se to ustřihnout nůžkama, ale nic jiného se s tím dělat nedá. A já jsem osobně strašně zvědavý, co s tím budou dělat, protože tam jsou stovky tisíc kilometrů skelných vláken, které jsou všude. Absolutně všude. Tam se bude muset vyvinout technologie, co s tím udělat. Na to stříhat, balit, tavit, něco z toho dělat prostě, protože to vlákno je navíc strašně pevný. Tam na to, kdyby jel člověk na motorce s helmou, jako jenom s helmou, nebo ne s přílbou, ale s brejlema, to tak mu to uřízne hlavu. Ty vlákna jsou velmi pevný. Podřeže ho to. Takže tam je potřeba opravdu, no je to krásný z hlediska vojenského, krásně se to navádí, nedá se to zarušit, ten dron nevidíte, dokud ho neuslyšíte, nebo nezjistíte ho, dokud ho nevidíte jako vizuálně a on se navede přesně na to místo, kam míří, ale problém je v tom, že potom zůstávají ta skelná vlákna.
1: Mhm. Tak je otázka, nakolik je to ekologická záležitost. To je v podstatě možná i docela pohroma z tohoto hlediska.
0: To je těžká ekologická zátěž, samozřejmě.
1: Nebo můžete se vůbec třeba vyjádřit k té ekologii té války, protože totiž Evropská unie, Green Deal, jdeme cestou dekarbonizace a tady potom zůstává taková stopa, jakou si nikdo neuměl ani představit, že jo, na začátku.
0: To, co tahle válka generuje, vezměte si spalování jako paliva v motorech, tanků, odbrněných transportérů. Hoří tam, vybuchují. To jsou doslova a dopísmené statisíce tun prostě jedovatých látek, které se uvolňují do ovzduší při explozi granátů. Na místech, kde probíhalo intenzivní ostřelování za druhé světové války, do dneška jsou obrovské problémy s úrodou. Jsou místa, kde vůbec neroste do dneška ani tráva, kromě nějakých, já nevím, lebedy, kopřiv a já nevím čeho všeho možného. Takže to jsou věci, se kterými potom bude potřeba se poprát. Je to na Rusku, protože Rusko bude muset sanovat ty zničené území. Obrovská území zničená domů, kde Ukrajina vlastně se brání, vytváří z toho pevnosti, jsou zničená kompletně města, vesnice, kontaminovaná voda, kontaminované ovzduší. Samozřejmě jde to i nad Evropu, protože ten vítr to sem nese. Když explodoval ten obrovský zbrojní sklad, to bylo někdy 2023 nebo kdy, kde byla uložena ta munice vlastně s ochuzeným uranem, tak tehdy se objevila zvýšená radioaktivita i nad Evropou, nad Polskem. A to se mluví jenom o radioaktivitě. Uvědomte si, kolik v tom je, jako dneska se mluví, že tady v deštích je obrovské množství hliníku a mluví se o chemtrails, já nevím o všem možným, jenže tohle, to jsou přesně ty materiály, které se uvolňují do vzduchu, protože hliník je součástí trhavin dneska, je součástí raketových pohonných hmot. Takže to, co je ve vzduchu dneska, to, co tady prší, to, co tady dýcháme, to jsou následky ukrajinské války, o kterých vůbec nikdo nemluví. Greta ta jezdí do Izraele, že ho vždycky tam seberou, ale nestará se o to, co se děje tady, protože to ji nezajímá. Jo? Z toho se nedají vytřískat momentálně žádný politický body a ani peníze.
1: I když ta naše vláda říká, že odsuzujeme útok na tu infrastrukturu, jak se to teda snoubí s naší pozicí vůči té Gaze? Protože tam je to přece taky infrastruktura.
0: Tam to neodsuzujeme, to se nemůže. Takže útok na infrastrukturu, tohle, dobře, uletěl dron, narazil do baráku. Můžu říct, odsuzuju to, že to uletělo a narazilo to do baráku. Ale to nebyl útok cílený. Útok je něco cíleného. Prostě uletěl dron a narazil do baráku. Proč uletěl? To je jiná věc. Mohla to být porucha, mohla to být jako rušení, samozřejmě. Ale došlo k tomu, ale místo toho, co by se zachovali ty Rumuni jako civilizovaní lidé, místo toho, co by se zachovala naše vláda, prezident, aby jako se chovali jako rozumní lidé, racionální, tak se chovají jako prostě naprosto iracionální osoby, které netuší, která bije, jo. Jenom to je, jak když máte smečku a hodíte před ně kočku. Smečku psu začnou štěkat okamžitě a vrhnou se po ní. Jo, to je chování iracionální. Fór je v tom, že evropští politici, od kterých by se měla čekat racionalita, se chovají jako dav. Oni sami se chovají jako dav. Nikoliv jako politici zodpovědní za řízení svých zemí. A to je problém.
1: Tak teď, kdybychom měli přece jenom zmínit nějaké tvrdé opatření, které by připadalo v úvahu, tak zase slyšeli jsem dobře pana Jana Bartoška z lidovecké strany, jo? Že by se měly zavést bezletové zóny nad tou Ukrajinou a všechno, co tam vletí, co se neprokáže jako legitimní letící objekt, tak bude prostě nemilosrdně sestřeleno vlastně. A já neumím pochopit, nad kterou částí oni chtějí vyhlašovat takovou bezletovou zónu. Protože jako ono to bylo vlastně s tím dronem, co letěl do Rumunska, dost dramaticky jinde, než tam, kde teda opravdu je ta frontová linie. Tak jak si to tady teda oni podle vás představují?
0: No, nedávno právě sestřelili třeba nějaké britské stíhačky, z Polska sestřelili nějaké drony nad územím Ukrajiny. To tady proběhlo, není to tak dlouho, to bylo, něco testovali zřejmě. A je tady vidět, že ta Ukrajina, že tohle mohlo být v podstatě i domluvené, tohle mohla být operace pod falešnou vlajkou, tohle konkrétně. Protože oni nezasáhli, věděli, že tam někde letí nějaký dron, věděli, že tam je nějaké riziko, ale nedokázali ho sestřelit. Takže je to i neschopnost té obrany, prostě toho Rumunska, protivzdušné obrany Rumunska, a ukazuje to na reálnou slabost toho Severoatlantické, respektive Severoatlantické aliance. To je blbost. Ukazuje to na blbost a neschopnost protivzdušné obrany Rumunska. Jo, to je zásadní věc.
1: Nicméně.
0: Vědí, že tam ty drony létají, vědí, že tam je ta hranice, jenom je řeka. Ale nedokážou vytvořit systém, který by zachytil ty drony, pokud by se stalo, že opravdu přeletí do obydlené oblasti a aby ho dokázali zničit. Tohle nedělají, neudělali to, jsou to neschopní blbci s odpuštěním.
1: Otázka mě napadá teda ještě jedna, pane inženýre. Když jde o to Pobaltí, tak tam startují polské stíhačky. Teď věřím tomu, že mají nějaké rakety na těch závěsnicích s nějakým doletem. Tady v Evropě je všechno velmi blízko. Ten dron letěl v extrémně malé výšce, ale i tak on po sobě zanechal radarové odrazy ještě právě nad tou Ukrajinou, čili pokud jde o ten zásah nad tím rumunským teritoriem, mimochodem to místo je teda hustě obydlené, čili oni říkají, že kvůli tomu nemohli taky nic dělat, tak tam ta doba reakce je extrémně krátká, ale pokud ten dron byl monitorován delší dobu ještě než vletěl na území Ukrajiny, tak bych čekal, že třeba zareagují i Poláci těmi moderními svými letadly, mají první F-35 a podobně. Jak to, že teda to nečteme, že se tohle stalo?
0: No, je to neschopnost prostě. Oni, buď, jak říkám, buď je to připravené, tohle navádí, přímo to navádí na to, že to je připravené. Protože jestliže dokázali sestřelit drony nad územím Ukrajiny, ruské, jak říkají ruské drony, nad územím Ukrajiny, tam nějaké ty britské stíhačky, tuším, že z Polska, možná i polské se v tom angažovali nějak, tak nedokázali sestřelit nebo zastavit ty drony, které tam údajně pronikly nad to Polsko. To je taky zajímavé. A tady v tomhle případě, tam je právě ten fascinující moment, když vědí, že tam několik let už probíhá ostřelování nebo probíhá ostřelování toho oděského přístavu i těch přístavů na tom, na té řece tam, že jo, na Dunaji. Tohle všechno tam probíhá. A nikoho to nezajímá, že tam může nějaký dron přeletět. Prostě čekal bych tam poměrně, zejména proti těm obydleným místům, bych čekal poměrně hustou síť protivzdušné obrany. Protože s tím se musí počítat. Takže jestliže tam ten dron proletěl, tak to taky mohlo být dobře připravená zpravodajská provokace, zpravodajská operace.
1: Ať je to, jak chce, možná, že jednou, nevím, se dozvíme tu skutečnost nezakalenou ideologií a politickou objednávku a tak. Nicméně, třeba zase naši hlavnoproudí analytici říkají, že pokud dochází k takovým vlnám útoků, tak dnešní zpravodajské služby s využitím špionážní sítě satelitů a nejenom a tak dále, tak dále. Zkrátka ta agentura má o tom představu docela vlastně včas. Je schopná začít preventivně i nějak reagovat a tomu podobně. Zvlášť s ohledem na ty nedávné incidenty v Pobaltí anebo dokonce nad těmi evropskými tady jinými státy, tuším nad Belgií nebo nad Holandskem. Jak je teda možné, asi jste teda částečně odpověděli, jo, už, že tady se čeká do poslední chvíle a pak se o tom teda plameně hovoří v těch médiích, ale oni už měli být ve vzduchu rovnou teda, že ten air policing, nebo tady by se to docela nabízelo, asi ne?
0: Já jsem o tom mluvil, to prostě je buď neschopnost, absolutní neschopnost, anebo to je úmysl. Jiná varianta tam není. Prostě, když tam probíhá vedle válka, tak se na to připravím. Mám tam přeci nějaké systémy, možnost to sledovat, vidět, ten, když to proniká, no tak tam dám nějaké věže, což dneska běžně funguje. Rusko to používá standardně, používají ty systémy Pancir, které mají na vysokých věžích a ty jsou schopné sundat prostě cokoliv prakticky. Jo, mají tam radary k tomu příslušné a tak dále. A oni si s tím dokážou poradit na těch přístupech k Moskvě. Dneska zlikvidují prakticky cokoliv. Takže to jsou věci, které... A tady ta hustota toho osídlení a ta oblast je úzká, kde se vedou ty operace, kde ty drony letají a rakety. Takže to je relativně úzká. Tam není přeci o nějaký obrovský problém tohle pokrýt. No takže já tady vidím spíš skutečně opravdu takovou tu hru nějakou podivnou. A ukazuje to i ta reakce, že okamžitě všichni zareagovali. Jo, to... A jak říkám, přitom to je svým způsobem, to není žádný útok na infrastrukturu. Jestliže tohle někdo prohlásí, tak je blbej. S odpuštěním. Protože to není útok na infrastrukturu. To je prostě dron, který uletěl a narazil do baráku. Čili nikdo se ani neobtěžuje nazývat věci pravými jmény. Jo? Natož, aby někdo řešil nějakou diplomacii nebo něco podobného. Takže to je to smutný konec evropské civilizace. Dívat se na to není nic pěkného, ale bohužel je to tak.
1: No zase viděno očima toto všechno těch lokálních civilistů, tak tam zase co k tomu vlastně jakoby teda dál dodat. No? Asi, aby volili takové politické představitele, kteří dokáží ve světovém dialogu předcházet všem těmto otázkám. Protože tady nelze nevidět ten hlavní problém, že jsme se rozhodli prostě cestou té militarizace a hold tohle je ta daň za toto pravděpodobně asi rozhodnutí. Vy jste řekl jakou ještě myšlenku, mám dvě poslední otázky, jo. Ta role Spojených států, že ta nechá si to, tu Evropu to takzvaně vlastně vyžrat, to je ta první věc. Jestli přeci jenom tady ještě nehrozí nějaký jiný scénář třeba, nevím jaký, otázka na vás. A ta poslední finální otázka je, pokud bychom měli budovat protivzdušnou obranu, tak co ještě teda?
0: No pokud chceme budovat protivzdušnou obranu, tak ji musíme vybudovat, protože my žádnou nemáme.
1: Nicméně, jak teda reálně, co postavit takového, abychom byli imunní proti nízkoletícím dronům, to jako si neumím vůbec představit, jak by se teda mělo řešit?
0: No v první řadě bychom si měli vůbec říct, odkud by takové drony mohly přiletět a jaké drony by se tady mohly vůbec objevit. Protože primární riziko dneska nejsou drony z Ruska nebo něco podobného. Primární riziko jsou malé drony používané k teroristickým účelům, útokům používané vlastně zločinci, zloději, typaři a podobně. To je daleko největší riziko, které dneska máme. Nepokrývá to ani žádný zákon pořádně, nemáme na to ani zákony, nemají. Policie má svázané ruce, ostrahy budov, co jsou soukromé firmy. Do dneška nebyl přijat zákon o ostrahách, kde by se tohle mělo objevit. Neexistují domobrany, které by byly schopné vytvořit například obranná pásma u skutečných kritických infrastruktur, která rozhodují, kde se rozhoduje o tom, jestli půjde elektrika, nepůjde elektrika, poteče voda, nepoteče voda. Neexistuje možnost, neexistuje vlastně linie výroby tady takovýchto získávání a používání antidronových prostředků vůbec, všeobecně. Nemůžete to nechat na armádě. To je první poznatek. To je jeden z prvních poznatků z Ukrajiny. Je to i poznatek z Ruska. Musí to jít mezi i na tu úroveň těch lokálů, kde těm starostům a podobně se jasně říká, že se musí postarat o infrastrukturu ve své působnosti. Je to na nich. Ale nemají k tomu žádné nástroje. Vůbec žádné. Armáda to neuchrání. Ani policie. Takže pokud se chcete chránit proti dronům, tak jsme absolutně nikdo totiž netuší, jak to má vypadat. Co se vlastně musí stát? Kdo má co udělat? Jak začít? Kolik to bude stát? Jaká rizika tady jsou reálná? Jak se tomu bránit? A teď si do toho vemte ještě další věci. Velký drony. Průzkumné drony, jak se bránit, jak bránit vzdušný, ten náš vzdušný prostor před drony, které pozorují konkrétně a sledují místa, kam tedy útočí ty drony, které jsou naváděné například družicovými systémy. Jak rušit? Máme nějaké jammingové nebo rušicí systémy, rušičky, které dokáží zarušit na konkrétních směrech například družicové signály. Nemáme nic, absolutně. Tohle všechno se zlikvidovalo, prodalo, anebo v podstatě se to nechalo zhnít a nerozvíjelo se to. Samozřejmě jsme schopni to znova rozjet, ale chce to peníze a ne investice do NATO. Ne 5% na přípravu války s Ruskem, ale 5% na přípravu obrany České republiky přesně podle zákona, kdy se říká ano, hlavním úkolem bezpečnostních sil je připravovat se na obranu České republiky. Teď jsem četl nějakou debatu, kde Česká republika se údajně zavázala, že v případě ohrožení NATO věnuje své dvě brigády pro NATO. Fajn, a co se s nima stane? Ty brigády vyjedou do pole někam. Litva, Lotyšsko, já nevím. Ukrajina. A co bude tady? Co nám tady zbude jako pro obranu České republiky? Je tohle to definované nějak? Absolutně ne. Neexistuje systém protivzdušné obrany státu, jako existoval kdysi. Ten se zlikvidoval a místo něj vlastně se vůbec nic nerozvíjelo. Furt říkají, učme se na Ukrajině, tam jsou zkušenosti, fajn. Ale absolutně nevidím, že by se ty zkušenosti sebe méně promítaly do jakékoliv praxe. Nevidím to. Vy to vidíte? Já nevím. Mm-hmm.
1: Očekáváte, že tady vznikne teda podobná iniciativa, jako je Ochotných, která bude právě sbírat prostředky, přesně jak říkáte, na budování teda té vlastní obrany?
0: Ne, to musí budovat stát. To musí budovat stát a musí proto vytvořit právní rámce. Ale abyste tohle mohli budovat, musíte mít vůbec identifikované, jaké jsou konkrétní hrozby. Musíte je pojmenovat a musíte říct ano, těm hrozbám musíte stanovit strategie, jak jim čelit. A když máte stanovené strategie, můžete říct ano, máme konkrétní projekty, kterými budeme tuhle tu strategii vlastně realizovat. Jo, konkrétní cíle, kterých má být dosaženo v určitých obdobích. Jenže tohle tady nikdo nikde neřekl. A ani se o to nesnaží viditelně. Zatím. Doufám, že jenom zatím. Ale takhle ta situace vypadá.
1: Teď ta poslední otázka. Spojené státy vidí jako největšího svého rivala, tedy Čínu, ale Čína historicky, ona je poměrně málo expanzivní, naopak se uzavírá do těch hradeb zdí, máme tu čínskou zeď, příslovečnou i reálnou fakticky a tomu podobně. Domníváte se, že tento trend, teda, který oni teď v podstatě nastoupili, že se přeorientovávají, že to skutečně jako nepřehodnotí ty Spojené státy?
0: Myslíte Spojené státy?
1: Severoamerické.
0: Severoamerické. No, víte, tady jeden, to je taková veselá historka, on to málo kdo ví, ale víte co, Čína je úžasná země, jak technologicky, to, co dokázali, je absolutně neskutečné. To se dá možná srovnat s průmyslovou revolucí v 19. století, ale dost obtížně. Možná s těmi začátky třeba, když se stavily silnice a železnice ve Spojených státech kdysi dávno. Jenže dneska ta Čína je technologicky někde úplně jinde, předstihuje i Spojené státy. Evropa, tady my jsme mrtvej homolka, jak se říká. To je prostě, tady je hotovo, tady není nic. Chcíp tu pes, firmy utíkají, zavírají se firmy. A my už jsme o tom, já jsem to říkal. Čína vykupuje evropské automobilky, a držkuje, že jsou strašně zaostalí technologicky, to, co kupuje. A zatímco evropské automobilky, ty, co tady zůstávají, přeorientovávají svoji výrobu na zbrojní výrobu ve snaze si udržet zisky za každou cenu, ti jejich akcionáři, tak čínské automobilky začaly vyrábět dopravní a průmyslové drony. To je paradox, který ukazuje absolutní rozdíl cílů a směru vývoje mezi Čínou a Evropou třeba. Protože Čína a Evropa no, nejsou srovnatelné. Čína má podstatně víc obyvatel než celá Evropa dohromady. Takže Evropská unie je tady naprosto nekonkurenceschopná. V ničem. Už dneska. Absolutně v ničem. Jo, možná teda v LGBT plus nějaké agendě a něčem takovém, ale to je asi tak všechno. Takže tohle je prostě věc, která samozřejmě Spojené státy podněcuje k tomu, aby s tou Čínou soupeřili. Ale oni nesoupeří ekonomicky nebo technologicky. Oni se snaží s tou Čínou soupeřit vojensky. Oni jsou zvyklí vlízt do toho ringu a tam kolem sebe mlátit do zblbnutí těma rukavicema s podkovama vevnitř, dokud nedostanou přes držku. Prostě takhle to funguje. To je americká logika fungování světa. A ta čínská ne. Taková veselá příhoda. Jako veselý příběh. Když přiletěla americká delegace teď v čele s prezidentem americkým do Číny, mimochodem nic tam nevyjednali. Absolutně nic. A ještě si řízli o studu, když všechny ty dárky házeli do těch odpadkových košťů ještě před vstupem do letadla. To byla urážka non plus ultra, ale Číňani s tím nějak počítali, tak to přešli. Ale víte, jak tam byly takový ty děti s těma vlaječkama, jak tam mávali, jak ho vítali? Víte, kolik jich bylo? Přesně tolik, jako bylo těch děvčátek, co zahynuli v té škole, kterou bombardovali Američani na začátku té války. Přesně stejný počet. Čína je úžasná v diplomatické symbolice. A tohle bylo poselství non plus ultra. Mm-hmm.
1: Tak a pane Žíře, na závěr té naší hodinky máme ještě 8 minut. Nemusíme za každou cenu to natahovat, ale máme tady takový komentář od Leoše Juránka. Velmi takový stručný, drakonický. Deprese při pátku.
0: Kamže máme jít? Kamže máme jít?
1: To tady nečtu, on tady píše jenom stručně, že to je páteční deprese. Deprese při pátku. Čili je to naše deprese, anebo my jsme postaveni do takové situace, že těžko můžeme cítit něco jiného?
0: Tohle je realismus. To není deprese, ale je to pojmenování situace tak, jak vypadá. A já si nejsem úplně jist, že se s tím dá něco momentálně dělat. Evropa se zbláznila. Evropské vedení. To je to, co se tam děje, je naprosto neskutečné. Nevěřil bych tomu. Nikdy bych nevěřil, že se toho dožiju. Dívám se na rozpadající se český stát. Dívám se na v podstatě snahu vytvořit další spojené fašistické státy evropské, protože to, co se děje, ty snahy dirigovat všechno, zavést digitální měny, prostě sledovat internet pod hlavičkou ochrany dětí, to jsou šílenosti, to prostě nemá vůbec nic společného. No to, já nevím, jestli tohle mají být ty evropské hodnoty. My máme proba svoji listinu základních práv a svobod. Máme ústavu. Dneska jsem si přečetl zajímavý článek, ve kterém tam pláče nějaká ta novina, já nevím, to nejsou novináři, to jsou pisálci. Nějaká ta pisálkyně, nevím, jak je ženský rod, nějaká ta pisálkyně tam pláče, že pan Babiš se rozhodl zlikvidovat lidskoprávní agendu na úřadu vlády. Ta šílený, co má co dělat lidskoprávní agenda na úřadu vlády a jaká lidskoprávní agenda. Máme zákony, které platí, máme listinu základních práv a svobod, máme rovnost před zákonem všech lidí bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na barvu pleti. Prostě občané jsou si před zákonem rovni, i když je pravda, že mnozí jsou si rovnější, to je taky pravda. Ale prostě nějak by to mělo fungovat. Proč lidskoprávní agenda na úřadu vlády? Ta by měla být někde buď na pravděpodobně, jestliže tohle je všechno právní záležitost, tak by to mělo být asi na ministerstvu spravedlnosti, kde by se měly řešit nějaké úlety potenciální. Přeci všichni občané mají svoje stejná práva. Někteří vymáhají jakási práva navíc. To je ta lidskoprávní agenda. Ale práva navíc pro určitou skupinu lidí jsou vždycky práva na míň pro jinou skupinu lidí. Takže tohle, nevím, no, to prostě nějakým způsobem, jako my jsme to schopni jako občané ovlivnit určitým způsobem, protože můžeme protestovat, můžeme vyslovovat svůj názor zatím ještě, ale tam, kam se to dneska prostě pohybuje. Vezměte si, dobře, mluvili jsme o tom Rumunsku. V Rumunsku došlo k fatálnímu ovlivnění voleb. A tohle jsou dopady prostě.
1: Úplně poslední bod, pane inženýre. Umím si představit, že nám takové strany jako Lidovci a podobně, to znamená ta současná opozice, nám řekne, co jste to za malé vlastence, ačkoliv jste tady pro to hejslovanění a fangličkářství. Co byste jim na to řekl, na takovouhle případnou výtku?
0: Jako proč jsme, teď jsem to úplně
1: No,
0: nepochopil.
1: tyto analýzy by mohly považovat vlastně za málo skutečně vlastenecké a naopak budou poukazovat na to, že tady se hodně jakoby lpí na jako té fetiši těch mašliček v angličkářství, hejslovanění a podobně, ale ve skutečnosti jakoby takovéhle přemýšlení o Severoatlantické alianci je vlastně nečeské. Umím si představit, že by nám mohli říct.
0: No, ono tohle přemýšlení o Severoatlantické alianci, tady nejde o to, jestli je české nebo nečeské. Ona je otázka, jestli ta Severoatlantická aliance vůbec existuje. Protože tady, víte, to je, teď se chystá ten velký palaver v Turecku, že celé NATO se tam sjede. Víte, já jsem dostal totiž nedávno otázku, jestli se toho nebojím, jestli se toho nemáme bát. A já jsem říkal, čeho se máme bát? To je jenom divadlo. Pan prezident tam chce vyrazit, aby chce řečnit. Tam je podstatné to, že on chce být tím hlavním řečníkem, aby už potom Andrej Babiš, přestože vláda je určující pro zahraniční politiku, nemohl říkat, hele, on to tak nemyslel, my si to myslíme takhle, protože pak by byl už za, prostě za šaška. A to nejde. Takže tam se bude řečnit, budou se tam používat standardní floskule, bude se tam plivat na Rusko, bude se vykládat, jak je potřeba víc peněz, jak je potřeba se připravovat na obranu před Ruskem. Já tohle, to není k ničemu. Ten výstup bude nulový. Jenom se použijí některé věci, které se tam možná formálně podepíší tomu, aby se nám otloukali o hlavu a říkalo se nám, když se to tady podepsalo, tak podívejte se na to, jo. Jo, tady to máte, ta Mnichovská dohoda, tady to je podepsaný, sakra, tak to vzdejte, vypadněte z těch území. Takhle, tohle už známe, ale sakra. Tohle je, měli bychom to mít napsaný hluboko v rodový takových těch, v té genetické paměti rodový, nebo já nevím, jak to nazvat, jo? Že takhle se s náma zacházelo v posledních staletích velmi často. A je to takový trošku smutný. Nejhorší na tom je, že tady to nic nezmění, ten sjezd. Nebo ten, tam se, sežere se tam spousta chlebičku, vypije se spousta šampaňskýho, jo, budou se tam víst řeči, které nic neznamenají, vůbec nic. A nic se tam nerozhodne reálně. Jenom to je mediální divadlo, mediální show. Protože o tom, že chtějí válku, se rozhoduje někde úplně jinde. Za kanálem, pod Eiffelovkou, částečně v Berlíně, protože Berlín je do toho natlačený. Ten do značné míry, taky Merz končí, ten vlastně má nejslabší mandát snad vůbec historicky ze všech německých kancléřů, co existovali po válce. A tohle začíná to být vážný, hodně vážný.
1: Jak jste si vzpomněl na ty obložené chlebičky, na ty butterbrody, jo? Mně naběhl ten verich, tři zrnka kaviáru zapíjená šampaňským. Tak my budeme čekat na ty drobky, které spadnou z hodu kvasné tabule bohu a uvidíme, kterým směrem kolodějin se bude valit v těch příštích dnech a týdnech. Pane inženýre, díky moc, že jste si našel čas takhle mimořádně. Díky za rozhovor. Přeji vám hezký večer, divákům tady taky. A jako, já nevím, co říct, no. Vyplou hrudí čapými kroky kráčet vstříc budoucnosti. Nic lepšího mi nenapadá.
0: Já jsem kdysi dávno končíval takovýhle, to bylo, já jsem to myslel tehdy samozřejmě trošičku satiricky, trošičku humoristicky a hlavně optimisticky, po válce bude líp, ale nebude. Hmm. Takže doufejme, že k tomu nedojde. Ale ta situace se vyhrocuje čím dál rychleji a problém je v tom, že ve válce se hledají léky na to, co je, co neumí současné elity neumí řešit. Všechny ty problémy, které tady dneska máme, Green Deal, vlastně imigrace neřízená, islamizace. Všichni vidí, že jako je tady nějaké východisko v tom, že bude válka, že se to nějak srovná tou válkou. Ale ta válka to jenom zhorší. Takže já pevně věřím, že k tomu nedojde, protože ty racionální síly ve světě jsou hodně silné a je jich hodně. Takže věřím tomu, že v určitém momentě můžou